Poslední záznam z loňského 6. ročníku Mohelnického folkfestu budeme dnes poslouchat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Vypravíme se opět na obě festivalové scény. Nejprve to bude velká scéna, ze které uslyšíme Roberta Křesťana a druhou trávu. Potom se přesuneme na Morava scénu, kde program zakončovala kapela Korky. A závěr bude patřit scéně velké. Odtud si poslechneme Nerez s Luciou a taky koncert Spiritual kvartetu, který celý folkfest uzavřel. Klidný poslech pořadu Na cestě přeje Jarka Nosková.

Ještě není tma, Robert Křesťan a druhá tráva v záznamu Českého rozhlasu Olomouc na loňském Folkfestu. V Mohelnici se právě stmívalo, nebyla ještě úplně tma, když zazněla z pódia velké scény tato písnička. Druhá tráva nesklamala, koncert patřil k vrcholům loňského 6. ročníku Folkfestu. Vím, že si písničky Roberta Křesťana můžeme poslechnout z CDček, ale atmosféra živého vystoupení je výjimečná. Proto jsem dnes zařadila jenom tuto jednu skladbu. Ale můžete se společně se mnou těšit na záznam celého koncertu a poslechneme si ho v pořadu Na cestě příště. Teď pojďme na Morava scénu.

Písničku Moře zahrála kapela Korky z Přerova. Ta vystoupila na Mohelnickém folkfestu na Morava scéně v sobotu jako poslední vystupující. Morava scéna je v kempu, je volně přístupná divákům a možná i toto je jeden z důvodů, proč tady diváci nechybí, i když na velké scéně hraje třeba druhá tráva.

0: Možná se pamětníkům zdá zvuk kapely Korky psáno s měkkým i povědomí. Původně se tato přerovská kapela jmenovala Špunt a jejich repertoár tvořily písničky folkové a trampské. Kapela se přejmenovala, oslavila 40 a přitvrdila k folkroku. Na folkfestu zahráli Korky ve složení kapelník Miloš Dohnal, zpěvák a kytarista, a Jarka Ludvová, autorka textu a zpěvačka. Oba jsou základem kapely. Dlouhou řádku let je provází další zpěvačka a flétnistka Martina Trojková. Kytaristou je taky Honza Drabina a na baskytaru hraje Luděk Kadák a za bicími Jirka Vyňuchal.
1: Málo

Při recitálu kapely Korky, kterou právě posloucháme v pořadu Na cestě, nezapomněl moderátor Gustík Skládal poděkovat organizátorům Folkfestu, kterými jsou kapela Madalen s Honzou Štajglem, dramaturgem, který všechny účinkující poskládal tak, že všechno bezchybně fungovalo. Díky patřili i spoustě pořadatelů, zvukařů, osvětlovačům, prostě všem, kteří se zasloužili o šestý ročník Folkfestu.

0: Písnička Tančím kapely Korky zazněla jako úplně poslední na Morava scéně loňského folkfestu. Ale na scéně Velké, kam se teď společně vrátíme, oficiální program ještě pokračoval. Hrálo se skupení s názvem Neres a Lucia a byli skvělí. Pojďme si je teď poslechnout.
1: Je třeba chodit bos, i když máš nohy ploský, někdy si natlučeš nos. Přesto je krásný jít bosky, je třeba chodit ven, brouzdat se v zelený trávě, vždyť přece každej tvůj den může být poslední právě. Ty nikdy nemůžeš říct, blížím se teprve k půlce, život je všechno a nic. Stačí dát správnej směr kulce,

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pokračujeme v poslechu záznamu koncertu kapely Neres, která na loňském Mohelnickém folkfestu vystoupila s Lucií Šoralovou. A hráli samozřejmě i písničky Zuzany Navarové, které si, jak je v Mohelnici zvykem, publikum zpívalo společně s muzikanty.

Před půlnocí nastoupila na velkou scénu kapela Spiritual Quartet, která zakončila úplně celý mohelnický folkfest a opět se zpívajícím publikem a za drobného deště. A bude hrát i nám v pořadu Na cestě.

Veronika Součková je výborná zpěvačka. Spolu s Jirkou Holoubkem dlouholetá členka legendárního Spiritual Quintetu, na který Spiritual Quartet navazuje. Jeho dalšími členy jsou multiinstrumentalista Zbyněk Bureš a Janu Jandovi patří ten podmanivý bas.

Spiritual Quartet zakončil loňský šestý ročník Mohelnického folkfestu až po půlnoci, ale hrálo se do rána na mnoha místech a to je pro tento festival typické, stejně jako pohodová atmosféra i pestrý výběr vystupujících a doprovodný program. Jde totiž o festival lidí, léta a muziky. I vy se můžete letošního Mohelnického folkfestu zúčastnit, stejně jako Český rozhlas Olomouc, který opět všechno zaznamená. Termín je tradiční, poslední prázdninový víkend a pozvánku v pořadu Na cestě ještě uslyšíte. Stejně jako slíbený koncert Druhé trávy. Od mikrofonu se teď loučí Jarka Nosková a Spiritual Quartet.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Krásné odpoledne, ahoj, vítám.
2: Vezmeme to s Kratkou, užijte si léto s Pavlem a Katkou.

0: Tady je Humoriáda s Kateřinou Macháčkovou, která dorazila ve svém letním modelu, musím říct, doplněném apartním půlkloboukem, já bych to nazval. Je to takový velký kšilt.
1: Velký kšilt.
0: Který se nasadí.
1: No je to v podstatě takovej kšilt na kameru, že jo.
0: Já myslel, že proti slunci si vybavená.
1: Ano, je to, ale jo. Jako tak, kdybych někde fotila nebo něco, tak to asi nebude tak vhodný.
0: No prostě jí to zase sluší a protože jí to sluší, tak jí tady vítáme, chceme jí tady celou hodinu a nejdřív nám poví, kde byla v létě, jestli už někde byla a osvěžila se.
1: No já byla v Řecku, na ostrově Itaka, to je slavný ostrov, který proslavil Odysseus. Je to takový, je tam trošku komplikovanější doprava, musí se přes Kefalony nebo přes Levkádu, je to jeden z jonských ostrovů, nádherný, a protože tam je taková jako horší doprava, tak tam není tak jakoby bouřlivá turistika, no a my tam jezdíme s celou rodinou, děti, vnoučata, přátelé, no a takže tam, a teď jsem se z toho vrátila, myslím, že tím budu žít tak půl roku do Vánoc. A pak už se budu těšit znova.
0: Ano, takže plavání, probíhá koupání, tohleto?
1: No to probíhá všechno.
0: Herečka v moři, ano.
1: Herečka v moři, herečka v bazénu. No.
0: Všechno proběhlo v pořádku, no. Dobře. Tak, ty prý máš něco s baletem nebo s baletkama?
1: S baletkama, no. Máme zkoušet, nebo budeme zkoušet hru baletky. Autorku si úplně nepamatuju. Tuším, že je to Danka. No a bude tam hrát Vanda Hübnerová, Míša Tomešová, Míša Detrichová a tak, a já se Zuzkou Slavíkovou, ale už ten název baletky mě, která jako je celý život líná, necvičí, mě docela odrazuje.
0: No tak můžou to být baletky na zaslouženém odpočinku už třeba.
1: No to asi ne, protože ne. Zrovna já hraju nejstarší a ty bývají nejvíc aktivní, že jo? Agilní a tak jako snaživý. Ale já mezi tím budu sledět a pak vždycky vyskočím jako střela.
0: Tak to bude zajímavé představení, budeme se těšit. Však se včas dozvíme, kam zajít a kdy.
1: Ano, no ono se bude hrát po vlastech českých a moravských, takže myslím, že diváci by, pokud budou chtít to vidět, představení baletky, tak...
0: Dobaletíte kamkoliv, tak...
1: Ano, dobaletíme.
0: Pojďme do našeho seznamu.
1: Ano.
0: Koho nabídneš posluchačům jako prvního z archivu?
1: No prvního nabídnu Milana Nedělu. Milana Nedělu a je to anekdota agronoma Andrejska s Lubou Skořepovou.
0: Výborně.
2: To bylo na 1. máje.
3: Co prosím?
2: To bylo na 1. máje.
3: Já nevím, proč?
2: No, že právě šel na Václavském náměstí ten průvod.
3: No jo, ten průvod!
2: Ale o půlnoci přece nechodí průvody. I májová manifestace končívá záhy popolední. Buď to se soudruhu za A spletl, nebo za B žádný průvod právě nešel.
3: No jo, za B žádný průvod já právě nešel, že jo, a v tom je to legrace, no.
2: Nevidím nic legračního v tom, když se nekonají průvody. To je spíš smutné. Průvody jsou věc pozitivní, mají se konat.
3: No jo, mají, jenom že strýček dupal, abych tak řekl.
2: Váš strýc vás patrně mylně informoval. Nebylo to o půlnoci, nejbrž o poledni, no to je logické, soudruhu.
3: Moment, to nebyl přece vůbec můj strýček.
2: Ale právě jste výslovně tvrdil, že se to stalo strýčkovi Dupalovi.
3: No tak strýček, to se říká jenom tak, jako pán nebo soudruh. Ale žádný průvod nešel, můj strýček to nebyl a nestalo se mu to.
2: Tím ovšem úplně vyvracíte svoje původní tvrzení. To není zrovna zásadový postoj soudru, Andrejsku.
3: Ale pro Krista pána... Chci říct pro Pětrán, že jo? Pochopte to. Strýček Dupal žádný průvod nepotkal, nýbrž byl opilý.
2: Tuto máme. No nač tedy ty okliky? Prosím, v rámci rekreace navštíví takový živel hlavní město a hned vrhne stín na družstevní rolnictvo. A na Václavském náměstí. A v pravé poledne. V kterém čísle bydlí dotyčný soudruh Dupal?
3: V žádným. on nebydlí, nebyl v Praze, nebyl opilý, nepotkal průvod, on nežije, to všechno je vymyšlený.
2: Poslyšte, já jsem byla přesvědčena, že jste řádný pracovník a poctivý občan. Proč si tedy vymýšlíte takové pomluvy o soudruhovi Dupalovi, který notabene ani nežije?
3: Já jsem si to přece nevymyslel.
2: Ty právě se tvrdil, že ta celá nechutná aféra je vymyšlena.
3: Ale ne, ode mě to vymyslel někdo, pánbu ví kdo, já to jenom vykládám.
2: A čím dál tím líp? Šuškanda. Prosím, nějaký nepřítel družstevního zřízení si vymýšlí o hadnosti, aby vrážel klín mezi město a vesnici, že? A vy jako agronom to horlivě rozšiřujete. Čím byl vlastně váš otec?
3: Můj otec... Dupal.
2: Onen Dupal byl váš otec.
3: Totiž, co to povídám. Můj otec vrážel klín, teda tesařil, no. Prosím vás, pochopte to, teď je to strašná legrace, že jo. Strejček, totiž soudruh, Dupal, že jo. Vyjde na Václavském náměstí, vrazí do lípy klín, že jo. Totiž hlavu, ne,
2: já
3: hlavou.
2: Já už rozumím.
3: Zaplať pánbu, všichni se tomu vždycky tolik smáli.
2: Ano, já už chápu, tak přece jenom jde o Strejčka, že? V rozhodné chvíli jste se zalekl a rád byste svoje hlášení odvolal.
3: Já vůbec ne, jenom vysvětlil.
2: To se vám nepodaří. Já bdím.
3: A co já, prosím vás?
2: Vy musíte projevit mravní sílu. Tak, jak to tedy bylo? Já si píšu. Družstevník Dupal i sa návštěvou v Praze v podnapilém stavu kráčel po Václavském náměstí a vrazil hlavou do tamtéž rostoucí lípy. Poškodil se přitom onen národní majetek? No mluvte, soudru Andrejsku, když jste řekl A, musíte říct teď B.
3: B.
2: Jste přece muž a co víc agronom. Vaše povinnost vám musí být bližší, nežli strýc, notabene strýc pustlý, že nuže. Tamtéž rostoucí lípu zřejmě svou hlavou, tedy své hlavě, poškodil. Poté pachatel usedl na chodník a tím způsobil zběh veřejnosti, to značí též veřejné pohoršení, narušování dopravy a tak dále. Navíc občan Dupal prohlásil... Ježišmarja, mě jde autobus.
3: Ne, tady si sednu a počkám, až ten průvod přejde.
2: Spěchám. Protokol dopíšu na okrese a předám na patřičná místa. Patrně budete zavolán k svědectví, soudru Andrejsku. A už nikdy se nebojte říkat pravdu.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Milan Neděla s Lubou Skořepovou. S oběma se setkala Kateřina Macháčková pracovně.
5: Já jsem s Milanem Nedělou točila úplně jako dávno, protože on záhy zemřel. Zjistila jsem jako na Wikipedii, že zemřel v roce, když mu bylo 63 let. Já jsem měla pocit, že úplně jako starý, protože vždycky byl takovej zdravej, stepilej muž. No ale on byl úžasný a my jsme točili operetu Polská krev s Františkem Filipem. Tam hrál Pepa Abraham, Hanka Maťsuchová, Hanzlík a tak. A tehdy se v ten televizní záznam nesmělo být moc střihu. Takže jsme točili vždycky půl hodinu v celku. A teď potom už ty poslední, co přicházeli ke konci té půl hodiny, tak jako ty už opravdu, a vím, že Mila Neděla tam přichází, pane, je hotovo, jo. A že teda jako pohled na něj v tu chvíli byl jako takovej opravdu napínavej, bych to řekla. Jo.
0: Půl hodiny v kuse jste museli
5: ano,
0: dát.
5: Ano, ale protože vždycky jakoby ten materiál taky něco stál, to nebylo jednoduchý, jo, tehdy, jako že se to smazalo.
0: A z těch všech lidí tam muselo vždycky někdo udělat nějakou chybičku, to
5: no
0: se tolerovalo?
5: No ano, jo. Tak když byla chybička malá, tak se nechala, jo, a takhle, no ale byly to nervy, jo, byly to...
0: To věřím.
5: Jo.
0: Polská krev, to jsou nervy.
5: Polská krev, to jsou jako emoce.
0: A přitom opereta takový zábavný žánr, dalo
5: no ne,
0: říct.
5: Tak my jsme to dělali docela vtipně, myslím. Rudolf Rušinský hrál jako mýho tátu a má tam takovou árii, jsem diplomát, jo, a takovou slavnou, no. A to jsme se s Jardou Hanzlíkem tam moc pobavili.
0: Výborně. A s tou Lubou jste se taky setkali mnohokrát.
5: A s Lubou jsme se setkali... jako třeba několikrát jsem se s ní a potom ke konci, jako když ona už byla i nemocná, jsme hráli Holky z kalendáře v ABC, tu jsme hráli asi 9 let a ona tam hrála jednu takovou uchazečku o nahou fotografii v kalendáře ze směju. No a byla bezvadná, rozhodně jsme se s ní v šatně viděli a tak a ona furt nám vykládala něco jako by o hvězdách, že jo, furt nám předpovídala něco, no. Vědma, já jsem z ní měla strach.
0: Byla taková čarodějná.
5: Ano, čarodějná, no. No, no, ona...
0: Magická.
5: Působila, magická, no. Dobře. Tak někdo to, někoho to uklidňuje, já jsem teda taky jaksi takhle jako zaměřená, ale ona mě děsila, ona pro mě byla až ďábelská.
0: Dobře.
5: Ale byla bezvadná.
0: Bezva. My se vrátíme ovšem k Milanovi Nedělovi.
5: Ano.
0: To je náš aktér další scénky společně s Josefem Bejvlem.
5: I s tím byli. Jsem točila.
0: A netočila si náhodou se všema, co máme tady v seznamu?
5: Se všema ne. No, ale to už je takovej náhled do 19. Jasně. století pomalu.
0: Ale prosím tě.
5: Ano.
0: Od mládí si toho stihla hodně prostě a budeš nám o tom ráda povídat.
5: Ano.
0: Tak já teď dopovím ty varianty pro naše posluchače. Milan Neděla a nebo Václav Faltus. Tak si vyberte.
5: S tím jsem netočila.
0: No, aspoň, že tak. Ale s Jiřím Kornem si určitě něco...
5: S kým?
0: Neměla. S Jiřím Kornem, který nám bude teď zpívat?
5: No, tak viděla jsem se s ním někde.
0: Díky za konkrétní informace. Chci tě mít, zpívá nejenom Kateřině Jirka Korn.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A my pokračujeme, tady navazujeme s paní ze zámku, že ano, ano. Prožila si svůj život na zámku mnohadílný. Ano. Ano.
4: 52 dílný.
3: Chtěla by si být opravdovou paní ze zámku?
4: No ne, tak já bydlím v domě sama a jako už to mě děsí. No.
3: Kolik komnat?
4: Kolik komnat? Mnoho, já jsem mnohých už léta nebyla.
3: Takže mnoho 13. komnat.
4: Ano, ne, tam jsou hlavně 13. komnaty.
3: Takže strašidelný zámek má Kateřina Macháčková. Ano, ano. Ne, zase nebudeme ten dům pomlouvat, máš ho ráda.
4: Ne, mám ho ráda, tam straší se... tam, dobře. Ale do některých místností posedmění nejdu.
3: Takže já děkuji předem za pozvání, ale asi nedorazím.
4: Ne, tak v rámci humor já bych ti to nedoporučoval.
3: Dobrý den, kdo je s námi? Halo, halo.
5: Dobré odpoledne, Standa Zemník vás, Pavle, zdraví paní Macháčkovou.
4: Dobré odpoledne.
5: Já bych chtěl i to Ačko, protože to asi dlouho v humoriádě nebylo, že jo?
3: No ani dlouho asi nebude. Ne, samozřejmě, ano, bude tady Josef Bejvl s Milanem Nedělou, když bude hodně no. Aček, jo?
4: No.
3: Tak jo.
5: Děkuju vám.
3: Krásný
4: den. My taky děkujeme, mějte se krásně.
3: Dobré odpoledne.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
4: Děkuju, dobrý den.
6: Dobrý den, Ivan Pavle, a dobrý já dávám den. Hlas panu Faltusovi.
3: Bečko.
4: Ano,
3: dobře,
4: děkujeme.
3: Děkujeme krásně.
4: Mějte se krásně.
3: Naslyšenou. Dobrý den, celý den.
7: Jana Dolní Němčí volá, já zdravím vás, zdravím vašeho hosta.
4: Ano, děkuju.
7: A já bych si přála taky pana Faltuse.
3: Nějakou... Máme zapsáno.
4: Děkujeme.
7: Ano.
3: Mějte se, hezký den. Tak, přátelé, zatím je vyrovnáno, uvidíme, kdo nám to teď rozhodne. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Rostěl Zajčí Hora. Mm-hmm. Já bych se přiklánil k panu Nedělovi, protože si ještě matně vzpomínám, když byli něco, uváděl komiky.
3: Komik a jeho svět se to jmenuje.
4: No to bylo krásný.
8: Ano. Takové to bylo nádherné.
3: Grotesky staré.
4: Ano.
8: I když už je to hodně, hodně dlouho.
3: To pamatuju i já dokonce.
4: No nebyl, že jsi tak mladej.
3: To jsem byl chlapeček. Tak jo. Tak děkujeme, Rostěho, vy jste to rozhod. Naslyšenou. Takže Milan Nedělá. Návštěva režiséra.
9: Šternberkové jste tam měl poslední slovo.
10: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, malý Pepíček Šternberg, velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
9: To je nějakýho lidu, tolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
10: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
9: Ježiši Krist.
10: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou
9: tak,
10: z děje.
9: Radši je skočte.
10: Ano. Dějství první odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí...
9: Smrkový háj.
10: Bez háje.
9: Co to? Jděte.
10: Kam?
9: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
10: Uprostřed klokotá Rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři Talafusové a malý Pepíček.
9: Člověče, nic se tam nevejdou.
10: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v Rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
9: Nožičky.
10: Zitečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Zitečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
9: Co jsem komu udělal?
10: Pepíček. Pepíček, závorka, brečí.
9: Já se nedivím, já tak.
10: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
9: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To není vydržení.
10: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
9: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi proti hřivu.
10: Dík, on mu ji taky nikdo nechytí.
9: Že ne?
10: Až na konci osmýho jednání.
9: Tak přeci.
10: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
9: To se nedíví.
10: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
9: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
10: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
9: Tak čtěte, polepte to a čtěte.
10: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
9: Dost, beru to, beru. To je hra ohromná.
10: Vážně? Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že 2000.
9: Co vás vede, člověče, já dávám zálohu tak 5-6 korun.
10: Jedině 2000, jinak budu muset...
9: Ale mějte roz, okamžit, podívejte.
10: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
9: Dost! Dám, dám. Tady máte hru, strčte pod postel a už vás tady nevidím.
10: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
9: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
10: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
9: Co ještě chcete?
10: Pane řediteli, já bych...
9: No nesedejte si, počkejte, co chcete?
10: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
9: Ne.
10: Mám číst, anebo střílet.
9: Tak to radši střelte, člověk. Střelte.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje Humoriáda dnes s Kateřinou Macháčkovou a Pavlem Kučerou a teď se dozvíme od Kateřiny, koho by si vybrala.
2: No, já se tady dívám na ten nabídkový list a vidím Jan Werich. A já jsem zvláštním způsobem taková jakoby spojitost. Před dvěma dny hrála ve Werichově vile. Na Kampě jsme hráli představení o Chopinovi a Sandovi. No, takže já bych si ráda pana Wericha, já nesmírně ráda poslouchám všechny ty jeho nahrávky, buď humorný, nebo vážný, báječný. No, aby já jsem tam chodívala do té vily jako dítě, moc dobře jsem se znala s Werichovou dcerou Janou. No, takže ona dělala asistentku režie u mýho otčíma Oto Háze v Karlíně, překládala. Ona byla úžasná, úžasná, vtipná. No a myslím, že trošku jí ublížilo to, že teda měla tak slavného tatínka. Ta další generace tím trpí, mohu říct.
1: Dobře, já jenom sleduji napjatě, jak je všechno propojeno. Ne, jak je všechno propojeno, to slavná jména, tvoje dětství, tvoje dospělost, tvoje současnost.
2: Ne, tak jako žiju docela dlouho, tak jako už jsem se s pár lidma setkala, no takže asi tak.
1: Tam jsem nemířil, ale já na Wericha pouštíme. Anekdoty.
3: Máte čas, jestli máte čas, tak já vám povím nějakou anekdotu. Já jsem čet o anekdotách, že všechny vznikly vlastně ze tří anekdot. To tím, že se k ním něco přidalo nebo něco z nich ubralo, že se použilo aplikace, hyperboly anebo jiných prostředků, pokud světili tedy účel, že ano. A účelem anekdot je, co no, obohatit život takovou špetkou humoru. A nebo přehrštlý škodolibosti, když chcete, podle toho, kdo vypráví a o kom. No a nejlepší způsob, jak zachovat anekdotu, je nahrát ji na gramofonovou desku, i když to třeba někomu připomíná pokrm v konzervě. No, tak konzervy jsou dobré, to víme, ale sebelepší konzerva má prostě takovou, no, konzervovou chuť. Postrádáme u ní tu osobnost kuchařovou, vůni kuchyně, vedro nad plotnou a cinkání nádobí. Ale přece zase je lepší konzerva, když má člověk hlad, než si jenom číst o jídle. A proto si myslím, že anekdota v konzervě, tedy na desce, je pořád lepší než anekdota v knize.

0: brat čte. No a najednou je poledne. A zvoní zvony, kde? No, u svatého ducha zvoní zvony. A děti jdou ze školy. A jde taky takový malej chlapeček, na zádičkách má školní brašničku, kráčí kolem Šámesa a pozdraví. Pochválen buď pan Ježíš Kristus. Šámes posune brýle na špičku nosu, mrkne přes ně na kluka a ukáže přes ulici a praví naproti. No tak jsem začal židovskou anekdotou, no. A ne náhodou, já je mám rád, protože já si myslím, že židovské anekdoty patří mezi ty nejvtipnější.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Jan Werich, můžeme pokračovat s jeho Gramo Tingle Tanglem, anebo nastoupí žádost o ruku s Josefem Dvořákem, Jiřím Lírem a Uršulou Klukovou.
3: Komu asi, koho žádá o ruku?
2: No to se dozvíme, když posluchači dají hodně B.
3: Ano.
2: Když dají hodně A, bude Jan Werich. Tak ano. To je další hlasovačka.
3: Tak, jo, tak to je napínavý.
2: Zvědavá Kateřina se těší na vaše hlasy. Humor mezera A nebo humor mezera B, SMS na 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: dětství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok.

0: slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Další souboj v Humoriádě se odehrává mezi archivní nahrávkou Jana Vercha, anebo tu budeme mít trojici Dvořák, Lír, Kluková. Tak koho si vyberou naši další posluchači? Těšíme se na vás. Kdo je s námi?
2: Dobré odpoledne, Honzo Zlokavý. Zdravím vás, Pavle, i paní Macháčkovou.
3: Dobré odpoledne.
2: A já určitě hlasuji pro Bčko, protože kde je Uršula, je záruka zábavy vždycky.
3: Ano.
1: Děláte jí krásnou reklamu, děkujeme za ní. Dobré odpoledne. Halo? Halo, halo. Tak.
3: A pak, že se sem nikdo nemůže dovolat.
1: On se může dovolat, ale asi nás neslyšel, nebo nepochopil, že už se dovolal ano. Posluchač nebo posluchačka. Ale vy jste s námi. Další, prosím, dobrý den.
4: Dobrý den, já vás pozdravím, tady Honza.
3: Dobrý den.
4: Já bych se chtěl hlasovat pro Ačko.
1: Výborně, ano. Honzo.
3: Děkujeme pěkně za tip.
1: Mějte se krásně. Hezké. Dobrý den. Uh-huh.
5: Dobrý odpoledne, zdravím pane Kučera, zdravím paní Macháčkovou.
3: Děkuji.
5: A paní Kateřina je zvědavá, já taky, takže Bčko.
3: Bčko, že jo, kdo koho bude žádat?
1: Děkujeme.
5: Tak, uvidíme.
3: Ano, uvidíme,
1: bude žádat
3: uslyšíme.
1: O horní končetinu, díky moc. Dobré odpoledne, halo, halo, už vás slyším.
6: Tady Karel Vývary, Kolonáda, Ačko, prosím.
1: Kolonáda volí Ačko, no. Děkujeme.
3: Děkujeme, mějte se krásně.
1: Kateřina ožila u těch Karlových Varů, je.
3: No, byť, no, tak.
1: Jela by do lázní.
3: No, pojedu no. Do nedalekých tam potom.
1: Do Mariánek nebo do Františkových?
3: Do Františkových.
1: No prosím, tak za Františkem možná.
3: Ano.
1: Přátelé, kdo dál je na telefonu 731 800 900, dobrý den.
7: Dobrý den, tady Jindra z Radňova. Oba dva vás zdravím v Humoriádě a přál bych si Bčko.
1: My vám děkujeme krásně.
3: Děkujeme za tip. A Uršulku? No, no ta teda.
1: Děkujeme taky. Uršulka je lákadlem.
3: No.
1: A tak velkým dokonce, že Bčkaři nám to vyhráli v tuto chvíli.
3: Opravdu.
1: Žádost o ruku začíná právě teď.
8: Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Promiňte, že vyrušuju. Jmenuji se doktor Hrůza.
9: Ale.
8: A dovolil jsem si přijít požádat o ruku vaší slečny dcery.
9: No, to myslíte, že mám holku, která cí kalendář? O co, že ji žádáte?
8: O ruku, prosím.
9: A co já s tím mám společnýho?
8: No, vy přece račte být její pan otec, ne?
9: No, to aspoň doufám.
8: No, takže vás tímto slavnostně žádám o ruku.
9: Tak to máte říct rovnou. No, hejte, mimochodem, nemáte náhodou u sebe stovku? Kdybych to zítra vrátil, nebo aspoň dvacku. A tohle ve ženich. No tak nic, no, kde jsme skončili? Jo, počkejte, už jste o tom mluvil s Máňou, že si chcete vzít?
8: No, jestli dovolíte, tak s vaší slečnou dcerou jsem už o tom hovořil a ona neměla námitek.
9: Jo.
8: Dokonce se odvažuji říct, že to přijala velmi příznivě.
9: Je to možný? No tak to je jiná. Posaďte se. Mámo, mámo, pojď se podívat, koho to zase naše Máňa ulovila.
8: Promiňte, laskavě, já si nejsem jist, jestli výraz ulovila je zrovna nejvhodnější pro náš vztah. No ale prosím, budiš.
9: Abych rozuměla, mámo, on si chce vzít naší Máňu.
8: Tedy, abych začal od začátku, vážená paní, s vaší slečnou dcerou.
9: Jako s Máňou, víš?
8: Jo, to jsem se seznámil před rokem.
10: Hrome, ale to je nějaký divný. Teď ještě před půl rokem chodila naše Máňa s tím Roudným z Příbrami, ne?
9: Aha.
8: Promiňte, laskavě, ale o tom mě ctná slečna nespravila. Já jsem se domníval, že je bez závazků.
9: No taky, že jo. Máňa se rozvedla už před 2 roky, viď, mámo?
8: No jo, ale mě překvapuje, že mě o tom neinformovala.
10: No tak to se nedivte, s tím se nikdo rád nechlubí, že? Kor, když jí zůstali na krku dvě děti.
8: Je, dvě děti?
9: No jistě, nebojte se, oni je dali na vychování do ústavu. Že prej máně svěřit nemůžou.
8: Promiňte, nemáte trochu vody?
10: Jen si poslušte.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to začala žádost o ruku.
3: Ano, to nás překvapilo, kdo koho žádá.
1: Ano, že žadatel je starší než tatínek Máni.
3: Než
1: a tak dále. No, prostě
3: ne,
1: naši, kolegové,
3: toho šťourat.
1: Naši kolegové z Humoriády, Josef Dvořák a Uršula Krůková.
3: Byli báječní.
1: Byli báječní a jsou, možná i budou, když posluchači dají Ačko, když dají Bčko, nastoupí někdejší kolegyně Jitka Molavcová, kolegyně Jitka Josefa Dvořáka, už ta,
3: ano,
1: ne,
3: ano,
1: na sebe
3: ano.
1: Pletou
3: no,
1: v tom horku.
3: Ale já jsem si ji taky hrála.
1: Jo, tak bezhledně, všichni se všema hráli. Humor mezera A, humor mezera B jsou SMSky, které pošlete na 90 011 04.
3: A nebo B.
1: A nebo B, Ačko Josef Dvořák a spol, Bčko Jitka Molavcová a teď František a Buty.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsme tady ve finálním souboji Humoriády. Poslechneme si i další posluchače, komu přidají své hlasy. Bude to pro Josefa Dvořáka, Jiřího Líra s Uršilou Klukovou, anebo pro Jitku Molavcovou. Ano. Dobrý den. Haló.
2: Dobrý den, Pavle, tady Veronika z Rakovníka. Zdravím vás a zdravím Katka.
3: Z Rakovníka.
1: Zdravíme.
3: Zdravíme.
2: A pozdravuju pana Honzu z Vlkavy.
1: No a volíte A nebo B?
2: A co tam to bude od té Jitky Molavcové?
1: Náš dům je jedna rodina, se to jmenuje. Ještě nějaké dotazy?
2: No, tak ne.
1: Takže A nebo B?
2: Krásný večer a tipuju pro Jitku Molavcovou.
1: Dobře, ano, takže děkujeme Bčko, moc. Už to víme. Dobré odpoledne, kdo je teď
4: dobrý
1: na telefonu?
4: Den. A tady Petr ze Zdolna, ano. Jsme nějak byli spojení ve dvou.
1: Ne, nebyli, jste postupně, jste připraven na lince, tak pojďte hlasovat.
4: Jo. Takže vás zdravím oba dva tam ve studiu, vidím, ano. Že tam je tam u vás taky veselo.
1: Ano.
3: Děkujeme tady ve studiu.
1: Máme to v popisu práce.
4: A pokračování.
1: Ano, takže děkujeme. Ačko, děkujeme krásně. Jde. Naslyšenou. Tak, přátelé, jdeme se číst všechny hlasy, které nám dorazily i během písničky. A výsledek tu máme. Dokončíme tu žádost o ruku.
3: No tak.
1: Ceremoni.
5: Mimochodem, jak jste na tom, jak si majetkově?
6: Promiňte, já vám jaksi nerozumím.
5: No, já myslím, jestli máte třeba auto.
6: Jo, tak. No to mám.
7: Jo, a jaký?
5: Chryslera. Aha, to je takový to velký, že jo? No tak to už se nedivím, že naše Máňa pustila k vodě toho roudnýho. Ten má jenom malýho Fiatka. Na tohle má naše Máňa čuch, víte? Však jsme ji taky k tomu vedli. Od mládí, vy táto.
8: No jistě, mámo.
5: A co chatu máte?
6: Ano, prosím, v Posázaví.
7: No tak to byste mi mohl půjčit tu stovku, ne?
5: Oj, táto, co to tady povídáš? A víte, že už si na vás začínám vzpomínat? Asi před 14 dny říkala Máňa, že klofla nějakýho ňoumu s autem a chatou. To budete asi vy, že?
6: Abych jaksi řekl pravdu, tak jsem z toho poněkud konsternován.
8: Cože jste, půjčte mi stovku, budete mi klid.
6: Já žasnu, já jsem konsternován.
5: No, Máňa říkala, že ten její novej šamstr je nějaký divnej. A měla pravdu, víte?
6: Nezlobte se, prosím, pěkně, ale nemůžu si to nějak srovnat v hlavě. Roudný s Příbrami, dvě děti, rozvod. A přitom mě vaše slečna dcera ujistila o své bezúhonosti.
8: To zas prr. To prr, Máňa si ty 2 roky poctivě odseděla. Teď už má rejstřík čistý jak lilie.
6: Já, nezlobte se, dobrý den, to totiž chci říci naschledanou. Mrzí mě, že jsem vaši dceru nezastihl doma.
7: Poklona. Počkejte, nechoďte nikam, človíčku, pojďte zpátky, kam byste chodil. Zůstaňte v rodině, Máňa má ještě sestru. Chudinka je o 20 let starší akorát, no. Pořád na odset, ale vám by se určitě líbila.
5: Vy takovej poctivej, vy si ji určitě zasloužíte.
7: No jistě, Květo. Vem si něco na hlavu, ať vypadáš pořádně. Pojď sem.
1: K návštěva Prima rodinky.
3: Ano, měli jsme dobrou pointu.
1: Ano, máme dobrý závěr. Svěží léto přejeme všem posluchačům, těšíme se na slyšenou.
3: Krásné.
1: Kateřina Macháčková byla
3: svěží
1: naším
3: léto.
1: Hostem.
3: Mějte se moc krásně.
1: Děkujeme za návštěvu. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. A na slyšenou.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Starý dům v centru Moravské Třebové půjde k zemi nahradit ho mohou byty. Hlinsko nabízí dotace pro nové dětské lékaře. Nafta v Česku dál zdražuje, za týden cena litru vzrostla o korunu 50. A dnešek bude znovu slunečný, teploty až 38 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Moravská Třebová nechá zbourat starý nevyužívaný dům v centru města. Objekt odkoupila od soukromého majitele za 1 milion korun, další víc než milion zaplatí za jeho demolici. Na uvolněném pozemku by v budoucnu mohl být bytový dům. Jde podle radnice o strategickou lokalitu. Podrobnosti přidává místostarosta Václav Dokoupil z KDU-ČSL.
2: Aktuálně pro něj nemáme konkrétní využití, ale je jasné, že dle územního plánu tam může vzniknout cokoliv za účelem bydlení nebo jakýkoliv služeb pro občany. V letošním roce dojde k demolici objektu a aktuálně už probíhají jednání s městským architektem o tom, jakým způsobem by město mohlo pozemek do budoucna využít.
0: Chrudim a Slatiňany pokračují v přípravě rozšíření společné cyklostezky. Obě radnice chtějí současnou trasu podél Chrudimky rozšířit až na 4 metry, aby tam byl provoz bezpečnější. Města jednají s vlastníky pozemků a chystají změnu územních plánů, která by stavbu umožnila. Hlinsko chce přivést nové dětské lékaře prostřednictvím dotací. Pediatrům radnice nabízí peníze na vybavení ordinací nebo nákup vybavení a přístrojů.
3: Maximální limit vedení města stanovilo na 300 tisíc korun a žádosti začne radnice přijímat od září. Podmínka je udržení praxe po dobu minimálně 5 let. Vedle dotací nabízí město lékařům i bezúročné půjčky, a to až do výše 500 000 korun. Z Hlinska Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Nafta v Česku za týden zdražila o víc než korunu 50. Litr teď stojí v průměru 43,90. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 rostla pomaleji, a to o 29 haléřů na průměrných 42,30. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila 19. července. Nafta je teď nejdražší od poloviny dubna, benzín pak od konce května. Stavební úřady v Česku loni řešily přes 5200 nelegálně postavených staveb. Jejich počet tak meziročně mírně klesl. Vyplývá to z dat poradenské společnosti Comfort Group. Úřady nařídily odstranit přes 600 objektů, zbytek pak dodatečně povolili. Nejčastějšími černými stavbami jsou garáže, přístavby rodinných domů nebo pergoly. Sněmovna mezi tím schválila novelu stavebního zákona, která by za určitých podmínek umožnila ponechat i některé nepovolené stavby.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, večer může přibývat oblačnost a ojediněle se přidají přehánky nebo bouřky. Teploty 35 až 38 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 3 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. S dopravním omezením počítejte v Moravské Třebové v části Sušice silnice 2. třídy číslo 368.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: 38 stupňů, jak jste slyšeli, taková bude dnešní maximální teplota v Pardubickém kraji a tyhle letní teploty vybízejí ke koupání v přírodě, což ale může skončit svědivou vyrážkou, i když je voda na první pohled úplně čistá. Čeští vědci teď přicházejí s novým způsobem, jak zjistit, kde takové riziko hrozí. Už za chvíli se o tomhle tématu dozvíte víc. Je pátek 31. července, prázdniny tedy přesně v polovině a vám všem přejeme pěkný poslech, ať už jste kdekoliv, takhle brzy po ránu, krátce po 5. hodině. A ještě navídka písniček, které nestárnou, Harlekín Věry Martinové, bude i Xindl X a Popelka, Helena Vondráčková anebo Radek Tomášek. Musíme ještě pozdravit Ignáce a Ignáty, kteří slaví svůj svátek. Přejeme jenom to nejlepší i vám, co máte narozeniny.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou. Učitelé.

0: Je tady pátek 31. července, posloucháte Český rozhlas Pardubice 3 minuty před 17:15. K tomu létu patří i koupání třeba v rybníce, jestli vás po něm začala svědit kůže a říkali jste si, můžou za to synice. No, možná byla příčina úplně jiná, svědivou vyrážku po koupání v přírodních vodách často způsobují mikroskopické larvy parazitů vodních ptáků. Místo zdlouhavého sběru vodních plžů teď vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy hledají DNA parazitů přímo ve vodě. A první výsledky z terénního testování naznačují, že nový postup může být až o 40% citlivější než dosavadní metody. Reportérka Karolína Burdová o monitoringu zjišťovala víc.
1: Tak jo, takže teďka nabereme vzorek vody.
2: Parazitolog Jan Procházka teď nabírá v rybníčku v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy několik litrů vody. Právě ve vodě bude hledat stopy DNA mikroskopických parazitů, které můžou způsobit svědivou vyrážku po koupání.
1: Používáme k tomu teda speciální filtry, které jsou určené na filtraci takzvané environmentální DNA, to je ta DNA, která se vyskytuje právě v tom prostředí, která se uvolňuje ze všech organismů, co tam žijou. Tak a teď budeme teda pod tlakem sát tu vodu přes ten filtr.
3: To je pumpička na kolo.
1: A původně je to pumpička, co se používá na vytahování oleje z motoru.
4: Tady už je vidět, jak na tom filtru se usazují nějaký hnědý částice, ale kromě nich je tam samozřejmě i ta DNA.
2: Popisuje parazitolog Tomáš Macháček. Metodu už vědci vyzkoušeli na 8 lokalitách ve 4 krajích, kde se cerkáriová dermatitida v minulosti objevila. Průběžné výsledky ukazují, že dokáže přítomnost parazitů zachytit až o 40% citlivěji než klasické vyšetření vodních plžů.
4: Když se tenhle přístup srovná právě s tím klasickým sbíráním šneků někde na břehu nebo potom člověk musí skočit i do vody pro ně a podobně, tak je to určitě rychlejší a zároveň pro ty pracovníky je to i bezpečnější.
2: Výzkumníci zároveň hledají i způsoby, jak výskyt parazitů omezit, aniž by zasahovali do fungování vodních ekosystémů.
4: Může jít o různé úpravy terénu, o redukci vodní vegetace třeba, o charakter dna, kde se ti plži, kteří přenášejí parazity, raději nebo méně raději vyskytují.
2: Právě kombinace přesnějšího monitoringu a šetrných preventivních opatření by podle vědců mohla do budoucna pomoct snížit riziko svědivé vyrážky, a to aniž by bylo nutné omezovat koupání v přírodních vodách. Karolína Burdová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Ukrajinský dronový útok způsobil požár v komplexu energetického průmyslu a skladech v ruském Volgogradu, uvedli podle agentury Reuters tamní úřady. A ještě jedna informace, teroristické hnutí Hamas potvrdilo dosažení dohody, která zahrnuje jeho odzbrojení a stažení izraelské armády z pásma Gazy. Agentuře AFP to dnes řekli dva vysoce postavení činitelé hnutí. Sdělení přichází krátce poté, co americký prezident Donald Trump oznámil, že jím ustanovená Rada míru dosáhla dohody, na základě které Hamas a další palestinské skupiny postupně odevzdají zbraně. Další zprávy nabídneme o 17:30 ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Je pátek 31. července. A něco příjemnějšího z našeho kraje, v 10 hodin začne 20. ročník Mezinárodního festivalu keltské kultury Lugnasad. Na programu budou v Nasavrkách ukázky starodávných řemesel, hudba českých i zahraničních kapel, odborné přednášky, workshopy. Součástí bude tradiční průvod s obilnou bohyní. Tahle akce potrvá až do zítřka. Měli jsme i hosty na téma Lugnasad, tak se k ním můžete vrátit na webu pardubice.rozhlas.cz a odpoledne se z akce živě přihlásí náš regionální stopař. O víkendu si můžete užít zajímavou zábavu v pardubických bubeníkových sadech. Bude to konkrétně zítra, kdy se Pardubice dočkají jídla, pití a hudby pod širým nebem. Můžete vyrazit do bubeníkových sadů na Summer Night Food Festival. Těšit se můžete na výběr desítek food trucků a gastrokonceptů z celého Česka, vychlazené pivo, výběrová vína a osvěžující letní koktejly. Akce startuje v 15 hodin. My k tomu budeme mít zítra ráno hosta. Ve studiu bude krátce po 8:30 ráno. Počasí. Velmi často tropická noc na dnešek, v Pardubickém kraji teploty mezi 19 a 22 a přes den naměříme 35 až 38. Na horách to bude 28 až 31 stupňů Celsia. Jasno až polojasno, večer bude přibývat oblačnosti a jenom ojedinělé se přidají přeháňky anebo bouřky.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.
3: České

to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Před námi je víkend, možná vyrazíte na nějaký delší výlet a nebo na dovolenou, tak nejspíš naplníte nádrž ve svém autě po okraji. Dokázali byste si tipnout, jak dlouho jsou s námi na světě benzínové pumpy? Přístroj, který počítá odebraný benzín, poprvé patentovali ve Spojených státech v roce 1932, ale benzínové stanice, kde se dal benzín koupit, existovaly už dávno předtím. Teď už s dětmi a Terezou Brázdovou míříme rovnou do současnosti.
2: Co je benzínka?
3: Benzín je, že tím natankujou auta, nebo autobusy, nebo vlaky. Co třeba taky traktory.
2: A co je benzínová čerpací stanice?
3: To je, že tam čerpají benzín, aby mohly auta mět dost paliva.
2: A co je to ten benzín?
3: Ta auta tankují benzín.
2: A za ten benzín se platí?
3: A jo, platí se.
2: A kolik?
3: 250. Ne, tisíce mi stovky a sami mily a sami tisícovky.
2: A není to nějaké drahé?
3: Ne, je to zdarma.
2: Zadarmo je benzín?
3: Jo.
2: A co ještě na té benzínce můžeme koupit?
3: Třeba nějaký pivo do auta.
2: Počkej, v autě se může pít pivo.
3: Ne. Když někdo zjedí, tak to ne. Jen děcko.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: A my už jdeme na zprávy s Otou Gutwirtem.
3: Půl šesté.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Ve Svitavách dnes končí hlasování o projektech sdíleného rozpočtu. Lidé mohou až do půlnoci podpořit některý z 12 přihlášených návrhů. Město následně rozdělí 500 000 korun mezi dva vítězné projekty. Před polovinou letních prázdnin se citelně zhoršila kvalita vody v přehradě Seč. Neodpovídá hygienickým požadavkům a je zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. Zákaz koupání ale hygienici zatím nevydali. Radní České Třebové nesouhlasí s bezúplatným převodem kostela svatého Jana Nepomuckého v místní části Skuhrov z vlastnictví církve do majetku města. Rada doporučuje zastupitelům, aby převod neschválili. Letní vysoké teploty zvyšují riziko dopravních nehod, varoval předtím vedoucí oddělení bezpečnosti silničního provozu ministerstva dopravy Tomáš Neřold. Nejčastěji za nehody může únava, nepozornost nebo zdravotní potíže. České radiokomunikace chtějí na stavbě gigatovárny na umělou inteligenci v Jílovišti u Prahy spolupracovat s firmami ze Španělska, Německa nebo Francie. Českému rozhlasu to řekl ředitel radiokomunikací pro otázky umělé inteligence Jan Kavalírek. Česko se uchází o unijní podporu ve výzvě, kterou na stavbu gigatováren vypsala Evropská komise. Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno. Večer může přibývat oblačnost, ojediněle se přidají přehánky nebo bouřky. Teploty 35 až 38 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 3 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. S dopravním omezením počítejte na silnici 1/17 ulice 5. Května v Heřmanově Městci.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech? Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Uslyšíte každou srpnovou neděli po 18. hodině.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Tak tolik olympici, nebe nad hlavou ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v pátek 31. července 7 minut před 6:15. A my už jdeme do dnešních novin s Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě. Tisk.
0: Jak co nejlépe pomáhat rodinám, jak propojit veřejnou správu, neziskové organizace a firmy tak, aby spolupráce přinášela skutečné výsledky a jak vytvářet podmínky pro rozvoj sociálních podniků. Právě pro odpovědi na tyhle otázky přijeli do Pardubického kraje zástupci Plzeňského kraje. Během dvoudenní návštěvy se seznámili s projekty, které v Pardubickém kraji dlouhodobě fungují a na vlastní oči viděli, jak se promítají do praxe. Největší pozornost věnovali podpoře rodin. Plzeňský kraj totiž připravuje novou koncepci rodinné politiky a hledá cesty, jak v téhle oblasti nabídnout účinnou a dlouhodobou podporu. Pardubický kraj proto představil svůj systém. Řeč byla i o podpoře rodičovství, slaďování pracovního a rodinného života, pomoci rodinám v obtížných situacích anebo péči o ohrožené děti. Další informace najdete v dnešním vydání Pardubického deníku.
1: V Pardubické aréně o víkendu vyvrcholí Czech Open, největší festival šachu a her na světě. Zatímco minulý víkend bylo k vidění mimo jiné atraktivní zápolení s rubikovou kostkou, závěrečné dny budou patřit výhradně šachistům. Vyvrcholí i otevřený velmistrovský turnaj, píše Mladá fronta dnes.

0: Za minutu bude 6:45. Vstáváte s Českým rozhlasem Pardubice do pátka 31. července. Policisté a hasiči v noci našli 13-letou dívku, která večer opustila letní tábor na svaté Kateřině u Chotěvic na Trutnovsku. Dívka je v pořádku, uvedle hasiči z Královéhradeckého kraje na síti X. Podle policie, která předtím o pátrání informovala, dívka před odchodem z tábora nebyla v dobrém psychickém stavu. A ještě další informace od sousedů. Na silnici 1/14 z Náchoda směrem na Červený Kostelec začíná uzavírka kvůli stavbě obchvatu Náchoda. Potrvá do 4. srpna, vždy mezi 6. a 18. hodinou. V Hradci Králové se v 10 hodin otevírá nová lékárna v budově onkologického pavilonu profesora Bašteckého, přímo v areálu fakultní nemocnice. Součástí programu bude možnost prohlídky nově dokončené přístavby pavilonu. A ještě něco veselého z Náchoda na Jiráskově koupališti ve 12:30 ve spolupráci se Zimním stadionem připravili zábavnou akci Letní koulovačka. Sníh bude navezený přímo z nedalekého zimního stadionu. Počasí. A nějaké ochlazení bude potřeba nejenom v Náchodě, ale určitě i v Pardubickém kraji, kde naměříme 35 až 38 stupňů Celsia. Na horách to bude 28 až 31. Na obloze jasno až polojasno, až večer bude přibývat oblačnosti a ojediněle se přidají přehánky nebo bouřky. To předpokládané množství srážek je od 0 do 1 mm. Vítr slabý proměnlivý, večer mírný jihovýchodní, v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou zatím nepříznivé, přes den se vylepší na dobré až velmi dobré. My se chystáme na přenos.
1: Nenechte si ujít další přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice.
2: Teď? Uprostřed léta v tomhle vedru?
3: Jsem spocená jako vrata u chlíva. To je hnus.
2: Nenecháme to radši až na září?
1: Neboj, Mirku, zajedeme na opaťák, vykoupeš se v písníku, i místní pivo bude.
2: A to zase jo.
3: No jo, lasat pivo, to umíš.
2: Opatovický písník obkroužíme kolem dokola a pak hurá do vody.
1: Dobře, ale nezapomeň, že Opatovice nad Labem patří mezi historické klenoty našeho kraje.
2: Opatovický klášter, to je jedna velká záhada.
1: No a další technický zázrak, Opatovický kanál, i o něm bude řeč.
2: Takže je to jasné, Opatovice nad Labem jako na dlani představíme tento pátek od 9 do 12.
1: Tu správnou letní atmosféru si vychutnejte s Mirkem Hrubanem
2: a Jitkou Slezákovou.
4: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: a věříme, že vás poutá vysílání Českého rozhlasu Pardubice, že vás baví i v pátek 31. července roku 2026. Teď je 5 minut po 6:15 a my zdravíme do Litomyšle. Máme tip, který se týká piaristického chrámu nalezení svatého kříže z kolejí. Před kostelem nalezení svatého kříže začne v 17 hodin komentovaná prohlídka výstavy Jaroslav Róna Ticho a mýty. Tak se na tuhle open air výstavu můžete podívat a nebo se můžete zastavit pochopitelně i na dalších akcích, které souvisí s Litomyšlí a že jich je hodně, včetně aktuálního Litomyšl Festu, což je letní filmový a hudební festival, který je v tomto městě podruhé, nabízí filmy, koncerty, doprovodný program Letní pohodu, přátelé, setkávání a kouzelnou Litomyšl 5 dní, na které celý rok nezapomenete. Litomyšl Fest končí až tuto neděli 2. srpna. A co vás čeká v našem vysílání dnes po 13. hodině, tak pochopitelně bude to poradna o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Tentokrát o takzvaném stresovém hormonu kortizolu. A nebo ne, možná se podíváme spíš na něco letního.
1: Veselý den vám přejeme.
2: A s pevným zdravím.
1: Je tu léto, slunce pálí a hřeje víc než jindy. Tak si budeme povídat o jeho účincích a vlivu na naše zdraví, ne? Prostě probereme vaše nepříjemnosti ze sluníčka.
2: Jestli se vám někdy točí na sluníčku hlava, míváte mdloby, máte ze sluníčka vyrážku, bolí vás ta hlava, lítá vám z ní tlak. Jestli vás slunce v létě trápí, tak nám napište nebo zavolejte.
1: Probereme s vámi všechny obtíže, které zaznamenáváte víc na sluníčku.
3: Možná ta horka nesnášíte příliš dobře, dělá se vám špatně a snažíte se jim vyhnout. V čem vám horka dělají problém? Nebojte se na to zeptat.
1: Třeba je to banalita, ale možná známka něčeho vážnějšího.
2: Své dotazy na účinky sluníčka a obtíže, které na něm máte, můžete paní doktorce poslat předem v psané formě díky formuláři, který najdete na stránce www.veseleazdravie.cz.
1: Nebo mi zavolejte na záznamník s číslem 221 553 770. Opakuji raději ještě jednou telefon 221 553 770.
2: Nebojte se zeptat, od toho jsme tady. Rádi vám poradíme, pomůžeme a snad i uklidníme.
1: Těšíme se na vás už dnes odpoledne v pořadu Veselé a zdravě po 13. hodině a reprízu naší poradny uslyšíte také dnes po 20. hodině.
2: Dnešní téma je obtíže ze slunce.
4: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Ve Starém Hradišti u Pardubic chtějí mít nové centrum obce. Hnutí Hamas podle agentury AFP souhlasí s dohodou o odzbrojení v pásmu Gazy. Hradečtí fotbalisté postoupili do třetího předkola Evropské ligy. A dnešek bude slunečný, teploty až 38 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otagu Tvěrt. Ve Starém Hradišti u Pardubic plánují v příštích letech předělat okolí obecního úřadu na náves s obchody, službami a zelení. V obci by tak vzniklo nové místo pro společenské akce a setkávání místních. Radnice už má připravenou urbanistickou studii.
2: Dokument počítá s novým uspořádáním prostoru mezi obecním domem a fotbalovým areálem. Na místě dnešní budovy Masny má vzniknout nový objekt pro obchody a služby. Současně navrhuje i omezení automobilové dopravy v prostoru návsi, rozšíření zeleně a vytvoření místa pro pobyt obyvateli, pořádání kulturních akcí. Součástí projektu je i modernizace sportovního areálu. Z Pardubicka Ondřej Wolf. Český rozhlas.
1: Do Hronova na Náchodsku míří stovky amatérských divadelníků. Začíná 96. Jiráskův Hronov. Nabídne desítky divadelních představení, koncertů, výstavy, ale taky speciální dny věnované tanci a lidovým tradicím.
3: V Hronově dnes večer symbolicky vztyčí festivalovou vlajku a rozsvítí lucernu přátelství. V 19 hodin začíná představení Drahá Matilda v podání náchodské divadelní scény. V parku Alojze Jiráska zahraje Pink Floyd Revival Check. Oficiálně festival začne v sobotu ve 14 hodin před Jiráskovým divadlem. Součástí zahájení bude koncert skupiny Prima Jazz Band. Z Hronova Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: Desítky investorů chystají hromadnou žalobu na autobazar Štěpánek Auto. Firma nesplatila dluhopisy za stovky milionů korun. V červnu navíc změnila majitele. Její areál je zavřený a webové stránky nefungují. Vedoucí právního oddělení D-testu Jan Šúra lidem doporučuje, aby s žalobou nečekali. Část investorů už na firmu podala trestní oznámení. Případ teď prověřuje policie. Palestinské radikální hnutí Hamas prý souhlasí se svým odzbrojením v pásmu Gazy. S odvoláním na dva vysoce postavené činitele hnutí to napsala agentura AFP. Uvedli to krátce potom, co americký prezident Donald Trump oznámil, že tzv. Rada míru dosáhla dohody o jeho 20-bodovém mírovém plánu. Deník Times of Israel píše, že premiér Benjamin Netanyahu s plánem nesouhlasí a do říjnových parlamentních voleb pravděpodobně ani souhlasit nebude. Sport. Fotbalisté Hradce Králové přešli ve druhém předkole Evropské ligy přes Tromze. Na výhru v Norsku 1-0 navázali v domácí odvetě, ve které zvítězili 3-1. Na vedoucí gól soupeře odpověděl do konce prvního poločasu nizozemský útočník Mick van Biren. Po změně stran skórovali ještě Tom Slončík a Ondřej Mihálik. Podle něj pomohla Východočechům k obratu ve velkém vedru i přestávka.
4: Všichni jsme si vzali na sebe ledový ručníky, tak nějak jsme jako nabírali síly, věděli jsme, že prostě musíme dál pokračovat, že to je pořád v našich rukách. Ten druhý poločas i ten vstup nám vyšel a ty dva góly je uzemnili a pak už jsme tu hru kontrolovali. Počasí.
1: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, večer ale může přibývat oblačnost, objevit se mohou přehánky nebo bouřky. Teploty 35 až 38 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na nejvyšším stupni číslo 3 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. S dopravním omezením počítejte v Pardubicích na parkovišti u Mlýnů kvůli sportovnímu parku.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: V Pardubicích zůstaneme i za chvíli. Na břehu Labe začne totiž příští týden stavba sluneční pláže. Druhý městský obvod začal tohle rekreační území plánovat v roce 2018. Podrobnosti přineseme za malou chvíli. Je pátek 31. července roku 2026, krátce po 6. hodině. A z muziky vás čeká Marcela Holanová, taky skupina Miraj, Paul McCartney, Václav Neckář a nebo Leona Machálková. Vám přejeme pěkný poslech a hezký prázdninový letní den, ať už jste s námi kdekoliv.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Už po třetí budou moct koně a jezdci v Pardubicích splnit podmínky pro start v nejslavnějším tuzemském závodu ve Velké Pardubické. Zítra je na programu třetí kvalifikace na tenhle vrchol sezóny a víc o něm i o upraveném programu uslyšíte kolem 6. hodiny 50. minuty. Teď je 6.11, pátek 31. července, s vámi Český rozhlas Pardubice. Po 8 letech příprav začne příští týden stavba sluneční pláže, a to v Pardubických Polabinách. Na břehu Labe nedaleko Vonkova mostu nechá druhý městský obvod vybudovat dřevěnou terasu, schody do vody, nové posezení, lavičky a ohniště. Jak zjistila reportérka Šárka Rusnáková, podobná odpočinková místa na nábřeží lidem ve městě chybí.
1: Já většinou tady jen tak projedu na kole, jedu třeba se podívat na Kuňku, takže cyklostezka pěkná, jo. Ale třeba by tady chyběla nějaká, nevím, malá plážička nebo něco takového na koupání, no.
2: Tak vnímá nábřeží Labe v Pardubických Polabinách David z Chotěboře. Podobný názor má i Martin z nedalekého sídliště.
3: Tady je to nevyužitý potenciál. I by to bylo nějaké prostě koupaliště, protože je teplo, je nějaký mola, kde by se prostě mohli jako smočit lidi, trošku to tady zútulnit, jako je tady prostě jenom tráva, chodí sem rybáři a tím dokončí.
2: To by se ale mohlo brzy změnit. Druhý pardubický obvod tady plánuje takzvanou sluneční pláž, jak potvrzuje starosta Radek Hejný z hnutí ANO.
4: Bude na pravém břehu Labe, nedaleko od Vonkova mostu, po proudu je to v podstatě v místě, kde je areál letního kina, tak přes protipovodňovou hrázku a dostaneme se k Labi a tam v těch místech zhruba bude ta naše sluneční pláž, kterou jsme někde pracovně nazvali. Místo, které vybídne lidi k tomu, aby se zastali u té řeky, mohli si tam sednout. Bude tam nějaké ohniště, betonové schody do vody, podobně jako je to v parku na Špici, takže ty lidi to přitáhne blíž k té vodě. Možná, že někdo přijde s nějakým nafukovacím člunem, nafoukne si ho, dá si ho tam na vodu a bude jezdit po Labi.
2: Klasické molo na řece ale nebude.
4: Bude tam taková dřevěná plocha na tom břehu nahoře a od té plochy povedou ty betonové schody přímo k vodě, ale aby bylo ještě molo plovoucí na vodě, to tam zatím v plánu není.
2: O sluneční pláži v Polabinách mluví vedení druhé pardubické radnice už od roku 2018. Teď ale její stavba skutečně začne.
4: Začalo to už dlouho před covidem, kdy jsme se společně potkali s panem generálním ředitelem povodí Labe a tomu se ta myšlenka líbila, tak jsme to začali připravovat. Pak do toho vstoupili covid. Problém byl velký, že tady v těch povodňových pásmech kolem těch řek podle naší legislativy v podstatě nejde vůbec nic vybudovat. Ale nakonec se nám podařilo nějakým způsobem dopracovat k tomu výsledku, a takže příští týden předáváme to místo jako staveniště a firma vysoutěžená bude realizovat ten projekt, který se opravdu připravoval mnoho let.
2: Sluneční pláž bude stát zhruba 3 miliony korun a hotová má být do konce října. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice, posloucháte naše prázdninové vysílání v pátek 31. července 2 minuty po čtvrt na 7 a dnes se můžete vydat motoráčkem na noční prohlídku zámku Karlova Koruna. Jede se z Pardubic do Chlumce nad Cidlinou, je to zvláštní večerní vlak. Odjezd je z Pardubic až po 20. hodině, návrat po půlnoci zhruba v 1.15. Prohlídka zámku začíná ve 22 hodin. Po příjezdu zpátky do Pardubic je zajištěný rozvoz historickým trolejbusem a je tam nutná rezervace míst. Mimochodem, zámek Karlova Koruna je taky součástí našeho zámeckého léta, kdy poznáváte dalších 50 zámků napříč Českem a soutěžíte o atraktivní ceny. Hlavní výhra je prohlídka zámku se samotným Františkem Kinským, to je ale zámek v Kostelci nad Orlicí. Poslouchejte každý všední den v 9.45, kdy vám představujeme jeden ze zámků, moderátor následně vyhlásí soutěž a o víkendech nabízíme zámecký speciál, kdy jsme oslovili majitele vybraných zámků a vy tak máte možnost dozvědět se, jak se jim na zámeckém sídle bydlí a co to všechno obnáší. A teď o víkendu dojde právě na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, bude to v neděli po 13. hodině. A už zítra po 13. hodině zamíříme společně na zámek ve Světlé nad Sázavou. Další informace o zámeckém létě a pravidla soutěže najdete na webu zámeckéléto.cz. Ale zpátky ještě k vlakům. Další sobota totiž bude ve znamení páry v Pardubickém kraji. Parní vlak vás provede malebnou krajinou Orlických hor a podhůří Jeseníků. Čeká vás jedinečná atmosféra cestování, jak ji znali předchozí generace, svůní páry, rytmickým klapotem kola, krásným výhledy z oken historických vozů. Tentokrát historický expres vyjede teď o víkendu na trasu Dolní Lipka, Ústí nad Orlicí, Hanušovice a zpět.
1: Počasí.
0: Vypadá to, že o víkendu se lehce ochladí, ale i tak budou teploty vysoké. My si o tom povíme s meteorology kolem 7:45. Teď tady od nich máme informaci o dnešním počasí, kdy bude skutečně horko. 35 až 39, na horách 28 až 31 stupňů Celsia. K tomu jasno až polojasno, zpočátku na východě oblačno. Večer bude přibývat oblačnosti a místy se přidají přehánky anebo bouřky.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.
3: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli. Občas rád si cestu zkrátíš, sotva výjdeš.

0: Hezké ráno s Českým rozhlasem Pardubice, 7 minut po čtvrt na 7 v pátek 31. července. Po pádu laviny na hoře Broad Peak v severním Pákistánu se pohřešuje skupina 10 horolezců, kterou vede známý nepálský alpinista Nirmal Purja. Podle agentury AP to oznámil viceprezident pákistánského alpinistického klubu. Ve skupině je 5 Nepálců, Pákistánec, Ománka, Američanka, Číňan a jeden další cizinec. Jeho občanství není uvedené. Do pátrací operace byly podle klubu nasazené helikoptéry a další prostředky. My to sledujeme, další zprávy pro vás chystáme na 6:30. A teď spotřebitelský servis, do něj nám dnes píšete, protože vás překvapila cena za odeslání zásilky. Přichází další z vašich dotazů i s komentářem spotřebitelského rádce Josefa Černého.
1: Pan Marcel si objednal přes e-shop drobnou součástku v hodnotě necelých 100 korun. Součástka se mu nehodila, proto ji chtěl vrátit, ale zarazilo ho, že poštovné bylo vyšší než ona součástka, tudíž by ho zajímalo, co v takových případech dělat. Pane posluchači, vzhledem ke stoupajícím cenám poštovného nelze dělat bohužel nic, než si takový nákup pořádně rozmyslet. Stejná rada platí pro nákup těžkých nebo rozběrných předmětů, se kterými je při vracení zpět zase obtížná manipulace.

0: Voice představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: A teď naše zprávy s datem 31. července připravili Otaku Twirt.
3: Půl sedmé.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: V pardubických Polobinách začne příští týden stavba sluneční pláže. Projekt za 3 miliony plánuje druhý pardubický obvod už od roku 2018. Jedním z důvodů dlouhého zdržení byla jednání s Povodím Labe. Lidé v Holicích se dočkají otevření nového reuse centra za víc než 4 miliony nejpozději v listopadu. Skladovací hala pro opětovné využití nepotřebných věcí z domácnosti zatím není hotová podle města, ale stavba pokračuje podle plánu. V Chrudimi kvůli horku spustili samoobslužná mlžítka. Technické služby je zprovoznily u veřejných toalet u divadla a taky v Palackého ulici a u nákupního střediska Borzna. Mimořádná dodávka tisícovky balení léku Tamoxifen se okamžitě vyprodala. Českému rozhlasu to napsal viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. V nejbližších dnech se další zásilky léku na rakovinu prsu neočekávají. Stovky firem se od zítřka musí přihlásit k plnění povinností, které vyplývají ze zákona o kritické infrastruktuře. Společnosti musí nově mít krizový plán a v případě potřeby zajistit nepřetržitý provoz. Dnes bude v Pardubickém kraji slunečno, jasno až polojasno, večer může přibývat oblačnost. Teploty 36 až 39 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 3 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, mírné zdržení na silnici 36 u Semtína.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Teď jsou 2 minuty po 6:30, zpívat budou Petr Kotval, Stanislav Hložek, za chvíli se podíváme do dnešních novin.
4: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Tak to byla Marie Rotrová ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v pátek 31. července 7 minut před 6:45 se zaměříme na noviny a to s Otou Gutwirtem. Krásné ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě. Deník.
1: Začínáme v pardubickém deníku. Ten píše o tom, že neobvyklý zásah mají za sebou hasiči v Sezemicích na Pardubicku. Krátce po půlnoci vyjížděli k srncovi, který uvízl v zahradním bazénu. Zvíře si zřejmě chtělo zpříjemnit teplou letní noc. Osvěžující koupelí z bazénu už se ale nedokázalo dostat vlastními silami, odhadují hasiči. Na pomoc vyrazili profesionálové z Pardubic společně s dobrovolnými hasiči ze Sezemic a všechno dobře dopadlo. Píše o tom pardubický deník.
0: Řemeslníci pracují na výstavbě nové inkluzivní herní sestavy na dětském hřišti Lachtan na Moravském předměstí v Hradci Králové. O jím umístění letos poprvé rozhodli sami Hradečané během veřejné ankety technických služeb. Do ní se zapojilo více než 800 respondentů. Herní prvek za přibližně 954 tisíc korun teď vstupuje do závěrečné fáze montáže a veřejnosti se otevře po dokončení dopadové plochy. Jak to bude přesně vypadat, když se na hřišti spojí zdraví s handicapovanými, to popisuje dnešní vydání deníku Právo pro severovýchodní Čechy.
1: Ruská propaganda prochází zásadní proměnou, píše o tom slovenský server Deník N. Začátkem roku Moskva ve své retorice oddělovala Spojené státy od Evropy, aby si ponechala prostor pro jednání s Washingtonem. Teď ale postoj vůči Spojeným státům obrátila a připravuje veřejnost na dlouhodobou konfrontaci s celým Západem. Svědčí o tom projevy ruského prezidenta Vladimíra Putina, šéfa diplomacie Sergeje Lavrova a nebo tajných služeb. Ty zdůrazňují, že Rusko není agresorem, jenom reaguje na západní hrozby. Podobnou retoriku dále radikalizují váleční blogeři.

0: Prázdniny už jsou v polovině, dnes je pátek 31. července, posloucháte Český rozhlas Pardubice, Madonna zpívala minutu před 6:45, za chvíli si připomeneme Josefa Laufra, taky nám píše majitelka tvrze ve Vranové Lhotě, poslední obci Pardubického kraje, třetím rokem tam v letních měsících pořádá výstavy obrazů a fotografií. Tento víkend, konkrétně v neděli 2. srpna ve 14 hodin, bude vernisáž amatérských fotografů z blízkého okolí. Dali si název skupina F8, letos bude mít úvodní slovo k výstavě profesor Jindřich Štrajt. Další podrobnosti najdete na stránkách zámečekvranovalhota.eu. Tak my zdravíme i na tvrz ve Vranové Lhotě a děkujeme za tuhle informaci. Další tipy na víkend najdete na našem webu.
1: Počasí.
0: Nadále horko, dnes v Pardubickém kraji naměříme 35 až 39, na horách 28 až 31 stupňů Celsia. K tomu jasno až polojasno, zpočátku bude na východě oblačno, večer bude přibývat oblačnosti a místy se přidají přehánky nebo bouřky, ale ty úhrny srážek jsou velmi malé, někde nebude pršet vůbec a někde to bude do 1 mm. Velmi silná zátěž teplem nás bude provázet celý den, vítr jenom slabý proměnlivý, večer mírný jihovýchodní s rychlostí do 25 km za hodinu.
2: Nenechte si ujít další přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice.
3: Teď? Uprostřed léta v tomhle vedru?
4: Jsem spocená jako vrata u chlíva. To je hnus.
3: Nenecháme to radši až na září?
2: Neboj, Mirku, zajedeme na opaťák, vykoupeš se v písníku, i místní pivo bude.
3: A to zase jo.
4: No jo, lasat pivo, to umíš.
3: Opatovický písník obkroužíme kolem dokola a pak hurá do vody.
2: Dobře, ale nezapomeň, že Opatovice nad Labem patří mezi historické klenoty našeho kraje.
3: Opatovický klášter, to je jedna velká záhada.
2: No a další technický zázrak, Opatovický kanál, i o něm bude řeč.
3: Takže je to jasné, Opatovice nad Labem jako na dlani představíme tento pátek od 9 do 12.
2: Tu správnou letní atmosféru si vychutnejte s Mirkem Dubanem
3: a Jitkou Slezákovou.
1: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Jedeme dál směrem ke sportu ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 4 minuty po 6:45. 11. ročník setkání milovníků starých sportovních motocyklů Veterán Enduro Přelouč je v plánu na dnešek, pokračuje i zítra. Soutěžící přihlášení z 9 států k vidění budou taky soutěžní historické značky motocyklů a všechno se to odehraje v Rallycross aréně přímo v Přelouči. A když se podíváme na zítřek, tak třeba sportovní akce v Ústí nad Orlicí, Aquapark Ústecký triatlon, tam si můžou zazávodit sportovní nadšenci nebo jenom zkusit účast na 13. ročníku závod pro širokou veřejnost všech věkových kategorií, včetně dětí. Děti do 15 let závodí bez kola, mají jenom plavání a běh. Prezence je zítra od 7:30 do 9 hodin v Aquaparku. A když se stavíme v Pardubicích a budeme mluvit o zítřku, tak se musíme dotknout taky dostihového závodiště, dotknout se koní, protože právě v sobotu 1. srpna bude další možnost vybojovat si právo startu v nejslavnějším domácím dostihu v říjnové Velké Pardubické. Na programu kromě jiného bude třetí kvalifikace. Nepůjde ale o klasický dostihový den, protože do zítřejšího závodění promluvilo současné horké počasí a víc si o tom povíme právě teď s naším reportérem Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: Teploty v posledních dnech atakují meteorologické rekordy. Ostatně další horký den máme před sebou už dnes až 39 stupňů. Co se pro to zítřejší závodění mění?
1: Mění se čas. V Pardubicích se běžně začíná závodit nebo začíná ten dostihový den kolem poledne, ale to by v tomhle počasí nebylo pro koně vůbec dobré. Takže první z dostihů toho dalšího dne, toho srpnového kvalifikačního dne, ten odstartuje už v 9 hodin, takže závodiště se otevře o hodinu předtím, to znamená už v 8 hodin a ten program je prakticky přesunutý na dopoledne. Je to logické, je to kvůli zdraví koní a samozřejmě také žokejů.
0: Pojďme teď na samotnou kvalifikaci. Kolik se v ní představí koní a pro kolik z nich je tenhle závod hodně důležitý?
1: Tak pro většinu z nich, protože na start by mělo zamířit 11 koní a kvalifikační podmínky splnili jenom dvojice Kuval a Angor Wout. Ti dva v černové kvalifikace nejenom startovali, ale ty kvalifikační podmínky splnili, ale ostatní potřebují ty podmínky splnit tak, aby se v říjnovém dostihu mohli představit. Ať je to třeba Fort Medoc, nebo Dilkar de Sivola, nebo Charlie Jape, který obsadil senzační třetí příčku v té loňské Velké Pardubické. A většinou to bývá právě ten srpnový termín, který je tím posledním, ve kterém se koně snaží uspět, aby měli nějaký odpočinek před tím říjnem, protože pokud by chtěli plnit tu kvalifikaci až na poslední chvíli, to znamená v září, tak tam už se to nesetkává příliš s pochopením majitelů a trenérů, takže skutečně ten srpnový termín teď pro tu minimálně devítku koní je hodně důležitý.
0: A kolik se vůbec zítra poběží do stihu? Jaký je časový program celého dne nebo spíš dopoledne?
1: Tak, dopoledne, to je přesně ono. Na programu celkově je 8 dostihů, vrcholem tedy bude ta třetí kvalifikace na 136. Velkou Pardubickou, ta se poběží v 10 hodin a 55 minut, předcházet jí bude cena města Pardubic, cena Registány a jak už jsme říkali, první dostih je na programu v 9 hodin, poslední ve 13.10.
0: Zítra tedy dostihy na pardubickém závodišti i s upraveným programem, o kterém nás teď informoval Otak Utvírt. Díky.
1: Hezké ráno.
2: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Na břehu Labe v Pardubicích začne příští týden stavba sluneční pláže. Vedro zaměstnává urgentní příjmy nemocnic. Fotbalisté Hradce i Jablonce jdou v evropských pohárech dál. A dnešek bude slunečný, teploty až 39 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. V pardubických Polabinách začne příští týden stavba sluneční pláže. Projekt za 3 miliony korun plánuje druhý pardubický obvod už od roku 2018. Jedním z důvodů dlouhého zdržení byla jednání s povodím Labe. Radnice ale nakonec patřičná povolení získala a vybraná firma tak může začít s realizací. Jak bude nové rekreační území vypadat, popisuje starosta Radek Hejní z Hnutí ANO.
2: Místo, které vybídne lidi k tomu, aby se zastali u té řeky, mohli si tam sednout, bude tam nějaké ohniště, že si budou moct v létě opéci, budou tam betonové schody do vody, podobně jako je to v parku na Špici, takže ty lidi to přitáhne blíž k té vodě. Bude tam taková dřevěná plocha na tom břehu nahoře, budou tam nějaké lavičky, takový místo k zastavení a posazení u vody.
0: V Nasavrkách na Chrudimsku začíná mezinárodní festival keltské kultury Lugnasad. Hlavním tématem letošního ročníku je úspěšné tažení proti Římu, které ve 4. století před naším letopočtem vedl náčelník Brennus. Kromě historických ukázek chystají pořadatelé taky koncerty, semináře, přednášky nebo ukázky řemesel. Festival potrvá až do neděle. Zdravotníci na urgentních příjmech českých nemocnic ošetřují kvůli vedru víc pacientů. Řeší hlavně kolapsové stavy nebo zhoršení chronických nemocí srdce. Horka jsou nebezpečná například pro pacienty se srdečním selháním. Nemoc se projevuje dušností, únavou nebo otoky nohou. Nemocní by teď měli dle lékařů především dostatečně pít.
3: Standardně pacienti se srdečním selháním by měli pít 1,5 litru, ale samozřejmě v těchto dnech mírné navýšení určitě doporučujeme.
4: Říká přednosta kardiologické kliniky Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze Petr Toušek, podle kterého je dobré pít kromě vody i minerálky.
3: Pacienti, když se potí, tak samozřejmě nestrácí jenom vodu, ale i minerály, a když pak pijí jenom čistou vodu, tak to není úplně to nejlepší.
4: Důležité je také vyhnout se alkoholu a nevystavovat se vysokým teplotám ani fyzické námaze. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Ředitelství silnic a dálnic v noci z pátku na sobotu uzavře jízdní pruh rychlostní silnice číslo 35 z Trutnova na Liberec. Oznámila to mluvčí Kamila Zahálková. Důvodem je stavba nového silničního mostu v Hodkovicích nad Mohelkou. Dělníci tam začnou osazovat nosníky. Doprava povede po objížďce přes exit 39 Paceřice, Žďárek, Jílové a Hodkovice nad Mohelkou. Sport. Fotbalisté Hradce Králové porazili norské Tromsø 3-1 a postoupili do třetího předkola Evropské ligy. Němci zahrají proti Bešiktaši Istanbul. Jablonec je po vítězství 2-0 nad chorvatským Varaždínem ve stejné fázi konferenční ligy, ve které ho čeká lotyšský tým RFS Riga. Rusové se dál nesmí účastnit mezinárodních hokejových soutěží, potvrdila to Mezinárodní hokejová federace. V příštím roce tak bude Rusko mimo jiné chybět na mistrovství světa mužů, a to kvůli pokračující válce na Ukrajině. Počasí. Dnes bude v Pardubickém kraji slunečno, bude jasno až polojasno, večer může přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 3 a rozptylové podmínky dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále počítejte s mírným zdržením na úrovni Semtína a Rybitví na silnici 1/36.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: V 7 hodin 4 minuty je pátek 31. července a dál posloucháte Český rozhlas Pardubice. Česká tenistka Daria Vidmanová porazila Memphisu bývalou světovou trojku Sloane Stephensovou z USA 6-2, 6-4 a poprvé je ve čtvrtfinále turnaje WTA. Česko zasáhla vlna veder a vysoké teploty neznamenají zátěž jenom pro lidi. My se podíváme do Kladrubského hřebčína, kde museli změnit pracovní režim, aby koně výcvik zvládli. To bude za chvíli a nabídneme písničky, které nestárnou. Konkrétně tady bude Petr Spálený, Dáma při těle, taky třeba Celine Dion, Petr Novák a nebo teď skupina Lucie. A kdybyste chtěli taky někomu poslat nějakou pěknou písničku od srdce, tak možnost budete mít znovu popolední. Víc najdete i na našem webu pardubice.rozhlas.cz, kde můžete vyplnit formulář.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: 4 minuty a bude 7:45. Společnost vám dělá Český rozhlas Pardubice v pátek 31. července. Místo stájí, noc na pastvině a posunutý tělocvik. Tropická vedra pokračují a s horkem nebojují jenom lidé, ale taky zvířata. Třeba v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem kvůli vysokým teplotám posunuli pracovní směny. A to jak pro zaměstnance, tak pro samotné koně. Víc uslyšíte hned teď v reportáži Josefa Kopeckého.
1: Jo, tak on si tam pouští, jo? Tak tohle to zní, když kůň pije.
2: To je číslo 2 a tady jsou ustájeny klisny v základním výcviku.
1: Jitka Rajchová, zootechnička Národního hřebčína Kladruby nad Labem.
2: Jsou to klisny, které mají zhruba 2 měsíce do zkoušek výkonnosti, učí se a zdokonalují v jízdě s přežením.
1: Takže není možné zastavit, vypustit třeba i s ohledem na to počasí, prostě by to chybělo.
2: Těmto koním se musíme věnovat každý den, ale oni jsou teď v režimu takovém, že jsou přes noc venku, tak aby si na těch chladnějších pastvinách odpočinuli. Ráno je přiženeme do stájí a po krmení je potom výcvik.
1: Takže jste museli posunout takový ten pracovní režim?
2: Ano, ten pracovní režim je zhruba o 1,5 hodiny postrčený dopředu, tak aby ten výcvik neprobíhal v období toho velkého tepla.
1: To znamená, že vaši zaměstnanci stávají v koli?
2: Naši zaměstnanci už jsou v tento čas tady v 5 hodin ráno.
1: Podle vedoucí průvodců Kladrubského hřebčína Kristýny Chaloupkové se občas objeví i poněkud netradiční nápady, jak vysoké teploty skrotit.
3: Jenom jsme tady měli dotaz od pána, který je dobrovolným hasičem a ptal se, jestli kropíme koně vodou, jestli prosíme dobrovolné hasiče, že by přijeli s cisternou a ty koně nám na pastvinách kropili. Tak to opravdu ne, to neděláme.
1: Na horko musí chovatelé myslet měsíce dopředu, ovlivňuje totiž třeba i rozmnožování koní, říká Jitka Rajchová.
2: Máme to naplánováno, takže zapouštíme klisny do polovičky června, právě proto, aby se nám ta hříbata rodila do konce května a abychom tu reprodukční sezonu, to zapouštění klisen, neprotáhli právě do těch dnů, kdy už nastupuje teplé počasí, protože potom už lze předpokládat nějaké ty reprodukční problémy.
1: Pro samotné návštěvníky se během tropických teplot nemění nic. Všechny prohlídkové okruhy fungují v běžném režimu. Z Kladrub nad Labem, Josef Kopecký, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice, pěkné ráno přejeme v pátek 31. července, 2 minuty po čtvrt na 8. Americký prezident Donald Trump si není jistý, jestli Spojené státy poskytnou Ukrajině licenci na výrobu střel do systému Patriot. Washington se tím zabývá, řekl Trump deníku Financial Times. Chystáme další zprávy, uslyšíte o 7:30. A taky nás čeká přímý přenos po 9. hodině. Vydáme se do Opatovic nad Labem, protože ty patří mezi historické klenoty našeho kraje. Opatovický klášter, to je jedna velká záhada. Vydáme se na místo, kde stával další historický zázrak. Opatovický kanál je pořád funkční, i o něm uslyšíte od historika Bohdana Šedy. A protože nás čeká velké teplo, tak vyzkoušíme vodu v opatovickém písníku zvaném Opaťák. Popovídáme si s majiteli pozemku a vychutnáme si tu správnou letní atmosféru. Nejenom mikrofon, ale i plavky si tentokrát přibalili moderátoři Jitka Slezáková, Miroslav Hruban, jak si můžete už teď ověřit na našich sociálních sítích. A taky uslyšíte v přímém přenosu dopoledne mezi 9. a 12. hodinou. Počasí. Ty dnešní teploty vyšplhají na 35 až 39 stupňů Celsia, na horách taky tropy 28 až 31, k tomu jasno až polojasno, zpočátku na východě kraje oblačno, večer bude oblačností přibývat a místy se přidají přehánky nebo bouřky, ale bude jich velmi málo. Rozptylové podmínky, ty jsou zatím ještě spíš nepříznivé, během dne čekáme dobré až velmi dobré.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude horský vůdce a taky husopas Janek Petnařík.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice je s vámi 6 minut po 7:45 v pátek 31. července. Teď soutěž. Bleskovka. Vyhrát můžete dvě vstupenky na pardubický festival Friends Fest, který bude 8. srpna na dostihovém závodišti. Čeká vás Marpo, Tublatanka, David Koller, Michal Nesvadba, Dětský den, gastronomie a street food, burgery, hobby horsing, sraz mustangů, americká auta motorky, dřevorubecká show a tak dále, prostě plno věcí už 8. srpna na Friends Festu. Kdo má tedy zájem o lístky, měl by teď zavolat do našeho studia a taky si popovídáme o jednom snímku, ve kterém zazářil herec Bolek Polívka. Právě dnes slaví 77. narozeniny a my přejeme všechno nejlepší.
1: Prosím vás, nemáte něco k pití? Já mám takový hrad, že nemám s kým spát!
0: Bolek za svůj život stvárnil celou řadu rolí, tou nejvýraznější byl asi Bohuš v komedii Dědictví aneb Kurva hoši Guten Tag režisérky Věry Chytilové. Otázka pro vás zní takto, jak se měl ten film jmenovat úplně původně? Zavolejte na číslo 726 46 48 48. Ještě jednou 726 46 48 48. Dědictví, tento legendární film, jak se měl jmenovat původně? Na telefonu už máme prvního volajícího. Pěkné ráno přejeme. Dobrý den, Bleskovka. Nebudete mluvit? Ne. Škoda, tak když už se dovoláte do Bleskovky, je potřeba promluvit, abychom měli možnost vás zapojit do toho soutěžení. Tak ještě jednou telefon 726 46 48 48. Znovu otáčím hlavu směrem k telefonu, znovu bliká, tak už je tam někdo další na drátě. Krásné ráno komu?
2: Dobré ráno, Zdeněk z Pardubic.
0: Pane Zdeňku, znáte odpověď?
2: Štěstí je krásná věc.
0: No výborně. Vy jste ani nepotřeboval nápovědy. Tak gratulujeme, výhra je vaše, 8. srpna Friends Fest v Pardubicích, dva lístky. Tak velká gratulace a užijte si to.
2: Děkuju.
0: Naslyšenou, mějte se.
2: Naslyšenou.
0: A soutěž tady s vámi bude i o víkendu, v sobotu a v neděli.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Otaku Twirt, další zprávy.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
5: Ve Svitavách dnes skončí hlasování o projektech sdíleného rozpočtu. Lidé mohou až do půlnoci podpořit některý z 12 přihlášených návrhů. Město následně rozdělí 500 000 korun mezi 2 vítězné projekty. Před polovinou letních prázdnin se citelně zhoršila kvalita vody v přehradě Seč. Neodpovídá hygienickým požadavkům a je zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. Zákaz koupání ale hygienici zatím nevydali. Radní v České Třebové nesouhlasí s bezúplatným převodem kostela svatého Jana Nepomuckého v místní části Skuhrov z vlastnictví církve do majetku města. Rada doporučuje zastupitelům, aby převod neschválili. Letní vysoké teploty zvyšují riziko dopravních nehod, varoval před tím vedoucí oddělení bezpečnosti silničního provozu ministerstva dopravy Tomáš Neřold. Nejčastěji za nehody může únava, nepozornost nebo zdravotní potíže. České radiokomunikace chtějí na stavbě gigatovárny na umělou inteligenci v Jílovišti u Prahy spolupracovat s firmami ze Španělska, Německa nebo Francie. Českému rozhlasu to řekl ředitel radiokomunikací pro otázky umělé inteligence Jan Kavalírek. Česko se uchází o unijní podporu ve výzvě, kterou na stavbu gigatováren vypsala Evropská komise. Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, večer může přibývat oblačnost, ojediněle se objeví přehánky nebo bouřky. Teploty 36 až 39 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 3 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále platí uzavírka silnice číslo 36 mezi Pardubicemi a Sezemicemi.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tak dobrý den i vám. V pátek 31. července posloucháte Český rozhlas Pardubice 7 minut po půl osmé. S Otou Gutwirtem listujeme novinami. Pěkné ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě. Denní tisk.
0: Neobvyklé oznámení prověřovali strážníci v lesním porostu za rybníkem Rosnička ve Svitavách. Narazili tam na 4 mladíky, kteří cestují po republice na mopedech Babeta. Hlídka vyrazila do lesa za rybníkem na základě upozornění jednoho z občanů. Podle oznámení tam měla tábořit skupina lidí a na místě měly být patrné stopy po rozdělávání ohně. Strážníci v lese zastihli mladíky, kteří ještě odpočívali a poblíž měli 4 mopedy. Následná kontrola ukázala, že si cestovatelé nerozdělali klasické ohniště, ale použili malý přenosný grill. Ten po skončení uhasili vodou. Mladíci hlídce vysvětlili, že na mopedech cestují po Česku, do lesního prostoru je večer dotlačili, protože předtím pili v restauraci alkohol a nechtěli dál pokračovat v jízdě. Strážníci na místě nezjistili žádné protiprávní jednání ani společenskou škodlivost. Celou událost proto uzavřeli domluvou. Tento příběh jsme našli ve Svitavském deníku.
1: Mladá fronta dnes přináší speciál Sportovní park Malé a velké sporty. Ten jednak připomíná 10. ročník tradiční pardubické akce na soutoku Labe a Chrudimky. Ta startuje zítra. Ale přináší i informace o dění u místních fotbalistů a basketbalistů. Nechybí ani novinky od koní. Další část vydání patří rekreačnímu sportování. Východ Čech nabízí okruhy pro běžce, bruslaře, cyklisty a taky spoustu dětských hřišť, pumptracků a nebo venkovních posiloven. Každý pohyb je dobrý, říká nejenom lékaři.
0: Skoro 3 týdny uplynuly od dopravní nehody poslance a do té doby vládního zmocněnce pro klimatickou politiku Filipa Turka z motoristů, při které se v Praze srazil s nemocničním vozem. Vrací se k tomu dnešní Hospodářské noviny. Připomínají, že Turek na sociálních sítích po nehodě oznámil, že do vyšetření nehody nebude funkci zmocněnce vykonávat a v případě, že bude policií označený za viníka nehody, dokonce na funkci rezignuje. Turek skutečně na ministerstvo nedochází a nepracuje a nezdá se, že by nějak výrazně chyběl. Vláda zatím jeho agendou nikoho nepověřila a na ministerstvu se oni dokážou postarat. Hospodářské noviny se zajímaly i o to, jak je Turkovo přerušení výkonu funkce vládního zmocněnce právně ošetřené, jestli podepsal nějaký dokument a ukazuje se, že ne. Podle vládní mluvčí Karly Mráčkové bylo zastavení výkonu funkce vlastním rozhodnutím Filipa Turka a zároveň bylo veřejně deklarováno.

0: Ve 7:45 posloucháte Český rozhlas Pardubice, je pátek 31. července, některé informace zní opravdu neuvěřitelně, 10,5 porce guláše z trubců za 5 minut. Maxi Jedlík Jarda Němec z Bystrého u Poličky se na akci Vírský chili drak pustil do neobvyklé výzvy pojídání guláše z masa včelích samců. Byla to tedy součást akce, tento netradiční pokus o rekord, no a Jarda Němec ten to skutečně zvládnul. Ještě doplníme, že trubec je včelí samec, který je větší než včelí dělník. Má výrazně velké oči a na rozdíl od nich nemá žihadlo, takže nemůže bodnout. Hlavní pořadatel akce je včelař, takže přidání trubčího masa do guláše bylo stylové, uvedl Maxi Jedlík Jaroslav Němec.
1: Počasí.
0: A jdeme na vedro, za námi je další tropická noc, na některých místech skoro na všech, protože ta nejčastější teplota v Pardubickém kraji byla mezi 19 a 22 stupni Celsia, takže jsme si od tepla neodpočinuli ani v noci. No a dnes se bude hodně přitápět pod kotlem, jak nám teď potvrdí meteorolog Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Přejeme pěkné ráno a ptáme se, jak to bude vypadat.
2: Dobré ráno, určitě dneska se přitopí ještě trošku víc než včera. Před tou studenou frontou k nám bude proudit velmi teplý vzduch od jihu, takže očekáváme dneska jasnou až polojasnou oblohu s tím, že ještě teď ten východ našeho regionu má nějaké až oblačno, polojasno až oblačno, ale během hodiny to tam bude stejné jako na ostatním území, to znamená hodně sluníčka a jasno až polojasno. Večer potom bude přibývat oblačnost a místy se přidají i přehánky nebo bouřky. 35 až 39 stupňů Celsia, taková budou dnešní maxima, na horách 28 až 31 stupňů. Vítr slabý proměnlivý, 1 až 4 metry za sekundu, večer potom bude mírný od jihovýchodu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. V bouřkách vítr bude přechodně zesilovat. Rostové podmínky máme nepříznivé, ale v průběhu dne se budou vylepšovat na dobré až velmi dobré, aby je stále na stupni číslo 3 vysoká zátěž.
0: Víkend uvede další teplá noc?
2: Další teplá noc, přesně tak. V noci oblačno je zataženo, takže už ty hvězdy moc vidět nebudou. Místy budou přehánky nebo bouřky, hlavně v té první půlce noci, no a v průběhu noci potom ty srážky budou ubývat. 21 až 18 stupňů Celsia, taková budou minima. Vítr od západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu zase v bouřkách bude zesilovat. No a když se podívám na den zítřejší, tak tam bude hodně oblačnosti, oblačno je zataženo. Počátku pouze ojediněle, ale v průběhu dne potom od severozápadu se k nám rozšíří místy přehánky nebo bouřky. Ty maximální teploty budou od 28 do 31 stupňů Celsia, na horách od 22 do 25 a vítr mírný od severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Večer potom se bude měnit na severovýchodní a zase v bouřkách bude přechodně zesilovat.
0: Jak to vidíte v neděli?
2: Za tou frontou nám oblačnost bude ubývat a zároveň budou ubývat i srážky, takže neděle už zase bude trošku víc slunečnější, většinou polojasno, s minimálními teplotami 20 až 16 stupňů Celsia, s maximálními teplotami 26 až 30 a vítr od severovýchodu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
0: No, vedra se vrátí zase po víkendu.
2: Přesně tak, po víkendu hned od pondělí zase nastoupí vedra, takže budeme mít málo oblačnosti a teploty opět budou šplhat k 37, k 38 stupňům Celsia.
0: No pane, tak díky za předpověď a zdravíme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, to byl pan Jaroslav Tuček, přejeme pěkný pátek i víkend, naslyšenou.
2: Hezký víkend, naslyšenou.
1: Nenechte si ujít další přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice.
3: Teď? Uprostřed léta v tomhle vedru?
4: Jsem spocená jako vrata u chlíva. To je hnus.
3: Nenecháme to radši až na září?
5: Neboj, Mirku, zajedeme na opaťák, vykoupeš se v písníku, i místní pivo bude.
3: A to zase jo.
4: No jo, lasat pivo, to umíš.
3: Opatovický písník obkroužíme kolem dokola a pak hurá do vody.
5: Dobře, ale nezapomeň, že Opatovice nad Labem patří mezi historické klenoty našeho kraje.
3: Opatovický klášter, to je jedna velká záhada.
5: No a další technický zázrak, Opatovický kanál, i o něm bude řeč.
3: Takže je to jasné, Opatovice nad Labem jako na dlani představíme tento pátek od 9 do 12.
5: Tu správnou letní atmosféru si vychutnejte s Mirkem Dubanem
3: a Jitkou Slezákovou.
1: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.
6: Když

0: pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Končí první prázdninový měsíc, červenec, máme 31. a svátek dneska slaví Ignác. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Zrůdný rozkaz ke genocidě Židů obdržel Reinhard Heydrich před 85 lety v roce 1941. Tím vyvrcholily přípravy na konečné řešení židovské otázky, jak hrůznou likvidaci nazývali nacisté. Kolem 6 milionů jich během následujících let přišlo o život. Prezident Spojených států George Bush starší a první a poslední sovětský prezident Michail Gorbačov podepsali přesně před 35 lety v roce 1991 smlouvu, která měla snížit stavy strategických zbraní. Dokument s názvem Start 1 ukázal, že ledy mezi Sovětským svazem a Spojenými státy začaly tát. Kubánský vůdce Fidel Castro před 20 lety po podstoupené operaci pověřil vedením země svého bratra a ministra obrany Raula Castra. I on už rezignoval ze všech funkcí. Současným kubánským vůdcem se stal po dlouhých letech od roku 1959 první ne-Castro Miguel Díaz-Canel. Při masivním ruském útoku na ukrajinskou metropoli Kyjev zahynulo před rokem 31 lidí. Na Kyjev letělo tu noc 309 dronů a 8 střel s plochou dráhou letu. V roce 1796, to je 230 let, se v našem Kolíně v kasárnách narodil francouzský mim českého původu, který položil základy nové pantomimy, legendární Jean-Gaspard de Biron. A já přeju hezký pátek a skvělý první srpnový víkend.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
4: Na sportovní zpráva, tenista Dalibor Svrčina nestačil v Los Cabos na loňského šampiona Kanaďana Denise Šapovalova. Zápas o první semifinále turnaje ATP prohrál 4-6, 2-6. Další zprávy nabídneme v 8 hodin, to bude za 4 minuty. Pěkný pátek přejeme.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Zuzka marně hledá práci a Hora má problémy se svým nemanželským synem. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT 2. Vlak zavátý sněhem, děsivá vražda a 12 podezřelých. Nejslavnější případ Hercula Poirota v Oscarovém filmu Vražda v Orient Expressu. A ČT Art uvádí koncert legendární kapely u příležitosti kulatého výročí jejího založení. Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
2: Rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Dnes končí ve Svitavách hlasování o projektech přihlášených do participativního rozpočtu. Česká města ve Vedrech otevírají klimatizované prostory, funguje i mapa pítek a fontán. Hradečtí fotbalisté slaví postup do třetího předkola Evropské ligy. A dnešek bude slunečný, teploty až 39 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otto Gutwirth. Ve Svitavách dnes končí hlasování o projektech sdíleného rozpočtu. Lidé mohou až do půlnoci podpořit některý z 12 přihlášených návrhů. Město následně rozdělí 500 000 korun mezi dva vítězné projekty, říká mluvčí Kateřina Kotasová.
4: Letos pořádáme ve Svitavách již třetí ročník participativního rozpočtu. Podle stanovených pravidel je potřeba, aby se hlasování zúčastnilo alespoň 500 obyvatel. Nyní máme téměř 800 hlasujících, takže zájem veřejnosti je obdobný jako v minulém ročníku.
3: Radní v České Třebové nesouhlasí s bezúplatným převodem kostela svatého Jana Nepomuckého v místní části Skuhrov, a to z vlastnictví církve do majetku města. Rada doporučuje zastupitelům, aby převod neschválili. Podle starosty Zdeňka Řeháka z hnutí 3PK nemá město pro kostel využití, mohlo by ale do budoucna přispět na jeho údržbu. Budova je od roku 1958 památkově chráněná a bohoslužby se tam konají jednou až dvakrát ročně. Česká města se přizpůsobují současným vedrům. V ulicích se objevila mlžítka, Praha i Brno otevírají jinak nepřístupná místa lidem, co se potřebují schladit.
5: Pro Pražany je otevřený klimatizovaný Škodův palác v Jungmanově ulici. Na webu oazychladu.mojepraha.cz zároveň lidi najdou mapu pítek, fontán, koupališť a dalších míst, kde se můžou schladit. Podobnou funkci po celém Česku nabízejí mapy.cz. V Brně jako úkryt před horkem poslouží i sněmovní a rytířský sál v historické Nové radnici na Dominikánském náměstí. Centrem taky třikrát denně projíždějí kropicí vozy. V Kuřimi na Brněnsku se zase otevře zimní stadion. V Prostějově na náměstí TG Masaryka postavili slunečníky, mlžítko i mlžnou bránu. V Královéhradeckém kraji domovy pro seniory upravili jídelníček. Klientům teď k osvěžení nabízejí třeba melouny nebo nanuky. Marek Sedláček, Český rozhlas.
3: Tropické teploty můžou podle ministerstva dopravy ovlivnit i řidiče. V horku jsou víc unavení, nepozorní a mají častěji zdravotní potíže. Podle vedoucího oddělení bezpečnosti silničního provozu Tomáše Neřolda za nehody nejčastěji může nepozornost, únava a zdravotní potíže. Řidiči by podle Neřolda měli často zastavovat, pít hodně vody a řídit jen, pokud jsou dobře odpočatí. Sport. Fotbalisté Hradce Králové jsou ve třetím předkole Evropské ligy. V domácí odvetě navázali na vítězství v Norsku a před svými fanoušky zvítězili nad Tromsø 3-1. Postup si na lavičce užíval i hradecký trenér David Horejš.
6: Přiznám se, že když jsme vedli 3-1 a viděl jsem, jak stojí ten stadion, tak ohromný zážitek. Asi největší zápas, co jsem mohl trénovat, a moc si toho cením a cením si toho výkonu, jaký ty hráči předvedli. Počasí.
3: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, večer bude přibývat oblačnost a ojediněle se přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 3 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, mírné zdržení mezi Hrochovým, Týncem a Čankovicemi na silnici 1/17.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Stará kola, rotopedy, lyže, drobný nábytek a nebo nádobí a hračky, to je stručný výčet věcí, které budou moct lidé od podzimu odkládat do nového reuse centra v Holicích na Pardubicku jako znovu využitelný odpad. My se na místo podíváme za chvíli v reportáži. Je pátek 31. července, dáli s vámi Český rozhlas Pardubice i krátce po 8. hodině. Co budeme hrát? Michala Tučného, Tak už nefňukej, taky Poetiku Půlnoc, k tomu Tina Turner Sting, Olga Blechová, Valdemar Matuška a na začátku hodiny Petr Nať. Tak pěkný poslech.
8: Dobré ráno s

0: Pátek 31. července, s vámi i nadále Český rozhlas Pardubice, 2 minuty před 8:45. Zemřel italský fotbalista Franco Baresi, bylo mu 66 let, byl mistrem světa z roku 1982 s AC Milan, 3x vyhrál Ligu mistrů a 6x Serie A. Další zprávy pro vás chystáme na 8:30. A teď se zatouláme do Holic. V Pardubickém kraji vzniká další místo na opětovné využití starých věcí. A tentokrát je to ve sběrném dvoře právě v Holicích. Dělníci tam aktuálně staví halu, do které budou moct místní odkládat nepotřebné věci z půd a sklepů a nikdo jiný si je bude moct odnést domů, pokud projeví zájem. Podle holické radnice jde o další způsob, jak šetrně nakládat z odpady a zbytečně je neposílat na skládku. Reportéra Ondřeje Wolfa zajímalo i to, jak stavba Reuse centra pokračuje.
1: Stavba de facto probíhá podle plánu.
2: Vidíme tady teda zatím hrubou konstrukci.
1: Ano, hrubá konstrukce momentálně stojí, chlapi dokončujou natělecké práce, čeká se na výrobu opláštění.
2: To už mi říká pracovník sběrného dvora a technických služeb Martin Bartoníček. Kdy by mělo být hotovo?
1: Termín je vlastně do konce září. V říjnu by se mělo otvírat.
2: A tady ve sběrném dvoře jsem teď i s nezávislým starostou Holic Ondřejem Výborným. Proč tady takovéhle zařízení, takovouhle novou službu vlastně budujete?
3: Jedná se o rozšíření kapacit směrem k třídění odpadu. Slibujeme si od toho, že ještě navýšíme naše již dobrá čísla v tomto směru.
2: Reuse centrum plánujete otevřít na podzim, dopadne to?
3: Plně doufáme v to, že bychom v říjnu, nejpozději listopadu, Reuse centrum otvírali. Řada lidí se již nyní ptá, kdy bude otevřeno, jak to bude fungovat, jakým způsobem budou moci do Reuse centra věci dávat i z něj získávat.
2: Já se teď tak trochu zeptám za občany, jak to vlastně bude fungovat.
3: Poměrně jednoduše, v okamžiku, kdy kdokoliv z obyvatel města poveze něco do sběrného dvora, něco, o čem by si sám řekl, že by ještě mohlo někomu posloužit, ale on to již nevyužije, tak tuto věc zdarma předá právě do Reuse centra, kde pracovníci technických služeb tuto věc přeberou, přetřídí, zkontrolují, jestli je v pořádku a nabídnou ji dalším za mírný drobný poplatek do dalšího využití.
2: Je něco, co bude nepřípustné sem odkládat?
3: Vzhledem k velikosti Reuse centra, tak jak vidíte, tak nepočítáme s tím, že by bylo možné zde předávat velkorozměrové věci. Stejně tak se chceme vyhnout věcem textilním.
1: Ten sortiment bude různý. Myslíme si, že by to mohlo být spíš jako sportovní věci, kola, cvičící, rotopedy, nebo i zimní lyže, snowboardy občas vyhoděj.
2: Dodává zaměstnanec ze sběrného dvora Martin Bartoníček. Za výstavbu Reuse centra utratí město přes 4 miliony korun. Polovinu zaplatí z dotace. Z Holic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Hezký pátek, dnes je 31. července, posloucháte Český rozhlas Pardubice, 4 minuty po 8:45. Společně s Martinem Písaříkem se v rubrice Co v učebnicích nebylo za chvíli vydáme na hory, prozkoumáme tajemství tamních rašeliništ. Právě rašeliniště můžou v dešti zvyšovat hladiny řek rychleji než běžný les. Ale to by taky nějaký déšť musel být.
1: Počasí.
0: Dnes to úplně nevypadá, možná na večer se objeví nějaké srážky, ale maximálně do 1 mm. Čeká nás jasný až polojasný den. Zpočátku na východě Pardubického kraje oblačný. Večer budete oblačnosti přibývat a místy se přidají přehánky nebo bouřky. Teploty ale dnes velmi vysoké, 35 až 39, na horách 28 až 31 stupňů Celsia. Vítr slabý proměnlivý, večer mírný jihovýchodní a v bouřkách přechodně zesílí. Tak se můžeme osvěžit někde u vody, tak zkusíme třeba Opaťák. Během dnešního dopoledne mezi 9. a 12. hodinou bude přímý přenos z Opatovic nad Labem a už teď jsou na místě Jitka Slezáková, Miroslav Hruban, tak vás zdravíme, oba vítáme v éteru, pěkné ráno.
2: Krásné ráno, hezký taky zdravíme. Den. No my se teď momentálně osvěžujeme u pumpy, kterou všichni dobře znají v Opatovicích nad Labem. Už jsme na místě. No a první naše vystoupení, které uslyšíte po 9. hodině, bude z depozitáře přímo v centru města.
3: Je to tak, budeme se věnovat historii této obce, protože ta je dlouhá a velmi zajímavá. Můžeme zmínit Opatovický klášter, můžeme zmínit Opatovický kanál, to všechno budeme rozebírat v našem přímém přenosu.
2: Určitě zmíníme i Opatovický poklad, a to hned v několika variantách. Nevím, co se bude Mirkovi líbit víc, když se podíváte na naši anonci a na naše video, tak myslím, že to bude jasné.
3: Je to tak, ale víc asi říkat nebudeme. No a na závěr toho dnešního horkého dne vyrazíme k vodě. To už si vlastně naznačil.
2: To si říkal, ono je to tady rozdělené, písník Opatovický, 30-hektarový, má Nuda pláž a potom tu klasickou pláž. Je to rozdělené takovým rákosíčkem. Tak uvidíme. Doufám, že se nám tam nepřihodí nic špatného.
3: Jak pak ty to víš, Jitko, tohle všechno?
2: No, protože už jsme si to včera byli obhlédnout, abychom mohli natočit právě to video, o kterém byla řeč.
0: Taková slušná Jitka. Dobře, po 9. hodině Jitka Slezáková, Miroslav Hruban, živě z Opatovic nad Labem. Moc se těšíme. Naslyšenou.
3: My taky. Hezký den.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že rašeliniště mohou v dešti zvyšovat hladiny řek rychleji než běžný les? Horská rašeliniště jsou často vnímána jako přírodní houby, které nasají vodu a pak ji postupně uvolňují do krajiny. Nový výzkum ale ukazuje, že realita je složitější. Rašeliniště vznikala tisíce let akumulací rostlinných zbytků. Proto jsou jejich spodní vrstvy jen velmi málo propustné, takže voda nemá jak pronikat do hloubky a při deštích odtéká po povrchu nebo těsně pod ním. Tato takzvaná rychlá voda může způsobit i náhlé zvýšení hladin v potocích a řekách, které odvodňují oblasti s rozsáhlými plochami rašelinišť. Oproti tomu běžná lesní půda umožňuje větší vsakování vody a ta se tak do vodních toků dostává postupně. Díky tomu pomáhá tlumit prudké výkyvy průtoku. V zimě bývají rašeliniště opravdu chladná místa, ale v létě tomu může být naopak. V suchých a horkých dnech se někdy dokonce ohřívají víc než okolí. Nejvýznamnější oblast výskytu rašelinišť v České republice je Šumava. Nachází se zde rozsáhlé komplexy vrchovištních mokřadů, které vznikaly po skončení poslední doby ledové. Rašeliniště najdeme i v Krušných horách. Jedno z nejznámějších je Božídarské, které patří mezi národní přírodní rezervace. Unikátní horská rašeliniště, často propojená s prameništi a drobnými toky, nalezneme i v Jizerských horách a Krkonoších.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český

0: Tak to byl Eric Clapton a my už jdeme na zprávy s Otou Gutwirtem.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: V pardubických Polabinách začne příští týden stavba sluneční pláže. Projekt za 3 miliony plánuje druhý pardubický obvod už od roku 2018. Jedním z důvodů dlouhého zdržení byla jednání s povodím Labe. Lidé v Holicích se dočkají otevření nového reuse centra za víc než 4 miliony korun nejpozději v listopadu. Skladovací hala pro opětovné využití nepotřebných věcí z domácností zatím není hotová. Podle města ale stavba pokračuje podle plánu. V Chrudimi kvůli horku spustili samoobslužná mlžítka. Technické služby je zprovoznili u veřejných toalet u divadla a taky v Palackého ulici u nákupního střediska Borzna. Mimořádná dodávka tisícovky balení léku Tamoxifen se okamžitě vyprodala. Českému rozhlasu to napsal viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. V nejbližších dnech se další zásilky léku na rakovinu prsu neočekávají. Stovky firem se od zítřka musí přihlásit k plnění povinností, které vyplývají ze zákona o kritické infrastruktuře. Společnosti musí nově mít krizový plán a v případě potřeby zajistit nepřetržitý provoz. Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, večer může přibývat oblačnost, ojediněle se objeví přehánky nebo bouřky. Teploty 36 až 39 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 3 a rozptylové podmínky ty jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Zdržení na silnici 1/17 mezi Novým Dvorem a Heřmanovým Městcem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: O Dvořákově festivalu promluvíme s dnešním hostem, naláká nás na koncerty v Pardubickém kraji. Teď bude zpívat Michal Prokop.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.
3: Má vlasy dlouhý.

0: Babi Daněk ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 6 minut před 8:45 v pátek 31. července. Teď se budeme věnovat jubilejnímu 70. ročníku Dvořákova festivalu, který znovu zavítal do Pardubického kraje a ještě několik koncertů bude, jak nám potvrdí ředitel této akce pan Jakub Hrubý. Vítáme vás ve studiu, pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak 70 let to už je věk, kdy se z festivalu stává doslova kulturní instituce, bychom tak řekli. Když se ohlednete za jeho historii, co je podle vás tím hlavním důvodem, že si našel svoje místo mezi těmi nejvýznamnějšími hudebními akcemi u nás?
1: Tak myslím si, že je to jeho rozlohou nejen, protože se odehrává dneska v 8 krajích, v 70 městech, máme 88 koncertů a za další si myslím jeho pestrostí, že nabízíme nejenom klasickou hudbu, ale stal se multižánrovým a je to takové hezké zpestření hudby a vlastně památek a poznávání naší krásné vlasti.
0: Když je to 70. ročník, je něčím speciální, nebo jste se nesnažili nějak vybočovat?
1: Tak snažili jsme se nevybočovat a speciální, odehrálo se mnoho krásných koncertů se specifickým repertoárem. Například jsme provedli první část Dvořákova Requiem vlastně v úpravě pro komorní orchestr a sbor a mnoho dalších zajímavých projektů, takže krásné premiéry, třeba šanzonu Luboše Sluky, vlastně současného skladatele, které přednesl Daniel Matoušek, třeba v Dešném v Orlických horách, v kostele svatého Matouše a tak dále.
0: Mám tady celou publikaci, kterou jste přinesl, velmi obsáhla, už jste tady říkal i ta čísla, 88 koncertů, 70 měst a obcí, 8 krajů. Co je v těch přípravách nejnáročnější? Skloubit termíny umělců, vybrat místa a sehnat peníze?
1: Udržet klid, protože vlastně musím říct, že to dělám sám se svou ženou akorát a člověk to všechno nosí v hlavě, vlastně ani tušku a papír moc nepoužívám, takže moje kanceláři, vlastně notebook, moje hlava a trpělivost.
0: Pardubický kraj je tradiční součástí festivalu. Už některé koncerty byly. Kdybyste trochu vzpomenul na ty odehrané koncerty, co vás z nich zaujalo?
1: Tak předně musím říci, že moc děkuju za spolupráci právě kraji Pardubice a hejtmanovi Pardubického kraje, protože přistupují k tomuto festivalu opravdu férově a myslím si, že si oboustranné spolupráce velice vážíme. A za další proběhly krásné koncerty jak v menších městech, tak i ve větších městech, když uvedu třeba Bojanov, krásná obec, kulturní, pak můžu uvést třeba Hlinsko, můžu uvést Trhovou Kamenici a čtvrtý si nespomenu teďka, musel bych zalistovat tady v publikaci, ale následují nás ještě další 4 koncerty vlastně do konce prázdnin, takže si myslím, že je s čím počítat a na co se těšit.
0: Ano, pojďme se podívat na tu budoucnost, které koncerty ještě stihneme, možná už i teď. V neděli 2. srpna bude možnost, jak se dívám, v Lázních Bohdaneč.
1: Přesně tak, v Lázních Bohdaneč, to je taková vlajková loď Pardubického kraje, kde spolupráce vlastně s tímto městem je už dlouhodobá, myslím, že 6 let už

0: Tam vystupuji a pořádáme tam pravidelně 3 koncerty přes léto a jedním takovým koncertem je pravidelný koncert Pavla Herzoga a Petra Hostinského, vlastně regionálních zdejších skvělých umělců, kteří jsou také členy skupiny 100 zvířat, takže je to takový multižánrový a jsou to skvělí mladí muzikanti a v letošním roce tam předvedou hudbu 4 kontinentů, takže jste všichni zváni. Tento koncert bývá velice pěkně navštěvován.
1: Letos v Pardubickém kraji zbývají 4 koncerty a z toho skutečně 2 jsou v Lázních Bohdaneč, tak ještě zmíníme ten druhý rovnou 30. srpna. Jaký bude?
0: 30. srpna jsem pozval vlastně komorní orchestr Dvořákova kraje, který pochází z Kralup nad Vltavou a má svou obrovskou historii, myslím 50-letou a obrovskou tradici a jsou to členové České filharmonie, ale i amatérští umělci a je to moc, moc výborný orchestr se skvělým dirigentem panem Sedláčkem, který vlastně v loňském roce debutoval i na Pražském jaru.
1: Tak tolik koncerty v Lázních Bohdaneč, ale budou, jak jsme říkali, 4 v Pardubickém kraji, tak my doplníme ještě ty další 2 za moment. Králíky Jablone nad Orlicí, tam budete moci taky zavítat ještě během srpna a je to všechno součást Dvořákova festivalu. Povídáme si o 70. ročníku s ředitelem Jakubem Hrubým a hned po skupině ABBA pokračujeme.

0: Tři minuty po 9:15, pátek 31. července, tady je Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhovor, který se týká 70. ročníku Dvořákova festivalu, který zavítal pochopitelně znovu i do Pardubického kraje. Už jsme tady mluvili o místech, která letos navštívil. Naším hostem je ředitel festivalu Jakub Hrubý. Podlažice, ještě bychom mohli doplnit.
1: Podlažice, přesně tak. Tam bylo České filharmonické kvarteto a sklidilo tam obrovský úspěch. Přišlo přes 100 lidí, takže nádherná akce.
0: Ale to už je historie. Pojďme se věnovat těm budoucím akcím. Zmívali jsme tady lázně Bohdaneč, teď v neděli 2. srpna, potom ještě 30. srpna a další koncerty na území Pardubického kraje jsou v Králíkách 16. srpna. Kdo tam dorazí?
1: Do Králík dorazí trumpetová legenda, která letos oslavila 85 let a je to Miroslav Kejmar, bývalý první vlastně trumpetista České filharmonie, opravdu legenda, který umí hrát od jazzu prostě po klasiku, přes Bacha, přes všecko, prostě geniální trumpetista a hraje mu to úplně bezvadně stále, takže na to opravdu srdečně zvu, protože to se neuslyší nebo neslyší tak často a nevíme nikdy, jak ještě dlouho to můžeme slyšet.
0: Je to tak? Kvarteto koncertů zbývajících v Pardubickém kraji doplní ještě Jablone nad Orlicí, i tam můžeme pozvat posluchače.
1: Jablone nad Orlicí, to je taky pro mě taková srdeční záležitost. Bývalý pan starosta vlastně se mnou zahájil spolupráci taky asi před 5 lety a byla to spolupráce moc hezká. Vzpomínám na něj, na pana Wagnera, často se scházíme a vlastně v loňském roce jsme vymysleli, že dorazí do Jablonného rockharmonie, vlastně Česká rockharmonie, což je skupina 6 lidí, kteří prostě jsou členové České filharmonie a hrajou jinou muziku než klasickou a je to moc hezký. A vymysleli pánové v Jablonem, že se sejdeme na Maláku. Já jsem to nemohl najít ani prostě na mapě. A je to bývalý skibar prostě na nějaké sjezdovce, která už dneska není funkční. A tak jsem byl takový dost pochybnost, jako přijedu velká louka. Normálně se tam zjevilo 250 lidí a byl to úplně úžasný koncert pod širým nebem. Takže letos to zkusíme zopakovat a žánr jsme vlastně zachovali. Bude tam MIB kvartet, což jsou vlastně muži v černém a budou hrát podobný styl hudby, rock, pop, filmovou hudbu a tak dále. Tak všechny srdečně zvu, přijďte, ať nás je ještě více, protože si myslím, že to stojí za to. Skibar, Malák, Jablone nad Orlicí.
0: No ten divácký zájem asi je o Dvořáku festival.
1: Je to veliký, já jsem včera kontroloval, kolik mi zbývá katalogu z vydaných 7 500 a ve skladu už mám pouze 1800 a před sebou ještě asi 30 koncertů, tak snad to nějakým způsobem pokryju. Když si vezmu, že vlastně si většinou berou lidé do páru ten katalog, tak je to moc hezké číslo, které je vyšší jak 10 000 lidí.
0: Festival dlouhodobě spojuje špičkovou hudbu s krásnými historickými místy po celé republice, to jsme už naznačovali. Jak to je důležité, aby klasická hudba zaznívala třeba na těchto místech různých, kam lákáte diváky díky Dvořákovu festivalu?
1: Tak má to dva takové pilíře, jak jsem říkal, památky a hudba jako taková, protože se na festivalu objeví jenom náhodou třeba, že se jdou po nějaké památky a zjistí, že tam je koncert a osloví je ta hudba nějakým způsobem, nebo naopak prostě přijdou mladí lidé na nějakou moderní hudbu a je tam klasika a taky to osloví vlastně, když vidí to živé zprostředkování. Když něco někdo umí, tak to člověka většinou prostě strhne a myslím si, že ty posluchači se vrací a že to nějakým způsobem formuje a vzdělává a nechává je zapomenout na všední starosti a nesnáze.
0: Letošní ročník festivalu patří in memoriam kardinálu Dominiku Dukovi, který byl dlouholetým patronem festivalu. Jaká byla jeho role a proč jste se rozhodli mu vzdát takovou poctu?
1: Pan kardinál, já jsem byl jeho vlastně takovým hodně blízkým spolupracovníkem, protože jsem několik let zpíval v katedrále, byl jsem takovým jeho dvorním zpěvákem a doprovázeli jsme se na mnoha akcí a byl to veliký člověk s velikým nadhledem a s velkou vizí. To asi nemusíme jmenovat, co všecko vymyslel a tak dále, ale odešel nečekaně, nikdo jsme to nečekali a musím říct, že každým rokem nám dával záštitu a chodil na naše koncerty a často jsme si o tom povídali a on miloval Dvořáka a bylo to vždycky hezké posezení a byla to milá návštěva ho potkávat a vlastně prožívat s ním tu radost a tu moudrost.
0: Vy osobně stojíte taky už pár let za tímto festivalem, ne tedy celých 70 pochopitelně, ale je to asi závazek vést takhle tradiční akci.
1: Tak já jsem to vzkřísil, tento festival vlastně po nějaké pauze, která vznikla z nějakých finančně politických důvodů, k tomu se nemusím asi vracet, protože u toho jsem nebyl, ale bylo to v době, když vlastně mě mý přátelé, výkonní umělci v době covidu volali, jestli mám nějaký kšeft, že nemají co jíst, tak jsem si říkal, že to zkusím zvednout, zkusím to nějakým způsobem nastartovat a funguje to, mám z toho velkou radost, ač teda samozřejmě těch podpor státních je méně, ale snažím se to, aby prostě participovalo na tom více lidí, více subjektů, měst, obcí, aby jsme si toto kulturní dědictví, které můžeme předkládat, vlastně drželi sami.
0: Tak to říká Jakub Hrubý, který stojí za Dvořákovým festivalem jako ředitel a tento festival má svůj 70. ročník a jak jsme slyšeli, ještě jsou 4 šance letos v Pardubickém kraji. Tak díky za rozhovor a povedené koncerty. Naslyšenou.
1: A hezký den vám všem, naschranou.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Ve Starém Hradišti u Pardubic chtějí mít nové centrum obce. V Hronově začíná festival amatérského divadla. Pojišťovny by podle ministerstva zdravotnictví mohly platit dovoz tamoxifenu ze zahraničí. A dnešek bude slunečný, teploty až 39 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Ve Starém Hradišti u Pardubic plánují v příštích letech předělat okolí obecního úřadu na náves s obchody, službami a zelení. V obci by tak vzniklo nové místo pro společenské akce a setkávání místních. Radnice má už zpracovanou urbanistickou studii.
2: Dokument počítá s novým uspořádáním prostoru mezi obecním domem a fotbalovým areálem. Na místě dnešní budovy Masny má vzniknout nový objekt pro obchody a služby. Současně navrhuje i omezení automobilové dopravy v prostoru návsi, rozšíření zeleně a vytvoření místa pro pobyt obyvateli pořádání kulturních akcí. Součástí projektu je i modernizace sportovního areálu. Z Pardubicka Ondřej Wolf. Český rozhlas.
0: V Nasavrkách na Chrudimsku začíná Mezinárodní festival keltské kultury Lugnasad. Hlavní téma letošního ročníku je úspěšné tažení proti Římu, které ve 4. století před naším letopočtem vedl náčelník Brennus. Kromě historických ukázek chystají pořadatelé taky koncerty, semináře, přednášky anebo ukázky řemesel. Festival potrvá až do neděle. Do Hronova na Náchodsku míří stovky amatérských divadelníků, začíná 96. Jiráskův Hronov. Nabídne desítky divadelních představení, koncertů, výstavy, ale taky speciální dny věnované tanci a lidovým tradicím.
3: V Hronově dnes večer symbolicky vztyčí festivalovou vlajku a rozsvítí lucernu přátelství. V 19 hodin začíná představení Drahá Matilda v podání náchodské divadelní scény. V parku Alojze Jiráska zahraje Pink Floyd Revival Check. Oficiálně festival začne v sobotu ve 14 hodin před Jiráskovým divadlem. Součástí zahájení bude koncert skupiny Prima Jazz Band. Z Hronova Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Nedostatkový lék na rakovinu prsu tamoxifen je teď v některých lékárnách dostupný. Českému rozhlasu to řekli ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO a viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. Pacientky si podle nich mají stáhnout aplikaci e-recept, která je nasměruje na konkrétní lékárny. Stejnou informaci dostanou i u ošetřujícího lékaře. Lékárny dál přerozdělují mimořádnou tisícikusovou dávku z Dánska. Další tisíce balení můžou podle Vojtěcha dorazit v příštích týdnech. Palestinské radikální hnutí Hamás prý souhlasí se svým odzbrojením v pásmu Gazy. S odvoláním na dva vysoce postavené činitele hnutí to napsala agentura AFP. Uvedli to krátce po tom, co americký prezident Donald Trump oznámil, že tzv. Rada míru dosáhla dohody o jeho 20-bodovém mírovém plánu. Deník Times of Israel píše, že premiér Benjamin Netanyahu s plánem nesouhlasí a do říjnových parlamentních voleb pravděpodobně ani souhlasit nebude.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, večer může přibývat oblačnost a ojediněle se přidají přehánky nebo bouřky. Teploty 36 až 39 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 3 a rozptylové podmínky ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále platí uzavírka silnice 36 mezi Pardubicemi a Sezemicemi, osobní auta objíždějí přes Staročernsko.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Pohodové, horké dopoledne přejeme z Opatovic nad Labem. Přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice začíná, jsme naladěni, osvěženi, jdeme na to.
5: A teďka budeme ladit vás do té správné páteční dopolední nálady. Ty jsi říkala, že jsme v Opatovicích nad Labem, já to ještě upřesním, jsme v depozitáři a už si tady prohlížíme krásné kousky.
4: A prohlížíme si tady kousky, které zbyly z opatovického kláštera. Pravda, mnoho jich není. A máme tady i člověka, který se tím zabývá desítky let. A je to studnice znalostí nejen o opatovickém klášteře, ale o Opatovicích jako takových. Je to pan Jaroslav Kracík.
5: Vlastimil. Vlastimil, to nevadí. A my ho za chvilku pozveme k telefonu, ale k mikrofonu. Samozřejmě nebude to jenom o opatovickém klášteře, bude to o opatovickém kanálu. Budeme se vykoupat k vodě, co ještě?
6: No dáš si to pivečko taky.
5: To pivečko v tomhle horkém letním dni to bude potřeba. A ještě jsme na něco vymýšleli. Pozveme také na nejrůznější akce, které tady chystají.
6: Ano, a pozveme na úklid v okolí opatovického Písníku. To si myslím je taky docela zásadní. Doufáme, že si to s námi užijete a že si ten letní den osvěžíte spolu s námi. Jsme ještě jednou připomínáme v Opatovicích nad Labem a právě začínáme.
1: Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice.

0: Český rozhlas Pardubice, přímý přenos z Opatovic nad Labem, tak ještě jednou zdravíme, vítáme vás při poslechu. No a zdravíme z místního depozitáře s panem Kracíkem, tady jsme. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
2: My jsme vám zkomolili to jméno a hned dvakrát, tak prosím, opravte si to, ať to máme všichni správně, ať víme, s kým tady teda mluvíme dneska.
1: Děkuju, jsem Lastislav.
2: Dobře.
0: Tak si to budeme pamatovat, my to máme napsané, ale prostě holte, někdy to nejde udržet v té hlavě. Tak pane Vlastislave, vy jste nás vzal do depozitáře, aby jsme si to tady prohlédli a první, co jste nám ukázal, je kousek, který jste označil za to nejvzácnější, co tady máte. O co jde?
1: Jde o zakládací listinu kláštera, je to teda faksimile, není to originál, ten jsme vlastně okopírovali v Rakousku, v Linci, kde mají uložený originál. A pak nám tam profesionální firma v podstatě vyrobila ty faksimily.
2: Je to obrovská vzácnost, ani jsme se toho nedotkli, jenom na to nábožně koukáme. Kde se to vzalo v Rakousku?
1: Tam to bylo dopravené s archivem Kinských, to byl šlechtický rod v době Marie Terezie, kdy tam odvezli vlastně svůj archiv a zároveň i tuhle listinu. Jak se dostala do jejich rukou, to bohužel nevím.
0: Listina je psána latinsky, co se v ní píše, dokážete shrnout stručně?
1: Píše se tam, vlastně se skládá ze tří části, a sice z toho založení, pak majetkové záležitosti a nakonec je tam i nějaká pověst. No, tam nejdůležitější samozřejmě je ta zakládací část, kde je v podstatě už v tom úvodu určitý rozpor, protože se tam píše, že já, Vratislav, král český, jsem založil v roce 1073 tento klášter. V té době ještě králem nebyl, byl knížetem. Tak tento,
2: to už je první taková záhada.
1: To je první záhada, no a v podstatě není dosud vysvětlená. Jsou na to určitý teorie.
2: Tak ty teorie tady asi rozebírat nebudeme, protože by nám to zabralo mnoho minut, nebo aspoň nějaký ten základ.
1: Já bych řekl tu naši teorii, a sice, že to vyplnulo z takzvaného dvojího založení, že klášter byl dvakrát založen, a sice poprvé v roce 1073, kdy byl založen jako slovanský klášter, to znamená se slovanskou liturgií. Ale protože i když Vratislav žádal papeže, aby tady ta liturgie mohla být provozována, tak mu to papež nedovolil, tak ten klášter pak založil po druhé v roce 1086 a to už se stal králem.
0: No, opatovický klášter vlastně svým způsobem dal jméno obci, to bychom také určitě měli zmínit, jak vznikl ten název.
2: A my na to máme pomocnici, naši jazykovědkyni rozhlasovou Dagmar Magincovou, tak prosím.
3: Na cestu do Opatovic nad Labem si tentokrát povezeme školní četbu. Jiráskovy staré pověsti české. Jedna z nich se totiž jmenuje Opatovický poklad a vypráví o opatovickém benediktinském klášteře, kde bylo tajné sklepení pod hladinou Labe a v něm ukrytý poklad. A měl by tam někde být dodnes, protože zpustošený klášter i poklad nakonec při povodni Labe zalilo. O Opatovicích máme nejstarší zmínku už z roku 1073 a o zdejším klášteře pak z roku 1086, kdy byl povýšen na královské opatství. No a původní ves dostala jméno podle toho, že patřila zdejšímu opatovi, respektive onomu klášteru. A ještě se vlastně vraťme k literátům, protože před Alojzem Jiráskem pověst tradovaná v kronikách inspirovala k napsání stejnojmenné hry i Václava Klimenta Klicperu. Chodilo se na ní v polovině 19. století.
2: My jsme panu Kracíkovi nabídli sluchátko, aby si mohl poslechnout všechny ty informace od Dagmar Magincové a jenom souhlasně přikyvoval. Nebyla tam žádná chyba?
1: Tak je to logicky, že? Logická toho názvu. Když opatství, jak to opatství vlastně vlastnilo tenkrát osadu, tak se jmenovala Opatovice. Dokonce v těch jejich majetku byla ještě jedna taková vesnice někde u Přelouče, která se taky tak jmenovala, ale ta už zanikla.
0: Tak tolik o počátcích obce, názvu a také počátcích opatovického kláštera. V tamhle v druhém rohu jsou zbytky, mnoho jich není, ale my se budeme podívat na místo, kde opatovický klášter údajně stával.
2: Ano, startujeme auto, bereme pana Kracíka a jedeme na klášterisko, jak se to dodnes nazývá.
4: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Jedno, to si poslechneme.
1: Tak jsme tady, jsme v místě v Opatovicích nad Labem, kde kdysi dávno stával klášter, opatovický klášter. Řekli jsme si s Vlastislavem Kracíkem už, kdy to bylo přibližně, no a co vidíme?
2: No nevidíme nic moc, vidíme tady mlýn, vidíme vilu, kříž. Pane Kracíku, kde tedy ten klášter stál?
3: Tak klášter, dá se říct, že máme informaci vlastně od Josefa Karla Binera. To byl vlastně otec české archeologie, který v tom druhé polovině 18. století působil jako hlavní inženýr při budování pevnosti v Hradci. A zajížděl sem a od něj máme informaci, že ten hlavní oltář stál tam kousek od toho kříže.
1: Tam, co je ta Morávkova vila.
3: On dokonce uvádí v tom textu, že tam zanechal i celý půdory z kláštera, ale ten se bohužel nedochoval.
1: Já tady tak často jezdím a vždycky jsem si říkala, musím se do toho zahradnictví podívat, co tady je, odbočka kolem pumpy se jede a směrem potom na Hradec. Až teď se mi to povedlo a to, že jsou tady takové poklady možná v zemi, to mě velmi překvapilo.
2: No a dnes na tom místě najdeme něco, aspoň kamínek, základ nebo nějaký rybu.
1: Nebo kdybychom zahrábli.
3: No to máme i potvrzený, protože my jsme tady dělali v roce 2021 nebo 23, teď nevím, musel bych se podívat do chytrých knih, tak jsme tady dělali průzkum georadarem, prováděla to Pardubická univerzita, dopravní fakulta, pan doktor Borecký, a ten vlastně v té celé ploše označil, kde jsou nějaké zbytky po těch stavbách. Ale k tomu my jsme potřebovali ještě další záležitost, a sice lepší technologii, která by to zobrazovalo to, co leží pod zemí v 3D. Mm-hmm. No a na to bychom potřebovali peníze.
1: Takže kameny, co jsou v depozitáři, to je těch 6 kamenů nějakých, to je jeden pozůstatek. Pár jich je ještě v muzeu, ve Východočeském muzeu v Pardubicích.
3: I v Hradci Králové jsou tak.
1: Ještě někde?
3: Ve stavbách, tady v okolí, na zámku třeba v Lipčanech, který se z toho postavil. Tady hospoda v Zatáčce z toho postavená. Část kostela.
1: Jo, takže se to takhle...
2: Všude nějaký kousek. Ale vy jste nám říkal o portálu v Záboří nad Labem, tuším, že to je. A to je také zajímavá věc?
3: To je velice zajímavá věc, když není potvrzeno, že by bylo odsud, ale památkářka Milada Raková, teď si nespomínám úplně přesně na jméno, tak ta jednoznačně řekla, že ten portál je z Opatovic, že byl přivezený do toho Záboří nad Labem. Tam ho můžete vidět v kostele svatého Prokopa. A je to nádherná kamenosochařská práce, románská. Můžete si udělat výlet, je to kousek od Pardubic, asi půl hodiny. Takže velice doporučuji a k tomu si vemte text od Aloise Jiráska, Opatovický poklad. A tam, když si přečtete popis toho portálu, tak dá v tom klášteře opatovickým, když se tam prohlížel ten Karel IV. S tím opatem, tak to je přesný popis toho portálu, co vidíte v Záboří.
2: Tak máme takovou pozvánku a tip na zajímavý výlet po historii opatovického kláštera. Moc vám děkujeme, nebo ještě nějaké dotazy?
1: My se přesuneme ještě ke kostelu a tam ještě budou dotazy na pana Kracíka, protože my jsme ještě neřekli vůbec, kdo ten klášter zničil, proč už tady nestojí. A to ještě poslední věc, to bychom mohli tím ukončit, tady ten vstup. Jak nastal ten konec? Kdo to zavinil?
3: Tak ten nastal v roce 1421 při husitských válkách, kdy ho vlastně vypálili husité, který tehdy táhli jako východníma Čechama, zároveň vypálili i Podlažice a tak dále. Takže v té době zanikl klášter a v podstatě ty mniši odsud odešli do Slezska, do Slezské Středy, kde vlastně ten konvent pokračoval dál až do roku 1535, kdy zanikl úmrtím posledního opata.
2: Tak a od klášteřiště se tady přesouváme k místnímu kostelu.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí.
0: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Žít jako kaskadér, píseň, která nám krásně pasuje do toho dnešního přenosu. Pan Kracík je trošku překvapen, jak se vám to líbí s námi, ten fofr.
1: Tak to je jako já už bych na to nebyl ve svých 74 letech.
2: No. Je to fofr, je to zleva doprava, od klášteřiště ke kostelu. No, my jsme mluvili několikrát o pokladu, o patovickém pokladu, to je legenda, opět Alois Jirásek, to zná každý. Ale vy jste nám řekl ještě jednu zajímavou pikantní informaci o opatovickém pokladu.
1: Tak je to taková hypotéza, kterou my si vykládáme, a sice má spojitost s nálezem, jako s velice vážným nálezem ve Slezské Středě, kde se v 80. letech 20. století našlo velmi vzácný poklad, který se sestával z mincí, pražských grošů, zlatých florénů a hlavně z klenotu královské koruny. Ta koruna královská je vlastně v současné době k vidění na výstavě Přemyslovců v Národním muzeu, ale z hlediska ty koruny bohužel dneska je poslední den, jo, kdy vlastně bude odvozena z té výstavy, takže pokud se tam nevypravíte ještě dneska, jak ji neuvidíte.
0: Ale abychom to nezamluvili, takže je možné, že opravdu byste říkal, že ti benediktíni se tam přestěhovali, tady z Opatovic, takže ten poklad se tam mohli přestěhovat, takže všichni, kdo hledali tady, tak hledali zbytečně.
1: To má spojitost s Eliškou Rejčkou, hradeckou královnou, která byla velice aktivně ve spojení s benediktínama, navštěvovala je, dokonce jim i odkázala po své smrti nějaký nemovitý majetek, takže k ní měla blízko. A ona vlastně, ní se předpokládá, že tu korunu vlastnila z toho důvodu, že ta technologie výroby, to prokázali jako kunhistorici, že technologie výroby té koruny má nějakou spojitost s výrobou Rudolfa Habsburského, který byl druhým manželem Elišky Rejčky. Takže ona je vlastně dala udělat u stejné zlatnické dílny.
2: Takže takhle ono to mohlo tenkrát být s tím pokladem. No, jak to je opravdu? Těžko říct.
0: To už se asi nedozvíme, no v každém případě moc děkujeme, pane Kracíku, že jste nám to takhle osvětlil jenom dvěma větami. Jsme tady u kostela. Má nějakou souvislost ještě s těmi benediktíny, nebo je to mnohem modernější záležitost?
1: No tak jistě, jádro vlastně toho kostela je kaple tehda Panny Marie, která má základ vlastně toho kostela, protože to je sakristie. A dá se říct, že potom ta část byla vybudovaná dál v těch dobách, které přišly potom, takže určitě.
2: No tak kostel si ještě určitě prohlédneme, budeme na to mít za chvilku čas. Zatím moc krát děkujeme za spoustu zajímavých informací, které jste nám tady takhle předal i našim posluchačům. A kousek od nás už se ovývá letáčkem náš známý
0: Radek Šejvl. Za chviličku po písni pozveme na jednu akci, která se tady chystá na dobu, kdy už nebude takové vedro. Teď písničku poprosíme.
3: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
4: Na letní byt tam jezdívala Adina Mandlová a bydlel i Jaroslav Hašek. Dlouhá Třebová má dlouhou a zajímavou historii, sahající až do středověku, kdy na kopci stávalo tvrziště. Po jejich stopách se vydáme spolu se Šárkou Rusnákovou.
3: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Máme tady docela pohodu, jsme pod stromem u kostela svatého Vavřince. Přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice je totiž z Opatovic nad Labem. A s Mirkem Hrubanem jsme pozvali dalšího našeho hosta do vysílání.
1: Občan Opatovic nad Labem, Radek Šejvel. Radku, hezké dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Tak my se budeme týkat, my se známe s Radkem. Jak se ti žije v Opatovicích nad Labem?
2: Mně se tady žije velmi dobře, protože z mého pohledu je to o tom, že to je taková křižovatka východních Čech. Probíhá tady všechno, co potřebuju. Když potřebuju do Prahy, jsem tam za 3/4 hodiny, takže já si nestěžuji, kromě toho, že teda bydlím v podstatě hned za dálnicí, takže ten hluk je trošku slyšet, teda v mém případě je velmi, ale jinak na druhou stranu zase se dostanu rychle všude, kde potřebuju.
0: Je tady nějaké náměstí, nějaké centrum?
2: No to je otázka, to byste musela spíš zavedením obce, ale já si myslím, že to tady trochu z mého pohledu chybí, to centrální náměstí.
1: Co tady nechybí? Obchod, škola, co tady ještě máte?
2: Já myslím, že všechno, co v základu člověk potřebuje, tak má. Ono, tato vesnice, tato 3000ová obec.
0: Ano, není to město, že? Abychom to specifikovali správně.
2: Je to druhá největší obec Pardubického kraje, jestli to říkám správně, tak tato obec má jednu obrovskou nevýhodu, že je hnedka sousední s Hradcem Králové a tím pádem ty služby tady trochu trpí, protože samozřejmě mnoho lidí si dojede radši do toho města. Máme tady obchodní zóny nedaleko a tak dál. To znamená, z tohoto hlediska nejsme taková ta typicky kompaktní obec, která by měla všechny služby, protože těch lidí, kteří tu jenom přespávají a ne přímo žijí, je poměrně hodně.
1: Ty jsi tady od malička?
2: Já jsem skutečně od malička, ano.
1: A ptám se záměrně, protože každý, kdo tady vyrůstal, tak hledal poklad. Jak jsi na tom byl ty?
2: Tak já nevím, já třeba ho najdu náhodou, ale nehledal jsem ho.
0: Už je ve sredě, nebo našel se ve sredě, jak jsme se dozvěděli od pana Kracíka. Takový poklad, ale vy jste založili, vy jste ze spolku Život na vesnici a každoročně tady pořádáte velmi pěknou akci, to je taky takovým pokladem, v pohřebačce, to je místní část Opatovic.
2: Ano, je to tak, v místní části Opatovic nad Labem, pohřebačce, která je, jestli to říkám správně, nějakých 50 let součástí Opatovic nad Labem, tak je to o tom, že jsme se rozhodli už v roce 2011 vytvořit akci, která se jmenuje Pohřebačský jarmark a v letošním roce už pořádáme 14. ročník, protože během covidu jsme měli 2 roky pauzu.
1: Bude to 28. září, bude to opět velké, spousta vystupujících, co ještě?
2: No samozřejmě jídlo, pití, zábava, takže mnoho stánků, více než 100 stánků, můžeme teď se těšit na mnoho zajímavých vystupujících, snažíme se vždycky nějakým způsobem oslovit co nejširší publikum, je to z toho důvodu, že, jak já vždycky říkám, je to o tom, abychom oslovili mnoho lidí, které to zajímá a ty, které to nezajímá, abychom nenaštvali.
0: Ten spolek váš, který sdružuje vesnici Opatovice nad Labem plus tedy pohřebačka, ten jistě zaštiťuje i mnoho dalších zajímavých akcí a vy tady máte i spoustu dalších jiných spolků a tuším, že házená tady je na prvním místě?
2: No to nevím, jestli na prvním místě, každopádně jsou tady spolky samozřejmě, co se týče TS Okolo Opatovice, což je házená, AFK Opatovice, což je fotbal, jsou tady divadelníci, takže jako spolky tady jsou, náš život na vesnici, kromě toho, že naší vlajkovou lodí je ten pohřebačský jarmark, tak samozřejmě ještě se snažíme pořádat různé další akce, jako rozsvícení stromů v pohřebačce, co se týče vánočního stromu nebo prostě různých dalších záležitostí. Jednou za rok, loni se nám to dokonce povedlo dvakrát, se domluvíme a uděláme nějakou akci, vyvezeme, když to řeknu s dovolením tímto způsobem, nabídneme občanům možnost nějakého výletu, takže jedeme prostě autobusem na nějaký výlet, takže snažíme se nějakým způsobem ty lidi dostat.
0: Zaktivovat.
2: Zaktivovat, ano.
1: Radku, děkujeme, že jsi nám takhle báječně představil Opatovice, ať se

0: daří a budeme se těšit u mikrofonu Českého rozhlasu v Pardubice zase naslyšenou.
1: A krásnou dovolenou děkujeme za váš čas, protože vy jste si trošku pooddálil ten váš odjezd díky Českému rozhlasu Pardubice, nebo kvůli. Takže ještě jednou díky, náš přímý přenos pokračuje, ale teď momentálně krátká zastávka, protože nás čeká zámecké léto.

0: Německé léto.
1: Přeji vám krásný pátek. Před námi je další tropický den, poslední den července tohoto roku. No a před námi je tedy 15 minut. Já doufám, že letního osvěžení, že vás osvěží. I když možná se ještě trošku při tom telefonování zapotíte. Tak jak bude vypadat následující program? No docela jednoduše. Navštívíme další zámek, pak vám řeknu soutěžní otázku. Pevně věřím, že přidám do našeho osudí pětku, tedy dalšího semifinalistu. No a na závěr vylosu jednoho z vás, tedy respektive z těch pěti, který si užije soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci a tam si myslím, si užijete další příjemné chvíle. Program je tedy jasný, dáme se do toho, jestli máte chuť, zvu vás, zatím netelefonujte, telefony jsou vypnuté, zapnu je až za chvíli. František Kinský má pro nás další vybranou památku.
0: Zámecké léto.
2: Dnes nás čeká seznámení se sdílem vrcholného baroka, které najdeme na jih od Plzně, zámek Nebílovy. Autorem architektonické koncepce nádherné rezidence byl vídeňský dvorský architekt Johann Lukas von Hildebrandt. Více se už dozvíme od kolegyně Anděly Blaškové.
3: Na zámku se setkávám s kastelánem Milanem Fialou. Představte nám objekt.
4: Zámek je vrcholně barokním dílem plzeňského stavitele Jakuba Augustona, který pracoval podle předlohy Jana Lukáše Hildebranta. Zámek vznikl v letech 1706 až 1719 pro hraběte Adama Heinricha von Steinau. Ten objekt má dneska dvě části. Původně jeden dům byl počátkem 20. století rozdělen ve dvě, protože tady se zřítily dvě spojovací arkádové galerie, které propojovaly přední i zadní budovu. Zatímco v té přední původně bylo bydlení nebo apartmány pro majorátního pána a jeho paní, tak v té zadní části za fontánou ta sloužila jako reprezentační a byla používána pro ubytování hostí a pro výjimečné příležitosti. Je tam taky zámecká kaple.
3: Nejprve půjdeme do té přední části zámku.
4: Můžeme. Ta rezidenční funkce zámku tady skončila po roce 1816, kdy Černínové předali dům v rámci dědictví Valštejnům a Valštejnové už ten dům nespravovali jako reprezentační sídlo, ale jenom jako hospodářskou jednotku.
3: Vy jste nás zavedl k pistolím.
4: V té vitríně je sada soubojových pistolí, protože si tady připomínáme letos 150. výročí posledního pistolového souboje v Čechách. Tou příčinou, pro který ten souboj splál, tak byla nebílovská komtesa Anna Eleonora z Valštejnu. Ucházeli se oni dva šlechtici, jednak hrabě z Kolovrat a jednak princ Auersbergu. Princ Auersbergu, který nebyl úplně v kondici, podlehl v tom souboji hraběti z Kolovrat, ten byl samozřejmě zatčen, ale později propuštěn na císařskou žádost a byl poslán na diplomatickou misi do Ruska. Z diplomatické mise se vrátil jako bohatý podnikatel, měl za manželku dceru tabákového krále z Jižní Ameriky, dařilo se mu velmi. Ta dáma, pro kterou ten souboj splát, Anna Eleonora z Valštejnu, tak už se nikdy nevdala, vstoupila do klášter a už nikdy se nepokusila zlomit srdce žádnému z pánů.
3: Došli jsme do zadní části zámku. Teď jsme, dalo by se říct, v tanečním sále.
4: To je novodobé označení, původně takzvaná velká jídelna, protože tady se odehrávaly ty formální gastronomické záležitosti, které pořádal hrabě Vojtěch Černý z Chudenic. Sál má unikátní výmalbu, která je naprosto ojedinělá v rámci střední Evropy. Vychází námětově z maleb, které vznikly pro Marii Terezii v Schönbrunnu v takzvaných Berglových pokojích, protože autorem těch maleb je Antonín Tuvora, malíř, který s Václavem Berglem právě v těch pokojích pro Marii Terezii pracoval. Pracoval nejenom tam, v řadě dalších zámků a klášterů Rakouska. Vojtěch Černín znal ty jeho práce a vzal si ho sem na konci 80. let 18. století a on mu tady vymaloval tu fantastickou tropickou krajinu, jakýsi ráj na zemi, kde neuvidíte žádnou šelmu, žádného plaza, žádného dravce, ale jenom opičky, ptáčky, motýlky a veverky. Taková libá krajina.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Nebílovy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: No, hodně informací tam padlo, tak jaká pak bude soutěžní otázka? Já si troufnu říct, že bude také trochu na soustředění. No, teď se soustřeďte, pokud vytáčíte náš telefon, tak se vám tam ozývá buď to obsazeno, nebo nějaký takový ten tón, že neberou, že se odstěhovali, ale já ho teď zapnu, můžete vytočit naše číslo a budete-li třetí a budete-li mít to štěstí, že se proboxujete až sem do toho našeho telefonního počítače, tak to bude v pohodě. Tak jdeme na to.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731

0: někdy hledáme signál.
1: No, Marek ztracený má pravdu, já jsem se teď zapotil, protože ten signál se nám ztratil. Já jsem zvedal telefony jako o závod, ale prostě bylo tam ticho, pak se ozvala paní Lucie. Paní Lucie, omlouvám se, prostě to vypadlo. No, nemám dokonce ani náhradníka, takže budete mít všichni šanci. Pokud se paní Martine z Bojkovic nepodaří uhodnout správnou odpověď, ale já věřím, že ano. Paní Martino, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy máte tak trochu štěstí v neštěstí, mě líto paní Lucie, která už byla na telefonu.
2: No, já jsem minule taky tak dopadla, taky. Že jsem byla náhradník, pán nevěděla, taky mě to vypadlo.
1: Jenomže vy jste byla náhradník, ale paní Lucie měla soutěžit. Paní Martino, tak teď se soustředte na tu otázku, jo? Je to docela dost jmén, takže poslouchejte. Jak se jmenovala nebílovská komtesa, o kterou před 150 lety vzplál poslední pistolový souboj v Čechách? Za A. Angelika Lažanská, za B. Anna Eleonora z Valdštejnu, za C. Marie Karolína Josefa Šporková.
2: Tak za B. Anna Eleonora z Valdštejnu.
1: A dokázal byste říct i ta ostatní jména? Ne, je toho hodně. Prosím vás takhle, říkáte Bčko... Říkáte to správně, těmi ostatními byly Angelika Lažanská a Marie Karolína Josefa Šporková, nedal bych to z hlavy dohromady ani za nic. Mm-mm. Takže mějte se pěkně, teď se soustřeďte, já přidám tu vaši pětku do losovacího osudí a půjdeme na to. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Děkuji, nashledanou.
1: No, jsou tam ještě pan Jiří z Mikovic, pan Martin z Lomničky, paní Jana ze Žďáru nad Sázavou a paní Monika z Družce. Tak jdeme na to. A teď to bude vypadat, ne, vypadá to výborně, já už jsem se lekl, je to paní Jana Marková, Žďár nad Sázavou, moc gratuluju. Tak to je taková novinka, my budeme tleskat těm finalistům. No, paní Jana má trojku, tedy měla trojku, soutěžila ve středu, vracím tam opět ten míček a jinak musím říct, že vyhrála soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, je to pro dvě osoby, no a samozřejmě i ona bude mít šanci vyhrát na závěr našeho zámeckého léta na konci srpna také pobyt na zámku. Máme to vlastně připraveno pro tři výherce. No, hodiny jsou neúprosné. Rád bych vám představil ještě nějaký ten zámek, nějakou zajímavost kolem, ale není čas, protože už se blíží opět 10. hodina. No a to znamená, že nás čekají další zprávy, ale zámku si můžete užít vrchovatě. A to v sobotu a v neděli po 13. hodině. V sobotu půjdeme na zámek ve Světlé nad Sázavou, v neděli na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. My dva tedy já a vy, posluchači, si dáme teď volno a v pondělí se můžeme, pokud moje pozvání přijmete, sejít opět v 9.45 už u srpnového vydání Zámeckého léta. Hezký víkend přeje Pavel Kudrna.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Na břehu Labe v Pardubicích začne příští týden stavba sluneční pláže. Počet nehod na silnicích se kvůli horku zvyšuje, informoval o tom BESIP. Hokejový útočník Tomáš Nosek se vrací do Pardubic. A dnešek bude slunečný, teploty až 39 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. V Pardubických Polabinách začne příští týden stavba sluneční pláže. Projekt za 3 miliony korun plánuje druhý pardubický obvod už od roku 2018. Jedním z důvodů dlouhého zdržení byla jednání s povodím Labe. Radnice ale nakonec patřičná povolení získala a vybraná firma tak může začít s realizací. Jak bude nové rekreační území vypadat, popisuje starosta Radek Hejný z Hnutí ANO.
3: Místo, které vybídne lidi k tomu, aby se zastali u té řeky, mohli si tam sednout, bude tam nějaké ohniště, že si budou moct v létě opéci, budou tam betonové schody do vody, podobně jako je to v parku na Špici, takže ty lidi to přitáhne blíž k té vodě. Bude tam taková dřevěná plocha na tom břehu nahoře, budou tam nějaké lavičky, takový místo k zastavení a posazení u vody.
2: Radní České Třebové nesouhlasí s bezúplatným převodem kostela ze svatého Jana Nepomuckého v místní části Skuhorov z vlastnictví církve do majetku města. Rada doporučuje zastupitelům, aby převod neschválili. Podle starosty Zdeňka Řeháka z Hnutí 3PK nemá město pro kostel využití, mohlo by ale do budoucna přispět na jeho údržbu. Budova je od roku 1958 památkově chráněná a bohoslužby se tam konají jednou až dvakrát ročně. Současná tropická vedra zvyšují riziko nehod, varuje předtím ministerstvo dopravy. Vysoké teploty způsobují větší únavu, nepozornost, ale i častější zdravotní potíže řidičů, vysvětluje vedoucí oddělení bezpečnosti silničního provozu Tomáš Neřold.
4: V dlouhodobých statistikách vidíme, že právě ty dny, kdy je největší teplo, tak se projevují na silnicích vyšším počtem nehod. To souvisí s tou zdravotní kondicí, s únavou řidičů a nepozorností. A řidiči by na to měli myslet, měli by si dělat velmi často přestávky, doplňovat tekutiny, případně se nějak venku protáhnout.
2: Po pádu laviny na pákistánské 8000ovce Broad Peak se pohřešuje 10 horolezců. V mezinárodní skupině sportovců byli mimo jiné Nepálci, Pákistánec nebo Američanka. Informovala o tom vedení pákistánského alpinistického klubu s tím, že do pátracích akcí nasadilo vrtulníky a další prostředky. Horolezecký tým vedl zkušený nepálský alpinista Nirmal Purja. Ten v roce 2019 během pouhých 6 měsíců vylezl na všech 14 8000ovek.
1: Sport.
2: Pardubičtí hokejisté mají další posilu pro novou extraligovou sezonu. Ze Zámoří se po 12 letech vrací Tomáš Nosek. Po Matěji Stránském a Davidu Tomáškovi je tak třetí novou tváří pro nadcházející ročník. Fotbalisté Hradce Králové přešli ve druhém předkole Evropské ligy přes Tromsø. Na výhru v Norsku 1-0 navázali v domácí odvetě, ve které zvítězili 3-1. Na vedoucí gól soupeře odpověděl do konce prvního poločasu nizozemský útočník Mick van Biren. Po změně stran skóroval ještě Tom Slončík a Ondřej Mihálik. Podle něj pomohla východočechům k obratu ve velkém vedru i přestávka.
5: Všichni jsme si vzali na sebe ledový ručníky, tak nějak jsme jako nabírali síly, věděli jsme, že prostě musíme dál pokračovat, že to je pořád v našich rukách. Ten druhý poločas i ten vstup nám vyšel a ty dva góly je uzemnili a pak už jsme tu hru kontrolovali.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, večer může přibývat oblačnost a ojediněle se objeví přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 3 a rozptylové podmínky jsou přes den dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Mírné zdržení na příjezdu do Pardubice ve směru od Chrudimi na silnici číslo 37.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 4 minuty po 10 a my opět zdravíme z Opatovic nad Labem, odkud nabízíme dnešní dopolední přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice.
6: Teď se na malý moment nacházíme v Královéhradeckém kraji, protože jsme přejeli přes most, slyšíte možná, jak auta přejíždějí přes ten železný most, a tam je na jeho konci směrem na Opatovice cedule Pardubický kraj. Takže teď jsme v Královéhradeckém.
0: Ale jenom naskok, protože tady někde v těch místech také zuřila historie.
6: Zuřila přímo. No máš pravdu, tady někde vznikal Opatovický kanál. A my tady máme historika z Univerzity Pardubice, pana Bohdana Šedu, který nám k tomu řekne mnohem víc. Je tady velmi příjemně, větřík povívá, co víc si přát.
0: Je to tak, ještě nějaké to lehátko, občas se vycáchat k vodě, jít. No a Zdenda něco tady ještě pokybuje, něco chce říct, jako taky na...
7: Ne, já jsem nechtěl vůbec se dostat ke slovu, ale že tady za chvíli spustím stream i na náš Facebook. Takže jestli chcete vidět Jitku a Mirka, jak jim to sluší tady u splavu a pana Šedu, tak si zapněte i naše facebookové stránky, tam bude za chvíli živý stream.
6: Promluvil náš šéfredaktor Zdeněk Novák. Všechny vás moc zdravíme. Děkujeme, že posloucháte náš přímý přenos. Nabídneme i soutěž Věřte, nevěřte v této hodině. Tak pěkný den.
1: Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice.

0: Přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice je v plném proudu a my se tady taky díváme do proudu řeky Labe.
1: Jsme u jezu, který tedy není tím původním pernštejnským jezem, jak jsme se dozvěděli od historika Bohdana Šedy z Univerzity Pardubice. Poprosím vás, kde tedy stál ten původní jez?
2: Tak ten je stál na druhém břehu Labe směrem k Opatovicím, protože Labe je kanalizováno a dříve meandrovalo, tedy dělalo ty velké zákruty a ten jez stál asi 500 metrů od nás na druhém břehu Labe. Hmm.
0: Tak pojďme opravdu do té hluboké historie, ještě do doby, kdy tady stával opatovický klášter. Už tenkrát ti benediktíni si uměli hrát v uvozovkách, hrát s vodou?
2: No, rozhodně opatovický klášter vlastně stál, můžeme říci, na ostrově mezi slepými rameny řeky Labe i mezi umělými kanály a jeden z těch umělých kanálů možná byl základem právě pozdějšího opatovického kanálu.
1: Ty už si včera, když jsme tady natáčeli naši video upoutávku, kterou můžou posluchači vidět na sociálních sítích, říkala, že tady někde možná zřejmě začínal ten opatovický kanál. Ví se, kde tedy byl?
2: No, on tady vlastně dneska začíná, protože ten jez, u kterého stojíme, ten sem byl přesunut až někdy na konci 18. století, kdy už docházelo k postupné regulaci řeky Labe a vlastně byl postaven nový, velký, široký jez. Ten starý asi byl poněkud skromnější. Oni to vlastně byly dva jezy na dvou ramenech toho Labe. A tady na tom jeze zase na druhém břehu Labe začíná dnes opatovický kanál takovou dlouhou rovnou struhou, která vznikla také na konci 18. století, kdy v Opatovicích byla postavena papírna. Ale potom už pokračoval v obci Opatovice tím původním korytem možná ze 14., ale já si myslím, že spíš až z konce 15. století.
0: Co je pro mě naprosto fascinující je to, že opatovický kanál je funkční dodnes. Teď jsme se tady o tom bavili, že je málo vody a vy jste říkal, no jo, protože všechno se to žene do opatovického kanálu.
2: Ano, je to tak, jako a s tím byly už historicky problémy, že Viléma z Perštejna, stavitele a majitele toho kanálu, obviňovali další lidé po řece, že bere příliš vody a jim potom chybí. A to vlastně platí dodnes, vidím, že tady protéká do Labe, do toho koryta poměrně málo vody. Většina dnes asi odchází tím opatovickým kanálem a velká část potom odbočuje ještě takovým dalším moderním kanálem do elektrárny Opatovice.
1: My jsme ještě neřekli vůbec parametry toho kanálu, jak je hluboký, široký, kolik tam proteče vody, jak je dlouhý.
0: A jak se změnil?
2: Chcete opravdu čísla? No tak jako je to jedna z nejdelších vlastně a rozsahem největších kulturních památek v Čechách. Opatovický kanál měří dnes něco přes 34 kilometrů, vlastně začíná tady u Opatovic a zpátky do Labe se vlévá až za Přeloučí u obce Semín.
0: A kdysi byl o něco delší, jak jsme se dočetli, o pár kilometrů, jak to?
2: No, on byl spíš o něco kratší, respektive takhle, on na konci u obce Břehy nebo naproti Přelouči dnes teče po dně dvou velkých rybníků, Břežského a Semínského, které už jsou dneska dávno vypuštěné a ten kanál tam pokračuje. Ale původně měl několik odboček, kde se u Bohdanče, u starých Ždánic se mohl napájet ty jednotlivé rybníky a odtamtud se mohlo vlévat zpátky do Labe. Ale vlastně víme, dnes tomu neříkáme opatovický kanál, ale zase u obce Břehy nebo za nimi je odbočka, kanál, který mu říkáme Sopřičský, protože napájí Sopřičský rybník a to je vlastně nejvzdálenější rybník té soustavy rybníků opatovického kanálu a ten je skutečně vzdálen několik desítek kilometrů od místa, kde teď stojíme.
1: Tak u těch rybníků ještě chvilku zůstaneme, povíme si o nich něco, ale až za malou chvíli.
3: Český rozhlas

0: Je s vámi Český rozhlas Pardubice, také pokračuje náš přímý přenos z Opatovic nad Labem. Stále stojíme na břehu řeky Labe, na levém břehu, nepletuli se, s historikem Bohdanem Šedou. My jsme před chvílí začali mluvit o těch rybnících a to je zajímavé téma, protože jsme se dozvěděli s Jitkou, že tady v rámci toho penštinského rybničního hospodářství existoval největší rybník v Čechách, větší než Rožumberk.
1: Ano, ano, byl to rybník Čeperka, který se nacházel od nás směrem na Pardubice, byl to ten největší rybník v té Bohdanecké bráně, vlastně ten Opatovický kanál teče odsud z Opatovic směrem na Bohdaneč a to je vlastně taková mělká mísa bývalé koryto Labe před 10 000 lety teklo Labe nikoliv kolem Kunětické hory a směrem na Bohdaneč a v této snížině právě vznikly nebo byly postaveny za Viléma z Pršty na ty největší rybníky, včetně Čeperky. Ta měla, když byla plně napuštěna, tak měla přes 1 000 hektarů a byl to pravděpodobně opravdu největší rybník v Čechách.
2: Co je tam dneska?
1: Dnes jsou tam písáky, betonárka a pole. A vlastně, aby si to posluchači mohli představit, já jsem přijížděl od Pardubic a vlastně po té silnici spojící Pardubice s Hradcem, tak asi 3-4 kilometry jsem jel vlastně po dně toho rybníka. Takže každý, kdo jede po této silnici, tak vlastně velkou část trasy jede po dně rybníka Čeperka.
2: Tak to si budeme uvědomovat teď.
0: Zůstalo něco z toho rybníka? Hráz nebo nějaké náznaky?
1: No, hráz zůstala, je to vlastně taková, když se představíte, když pojedete vlakem z Pardubic do Hradce, stanice Steblová, tak ten přejezd a ta silnice potom na Staré Ždánice vede přesně po té hrázi Velké Čeperky.
2: Tak to byl rybník Velká Čeperka, bylo jich samozřejmě mnohem více, kolik?
1: No, na celém Pardubicko-Kunětickém panství na konci vlády Perštejnu bylo skoro 250 rybníků. Přímo na Opatovickém kanálu ta soustava obnášela asi 26 rybníků, pokud víme, ale zase to byly ty největší rybníky, které se na panství nacházely. Kromě Velké Čeperky, nebo kromě Čeperky, to byl pod ní ležící rybník Oplatil a pod ním ještě velký rybník Rozkoš a ten už vlastně jeho hráz pro bíhá nad Bohdančí.
0: Když tak poslouchám, tak toho mnoho do dnešních dob tedy nezbylo.
1: No ano, většina z těch obrovských vodních ploch zanikla, docházelo k tomu na konci 18. století, kdy už to rybniční hospodářství nebylo natolik rentabilní a naopak se ukázalo jako rentabilnější na dně těch vypuštěných rybníků zakládat nové osady v rámci rábizace, takže spousta vesnic jako Nerad a tak zvlášť v okolí Bohdanče stojí také na dně vypuštěných rybníků.
2: No nicméně Opatovický kanál stále funkční a stále napájí některé rybníky, které dosud fungují v rámci rybničního hospodářství Bohdaneč. To by nám možná krásně řekl pan Vondrka Adolf, který je také častým naším hostem. Tak je to stále moc dobře, že tahle památka z doby Penštejnu je stále funkční?
1: Ano, určitě. Je to s podivem, že se zachovala, respektive ono těch kanálů je více a jsou ku podivu funkční všechny. Vzpomenu se na Dvakačovický kanál, který je na druhém břehu nebo na druhém jižním konci toho Pardubického panství a bere vodu z Loučné a vedle ji zase na tu jižní část té rybniční soustavy. Nebo kanál Halda, který vede opět z Loučné u Sezemic a vedl vodu do Pardubic, ale jeho hlavním úkolem bylo zásobovat vodou Pardubice a to velké opevnění perštinské kolem zámku a města Pardubice.
0: My se teď vrátíme tady od Labského jezu zpátky do Opatovic. Vy nám tam chcete něco ukázat, co to bude, jen ať se můžeme těšit?
1: No, my tady stojíme ne přímo u toho kanálu, tak myslím, že by bylo dobré se přesunout do centra obce Opatovice a podívat se na ten běžný tok toho kanálu, aby jsme si mohli říct o té šířce, hloubce a tak.
2: Už se těšíme. Za chvíli jdeme na to.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: O letních koncertech, rodinné dovolené a dalších prázdninových plánech si budu povídat s houslistou Pavlem Šporclem, který bude naší osobností Šarmu. V módních trendech probereme harémové kalhoty a balónové sukně. Taky poradíme, jak správně chodit, aby byla chůze balzámem pro tělo i duši. S expertem na etiketu Danielem Šmídem povíme, proč je důležité respektovat soukromí partnera, a v našem cestovatelském seriálu navštívíme Francii.
0: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Jsme v centru Opatovic nad Labem a procházíme kolem Opatovického kanálu. Tady to je teda šířka, ten se hned tak nepřeskočí. A je tady spoustu našich kamarádek kačenek, které jsou ve stínu stromu a je jim příjemně. To jsou desítky. No co se směješ, Mirku, je to tak?
1: Že to jsou kamarádky, to mě pobavilo. No nic, ano, jsou tady kačenky, kačera tady asi nikdy nemají žádného, nebo nevím.
0: A nebo i on přijde.
1: Ale ten Opatovický kanál přijde mi, pane Šedo, že teče velmi rychle.
2: Ano, tak tady vidíme to, teče skutečně docela svižně, já teď si nepamatuju to číslo, ale myslím, že se uvádí, že z toho Labe odebírá až 2,5 kubického metru za sekundu. Takže vidíme, že při té šířce, já nevím, 5-6 metrů a hloubce 1,5 metru, dejme tomu, tak mívá někde jenom metr, takže v tom profilu ta voda teče poměrně bystře, takže ji tam teče opravdu hodně. Můžeme říct asi, že více než v Labe v tuto
0: chvíli. Tak přesně, jsme viděli ten rozdíl. No a my pro naše posluchače máme i soutěž. Věřte, nevěřte, poprosíme o znělku. Právě teď to začíná.
3: Věřte, nevěřte.
1: A dneska to bude hodně napínavé. Já si myslím, že kdo pozorně poslouchal, tak ten dostal několik indicí k tomu správně posoudit naše tvrzení. Nevím, jestli mám tvrdit já nebo ty.
0: Tvrď.
1: Budeme tvrdit. No tak dobře, tak my dneska ve Věřte, nevěřte tvrdíme, že Penštejnská rybniční soustava byla větší než ta Rožumberská v jižních Čechách, ta v Třeboni, na Třeboňsku. A zároveň tvrdíme, že byla starší. Tak. Že tady u nás těch rybníků bylo víc a dřív byly.
0: A pan Šeda může ještě doplnit, že Penštejnský fishmistr byl...
2: Byl učitelem těch, nebo toho staršího Štěpánka Netolického, což byl stavitel rybníků v té první generaci na tom Rožumberském panství.
0: Takže tři indicie, doufám, že jste si zapamatovali. A co je ve hře? To se nám taky krásně hodí. Máme nádhernou knížku jako odměnu, která ukazuje fotografie Přeloučska a okolí z výšky. Takže tam přímo tu rybniční soustavu nádhernou uvidíte. Jsou to letecké snímky. Stojí to za to, tahle knížka. A číslo do studia?
1: 726 46 48 48 můžete vytáčet právě v tuto chvíli. No a my už jenom čekáme na první soutěžící. Tak halo, halo, je tam někdo?
4: Halo, halo, tady Jana z Jamného, po dlouhé době.
1: Dobrý den, zdravíme paní Jano do Jamného. Tak co vy a historie? Jste kamarádi nebo budete typovat? Vy nám věříte?
4: Já vám věřím.
1: Všechno, co jsme tvrdili...
4: Ano, no. Věřím. Vím, že se učili u Wotperštejnu, nebo rybníkáři z Třeboně a vím, že byla větší. Mm-hmm. Tak si myslím, že ty dvě věci si tak věřím a tak tu třetí prostě věřím. A
0: ještě
4: to,
0: ta
4: je to
0: třetí,
4: hra.
0: Že byla starší, jo? Ta naše Penštejnská starší.
4: Určitě byla starší.
0: Dobře. Tak paní Jano, uvidíme, jestli i další posluchači budou souhlasit a v každém případě uvidíme. Děkujeme a přejeme vám pěkný den. Naschledanou.
4: Pěkný den, naschledanou.
0: A druhý volající bude taky v těch všech třech aspektech věřit. Penštejni a jejich rybniční soustava větší než ta v jižních Čechách, starší než ta Rožumberská a dokonce učitel tady od Penštejnů učil rybníkáře z Rožumberka. Dobrý den.
1: Halo, halo. Je tam někdo, halo? Kdo by si s námi chtěl zasoutěžit? Dobrý den, tak kdo pak se dovolal?
5: Dobrý den, František, Pardubicko.
1: No já tak, Františku z Pardubicka, vy to budete ano. Vědět.
5: No, budu, souhlasím s tím, všechno, ano, největší.
1: Se vším, co jsme tvrdili.
5: Teperka, největší rybník, který ještě vlastně v podstatě je, teď už je zavežený, teď už je tady stojí obec Teperka.
0: Ano, mluvili jsme tady o tom s historikem. No tak dobře, tak děkujeme i vám za ten souhlas. Nehledáte v tom žádný háček, možná dobře, možná špatně. Díky moc, naschledanou.
5: A ještě bych chtěl dodat, že myslím ještě, protože se říká, když se jede z Čeperky do Hrobic u elektrárny, jede po staré silnici a to byla prý bývalá hráz rybníka.
0: Hráz. Tak my to tady potom ještě ověříme u historika. Děkujeme i za tuto připomínku, pane Františku. Krásný den, naschledanou.
1: Tak a do třetice poslední soutěžící. Je tam někdo? Dobrý den. Halo, halo. Slyšíme se, jsme ve spojení. Dobrý den. Tak kdo se dovolal?
6: tady posluchač Zdeněk.
1: No a jak to vidíte vy, pane Zdeňku?
6: Já bych s váma dneska souhlasil.
1: Také souhlasíte? Není v tom nějaký háček třeba schovaný?
6: Ne, myslím si, že ne. Podle toho, jak jsem vás poslouchal, tak bych s váma dneska souhlasil.
0: No, je pravda, že jsme hodně napovídali, ale vždycky je nějaké ale, však to znáte v naší soutěži. Zdeňku, díky, pohodový den, ať se vám dneska všechno daří a naslyšenou.
6: Naslyšenou, děkuju.
1: Tak to byli posluchači soutěžící po telefonu, samozřejmě i dnes možnost zkusit to s námi i přes e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. Ještě v rychlosti to tvrzení, které jsme dneska nabídli vám k posouzení. Rybniční hospodářství tady na Pardubicku, tedy to penštejnské, je větší a starší než to na Třeboňsku, s tím, že naši rybníkáři učili ty třeboňské. Tak posuďte, napište a uvidíme.
0: Hrajeme o moc krásnou knížku Přeloučsko z výšky, letecké snímky.

0: Ona tutovka tohle známe.
1: Tak, a teď jsme se tady trošku zamysleli.
2: No my hlavně čteme ty maily, které posíláte.
1: Ano, je to tak, ale každopádně přímý přenos pokračuje i naše soutěž Věřte, nevěřte. A jdeme odhalit, jak to je tedy s tou historií rybníkářství tady ano. Na Pardubicku, na Bohdanečsku.
2: Pane Šedo, je s námi stále historik Bohdan Šeda, který může odhalit to tajemství, jestli tam byl nějaký háček nebo nebyl tentokrát?
3: Nebyl, byla to všechno pravda a myslím, že ta otázka nebo ty otázky byly docela jednoduché. Mm-hmm. Nebo to tvrzení.
2: Tak, my jsme to dneska udělali schválně jednoduché, protože mozky už máme i tak přehřáté. Zdeněk Novák je tady s námi jako příložník.
0: Ano, já myslím, že jste věřili většinou, když se koukám na jeden mail za druhým. Ještě teď přicházejí, ale my už tu máme výherkyni, paní Moniku z Pardubic. Tu jsme tu vylosovali při písničce, která napsala: dobrý den, máte náročné, myslím kvůli vedru, ale moc hezké vysílání a ještě ke všemu vám vše věřím. Děkuji za milé zpestření horkého dopoledne, Monika z Pardubic.
1: Tak tramtrada pro Moniku. Gratulujeme, cena je vaše, vám ostatním samozřejmě moc děkujeme za účast a přejďte se podívat do Opatovic, k opatovickému kanálu, k opatovickému písníku, kam se ještě také vypravíme, ale...
2: No, právě k tomu písníku, a to ještě by mě zajímalo, pane Šedo, mluvili jsme tady třeba o rybníku Oplatil, který byl taky ve své době nádherný, velký. Dnes to není rybník, je to písník, tak aby nedošlo k záměně. Většina těch vodních ploch, které tady jsou, tak to jsou písníky. Rybník nějaký tady ještě zůstal jako vyloženě rybník?
3: Ano, ten největší rybník, který stále stojí, je rybník Bohdanečský. Jsou známé jeho každoroční výlovy, nebo rybník Pohránovský, anebo ten nejvzdálenější rybník Sopřičský. To je velmi krásné místo, doporučuji k návštěvě.
2: Ale tady ne, v okolí Opatovic.
3: V okolí Opatovic ne, tady byla nejblíže ta Čeperka a ta zanikla na konci 18. století. Ale k tomu Oplatilu vlastně, pokud si posluchači chtějí udělat představu o tom, jak ty rybníky vypadaly, tak vodní plocha těch písníků na Oplatile, nebo v Pardubicích se říká na Hrádku, se poměrně blíží právě tomu rybníku Oplatil, což byl prostřední z těch tří největších rybníků.
1: To znamená, že ty vodní plochy, které tady máme dnes v okolí Pardubic a Opatovic, už jsou novodobé záležitosti, prostory pro těžbu písku.
2: Tak jak jste říkal, od té doby, co se tady začaly stavět paneláky, tak se začal těžit písek.
3: Ano, zjednodušeně je to tak. Ty písáky vznikaly až v druhé polovině 20. století.
1: Výborně. Tak vám děkujeme za krásný pohled do historie a my teď vyrážíme směr Opatovický poklad.
2: No jistě, to je ta tvoje srdeční záležitost. Nechte se překvapit. Pane Šedo, díky moc.
3: Není zač. Naschledanou, hezký den.
4: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
5: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím...

0: Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Hezké dopoledne přejeme všem posluchačům Českého rozhlasu Pardubice. Stále zdravíme z Opatovic, odkud dnes nabízíme přímý přenos. A jak jsme dostali pokyn z režie Karel Vrcholí, jdem na to. Náš přímý přenos také se dostává ke svému vrcholu, protože jsme konečně objevili vrchol. Opatovický poklad.
1: No, ten opatovický poklad teprve vzniká a bude to pivovar, který skutečně v Opatovicích nad Labem bude a bude se tady vařit pivo s názvem Opatovický poklad. Doufám, že nám to všechno potvrdí pan Lukáš Jirka.
2: Dobrý den, vážení posluchači. Ano, potvrzuji. Já jako majitel tohoto projektu, majitel té značky, jsem zakoupil nemovitost v Opatovicích nad Labem a rozhodl jsem se, že rozšíříme náš rodinný biznis, který spočívá v pekařství, výrobě lahůdek a že budeme vařit pivo. Tento nápad jsem pojal už v roce 2022. Když jsem seděl u kamaráda v hospodě a zrovna tam přijel nějaký člověk a prodával řemeslné pivo, tak já jsem si uvědomil, že to vlastně, proč bychom také nemohl mít vlastní pivo. A tak jsem začal vařit pivo, nejdříve vařil sem a stále vaříme v cizích pivovarech, dokud nemáme postavený svůj vlastní. A mám vlastní sládkyni, nebo jestli chcete vrchního sládka, který dohlíží na to vaření piva a výrobu piva, takže si již pivo zde v budoucím pivovaře, který je rozestavěný, můžete koupit, protože před tím pivovarem budoucím máme vůz s pečivem, takový prodejní vůz.
1: Kde... A tam je otevřené to okýnko s tím pivem.
2: Tak, tam je otevřené okýnko s tím pivem a
0: Já vám do toho skočím. Vy byste nás hnedka zavalil všemi těmi informacemi, my se chceme také ptát. Řekl jste, že máte vrchní sládkyni. To nás zaujalo jako první, že to je sládkyně, ale žena sládek, jak je to obvyklé tohle? To jsem snad ještě se s tím nesetkal.
2: Je to méně obvyklé, většinou to je doména mužů, nicméně paní inženýrka Chmelíková, která je náš vrchní sládek, je erudovaná dáma, má v podstatě vysokou školu chemicko-technologickou, kde vlastně vystudovala fermentační technologie, kvasné technologie, má zkoušky na senzoriku piva, rozumí pivu velice dobře. Chtěl bych posluchačům říct, že ve středověku byla výroba piva doménou žen. Jo? Cokoliv, co se vařilo v kuchyni, pivo se vařilo, dělali ženy. Tak
1: včetně piva, takže vy se k tomu vracíte takhle díky tomu, že i to vaše pivo má ten středověký název. Vy jste nějaký milovník historie, nebo jak vás to napadlo?
2: Musím připustit, že sám mám rád historii, četl jsem jako narozený v roce 70, jsem četl Jiráskovy pověsti, staré pověsti české, kde je, myslím si, docela známý příběh o opatovickém pokladu a to mě jako dítě vždycky jako fascinovalo, že poklad. A tak když jsem koupil tu nemovitost v Opatovicích nad Labem, tak jsem si řekl, no, logicky se to musí jmenovat poklad.
0: Vy už to pivo vaříte v jiných pivovarech, to už jste zmiňoval do vysílání, čím je charakteristické vaše pivo?
2: Hlavní cíl je vařit opravdu dobré pivo. Jo? To znamená, aby to pivo chutnalo, aby mělo prostě optimální chuťové vlastnosti, aby nebylo ani příliš hořké, ani sladké. Vaříme tradiční ležáky, 10, 11, 12. Na to zvláště dbám, protože já jsem sám ležákový typ a v podstatě ale vaříme i moderní styly piva. Jo, svrchně kvašená piva, můžete si koupit u nás třeba takzvaný kyseláč s ovocem, nebo si můžete koupit ale, takzvaný, což je svrchně kvašené také.
1: Takže se zkrátka přizpůsobujete době, ale ta klasika, ta je pro vás takovým tím základem. No jo, no tak my ochutnáme, my vám to zkontrolujeme.
0: Ještě jednu věc chci vědět, tady to je čilý stavební ruch, kdy bude hotovo?
2: Nezdá se to, nicméně důležitý infrastrukturní věci už jsou udělány a je tady velmi ambiciózní cíl, aby jsme první pokusnou várku u nás udělali ještě v září.
3: Letos
2: v září. Ano, ono to nevypadá, ale v podstatě jsou věci důležité zajednány. Pivovar jako takový už je vyrobený, čeká na instalaci.
1: Tak v tom případě my vás poprosíme, abyste nám dal vědět, abychom byli u toho, protože to si myslím, že bude lákat i naše posluchače, protože dobré pivo, to je základ pro každého Čecha, si myslíme.
2: Ano, určitě vám dám vědět a budu se těšit na setkání. Děkuji.
0: Tak, my také děkujeme, že jste nám tady ukázal. Jdeme ochutnávat a pak vyrazíme k vodě.
1: Jo, nabídneme zprávy našim posluchačům a úvody už by nás měl čekat majitele také některých pozemků, pan Pešl, takže si řekneme něco o písnicích tady v Opatovicích, nebo dá se říct spíše v Pohřebačce. Tak jdeme na to.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Ve Starém Hradišti u Pardubic chtějí mít nové centrum obce. Dnes končí ve Svitavách hlasování o projektech přihlášených do participativního rozpočtu. Hranice Seuty podle Madridu překonalo během dne na 49 tisíc migrantů a dnešek bude slunečný, teploty až 39 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Ve Starém Hradišti u Pardubic plánují v příštích letech předělat okolí obecního úřadu na náves s obchody, službami a zelení. V obci by tak vzniklo nové místo pro společenské akce a setkávání místních lidí. Radnice má už zpracovanou urbanistickou studii.
3: Dokument počítá s novým uspořádáním prostoru mezi obecním domem a fotbalovým areálem. Na místě dnešní budovy Masny má vzniknout nový objekt pro obchody a služby. Současně navrhuje i omezení automobilové dopravy v prostoru návsi, rozšíření zeleně a vytvoření místa pro pobyt obyvateli pořádání kulturních akcí. Součástí projektu je i modernizace sportovního areálu. Z Pardubicka Ondřej Wolf. Český rozhlas.
2: Ve Svitavách dnes končí hlasování o projektech sdíleného rozpočtu. Lidé mohou až do půlnoci podpořit některý z 12 přihlášených návrhů. Město následně rozdělí 500 000 mezi dva vítězné projekty, říká mluvčí Kateřina Kotasová.
4: Letos pořádáme ve Svitavách již třetí ročník participativního rozpočtu. Podle stanovených pravidel je potřeba, aby se hlasování zúčastnilo alespoň 500 obyvatel. Nyní máme téměř 800 hlasujících, takže zájem veřejnosti je obdobný jako v minulém ročníku.
2: V Chrudimi kvůli horku spustili samoobslužná mlžítka. Technické služby je zprovoznili u veřejných toalet u divadla a taky v Palackého ulici u nákupního střediska Borzna. Firma Štěpánek Auto přestala splácet dluhopisy. Desítky investorů na ní chystají hromadnou žalobu. Část z nich podala na firmu, majitele i klíčové zaměstnance trestní oznámení. Na konci června firma změnila majitele. S investory nikdo nekomunikuje a nefungují ani webové stránky. Policisté teď případ vyšetřují, potvrdila to mluvčí středu České policie Vlasta Suchánková. Štěpánek Českému rozhlasu napsal, že firmu prodal. Nový majitel komunikuje výhradně maďarsky. Napsal, že se musí na českém trhu teprve zorientovat a od té doby nereaguje. Hranici mezi Marokem a španělskou exklávou Ceuta podle vlády v Madridu za poslední den překročilo 49 tisíc lidí. Stovky marockých migrantů se na španělské území snaží taky přeplavat přes moře. Nejméně 18 z nich přitom během uplynulého dne utonulo. Španělsko na místo vysílá armádní a policejní posily. Do Ceuty kvůli tomu míří i španělský premiér Pedro Sánchez. Španělské exklávy Ceuta a Melilla představují jedinou pozemní hranici Evropské unie a Afriky. Do obou měst se proto pravidelně snaží dostat afričtí migranti.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, večer může přibývat oblačnost a ojediněle se přidají přehánky nebo bouřky. Teploty 36 až 39 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na nejvyšším stupni číslo 3 a rozptylové podmínky dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. S kratší kolonou a zdržením počítejte na příjezdu do Litomyšle ve směru od Vysokého Mýta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A my hlásíme, že v Opatovicích nad Labem ani v pohřebačce zatím není vidět žádná dopravní nehoda. Zaplať pánbu za to. Jsme u závor, u Šraněk a Zdeněk Novák, náš řidič, zabočuje doprava a míříme k Opatovickému Písníku.
6: No a tady se s námi budete možná i trochu nudit. Minimálně Sítkou, která už se na to moc těší, až odhodí svršky a rozeběhne se s úsměvem do Písníku.
5: Milý Mírku, tak na to zapomeň. My jsme tady úplně od něčeho jiného. My tady budeme mluvit, živíme se ústy a tím pádem naše...
6: Ústy se živí všichni, Jirko.
5: Naše téma je jasné v tom horkém dni. Kam jinam by nás to mělo zavést, než k místnímu Písníku. Ale je pravda, že je to tady rozdělené. Jedna část je nudistická, druhá klasická, tak já bych byla pro to, abychom nejdřív šli na tu klasickou.
6: Ano. Ale já myslím, že hudebně si můžeme připomenout teď nudistickou.
5: To už připomíná Zdeněk Novák. Stojíme před závorou, pouštíme písničku a připravte se, za chvíli bude i koupačka. Tak příjemný den všem. Jitka, Mirek, Zdeněk.
1: Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice.

0: Je krátce po 11. hodině, jsme posilněni vynikajícím pokladem. No a teď už je čas na to, co jsem ti, Mirku, slíbila. I v té naší anonci to běželo. Jdeme se vykoupat.
1: Ano, sluníčko svítí, teploty letí nahoru, tak kam jinam než k vodě. Jsme u Opatovického písníku. Já tedy doufám, že to je správný název, a to už se zeptáme majitele zdejších pozemků, pana Jiřího Pešla. Dobrý den.
2: Dobrý den, jenom poprvé spolumajitel, protože nejsem jediný majitel, je tady obec, řada soukromých vlastníků a já jsem momentálně jeden z těch největších, no já ne, ale rodina celá. Je to rodinná investice a říká se to Opatovický písník, ale je to chyba, protože je to v podstatě pohřebacký písník, protože naprostá většina ty vody a těch břehů je na katastru pohřebačky.
0: Je to takový tradiční koupací ráj, dá se říct, hlavně teda pro Hradečáky, i když spadá tento písník pod Pardubický kraj. To platí už desítky let, je to stále stejné?
2: Je to stejný, protože ono v podstatě, ta podstata, proč ty Hradečáci tak trošičku mají tomu blíž, protože jsou opravdu fakticky blíž.
0: Ale pane Pešle, co se týká toho koupání tady a té možnosti využít písník Opaťák jako rekreační oblast, vy úplně s tím nejste spokojený, řekněme to na rovinu, proto jste tady ty pozemky koupil, že?
2: Tak, kdyby měl vyprávět ten příběh, co mě k tomu přivedlo, to určitě někde napíšu, je to úsměvný. Já to řeknu ve zkratce a slušně, šlápnul jsem do lidského exkrementu. Na místě, kde by neměl vůbec být, těsně u vody, chápu, v lese, nepřikryto, prostě špatný. Tak ve mně to jako jsem říkám, safra, co to tady je, jako tady krásná voda, v podstatě přírodní koupání a tohle tady někdo je schopen dělat. Pak jsem myslel, že to není jediná věc, jediné jako výjimečná, je to celý břeh takhle, vzadu obzvlášť teda. To je neskutečné, co to až tam zajdeme a uvidíte, neuvěřitelné. Takže to mě jako by pobídlo k tomu a začal jsem se zajímat a zjistil jsem, že pozemky jsou v rukou státu, pak ještě nějakých družstvo zemědělské a tak dále. No a začal jsem jednat a začal jsem kupovat ty pozemky tak, abych tedy mohl nějakým způsobem hrát nějakou roli, ne jako, že něco chci, to většinou nefunguje. A když už jste vlastník, tak už máte nějaký práva, samozřejmě povinnosti a chtěl jsem to posunout někam, aby to prostě bylo přírodní koupání, se všem všude, to mám toalety u sebe a tak dále. To prostě nejde tohle. Připravil jsem cestu do zahraničí pro vedení obce tady, pro zastupitelstvo, půjdem do Rakouska za 14 dnů na dvě místa, kde obdobný písáky jsou. To je plně jiný svět, jako. Tomu to jde, to není o penězích, to není o milionech, to je prostě o správě majetku, uspořádat, tady není normální vstup, to se tady to uvidíte, strž, čili upravit ten svah, udělat tam nějaký vstup třeba pro děti, rozsorty, ta stromy se měly vysázet, nějaký stín, prostě si s tím pohrát. Mm. Je to všechno jenom organizace práce.
0: No, plány veliké.
1: Takže máte v plánu to zhezčovat a vylepšovat tady, a kromě toho lepšího vstupu a stromů a takového toho uspořádání, co ještě třeba máte v nejbližší době v plánu tady s tím místem?
2: No, je to velký plán a pro zahrání by to číslo, je to zhruba 55 až 60 milionů korun. A to je to, co není vidět, to, co nebude ani vidět, ale bude to cítit, to ohromná investice do budoucna, vysát celý dno. To je firma, která je česká firma, která to dokáže a odsaje zhruba 30 čísel toho sedimentu. Tam je písek, je tam nějaký bahínko, jsou tam nějaké věci, které se utopily a tak dále, to všechno se odsaje. Předtím se udělá rozbor toho sedimentu, že bude v pořádku, já předpokládám, že na 100% jeden díl důvod by nebyl. Tak ten sediment se odsaje a dá se prostě, mám už s tím trusem tady úzkou vazbu, je to agrosou klas, tak by si to vzali na svý pole za ohřou, pohnojej a je to vyřízeno. Ale ty investice tam je potřeba taková. No.
0: Tak pane Pešle, půjdeme se podívat na to místo, kde jste šlápl do toho exkrementu, ano? Ať to vidíme na vlastní oči.
2: Budeme dávat pozor, že jsme šlápli všichni znovu.

0: Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice, jsme u vody v tomto horkém letním dni u opatovického písníku, jenom pro představu, 50 hektarů?
1: 30 hektarů cirka, tak plus minus metr.
2: Máme tady stále Jiřího Pešla, který tady vlastní mnoho pozemků, už jsme se tady vysvětlili i proč, a proto taky kráčíme k místu, kde je úplně největší nepořádek. Ale já ho zatím ještě nechci vidět, protože jsou tady nádherné ostrovy, dokonce i jeden poloostrov. Jak je to celé hluboké?
1: Takhle hluboký to je zhruba 10 metrů, řádově průměru možná těch 8 až 9, ale jsou hlubiny možná 11, to je maximum. Tam, kde je to nejhlubší, tak tam ta voda je logicky nejčistší, protože ta voda je nejstudenější dole. A bych řekl úplně, a to by měli vidět všichni, zázrak patovického písníku spočívá v tom, že to je bezprítokový písník, bez přítoku a bez otoku, a kde se bere ta čistota ty vody, to je zázrak. A zázrak je ten, že uprostřed zhruba, dejme tomu to v těch místech, ale dejme tomu uprostřed téměř, vyvěrá ze země ohromně silný proud vody. Je to spodní voda, říká se něco až z Krušných hor, z Jizerských hor a z Krkonoš, prostě z toho pohoří, a část samozřejmě z Polabí, protože to Labe, jak se nadrží voda přes ty přehrady, co jsou tady, až vlastně u Vysoké nad Labem, poslední zádrž taková, tak to je všechno průsak. A v zimě, když byl led, tlustý 20 cm, to jsem měřil s vnučkami, tak tady v tom kole ani náznak zámrazu. Prostě tam je tak silný proud. Takže i když bude třeba 30-40 čísel ledu okolo, tak kolo 20 metrů v průměru nezamrze.
2: To jsem nevěděla vůbec.
0: Jsou tady také ale zátoky a tam je prý krásné koupání. Bohužel tu ideální situaci kazí někteří návštěvníci písníku, a to už tady povíme s panem Karlem Švandou. Dobré dopoledne.
3: Hezký den, děkuji za pozvání.
2: Tak a vy jste se tady ocitli jak? Zkuste se představit trošku.
3: Tak já ve svém volném čase se zabývám, nebo jsem dobrovolníkem v organizaci Trežirou. Od roku 2019 v Hradci Králové a blízkém okolí organizuji společně s přáteli, kamarády úklidy v nejrůznějších lokalitách. No a v této lokalitě, v lokalitě opatovického písníku, se pohybujeme od roku 2020. V minulosti jsme tady byli třeba 3 dny, aby jsme to tady celé uklidili. Snažíme se sem aspoň jednou za rok podívat, někdy i dvakrát. No.
2: Proč se to děje? My tady vidíme opravdu odpadky, všude poházené, nepořádek, taková nádherná zátoka. Asi viníci jsou jasní, to jsou lidé, kteří se sem jezdí vykoupat nebo se opít, nebo jak to je?
3: Já nechci na nikoho poukazovat, protože jako nikdy jsem vyloženě nechytnul nikoho za ruku, a je hlavní sezóna, takže z toho důvodu je tady velký pohyb lidí a právě množství toho odpadu. My jsme tady s panem Pešlem na podzim 28. září, jestli to říkám dobře, všechno dočista vyklidili, a teď se podívejte na to množství odpadů. Ta skladba je vyloženě jednoduchá, plastové lahve, plechovky, co je tady to ještě?
4: Pytle, tašky papírové.
3: Tady někdo vytvořil, vidíte, improvizované sběrné místo.
2: Hmm. No to je popelnice,
4: je hrůza,
2: pane. Kupa odpadku navršená na sebe, to už zavání skládkou skoro.
3: To už je černá skládka. No. Tak já nechci na nikoho poukazovat, nicméně domluvili jsme se, že bude nejlepší zase už v rámci sezony, letní koupací sezony, udělat akci, a s panem Pešlem jsme se domluvili, že 13. srpna ve čtvrtek sem půjdeme, i když tady bude hodně lidí, tak ale i v tomto hlavním provozu to půjdeme vyklidit, protože to, o co mi jde nejvíc, aby se ten odpad nedostal do vody, tak pak už se to těžko jako uklízí, takže dokud je to čerstvý odpad.
0: Ale tak to není o tom, že se vezmou pytle, tohle už je na náklaďák.
3: No, říkáte to správně, když jsme uklízeli posledně, tak to jsme naplnili jeden žlutý kontejner, dva kontejnery černé na směs, měli jsme jeden kontejner modrý, takže to už bylo jako na menší nákladní auto. V tomhle směru musím moc pochválit spolupráci s technickými službami Opatovic. Chválím taky Marius Pedersen, pana ředitele, který nám vždycky vyjde vstříc, takže když je potřeba, tak máme to kam odvíz, protože standardně se to platí, když odvezete něco na sběrný dvůr.
2: No, my musíme ale pochválit vás, protože tohle všechno děláte ve svém volném čase, jenom protože vám není lhostejné to, jak tady žijeme.
3: Děkuju za pochvalu, já spíš chválím ty, co na tu akci přijdou.
2: Můžeme pozvat, kdyby někdo se chtěl připojit.
3: Ano, samozřejmě. My jsme pozvali dokonce jednu zahraniční skupinku studentů z Holandska, tak ty přijedou ve čtvrtek 13. právě, tak já pozvu další kamarády, tak doufám, že kolem 20 lidí, 2 hodinky, a máme to zase čistý.
0: No tak každé práce od ruky, ale hlavně ať už je tady co nejméně návštěvníků, kteří to tady takhle znečišťují. Hmm. To by bylo asi přání úplně všech, si myslím.
2: A pane Pešle, vám přejeme, aby ta rakouská exkurze něco dala i zastupitelům tady této obce, protože jistě bez té spolupráce by to nebylo možné.
1: Určitě děkuji za pozvání, za ten vstup, že jsem mohl oznámit nějakou představu. Chci poděkovat i obci, která na tom spolupracuje, za to, že jsou ochotní jet se do toho Rakouska podívat a očekám tu inspiraci, že je to nakopné nás všech, aby jsme to poslali někam dál. No.
2: Tak a co nás čeká dál?
0: Teď se slíkneš a jdeš na Nuda.
2: No, v žádném případě.
4: Ale na Nuda jdeme.
5: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, ži

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Na letní byt tam jezdívala Adina Mandlová a bydlel i Jaroslav Hašek. Dlouhá Třebová má dlouhou a zajímavou historii, sahající až do středověku, kdy na kopci stávalo tvrziště. Po jejich stopách se vydáme spolu se Šárkou Rusnákovou.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice stále s vámi, zdravíme z pohřebačky teď, to je část Opatovic nad Labem, vyrazili jsme tedy k písníku a teď k té části, kde je nuda pláž.
1: Tak a jsme tady s majitelem Josefem Zárubou a taky členem klubu, dá se říct, tradičního návštěvníka Romanem Výškem. Vítejte.
2: Vítám, dobrý den.
3: Dobré dopoledne stále ještě.
1: U mikrofonu tedy vítejte, protože jinak jsme sem zavítali spíše my. A co se týká vás, pane Zárubo, kolik let už sem dojíždíte? Jak jste to tady poznal, tenhle kout?
2: No, tak já už tady jsem asi 33 let, si myslím, že to je letos. A dostal jsem se sem tak, že jsem kdysi jel s jedním pánem, nějakým Slavomírem Smělým, ten jel kupovat nějaké věci na traktor a dostali jsme se do agrodružstva Křičeň a já jsem se pána ptal, jestli by tam něco neměl pro mě. No a ten pan Smělý povídá, no jo, jenže on nemá moc peněz. No tak nic, a na tom to skončilo. Teď oni si šli po svým, že jo, takhle. A přišlo a pán mě povídá, ten z agrodružstva nějaký inženýr Klubíčko, mě povídá, no, já bych pro vás něco měl, já bych vám pronajmul jednu část pláže a tam si můžete ty peníze vydělat. A takhle jsem se já semka dostal.
1: Takhle jste se dal na podnikání.
0: A už jste tady zůstal, předpokládám, když vás tady tu dobu poslouchám, co už tady sedíme, tak to je asi vaše hodně oblíbené místo.
2: Určitě jo, akorát, že to jsem začínal na tamhle, na druhé straně, že jo. A pak jsem se přesouval semka, tady jsem byl kousek odtaď a pak semka nastoupil inženýr Kohout jako starosta a ten mě vlastně požádal, jestli bych se nepřesunul semka. Tak jsem se přesunul semka a potom se to nějako, tak asi 7 let jsme tady byli a pak se to nějako začalo, ono to bylo pozemkového fondu tady. A tak, že se to koupí. No, tak a to byly 2 restituční nároky jenom v republice a to bylo dost složitý.
1: No a do toho nebudeme zabředávat, zkrátka je to vaše tady. No,
2: jasně, je to moje, teď už je to naše.
1: Tak, ještě to tady popíšeme, přece jenom my jsme před chvílí s panem Pešlem říkali, že ten písník má 30 hektarů a co nás zaujalo, to je ten pramen, jak říkal, skoro zázrak.
0: Ano, a pramen, díky kterému je tady čistá voda, nádherná, tady jsme se asi dozvěděli, že ten pramen se tak po každý vynořuje někde trošku jinde.
1: Můžete to ještě upřesnit, jak to s ním je?
2: No tak ty prameny jsou vlastně tamhle, jak tam je jez, že jo, na Labi. A ten jez, jak je vysoko, tak asi bude, podle mě si myslím, že to je buď silnější, nebo méně, že jo, protože když ten jez bude níž, tak ten tlak není takovej, aby se to tady vyvěralo, nebo jak to mám říct. A to je přesně ono, protože ty prameny jsou různě, když to zamrzá, tak je to krásně tady vždycky vidět.
0: No zamrzá, to jsme také se dozvěděli spoustu úžasných věcí, když to tady zamrzlo nedávno, no ono už to bude 10 let, co to byly ty závody, že, na těch motorkách.
2: Ano, to už je 10 let, no doufejme, že leto zamrzne a pojedem taky.
1: No tak my, jenom ta myšlenka na zamrzlou hladinu tady nám evokuje ten chlad, je to docela příjemné, protože teploty dnes k té 39, tady jsme pod slunečníkem. Možná posluchači slyší povídání lidí. Na to, že je poledne ještě stále všední den, tak musím říct, že tady máte narváno.
2: No, tak to je tady pořád takhle asi, no. Tak plus minus, když je teplo, no. Když není teplo, tak ty lidi z těch, jak já říkám, králíkáren nevylezou.
0: Takže oblíbená nudistická pláž, kde máte nejbližší konkurenci?
2: No, tak tam na parkovišti je ještě jeden stánek.
0: Nemyslím jako pláž jako nudistickou, pláž, no jasně, no, takovouhle pěknou.
2: No, tak takovou, ale to nevím, jestli takovou najdete u nás v republice.
1: Milí posluchači, zřejmě nenajdeme. Jsme u písníku Opatovický písník, nebo Opaťák, jak se říká zkráceně, a vysíláme odtud přímý přenos a za chvíli zajdeme za jedním z pravidelných hostů.
4: Český rozhlas Pardubice,

0: Kde jinde než u vody bychom tak mohli být v tomto parném pátečním dnu? A nám se to poštěstilo díky přímému přenosu, který vysíláme už od 9. hodiny a teď se blížíme do finále a jsme na Nuda pláži u písníku Opaťák a jsme tady s Romanem Výškem, který, jak jsme tady říkali už před chvílí, je takovým pravidelným návštěvníkem a je to taky náš kolega rozhlasový z Českého rozhlasu a teď nevím, kde konkrétně se nacházíte, Romane?
1: Z Českého rozhlasu Dvojka teď asi nejvíc aktuálně.
2: No a na Dvojce jsou tak hodní, že vás takhle pustili k vodě?
1: No hodní, já jsem na volné noze řadu let a neznám nic lepšího, takže když jste na volné noze, tak si potom i tak trochu volnomyšlenkářsky můžete přistupovat k tomu, kdy se nacházíte na nudistické pláži.
0: No, pojďme ještě, nebojíme se toho Nuda pláž nebo nudistická pláž, je to takové společenství lidí, dá se nějak specifikovat, máte něco společného tady, věřím, že tady máte i partu už známých, kteří se pravidelně scházíte.
1: Já bych řekl, že každý nudista v prvopočátku musí být trochu řachlej. Že to není úplně průměrný občan České republiky, ale nudisti díky tomu právě dokážou vždycky založit a udělat krásnou komunitu lidí. A když se potom někdo najde, někdo takový, jako je tady náš Pepíček, Pepíno, Josef Záruba, tak vlastně ten tomu dá určité hranice a potom je třeba několik desítek let se můžete s komunitou scházet na jednom místě, teď spolu stárnete, teď na té nudistické pláži samozřejmě nic neočuráte, to znamená, že potom vidíte, jak stárnete, vidíte to se vším všudy, jak stárnete, no a nemůže nikdo si tady hrát na něco lepšího nebo horšího a to si myslím, že to je to, co komunitu nudistů drží krásně pohromadě, protože jsme si tady fakt všichni rovni.
2: Vy, když jsme sem přijížděli, jste nás tak hezky vítal z dálky, to jste se zrovna nudil, teď už jste teda oblečený stejně jako my. Nevím, připadám se tady trochu nepatřičně.
0: Ano, i tam máte zákaz vstupu v plavkách, že? Na bráně.
1: Když tady se to v České republice trochu musí. Jsou země jako třeba Španělsko, kde snad každá pláž je napůl nudistická, napůl textilácká. Ale tady, když si nedržíte ten svůj mod, ten svůj prostor, tak teprve potom můžete být řadu let úspěšná nudistka.
2: Tak, my ty dostáváme signál od našeho zařízení, že se mu něco nelíbí.
0: Já si myslím, že už je lehce.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Tak jsme znovu nakopnuti, i elektrický proud tady mají, takže jsme mohli nakopnout i naše zařízení, díky kterému se takhle krásně můžeme propojit a přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice tím pádem pokračuje dál. A my jsme zjistili s Mirkem, jak je svět malý. Písečná.
1: Ano, obec roku, odkud jsme také nabídli přímý přenos a v Písečné vaří pro zdejší občerstvení.
0: Ano.
1: A krásně to voní teda.
0: A Josef Záruba říkal, no jo, tam já to znám, tam mám kamarády.
2: Jo, tak já jsem tam dělal, vždycky k jednomu kamarádu jsem chodil, on to měl tu hospodu a já jsem mu tam chodil pomáhat. Já jsem kdysi bydlel v Žamberku, mimo jiné.
0: A vy, jak tady máte to zázemí, tak je jasné, že člověk, když přijde k vodě, u vody vyhládne, se říká. Takže přemýšlel jste nad tou koncepcí toho, jak to udělat, aby lidem chutnalo, aby měli výběr?
2: Tak to se furt jako mění, že jo, nemáme furt stejný, jako, že jo? Ale jako z té Písečné ty polívky a to jako jede už dost dlouho a ten guláš, ten je taky tam odsud, jinak zbytek to máme jako ještě další dodavatele, že jo, ale tohle to opravdu je echt.
1: A my ceny nesmíme říkat, ale koukám, jsou velmi příznivé.
0: Ano, ceny lidové. No a co se týká dalšího toho zázemí, a když se podívám tamhle na ten další roh a druhou část písníku, která je Nenuda, tak musím tedy říct, že u vás je dvakrát tolik lidí.
2: No to taky je, no, nás je hodně technudistů.
3: My nesmíme chybět, prostě máme docházku a tady prostě musíte stát na značkách, když je třeba už plus 15 stupňů, tak v dubnu už tady stojíme na značkách a opouštíme je tak někdy v půlce listopadu.
0: Mm-hmm, takže patříte i mezi otužilce?
3: No, z donucení.
1: Jinak by Pepino zasáhl a srovnal to tady do latě, je to tak?
3: Svolával by nás.
0: Chodíte tady taky na ryby?
2: Určitě na ryby chodíme taky, ano. A ryb je tady dost, jako no, ale je chytit je, to je taky kum, že jo?
1: No, ale vy tamhle máte fotografii takového kapitálního kousku, to je odsud?
2: Ten je odsud, 232 cm sumec.
0: Je to obří, vypadá skoro jako žralok. Je to sumec a to jste vytáhli teď někdy? A máte tam taky vašeho kolegu rybáře, kterého taky všichni známe, pana Wagnera?
2: Ano, to je můj kamarád a ten ho tady chytil. Takže a ono nějaký čas to trvalo, ono to nebylo hnedka, jako že by ho chytil na první dobrou.
0: No rozeberte to trošku.
2: Tak jezdil jsem asi 4 roky. Ale vždycky, když měl čas, samozřejmě, on sem vždycky třeba přijel, že ho zkusil to, já nevím, 7-8 šel na vodu večír a do té půlnoci se dá chytat, že jo. No až teprve teď se mu to teda povedlo.
1: Počkejte, takže oni o sobě věděli, jo, a tak se takhle dráždili kluci navzájem, sumec mu utíkal a Kuba Wagner si říkal, já tě dám. Jak dlouho ho zdolával, když...
2: No, jak dlouho, to nevím, já jsem u toho nebyl tam venku, já jsem byl tadyhle jako zázemí tady připravený, aby jsme to pak fotili a takový. A on, ale to je profík, že jo, to prostě je rychlý.
0: Ale teď můžeme počítat s tím, že sumec už se nikdy neukáže, je poučen, byl vpuštěn zpátky do vody, předpokládám, a brázdí tady dno.
2: Tak, byl zpátky puštěn do vody a je tady, ano. Uh-huh.
0: A co se týká toho zarybnění, tady je tady dostatek ryb a které nejčastější?
2: No, nejčastější je určitě kapr. Uh-huh. Tak pak tady jsou nějaký candáti, nějaký amur.
1: No tak jo, tak od ryb pojďme zpátky k tomu nudění. Mě ještě furt vrtá hlavou, jestli přibývají noví nudisté.
3: No to úplně nepřibývají, protože já si myslím, že ta moje generace, tedy rok 1970, datum narození, tam se těch nudistů našlo ještě hodně. Ale tak od těch 80. 90. už je to spíš sestupná tendence a myslím si, že to je hlavně kvůli tomu, že mladí lidé, když prostě nemůžou třeba na sobě mít dobrou značku plavek, tak jakoby nebyli. Jo, že vlastně je to určitá identifikace k nějaké skupině a když jste prostě nazí, tak ke komu se můžete přiblížit? A to myslím, že je jeden z důvodů, proč nudistů jako takových ubývá v dnešním světě. A je to velká škoda, protože nudisté se vždycky chovali moc hezky k přírodě. Lokality, které byly nudistické, tak byly opravdu ty nejčistší, nejhezčí, nejudržovanější. No a těch lokalit ubývá. A když se podíváte třeba na další písníky tady kolem Pardubic, Hradce, tak třeba tam, kde je zaplnili hodně rybáři, tím méně zodpovědní rybáři, tak tam je mi teda hodně smutno z toho, jak to dnes vypadá. Ty krásné nudistické lokality, poté, co se staly rybářskými lokalitami, tak teda už není čím se moc chlubit.
0: No tak jsme to završili takovým poučením, ale aby to bylo ještě trošku veselější, co kdybychom po písničce uspořádali takový hromadný skok do vody?
1: No, že si o tom promluvíme.
0: V šatech? My si o tom promluvíme. Takže písnička.

0: skáčou tak postupně, že? Že
1: teď! Připravit ke startu. Pozor! Teď!
2: Teda tady to cáká, tady se skáče do vody.
1: Molo lítá nahoru dolů, to je paráda. Romane, připlujte k nám, prosím, ještě. Jaká je voda?
3: No je výborná, tady je vždycky výborná voda, protože tady na jaře už je vlastně poměrně teplá voda a když potom začnou ty horké dny, tak je moc příjemné, že nevím jakým zázrakem, ale vždycky se nějak schladí prostě. No.
2: To budou ty prameny nejspíš asi. No každopádně je to tady takové, jaké to je. Kdo tady nebyl, určitě se přijďte podívat, ať už na Nuda pláž nebo na tu klasickou. Stojí to za to v těchto letních horkých dnech.
1: Ano, no my zatím stále v šatech, ale asi neodoláme a také si zaplaveme. Láká, doufáme, že i vás, milí posluchači, a doufáme, že vás zlákal i náš přímý přenos k poslechu a že jste si ho společně s námi užili. Děkujeme za to, že posloucháte.
2: Tak my jsme tady chtěli ještě vyřídit jeden pozdrav taky, babičce, dědovi, ne?
1: Tak... Aha, no tak honem, máme ještě čas. Honem, tak chlapeček vylézá z vody a těšíme se na ten pozdrav, pro koho to bude?
4: Pro babičku z Jilešovicích.
1: Ano, tak zdravíme i babičku a zdravíme všechny posluchače Českého rozhlasu Pardubice. Mějte se nádherně.
2: A hezké léto.
1: To vám přeje Jitka Slezáková, Mirek Hruban, Zdeněk Novák, Roman Víšek, Josef Záruba a všichni, kdo se zúčastnili toho dnešního dopoledního vysílání. Naslyšenou. Medicine Man.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Sběrné Reuse centrum v Holicích nebude přijímat velké kusy nábytku. Nedostatkový lék na rakovinu prsů je teď v některých lékárnách dostupný. Pardubičtí hokejisti mají další posilu. Z NHL se vrací Tomáš Nosek. A bude slunečno a horko, večer můžou ojediněle přijít přehánky nebo bouřky a teploty až 39 stupňů Celsia. Polední zprávy přináší Vilém Branda. Vítám vás. Lidé v Holicích se dočkají otevření nového Reuse centra za víc než 4 miliony korun nejpozději v listopadu. Skladovací hala pro opětovné využití nepotřebných věcí z domácností zatím není hotová. Podle města ale stavba pokračuje podle plánu. Zařízení bude fungovat v areálu sběrných surovin. Pracovník Martin Bartoníček přibližuje, jaké věci bude možné v centru zdarma odkládat.
3: Ten sortiment bude různý, myslíme si, že by to mohlo být spíš jako sportovní věci, kola, cvičící, rotopedy, nebo i zimní, lyže, snowboardy občas vyhoděj. Pak samozřejmě ta drobná věc, ta keramika, hrníčky, tohle do sbírek, třeba kdo tu starou keramiku má rád.
2: Město si od zařízení slibuje snížení množství odpadů, který by jinak skončil na skládce. V Pardubických Polabinách začne příští týden stavba sluneční pláže. Projekt za 3 miliony korun plánuje druhý pardubický obvod už od roku 2018. Jedním z důvodů dlouhého zdržení byla jednání s povodím Labe. Radnice ale nakonec patřičná povolení získala a vybraná firma tak může začít s realizací. Jak bude nová rekreační území vypadat, popisuje starosta Radek Hejný z Hnutí ANO.
4: Místo, které vybídne lidi k tomu, aby se zastali u té řeky, mohli si tam sednout, bude tam nějaké ohniště, že si budou moct v létě opéci, budou tam betonové schody do vody, podobně jako je to v parku na Špici, takže ty lidi to přitáhne blíž k té vodě. Bude tam taková dřevěná plocha na tom břehu nahoře, budou tam nějaké lavičky, takový místo k zastavení a posazení u vody.
2: Nedostatkový lék na rakovinu prsu tamoxifen je teď v některých lékárnách dostupný. Českému rozhlasu to řekli ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za Hnutí ANO a viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. Pacientky si podle nich mají stáhnout aplikaci e-recept, která je nasměruje do konkrétní lékárny. Stejnou informaci dostanou i u ošetřujícího lékaře. Lékárny dál přerozdělují mimořádnou tisícikusovou dávku z Dánska. Další tisíce balení můžou podle Vojtěcha dorazit v příštích týdnech. Po pádu laviny na pakistánské 8000ovce Broad Peak záchranáři objevili těla 4 horolezců. Úřadům se zatím nepodařilo zjistit jejich identitu. Lavina tam zavalila celkem 10členný mezinárodní tým, který vedl zkušený horolezec. Sport. Pardubičtí hokejisti mají třetí posilu pro novou sezónu. Útok posílí další navrátilec z NHL, 33letý útočník Tomáš Nosek.
5: Nosek do severoamerické soutěže odešel právě z Pardubic a strávil tam celkem 12 let. S Dynamem má mistrovský titul. V Zámoří vyhrál Stanley Cup, Calder Cup, prezidentský pohár a stal se vítězem západní i východní konference. Toto dokázal jako jediný český hráč. V NHL odehrál celkem 582 zápasů a nejslavnější pohár získal v roce 2025 s Floridou. Z Pardubic Otaku Tvěrt, Český rozhlas. Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji slunečno a horko, jasno až polojasno, večer bude přibývat oblačnosti a ojedinělé se přidají přehánky nebo taky bouřky. Nejvyšší teploty dnes 36 až 39 stupňů Celsia, na horách kolem 30. Povane slabý proměnlivý vítr, večer mírný jihovýchodní, který v bouřkách přechodně zesílí, tlak slabě klesne, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a bio je na třetím stupni zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Kolony čekejte na silnici 35 a to hned na dvou místech. Jedna na příjezdu do Litomyšle směrem na Svitavy a druhá u Vysokého Mýta, je to směrem na Holice a Pardubice před odbočkou na dálnici D35. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Jsou přesně 4,5 minuty po 12. hodině, přejeme vám dobrou chuť k pátečnímu obědu a pokud byste chtěli někomu poslat nějakou pěknou melodii jako takovou třešničku na dortu, tak určitě máte do 13. hodiny tuto možnost k dispozici ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Začínají totiž polední písničky od srdce.

Je přesně 7,5 minuty po 12. hodině. Posloucháte páteční polední písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice. A co tu dnes máme v nabídce? Vidím Anuka, Lenku Filipovou, Vítězslava Vávru, Davida Dejla, skupinu Elán, Abu, Pokáče, Beatles. No ta nabídka je velmi pestrá, tak pokud byste některým z těchto interpretů, ale těmi dalšími, které jsou připraveni zpívat, chtěli někoho při pátku potěšit, tak nám určitě napište na náš e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz nebo volejte do studia na 726 46 48 48.

Ivetu Bartošovou v písničkách od srdce vystřídají Beatles, které pro radost a hlavně k polednímu kapučínku a pro pohodu posíláme paní Jarce od Litomyšle.

0: Jedno začali Beatles v písničkách Od srdce zpívat, tak přišel e-mail od paní Boženky, že by jí Beatles potěšili, no tak snad jsme jí udělali radost. A mám tu další e-mail, také shodou okolností od paní Boženy, která další písničku Od srdce posílá pro svého bratra Luboše Andralíka. Píše, že je to neskutečně hodný, ochotný a zlatý člověk, který se vším neustále pomáhá a tak by mu nějakou pěknou písničkou chtěla alespoň tímto způsobem udělat radost a moc mu poděkovat za všechno, co pro ní dělá.
1: Rád bych si koupil cukrovou

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude horský vůdce a taky husopas Janek Petnařík.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut bude půl jedné, páteční polední písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice jsou v plném proudu a my už do České Třebové zdravíme paní Aničku, hezké poledne vám přejeme, dobrý den.
1: Dobrý den, já vás také zdravím a chtěla bych hodně poděkovat Jitce Slezákovi a Míroj Urbanoj za to dnešní povídání, to bylo zase tak nádherný. Oni umějí tak krásně cestovat a tak to pěkně všecko říct. No to byla nádhera, tak jim za to moc děkuju.
0: No, myslím, že to rádi uslyší a my jsme taky hlavně rádi, že vás to potěšilo, to dnešní dopolední vysílání z Opatovic nad Labem a že vám třeba to sbírání borůvek, jak jste říkala, krásně uteklo společně s námi.
1: No přesně tak, protože si toho mrňou se tahám sebou, aby mě furt něco kecal.
0: Dobře děláte. Paní Aničko, mějte se moc hezky, děkuju vám za zavolání a ať se povedou kynuté knedlíky ke zborůvkama. Naschledanou.
1: Ano, děkuju. Určitě se povedou.
2: Mám naději, že uslyšíš

0: doby, jak žil bych rád.
1: Na začátku písniček od srdce jsem sliboval Abu. Její čas nadešel právě teď, 7 minut před půl jednou a Chiquititu paní Zdena ze Svitavska posílá všem pro dobrou náladu, radost a pohodu.

A se skupinou Elán pokračují písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a píseň Vermi poletí do Chocně, do pečovatelského domu paní Sichrové, kterou zdraví a hezký pátek přeje paní Zdeňka z Budislavy.

K narozeninám poletí další písnička od srdce, a to paní Jiřince, které vše nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí a radosti, nejenom z vnoučaty, přejí kamarádky Mirka s Petrou.

0: magické léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Na letní byt tam jezdívala Adina Mandlová a bydlel i Jaroslav Hašek. Dlouhá Třebová má dlouhou a zajímavou historii, sahající až do středověku, kdy na kopci stávalo tvrziště. Po jejich stopách se vydáme spolu se Šárkou Rusnákovou.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Za 2 minuty bude 1:15 a Jirkovi, Liborovi a Mírovi do Moravanského na stavbu letí další písnička od srdce, aby jim šla práce na stavbě domu pěkně od ruky.

A na závěr písniček od srdce zaspívá ještě Anna K. dodatečně pro paní Martu Janderovou ke středečnímu svátku. Hodně zdraví a pohody přeje z dovolené na Jadranu kamarádka Martina. Z písniček od srdce je to pro tuto chvíli už vše. No a za malou chvíli se na téma špatné vidění už budou ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice bavit Kateřina Zeithamlová s Patrikem Rozehnalem.

0: Servis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Vysokomlýnská knihovna se přestěhovala do náhradních prostor. Dnes končí ve Svitavách hlasování o projektech participativního rozpočtu. Kladenský autobazar Štěpánek Auto přestal platit dluhy, klientům dluží 500 000 000. A dnešek bude v Pardubickém kraji slunečný a horký, večer můžou přijít ojedinělé přehánky nebo i bouřky a teploty až 39 stupňů Celsia. Aktuální zprávy přináší Vilém Branda, vítám vás. Městská knihovna ve Vysokém Mýtě se kvůli opravám přestěhovala do náhradních prostor. Od pondělka bude fungovat v prvním patře bývalého muzea českého karosářství. Budovu knihovny nechává město opravit za zhruba 45 milionů korun. Firma převzala stanoviště na začátku července, říká starosta František Jiraský ze sdružení Nestraníci.
4: Předpokládáme, že po roce a půl, až rekonstrukce a přístavba té stávající budovy skončí, tak se knihovna opět přesune do nových rekonstruovaných prostor.
3: Ve Svitavách dnes skončí hlasování o projektech sdíleného rozpočtu. Lidé můžou až do půlnoci podpořit některý z 12 přihlášených návrhů. Město následně rozdělí 500 000 korun mezi dva vítězné projekty. Známý autobazar Štěpánek Auto přestal platit své závazky. Od klientů si půjčil přes 500 000 000. Štěpánek ale firmu prodal a je v zahraničí. Případ už vyšetřuje policie.
5: Čekala jsem, že mi peníze budou vyplacené ke konci dubna. To se nestalo.
6: Říká paní Radka z Kladenska.
5: A zjistila jsem, že vlastně areál je prodaný, zaměstnanci tam nejsou.
6: Bývalý majitel Štěpánek ještě na začátku července klientku ujišťoval, že se vše splatí. Poté se ale odmlčel a je v zahraničí. Radiožurnálu nakonec Petr Štěpánek na dotazy odpověděl. Řekl, že se autobazar po 24 letech rozhodl prodat, aby se věnoval biznisu s úložními boxy ve firmě Y-Box 24. Mnoho investorů nevěří, že se peněz dočkají a podali trestní oznámení, říká mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.
7: Případem se zabýváme, konkrétně řeší krajští policisté z odboru hospodářské kriminality.
6: Podle právníků by investoři teď neměli pasivně čekat a doufat, že firma nakonec zaplatí. A přesně to už se také děje. Skupina držitelů dluhopisů se spojila s advokátní kanceláří, která má vymáhat pohledávky a podat hromadnou žalobu. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
3: Teď jedna aktuální zpráva. Zemřel divadelní a filmový režisér a emeritní ředitel Pražského divadla na Vinohradech František Laurin. Bylo mu 91 let, informuje o tom ČTK. Do španělského města Ceuta na severu Afriky přišlo za poslední den nekontrolovaně až 49 tisíc lidí. Číslo odhadované španělským ministerstvem vnitra odpovídá víc než polovině obyvatel této španělské exklávy.
2: Počasí.
3: Dnes bude v Pardubickém kraji jasno až polojasno, večer bude přibývat oblačnost a ojedinělé se přidají přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů Celsia, na horách kolem 30 a povane slabý proměnlivý večer mírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Dejte pozor při průjezdu železničního přejezdu v Hradci nad Svitavou. Právě na přejezdu máme hlášenou poruchu světelné signalizace velmi opatrně. A zdržení taky na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle od Vysokého Mýta směrem na Svitavy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
8: Vítejte u nás, vítejte na Českého rozhlasu a ve zdravotní poradně a o zdravém životním stylu. Už se na mě usmívá jako sluníčko doktorka Kateřina Cajtamlová.
0: Ano, a chce říct, že je vedro a bude vedro. Patriku, přeložte.
8: Budeme mluvit o horku a o účincích slunce na náš organismus a jaké vám to dělá problémy. To je dnešní téma, které jsme si zvolili.
0: Tak.
8: A muž říká venku na pláži své manželce. Fuj, to je hrozný vedro. Tady je nejmín 40 stupňů ve stínu. Manželka mu odpoví. A kdo tě nutí, aby slezl do stínu?
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Trochu jsme se svážili tím deštěm s Helenou Vondráčkovou v pořadu, kde si budeme povídat o slunci, o jeho účincích a hlavně o tom, když je prostě horko, jaké obtíže nám to dělá. Mimochodem existuje řečení, které říká, kam nechodí slunce, tam chodí lékař. Ovšem sluníčko dokáže nadělat na naší kůži i pěknou paseku. Co se stane s naší kůží, pokud se spálí? Na to se bude ptát naše redaktorka Renáta Filipi, kožní lékařky Evy Novotné.
1: Tím, že si spálíme kůži, můžeme si vypěstovat takzvanou alergii na sluníčko, tu odborně nazývanou fotodermatózu. To znamená, že pak se nám stane, že když opakovaně několik let po sobě jdeme k moři nebo jdeme na sluníčko, tak na těch místech výstřihu obličeje, paží se objeví taková nepříjemná svědivá vyrážka. Tak se nám potom může stát, že se 7denní dovolený nebo 10denní polovičku strávíme na pokoji s chlazením nebo ve stínu a neužijeme se té dovolené tak, jak bychom chtěli.
2: Nicha, nechoďte veleblosti. Víte, že se neumíte prát.
3: Už s tím zase začínáte, Kelišová.
2: Toč, pořád to ukazují v televizi, že se tady perou.
3: A to je Irák a Irán. Tady jsme v Itálii.
2: To je jedno, to je taky od I.
4: Častý pobyt na sluníčku může znamenat i větší tvorbu pych. Barva pych je totiž způsobená pigmentem zvaným melanin. A čím více času trávíme na slunci, tím více melaninu se vytváří.
1: Pigmentová znamenka se objeví častěji ve větším rozsahu, jak do plochy, tak do výšky a tak, jak se jezdí víc a víc do té rovníkové oblasti, tak samozřejmě ta naše kůže není tolik uspůsobená a dochází k odkápnutí většího množství znamenek.
4: Spálit se můžeme snadno, a to dokonce i ve stínu nebo za pošmurného a vítrného dne. Škodlivé UV záření totiž proniká i závoje mraků.
1: Někdy, když fouká vítr nebo je pod mrakem, tak vám přijde, že se nemůže nic stát a na tom sluníčku jste další dobu, ale není to pravda. Věm není takový a pak jsme večer třeba překvapeni, že jsme hrudí v obličeji, ve výstřihu na zádech.
5: Jmenovat Borat, téma země, můj Kazachstán. Moje hobby, ping-pong, opalovat.
4: V průběhu dne bychom v určitý čas neměli na sluníčko chodit vůbec. Starším dětem a dospělým odborníci doporučují vyhýbat se pobytu na slunci v době od 12 do 15 hodin.
1: Když byla moje dcera malá, byly asi 3 roky, tak jsme byli na dovolené v zahraničí a teď se tam udělala tu partu známých dětí. No a já jako deformovaný kožař jsem mi vždycky říká, od 12 do 3 budeme na pokoji. A teď ona, jak jsme měli ten balkon, tak kouká těma žbrdlinkama v tu jednu hodinu a říká, už tam jsou všichni, máme všichni.
6: Vesele a zdravě.
7: Prej deformovaný kožař. Já myslím, že udělala dobře, protože já jsem byla ještě horší a to nejsem kožař a já jsem svým dětem říkala od 11 do 4, jo? Takže ona je o 2 hodiny hodnější, než jsem byla já. Jinak bývala siesta v Itálii, v Řecku, všude možně a ti lidé byli vlastně v tuto dobu doma. Mě by zajímalo, proč nemáme my siestu. Dobře, oni si ji zrušili, nemohli my bychom si ji zavést.
0: To je pravda, když už ta vedra jsou tady,
7: že jo?
0: Tak jako tam.
7: A bylo by to spravedlivé, protože oni měli letat, teďko ji nemají a my ji budeme za ní.
0: Ale je vám jasné, paní doktorko, že teď bychom vysílali v době siesty a všichni by možná spali.
7: No ať.
0: Aspoň by jim to...
7: Ne, šlo by jim to hezky do spánku a znáte to, jak se ty lidi učí ve spánku japonsky, španělsky. Třeba by si z toho víc pamatovali, co my víme.
0: Co nám ještě na té kůži to slunce může způsobit, kromě spálení? Jako
7: kromě spálení, tak my se potíme. A je velmi zajímavý fakt, že čím je větší venkovní vlhkost, tím méně my se potíme a tím víc my se přehříváme. Čili překvapivě, jako velké zvlhčování vzduchu v těchto vedrech není úplně dobrý nápad. Další, co se nám vlastně děje, ona se roztahuje, cévní vlastně struktury se roztahují v té kůži a výsledkem je, že klesá krevní tlak a on zase stoupne, když vlezem do příliš klimatizovaného prostoru. Takže zejména kardiaci, a to nemusí být lidi po infarktu, můžou mít v tuto dobu problém. Další, co se děje na kůži, tak o těch znamínkách se povídalo. A další jsou potničky, to jsou vlastně změny v záhybech kožních a tam vlastně ta vlhkost se déle udržuje, vznikají různé typy pupínků a někdy se tam snáze uchytí infekce plísněmi. To znamená, že v tuto dobu sprchovat se, oplachovat se a pít a my si o tom budeme povídat za chviličku.
0: V pořadu Vesele a zdravě na téma horko a jeho účinky na naše zdraví s doktorkou Kateřinou Cajhamovou.
6: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Já když poslouchám tuhle písničku, tak si vždycky v duchu říkám, kam tu podrážku obtisknout. Jo? To si člověk živě dovede představit.
1: Nevím, jestli hudební dramaturg vybíral záměrně ty písně, ale měli jsme tam ten Déšť od Heleny, teď tu máme Modré nebe nad hlavou do Libora Jandy. Co všechno se, doktorko Kateřino Zajdlová, děje v těle, když je horko?
0: Hodně věcí, to nejvíc, co se děje, a proto se potíme a proto máme hodně pít, se děje to, že stoupá tělesná teplota. A my jsme měli velmi zajímavou debatu se synem, jestli je člověk víc adaptován na horko nebo na zimu, a zjistili jsme, že daleko víc na zimu, protože naše stabilní tělesná teplota, která se pohybuje, řekněme, mezi 35 a 37 stupně Celsia, tak pokud stoupne o maličkatý kousíček, tak jsme na tom daleko hůř, než když trošku se ochladíme, a my máme daleko víc adaptačních mechanismů na ten chlad. Kromě toho, že se můžeme oblíknout, tak se nám svaly stahují a cévy stahují a centralizuje oběh. Ale jak je vedro, tak je to velký průšvih a my musíme kromě tekutin pobývat ve stínu, ovívat se, nějakým způsobem se prostě snažit víc odpočívat, protože tlak nám klesá, srdce to zatěžuje, plíce to zatěžuje, kyslík se nám špatně dostává z krve. Prostě je to velký průšvih.
1: A je tedy nějaká limitní teplota, kde prostě to vedro, tak a teď už to tělo to nedá? Nebo
0: jako,
1: jenom
0: že
1: chvíli
0: umřeme?
1: No nevím, nebo že se budou dít nějaké nevratné změny, nebo se dostaví nějaké obtíže všem, prostě bez rozdílu jako lidskému druhu.
0: Ano. A Patriku, já vím, že vy víte, která to je limitní teplota. No určitě. Jako ty velmi vážné stavy až smrt, přece víte, kde nastává.
1: Myslíte, to je, tak ale to je tělesná teplota.
0: No
1: to jsou ty čtyřicítky a tak.
0: Ano, ne? Přesně tak, čtyřicítky.
1: Počkejte, to chcete říct, že včera, když jsem naměřil při cestě autem na dálnici venkovní teplotu 42 stupňů, že mi šlo o život.
0: Ano, byl jste velmi ohrožen. No doufám, že jste pil, že jste se pořádně potil. A doufám, že jste teda měl klimošku.
1: Jsem tady.
0: Jste tady, je to báječné. A tipněte si, nakolik jste měl mít nastavenou klimatizaci, jestli venku bylo 42, kolik jste měl mít nastaveno?
1: To podle mě ani nejde. Na tom. To tam skončí někde u 30, no podle mě 37.
0: No ano, správně, no. A to byste ani nepoznal.
1: Jedinej.
0: No, přesně. Takže to jsou všechno pěkné teorie, ale ty venkovní strašlivé teploty, to je hrozná praxe.
1: Jinak, pro naše posluchače, jak poznají podle nějakých projevů, příznaků, že prostě tohle je důsledek horka a tělo dává najevo, pozor, už něco dělej.
0: Ano, takže bolí nás hlava, samozřejmě se cítíme přehřátí, máme závrať, když se rychle postavíme, mžitky před očima, slabost, únava, studený pot, pocit na omdlení, klesání krevního tlaku, někomu otékají nohy, máme vlastně ten pocit, že najednou se nesoustředíme, jsme napadnutí, se tomu říká, proto se říká vedro napadnutí, ono to tak je. Takže můžeme i omdlít, a ten problém častěji mají malé děti a osoby nad 60 let. A já bych doporučila, radši než klobouk, nosme deštník. Je to velmi zajímavé.
1: Dějme ale z něj slunečník.
0: Slunečník, přesně tak. Je to jako lepší. Ten rozdíl je v tom, že nám ten vzduch proudí a ochlazuje trošku tu hlavu.
1: Takže, proč máme ve vedru pocit, že nám to hůř myslí?
0: No, ono se nám totiž zahřívá mozek.
1: Aha.
0: Problém s prokrvením je ten, že vlastně nám klesá krevní tlak, a to soustředění, tělo prostě říká, lehni si do stínu a na nic nemysli. Prostě to soustředění je práce, zvyšuje se nám obrat. Že jo?
1: Pij a pojď se.
0: Ano.
1: Jsou ale třeba i léky, které omezují pocení. Jsou některé skupiny ohrožené v tom vedru víc?
0: Jsou, ano. Lidé, kteří vlastně berou léky na odvodnění, lidé, kteří mají ledviné onemocnění, lidé, kteří mají změny krevního tlaku spíš dolů nebo skákavý krevní tlak. Lidé, kteří mají nepravidelnost srdečního rytmu, ti jsou ohroženi, pokud pijou obyčejnou vodu a nedají si do ní minerály. Lidé, kteří mají křečové onemocnění, ať už křeče končetin, anebo ty celkové epileptické křeče. No a samozřejmě říkala jsem o starších lidech nad 60 a o malých dětech, tak tím, že malé děti a novorozenci se pohybují nebo bývají uloženy v kočárku, tak ten velký problém je tehdy, pokud my jim uděláme vlastně nějaký ten, ještě na to něco položíme, aby takzvaně bylo ve stínu, tak,
1: plenku,
0: tak my jim můžeme v tom kočárku zvednout teplotu až o 4 stupně a to už může být problém.
1: To dnešní téma nám ještě připomene předtím, než dáme prostor zase další písnice a také informacím o našem vysílání náš posluchač Petr.
2: Zdraví Petr, jazyk mám až na vestě, horní tlak snad na 200, k omdlení mě vedro tlačí, prosím, prosím, už to stačí.
0: Asi pil ledovou vodu, protože v okamžiku, kdyby pil vlažnou, tak mu ten tlak klesá, ale páč pil ledovou, tak mu stoupá.
1: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová. Dál se budeme věnovat vašim dotazům, které přišly přes naše stránky veseleazdravie.cz. Brzy se dostane i na vaše živé dotazy, které souvisí s horkem a sluníčkem.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Andra, že ona se smála. Čím to je, že na tom sluníčku je nám líp náladu a smějeme se víc?
1: My jsme fototropní organismy, neboli reagujeme na barvu světla. Je to, už jsme o tom hovořili v předchozích pořadech, je to vlastně tím, že jsme přírodní druh a přímo antidepresivně působí sluneční svit. To znamená to, co je vlastně jasné světlo, světle žluté barvy, tak to zlepšuje náladu.
0: Dnešní téma účinky slunce a hlavně horka na naše zdraví, ano, na náš organismus, pohodu a nepohodu. Ptali jste se i dopředu ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz. Co ano, jste tam našla, paní doktorko?
1: Tak, paní Eva D. byla včera chvíli na přímém slunci bez pokrývky hlavy a píše, že večer jí začalo být slabo, motala se jí hlava, měla pocit na zvracení. V noci se přidala zimnice, neříká, jakou měla teplotu. I když jsem byla horká, takže takhle vypadá teplota, že jsme horcí, ale máme pocit zimnice, to je fáze, kdy ta horečka stoupá. Dneska ráno je mi divně, žaludek na vodě a hrozná bolest za očima. Je to úžeh, co mám dělat, když nemůžu udržet ani vodu. Takže to, co popisuje paní Eva D., tak je spíš úpal. Tady, pokud má člověk teplotu nad 40 stupňů, ona se neměřila, takže by se, kdyby se měla měřit, tak volat záchranku jinak. Uvolnit oděv, polít vlažnou vodou, vlažná sprcha, otírat namočenou látkou. Studená voda, prosím ne, protože cévy by se stáhly a člověk by se neochladil. A při teplotě, pokud je do 38 stupňů, tak jako ochlazujeme a pokud příznaky během hodiny ustoupí, tak se dá napít a nemusíme volat lékaře, ale je to vážná věc.
0: Další dotaz, není to poslední ani první, tak
1: ano,
0: co tam máme?
1: Ano, Eva P., jakmile teploty vylezou na 30 stupňů, jsem nepoužitelná, šílený tlak v hlavě, bušení srdce, pocit, že nedojdu do obchodu, nepomáhá ani pití, ani větrák. Má to někdo takhle extrémní? Pravděpodobně se paní musí pokusit pít tekutiny, které mají trošku soli v sobě. Je to jako lžička soli na sklenici vody, protože takhle to vypadá, že vlastně ona trpí minerálovým rozvratem, tam dochází ke změnám tlaku, mohou být i ty bolesti hlavy, takže paní Evo, prosím, vemte sklenici vody, dejte si do ní lžičku soli, zkuste do druhé sklenice třeba citron, zkuste třeba nějaké mineralizované vody, minerálky různého typu, prostě přidejte jonty. I to bušení srdce by mělo přejít a žádný lék od doktora bohužel na to nepomůže.
0: Pomůžou větráky nebo klimatizace nějaká
1: určitě
0: domácí?
1: Určitě ano, ano. Existují dva typy, jednak jsou ty větráky, jenom které prostě větrají.
0: Posílej vzduch?
1: Ano, ano. Tam bych doporučila vlastně to namířit třeba na spící osobu, protože překvapivě, i když v noci ty teploty klesnou, tak pokud my spíme pod peřinou, tak my se zahříváme někdy víc než ve dne. To znamená, je strašně důležité vlastně ten větrák na sebe namířit. A pak existují takové větráky, které v sobě mají zásobník s vodou a zvlhčují vzduch. Tak tady bych byla opatrná, protože vlhkost vzduchu by neměla stoupnout nad 60%.
0: Další, ještě jeden dotaz, stihneme,
1: ano,
0: z našich stránek.
1: Paní Hana píše, dceři se po celém tělíčku udělala červená krupička, má to hlavně v záhybech krku a na zádech. Nevím, jestli jsou to potničky z toho šíleného vedra nebo reakce na opalovací krém, který jsme dnes použili poprvé. Jak to od sebe rozeznám, doktorka má dovolenou. Tak u těch alergií nebo u těch nějakých reakcí to bývá vlastně svědivé. To znamená, že to dítě má tendenci si to jako škrabat. U potniček ta svědivost tak moc není a to, jak se to od sebe rozezná, tady baboráť, jsem baba, ale neporadí. Takže bych zkusila dceru oplachovat vlažnou vodou s tím, že bych vysadila ten opalovací krém a koukala, jestli to pomine. A pokud by to pominulo, tak potom na maličkou část těla bych ho vyzkoušela a pokud by se to tam objevilo, tak je to jednoznačné.
0: Radí tedy doktorka Kateřina Cajdemlová, poradí i dalším těm, kteří se dovolají už naživo do našeho pořadu a proberte své problémy s horkem, co vám to všechno způsobuje a jak z toho ven. Jsme tu od toho a telefonní linku právě otevíráme.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě už odpovídáme, řešíme s vámi dotazy ohledně horka v našem pořadu Veselé a zdravě. Je tu doktorka Kateřina Cajdamlová. Vy na telefonním čísle 731 800 900 se ptáte. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, Blanka. Prosím vás, chtěla jsem se vás zeptat. Já jsem byla na onkologické operaci a tam, když jsem byla potom na kontrole, tak se mě ptala paní doktorka z onkologie, co to mám za tváři. Já říkám, já nevím, mě rok sněžila paní doktorka odborná kožní lékařka bradavici na tváři. A potom řekla, že to už nic není, já si koupím cicaplast a mážu si to.
1: Takže víte, co to je. Je to zbytek po té bradavici, ne?
2: Je pak. Přišla paní doktorka z onkologie a říkala, zavolala kožní lékařku, ta přišla s takovým kukátkem a řekla, to je nádor.
1: Aha.
2: Takže mě okamžitě objednali na plastické chirurgii.
1: Ano.
2: A šla jsem na operaci.
1: Ano.
2: A když jsem potom šla vyndat stehy, tak mě říkal pan primář na plastické chirurgii, to zhoubný nádor.
1: Máme vedro, tak povídejte, jak to souvisí s horkem.
2: No, já nevím, já jsem se ráda opalovala. Já myslím, že aha, to mám opalovala.
1: Tohle zní, podle toho, co říkal pan doktor, jako takzvaný bazaliom, to je nádor sice jako zhoubný, ale on se nešíří a nemetastázuje, takže nemusíte mít starosti a samozřejmě s tím sluníčkem opatrně, ale to spíš vede k melanomům, to jsou nádory z toho pigmentu.
0: Odpovídá doktorka Kateřina Cajdamlová, ptáte se dál na telefonu na horko a na ty problémy, které s tím souvisí. Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Prosím vás pěkně, já bych ráda, kdyby se to toho programu už nechala.
1: Oju, dobře. Já děkuju za názor.
0: Dobře, děkujeme.
1: Díky.
0: Vidíte, že se nezdráháme přijmout jakékoliv poznámky.
1: Ano.
0: Jenom nevíme ten důvod proč. Ale paní už položila. Kdo tam je další? Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady Jižní Čechy. Já zdravím paní doktorku, je zkušená, chytrá, ano.
1: A vy máte puštěné rádio. Prosím, vypněte ho. No.
4: Teďka bych vysvětlil.

0: Jsem se Věra.
1: Ano.
0: Čechy.
1: Ano.
0: Zdravím paní doktorku a chtěla jsem se zeptat. Dcera má nedostatek okysličení krve.
1: Ano. A důvod? Je to nějaká srdeční vada nebo co se děje?
0: Nevíme.
1: Aha, a kdo na to přišel?
0: Gynekolog a teď ji posílá na plicní.
1: Ano, tak pravděpodobně si gynekolog myslí, že problém je na plicích, to znamená, že neprobíhá správně výměna plynů v plicích a uvidíte, co řeknou na plicním, ale dcera kouří nebo co?
0: Kouří, právě, no, že.
1: Jo, a to může být chronická obstrukční bronchopulmonální choroba takzvaná, takže uvidíte a držíme palce, ať je to lepší.
2: Tak věřím, že ještě dotaz poslední teď, který bude ve vysílání, se bude týkat problémů z horka.
1: Doufáme.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, paní doktorko, já vás srdečně zdravím a mám takovou velkou radost, že jsem se dovolala.
1: A co byste ráda věděla?
3: Co dělat s lidma, když vlastně tím vedrem
1: ano.
3: se jim tak prohřeje mozek.
1: Ano.
3: A volají vám tedy do redakce takové hlouposti, jak ta posluchačka.
1: Prosím, já vám paní řeknu, co se dělá. Poděkuje se za názor a nezlobíme se. Jedna z věcí, my si velmi vážíme každého, kdo se dovolal a znamená to pro mě jednu věc, že ta paní poslouchá ty relace a dokonce jako zavolá. Ano, mimochodem, já taky skáču, znám to, já jenom ještě dokončím větu. My jsme se ve školce učili, kdo to říká, tento je na tohoto pasuje, takže já...
3: Ano, no. Tak to jo. No. Já jako zdravotník jsem to nepochopila, víte, ale tak mám velikou radost, jako že jste to přijala a
1: ano,
3: že také umíte odpovědět
1: ne,
3: na tu diagnozu.
1: Hele, právo na názor zadává listina práv a svobod. Já bych v žádném případě nechtěla někomu brát právo mít názor.
2: Jsme
1: je
2: otevření
1: to v pořádku.
2: Všem.
1: Ano.
2: A dnes hlavně těm, kteří řeší téma horko,
1: ano.
2: vedro a ty dopady na naše zdraví.
1: Ano.
2: Ptát se můžete dál, telefonní číslo 731 800 900.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: finále je čas ještě na povídání si o účincích horka na naše zdraví. Telefonní číslo pro vaše dotazy 731 800 900. Doktorka Kateřina Cajdamlová je tu se ve studiu. A kdo je na telefonu?
1: Dobrý den, tady je Bohumila a chtěla jsem se zeptat. Paní doktorko, manžel je silný diabetik a kardiak a teď mu otékají normálně nohy, ale teď mu otékají extrémně, ano. Že prosakuje ta lymfa, lítka má samou petechy.
2: Ano.
1: I když bandážujeme ty nohy.
2: Tak, já bych doporučila, je to důsledek těch veder, doporučila bych tři věci. Jedno by bylo, aby zkusil víc přešlapovat, když, aby dlouho nestál, jo? To znamená pohybovat nohama, i když třeba bude sedět, tak jako přešlapovat, aby zvýšil odtok z těch dolních končetin. Další, to, že bandážujete, je výborný, ale namočila bych to do vlažné vody. A třetí věc, zkusila bych zjistit, jestli jí dost bílkovin, protože říkáte, že je diabetik a u diabetiků nedostatek bílkovin může vést k úniku vody do vlastně mezi buněčného prostoru a zvětšení otoku.
0: Tak tady to ověřit a jinak zkusit ty rady, které zmiňovala paní doktorka Cajdamlová. Děkujeme moc a další dotaz na telefonu v této chvíli je od koho a na co, co se týká
2: Ano, lidi. Posloucháme, zopakněte to pro posluchače, prosím.
3: Tady Jirka, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Mám asi takovýhle dotaz. Když se cítím nějak tak v těch vedrech s nějakou slabost, nebo začíná se mi motat hlava nebo podobně, mám tady oximetr,
2: ano.
3: Kterým si teda změřím nasycenost, saturaci.
2: Ano.
3: Kýkem, a normální hodnoty by měly být tak na 90, 95, 97. Ano. A třeba dneska ráno jsem si naměřil 60.
2: Ano.
3: Bylo to opakovaně.
2: Ano.
3: Tak jsem se trochu jako vyděsil, co to má znamenat.
2: Ano. Tak prosím pěkně, vy jste říkal, že vám je jak, kolik let?
3: Je mi 71 ano. let a ještě jsem bych možná mohl doplnit, léčím se na kardiologii.
2: A berete nějaký lék na odvodnění?
3: Já nevím, beru léky na vysoký tlak a na tědění krve.
2: A teď byste nám je řekl, víte, z hlavy?
3: Vím je z hlavy, tak beru Valsakombi
2: ano.
3: na tlak.
2: Ano.
3: Beru
2: No, dobře. Mrkněte. Ano.
3: A Rivodaron.
2: No, tak nezdá se, že by něco bylo na odvodnění, ale doporučuju zkontrolovat pitný režim. Správný příjem tekutin je 30 až 40 ml na kilogram tělesné hmotnosti a pokud jsou teploty vyšší než 30 stupňů, tak je potřeba o polovinu to zvýšit, protože když je ta krev příliš hustá, ona vlastně nepředává dobře kyslík. Je důležité pít i hodinu před usnutím, to znamená dostatečně se hydratovat a hned po probuzení, ano?
3: Jo, čili nedostatek tekutin.
2: Ano,
3: myslíte.
2: Evidentně. Mhm.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová, ještě malé shrnutí ohledně horka, jak je přežít, co dělat nebo nedělat, i to nás ještě čeká v našem pořadu Vesele a zdravě.
4: Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Máme tady jednu ženu ve studiu, doktorku Kateřinu Cejdamlovou, a teď ještě shrnutí k tématu, když jsou ta horka, jak se to podepisuje na našem těle, co dělat a nedělat, abychom je přežili, paní doktorko.
1: Takže pitný režim základ a pozor na ledové nápoje. Ty představují spíš teplotní šok a měli bychom se jim vyhýbat, to znamená vlažné, a občas zdravému středního věku neublíží, ale staří lidé a malé děti by ledový vůbec neměli pít. Takže další, co je důležité, tak nápoje by měly být mineralizované. Jednoduše do sklenice vody, lžičku soli, případně minerálky, ať už nějaké s magnéziem nebo nějaké s jinými minerály, potřebujeme ale i sodík. Další, co je důležité, tak pravidelně jíst, ale něco, co je dobře stravitelné, aby se nám příliš, takže ne těžká jídla, ne příliš tučná, ne moc masa. V době, kdy jsou tahle vedra, tak by člověk měl být vegetarián, a to maso maximálně rybí a třeba jenom vejce, protože to jsou velmi dobře stravitelné věci. Chraňte se před přímým sluncem, to znamená pokrývka hlavy nebo ten slunečník, klobouk, šiltovka, světlé prodyšné oblečení, báječný je len, který výborně chladí, a vyhledávat stín. Dobře funguje, pokud jste někde, kde je vedro, vzít si ručník, namočit ho do vody, dát si ho na krk.
0: Tady dokonce volala paní, která se stěžovala na to, že když jsou vedra, tak se jí úplně orosí hlava a potí se příliš.
1: Se
0: to
1: má.
0: Pokládáte za výhodu.
1: Ano.
0: Máme si zavlažovat hlavu? Tady?
1: Ano. Lejt na hlavu, lít na krk. Problémy, které vlastně vznikají, jsou, pokud ta voda je ledová. Zase měla by být vlažná, takže rozhodně ne
0: je
1: ledová.
0: Je lepší pít i vlažné nápoje, tedy než ledová?
1: Vlažné, ano. A to množství, jak už jsem říkala, 30 až 40 ml na kilogram tělesné hmotnosti minimálně. Pokud berete léky na odvodnění, tak se poraďte s lékařem, zejména pokud vám klesá krevní tlak, nebo jak jsme slyšeli, klesá oxigenace, čili sycení kyslíkem. No a pokud se omdlí, no tak je potřeba vlastně toho člověka hlídat, ochlazovat a nedávat mu ze začátku radši moc pít až po hodině, když je mu lépe.
0: Takové jsou rady, když jsou horka, jak je přežít. Přežijte to ve zdraví, ať si zase poslechnete další díl za týden v našem vysílání, jak nás najdete na webu veseleazdravie.cz nebo můžete být našimi fanoušky na Facebooku. Paní doktorko, hezké léto.
1: Vám také, nashledanou.
0: Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
0: Horko komplikuje provoz vlaků na koridoru mezi Přeloučí a Pardubicemi. V další vepřové paštice z Luhačovic může být botulotoxin, lidé by ji neměli jíst. Basketbalisti Slávie i Pardubic budou hrát všechny domácí zápasy na východě Čech. A čekáme slunečno a horko, večer můžou ojediněle přijít přehánky nebo i bouřky a teploty až 39 stupňů Celsia. Odpolední zprávy přináší Vilém Branda, vítám vás. Provoz vlaků na hlavním koridoru mezi Přeloučí a Pardubicemi komplikuje horko a výpadky zabezpečovacího zařízení. Vlaky jezdí v tomto úseku v omezeném režimu. Technici se snaží závady odstranit, uvedl to mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kafka. Zabezpečovací zařízení se podle něj přehřívá a detekuje chyby. Vlaky teď podle webu Českých drah nabírají zpoždění v řádech i několika desítek minut. Na vysoké teploty musel reagovat i národní hřebčín Kladruby nad Labem. Kvůli horku nezůstávají koně přes noc ve stájích. Posunutý je i začátek výcviku, aby se snížila zátěž u zvířat, jak vysvětluje zootechnička Jitka Rajchová.
2: Jsou přes noc venku, tak aby si na těch chladnějších pastvinách odpočinuli. Ráno je přiženeme do stájí a po nakrmení je potom výcvik. Ten pracovní režim je zhruba o 1,5 hodiny postrčený dopředu, tak aby ten výcvik neprobíhal v období toho velkého tepla.
0: Hygienici rozšířili varování před paštikami prodávanými v hotelu Litovel v Luhačovicích. Bakterie produkují jed botulotoxin, může být ve vepřové paštice s mandlemi a taky ve vepřové paštice se zeleným pepřem. Lidé by je neměli jíst, ale naopak vrátit v místě nákupu nebo bezpečně zlikvidovat. Pokud se po jejich konzumaci objeví potíže, mají okamžitě vyhledat lékaře. Nový úsek dálnice D3 k rakouským hranicím je ode dneška průjezdný. Stavba části trasy mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku trvala 2,5 roku. Nový úsek se navzdory komplikacím při stavbě podařilo otevřít o měsíc dřív. Pokračuje ředitel ŘSD Radek Mátl.
3: Přeložky inženýrských sítí nám komplikovaly vůbec zahájení samotné stavby. Posléze bohužel byly další problémy s zakládáním mostů na té trase dálnice D3, kde ta geologie byla velmi obtížná, museli jsme tam změnit technické řešení. Další časovou komplikací bylo to, že museli jsme postavit nejdříve jednu polovinu, převést provoz a pak posléze druhou polovinu. Sport.
0: Finalisté minulého ročníku basketbalové ligy Slavia i Pardubice budou hrát v základní skupině Ligy mistrů. Oba týmy budou své domácí zápasy hrát v pardubické Enteria aréně. Slavia nedostala výjimku proto, aby mohla hrát v Praze na Královce. Předseda představenstva pardubických basketbalistů Pavel Stara věří, že vysoký počet zápasů na podzim v jedné hale nebude mít vliv na návštěvnost.
4: Věřím tomu, že to je spíš pozitivní pro fanoušky z celé republiky, že vlastně na ty soupeře podle mě budou jezdit jak na nás, jako na Pardubice, tak samozřejmě na Nymburk a i díky tomu budoucímu mistrovství světa v příštím roce 19-letých, tak se dá říct, že přebíráme takový hlavní město basketbalu na tu další sezónu. Počasí.
0: Později odpoledne čekáme v Pardubickém kraji slunečno a horko, večer můžou přijít ojedinělé přehánky nebo bouřky, teploty až 39 stupňů Celsia. V noci teploty klesnou na 21 až 18 stupňů Celsia, místy se objeví přehánky nebo bouřky. Zítra bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo, opět můžou přijít přehánky nebo bouřky ojedinělé i silné. Teploměr zítra ukáže 29 až 32 stupňů Celsia a povane mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Zdržení čekejte na trase z Moravské Třebové na Mohelnici. Na silnici číslo 35 máme u odbočky na Koclířov hlášenou nehodu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jsou přesně 4,5 minuty po 14. hodině. Páteční dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice pokračuje a už za malou chvíli se přesuneme do země Keltů. V Nasavrkách na Chrudimsku totiž právě dnes začal Mezinárodní festival keltské kultury Lugnasad a přímo na místě máme našeho regionálního stopaře Terezu Brázdovou, se kterou se živě po telefonních linkách spojíme. No a přidáme i písničky, které nestárnou, zaspívají nám Václav Neckář a teď Ilona Čáková.
1: odpoledne s Petrem Seidlem.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Je přesně 10 minut po 14. hodině a v pátečním dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice teď zažijeme návrat do minulosti, protože se přesuneme na Mezinárodní festival keltské kultury Lugdasad, který právě dnes začal v Nasavrkách na Chrudimsku. Dějištěm se samozřejmě stal tamní archeopark země Keltů a tentokrát jde už o jubilejní 20. ročník. A jak jsem říkala před malou chvílí, přímo na místě, uprostřed veškerého dění, máme reportérku Terezu Brázdovou. Terezo, hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Tak jakým způsobem se země Keltů dneska proměnila?
2: Tak je to velmi, velmi živo. Ten počet návštěvníků se blíží zhruba 2000. Všechny historické dvorce jsou tu doslova v obležení. Probíhají tu historické ukázky, workshopy, bude znít i hudba. Lidé si to můžou prohlédnout i nové části archeoskanzenu, projít se po nových cestách, navštívit čerstvě postavený dům Kameníka s archeologickou expozicí a v těsné blízkosti brány do parku si dokonce můžou vyzkoušet rýžová. Zlata.
1: Mezinárodní festival keltské kultury se jmenuje Lugdasad, jak už jsme říkali, ale řada posluchačů třeba neví, co si pod tím pojmem má vůbec představit. Můžeš nám ten název krátce přiblížit?
2: Určitě Lugdasad je jedním z hlavních keltských svátků. Je spojený se jménem galského boha Luga, boha slunce, řemesla, hojnosti. Je to svátek počátku sklizně pšenice a ječmene a slavil se vždy na přelomu července a srpna.
1: Kdo na festivalu keltské kultury ještě nebyl, nebo naopak byl a sleduje ho, tak ví, že každý ročník festivalu je vždycky na nějaké téma. Tak předpokládám, že i letos při tom 20. ročníku žádná změna nenastala. Je to tak?
2: Je to tak, hlavním tématem letošního roku je příběh keltského bojevůdce Brenna, který podle historických pramenů dobyl Řím. Jakým způsobem ho pořadatelé zpracovali, tenhle příběh, tak na to se zeptám přímo ředitelky festivalu Karolíny Hanzlové. O co půjde?
3: Tak přednášky, především nás čekají přednášky o dobyvateli Brennovi, ty nás čekají ještě jedna dnes a jedna také zítra. Příběh Brenna se promítá i do celofestivalové hry pro děti, kde se děti mohou přenést a stát se součástí kupecké karavany, která cestuje s vojevůdcem Brennem. No a zítra bude takový pomyslný vrchol tohoto historického programu a to bude scénická bitva, kde se utká Brennus s římskými armádami.
2: V kolik hodin to bude?
3: Zítra bitva bude od 14 hodin.
2: Mimochodem, jak je to vlastně s lístky, protože návštěvníci si mohou pořídit vstupenku na oba dva dny. Vy máte omezenou kapacitu.
3: Je to přesně tak. Těch dvoudenních vstupenek máme skutečně už pomálu. Nicméně jednodenní vstupenky na dnešek i zítřek jsou stále k dispozici a rovněž také vstupenky na historický program. To je ten denní program do 18.30.
2: Vy se vlastně vydáváte i do terénu na zítřek, třeba je na plán plánovaná komentovaná prohlídka nedalekého keltského opida Hradiště u Českých Lhotic, tak to bude také určitě zajímavé.
3: Ano, bude to přednáška, respektive vycházka od 9 hodin, kterou povede Tereza Jošková z Východočeského muzea v Pardubicích.
2: Kdo sem přijede dnes odpoledne, co tu ještě uvidí? Pojďme to krátce shrnout.
3: Čekají nás ještě přednášky o opidech, opidu závist, opidům Staré Hradisko. Čekají nás také workshopy, workshop šamanských bubnů, pletení obilné bohyně a workshop irských tanců a samozřejmě na večer jsou připraveny kapely.
2: Tak a my se budeme těšit i na setkání s druidem.
3: Budeme se těšit.
1: No a já pro tuto chvíli určitě poděkuju za informace a na Lugdasad do Nasavrk se v dnešním dobrém odpoledni ještě vrátíme a to zhruba za hodinu v 15 hodin a 15 minut. Tak Terezo, do té doby děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Sedm bývalých spolužáků se po 30 letech chystá na třídní sraz. Jejich životy plné rodinných, partnerských i pracovních krizí se během několika měsíců protnou s osudy jejich dospělých dětí. Tak přesně o tom vypráví nový seriál Na tělo, který podle scénáře Martiny Formanové zrežíroval Jan Hřebejk. První dva díly mohli vidět v premiéře diváci na filmovém festivalu Litomyšl Fest v Zámecké jízdárně a Naďa Kubínková byla u toho.
1: Matku mi do toho netáhl.
2: No tak on žijí tady u maminku někoho jiného.
1: Já jsem sirotek.
3: Inspirací pro vznik scénáře k seriálu Na tělo byly povídky Martiny Formanové. Ty se režiséru Janu Hřebejkovi tak líbily, že nakonec z nich vznikl 9-dílný seriál.
4: Ty povídky byly jenom inspirací. Je to vlastně původní scénář. Já jsem udělal takovýho pavouka, jak ty postavy by spolu mohly souviset. A Martina začala, vždycky co napsala, poslala mi to, já jsem to opoznámkoval, jsme takhle docela rychle postupovali.
3: Divák tak může sledovat životní katastrofy 50. kteří kdysi byli spolužáci na gymnáziu. Do jedné z rolí obsadil Jan Hřebejk i Kláru Isovou.
5: Pustí kameru a nechá, aby se ty věci staly. A ty nedokonalosti, které se občas stanou, protože to nemáte právě skvěle naskoušeno, tak jemu se líbí. Jemu se líbí, že se stane před tou kamerou ten život. I to, že se někdo někdy přeřekne, do něčeho strčí, něco se převrhne, rozbije a tak dále. Protože má rád tu pravdu, která se odehrává tady a teď před tou kamerou.
2: Třeba jste se mi posmívali, že můj táta ještě po revoluci volil komunisty. No tak to byl člověk z vesnice.
1: Jsme se neposmívali, my jsme se divili, toť vše.
2: Ale to vůbec není vše. Je toho mnohem víc.
3: Do jedné z hlavních postav obsadil Jan Hřebejk režiséra Viktora Tauše.
4: Protože takhle Viktor Tauš je výborný herec, že to je vždycky pro ty diváky, je to i osvěžení, když tam je nějaká tvář, kterou nemají okoukanou.
6: Mě to strašně překvapilo, když mě Honza Hřebejk volal, protože celý život vyprávím takový příběhy lidí na okraji společnosti a právě jsou taky jako drsné věci, že jo. On mě zavolal s tím, že tam má jednu postavu, která je v podstatě výhradně dobrým člověkem. Jo, a proč mi voláš?
3: Říká Viktor Tauš. Seriál vypráví příběh o vztazích, druhých šancích a střetu generací s nadhledem a ironickým humorem.
4: Je to nadsázka, je to sranda, jo. Já si myslím, že to je blízko životu, protože život, jako jak já ho vnímám, je tragikomický. A pro lidi, kteří se rádi jako zasmějou i tragickým věcem, tak pro ty to je.
3: Dodává režisér Jan Hřebejk. Seriál Na tělo uvidí diváci na České televizi už na podzim. Z Litomyšle, Naďa Kubínková, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my budeme tentokrát opět po čase podávat bezmasé jídlo. Připravíme si těstoviny přelité omáčkou z červené čočky posypané parmazánem. A co vám ještě nabídneme? Další díl našeho letního seriálu s Radkem Pálkou. Opět si povíme něco o pohance a poradíme, jak si udělat čaj za studena. Ten se bude určitě hodit.
0: Český rozhlas Pardubice,

0: Po 8 dlouhých letech příprav začne příští týden stavba sluneční pláže v pardubických Polabinách. Na břehu Labe, nedaleko Vonkova mostu, nechá druhý městský obvod vybudovat dřevěnou terasu, schody do vody, nové posezení, lavičky a ohniště. Jak zjistila redaktorka Šárka Rusnáková, podobná odpočinková místa na nábřeží lidem v Pardubicích chybí.
1: 4-5 let, co sem jezdím, tak si myslím, že spousta věcí se jako zlepšila. No. Já většinou tady jen tak projedu na kole, jedu třeba se podívat na Kuňku, takže cyklostezka pěkná. Jo. Ale třeba by tady chyběla nějaká, nevím, malá plážička nebo něco takového na koupání. No.
2: Tak vnímá nábřeží Labe v Pardubických Polabinách David z Chotěboře. Podobný názor má i Martin z nedalekého sídliště, který tudy chodí v podstatě každý den na procházky se psem.
3: Tady je to nevyužitý potenciál, i kdyby to bylo nějaký prostě koupaliště, protože je teplo, je nějaký mola, kde by se prostě mohli jako smočit lidi, trošku to tady sutulnit, jako je tady prostě jenom tráva, chodí sem rybáři a tím dokončí. Není tady vlastně vůbec nic.
2: To by se ale mohlo brzy změnit. Druhý pardubický obvod tady plánuje takzvanou sluneční pláž, jak potvrzuje starosta Radek Hejný z hnutí ANO.
4: Bude na pravém břehu Labe, nedaleko od Vonkova mostu, po proudu je to v podstatě v místě, kde je areál letního kina, tak přes protipovodňovou hrázku a dostaneme se k Labi a tam v těch místech zhruba bude ta naše sluneční pláž, kterou jsme někde pracovně nazvali. Někdo měl pocit, že vzniká konkurence sluneční pláži, která je u akvaparku v centru města, ale to vůbec ne, tohle je spíš místo, které vybídne lidi k tomu, aby se zastali u té řeky, mohli si tam sednout, bude tam nějaké ohniště, že si budou moct v létě opéci, budou tam betonové schody do vody, podobně jako je to v parku na Špici, takže ty lidi to přitáhne blíž k té vodě. Možná, že někdo přijde s nějakým nafukovacím člunem, nafoukne si ho, dá si ho tam na vodu a bude jezdit po Labi.
2: Klasické molo na řece ale nebude.
4: Bude tam taková dřevěná plocha na tom břehu nahoře a od té plochy povedou ty betonové schody přímo k vodě, ale aby bylo ještě molo plovoucí na vodě, to tam zatím v plánu není. Budou tam nějaké lavičky, takže takový místo k zastavení a posazení u vody. Ti odvážnější, teďko nemyslím, že by to bylo nějaký zdravý nebezpečný, ale spíš jako jestli je voda studená nebo mají strach se koupat ve městě, tak určitě kdo bude chtít, tak se tam bude moci vykoupat.
2: O sluneční pláži v Polabinách mluví vedení druhé pardubické radnice už od roku 2018. Teď ale její stavba skutečně začne.
4: No ta příprava sluneční pláže fakt trvala neskutečně dlouho. Nechci říkat, že jsme na tom neměli nějakou vinu my, protože začalo to už dlouho před covidem, ještě za bývalého primátora Martina Charváta, kdy jsme se společně potkali s panem generálním ředitelem povodí Labe a tomu se ta myšlenka líbila, tak jsme to začali připravovat. Pak do toho vstoupili covid. Problém byl velký, že tady v těch povodňových pásmech kolem těch řek podle naší legislativy v podstatě nejde vůbec nic vybudovat. Takže ten boj s těmi úředníky v rámci povodí byl poměrně velký. Byť to vedení tomu vždycky bylo nakloněno, tak prostě to trvalo to roky. No. Ale nakonec se nám podařilo nějakým způsobem dopracovat k tomu výsledku a takže teď vlastně příští týden předáváme to místo jako staveniště a firma vysoutěžená bude realizovat ten projekt, který se opravdu připravoval mnoho let.
2: Sluneční pláž bude stát zhruba 3 miliony korun a hotová má být do konce října. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.

0: Pravidelně každý víkend po 13. hodině můžete v našem vysílání slyšet velké rozhovory s majiteli vybraných zámků. Už teď mohu prozradit, že zítra se vydáme do Světlé nad Sázavou a v neděli na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Ale zámecké léto je tu pro vás i každý všední den, a to právě v tomto čase. A jaký je jeho dnešní cíl, tak to nám teď prozradí náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto. Dnes nás čeká seznámení se s dílem vrcholného baroka, které najdeme na jih od Plzně, zámek Nebílovy. Autorem architektonické koncepce nádherné rezidence byl vídeňský dvorský architekt Johann Lukas von Hildebrand. Více se už dozvíme od kolegyně Anděly Blaškové.
2: Na zámku se setkávám s kastelánem Milanem Fialou. Představte nám objekt.
3: Zámek je vrcholně barokním dílem plzeňského stavitele Jakuba Augustona, který pracoval podle předlohy Jana Lukáše Hildebranta. Zámek vznikl v letech 1706 až 1719 pro hraběte Adama Heinricha von Steinau. Ten objekt má dneska dvě části. Původně jeden dům byl počátkem 20. století rozdělen ve dvě, protože tady se zřítily dvě spojovací arkádové galerie, které propojovaly přední i zadní budovu. Zatímco v té přední původně bylo bydlení nebo apartmány pro majorátního pána a jeho paní, tak v té zadní části za fontánou ta sloužila jako reprezentační a byla používána pro ubytování hostí a pro výjimečné příležitosti. Je tam taky zámecká kaple.
2: Nejprve půjdeme do té přední části zámku.
3: Můžeme. Ta rezidenční funkce zámku tady skončila po roce 1816, kdy Černínové předali dům v rámci dědictví Valštejnům a Valštejnové už ten dům nespravovali jako reprezentační sídlo, ale jenom jako hospodářskou jednotku.
2: Vy jste nás zavedl k pistolím.
3: V té vitríně je sada soubojových pistolí, protože si tady připomínáme letos 150. výročí posledního pistolového souboje v Čechách. Tou příčinou, pro který ten souboj splál, tak byla nebílovská komtesa Anna Eleonora z Valštejnu. Ucházeli se oni dva šlechtici, jednak hrabě z Kolovrat a jednak princ Auersbergu. Princ Auersbergu, který nebyl úplně v kondici, podlehl v tom souboji hraběti z Kolovrat, ten byl samozřejmě zatčen, ale později propuštěn na císařskou žádost a byl poslán na diplomatickou misi do Ruska. Z diplomatické mise se vrátil jako bohatý podnikatel, měl za manželku dceru tabákového krále z Jižní Ameriky, dařilo se mu velmi. Ta dáma, pro kterou ten souboj splál, Anna Eleonora z Valštejnu, tak už se nikdy nevdala, vstoupila do klášter a už nikdy se nepokusila zlomit srdce žádnému z pánů.
2: Došli jsme do zadní části zámku. Teď jsme, dalo by se říct, v tanečním sále.
3: To je novodobé označení, původně takzvaná velká jídelna, protože tady se odehrávaly ty formální gastronomické záležitosti, které pořádal hrabě Vojtěch Černý z Chudenic. Sál má unikátní výmalbu, která je naprosto ojedinělá v rámci střední Evropy. Vychází námětově z maleb, které vznikly pro Marii Terezii v Schönbrunnu v takzvaných Berglových pokojích, protože autorem těch maleb je Antonín Tuvora, malíř, který s Václavem Berglem právě v těch pokojích pro Marii Terezii pracoval. Pracoval nejenom tam, v řadě dalších zámků a klášterů Rakouska. Vojtěch Černín znal ty jeho práce a vzal si ho sem na konci 80. let 18. století a on mu tady vymaloval tu fantastickou tropickou krajinu, jakýsi ráj na zemi, kde neuvidíte žádnou šelmu, žádného plaza, žádného dravce, ale jenom opičky, ptáčky, motýlky a veverky. Taková libá krajina.
1: Zámecké léto.
4: Zámek Nebílovy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka.

zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Charm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: O letních koncertech, rodinné dovolené a dalších prázdninových plánech si budu povídat s houslistou Pavlem Šporclem, který bude naší osobností Charmu. V módních trendech probereme harémové kalhoty a balónové sukně. Taky poradíme, jak správně chodit, aby byla chůze balzámem pro tělo i duši. S expertem na etiketu Danielem Šmídem povíme, proč je důležité respektovat soukromí partnera, a v našem cestovatelském seriálu navštívíme Francii.
0: Charm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: koma.
1: Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem a u příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden, ale pozor, už je nepřipravují oni sami, všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. No a teď v neděli bude připravovat záhorácký závitek z vepřového plněný šunkou a kysaným zelím od Jany Černé z Ústí nad Orlicí, což byl druhý nejlepší recept roku 2023, šéfkuchař Jaroslav Sapík. Ten si už od rána chystal suroviny a Patrik Rozehnal se ho zeptal, jestli ho ještě někdo kontroluje.
2: To je manželka většinou. Degustuje.
3: A ví tak třeba Marcela, tvoje žena, u čeho je tě vždycky nutné kontrolovat? Radši přijít a zjistit, jestli je všechno OK?
2: To nebudeme rozebírat.
4: Pracovat jsme začali velmi rychle. Začala se krájet cibule.
2: Ale cibuli nekrájím zatím na naše recepty. Zkrátka posádka, která to nahrává, tak mají chuť na chleba se sádlem a s cibulkou. No, takže proto to krájím tak rychle teď. Milujem to.
4: Pak už ale došlo skutečně na ty záhorácké závitky. No a ty se samozřejmě musí naklepat.
3: Už víme, kde Jarda vybíjí přebytečnou, případně i negativní energii.
2: No. Tak to víš, někdy bych to zkusil na kuchaři nekerek, no ale to je dneska už trestný čin, takže.
4: Jarda Sapík vás naučí i speciální trik, jak smotat závitek a udržet ho pohromadě i bez provázku, bez špejle a jakýchkoliv jehlic. Ale kdyby vám to nešlo?
2: Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy.
4: Čeká nás svítečné jídlo. Něco jako vepřoknedlo zelo, ale stočené do závitku.
5: Pomaly.
2: Když to je tak dobrý, Jardo. Já vím, ale Patriku, máme tady naši fotografku, ta bych taky chtěla, že musíš všechno snít sám. Pak je tady kameraman, ten má od Jana Hla čeká na to a zabrzdí.
5: Tak jo.
1: No a jak velké jsou rozdíly v obou receptech, tak to zjistíte v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale recept Jaroslava Sapíka najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pořadu pochoutkovýrok.cz. Původní záhorácký závitek s chlupatými knedlíky od Jany Černé z Ústí nad Orlicí bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
6: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Zuzka marně hledá práci a Hora má problémy se svým nemanželským synem. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT 2. Vlak zavátý sněhem, děsivá vražda a 12 podezřelých. Nejslavnější případ Hercula Poirota v Oscarovém filmu Vražda v Orient Expressu. A ČT Art uvádí koncert legendární kapely u příležitosti kulatého výročí jejího založení. Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Meteorologové vyhlašují v Pardubickém kraji smogovou situaci. V Hradecké fakultní nemocnici otevírají první plně automatizovanou lékárnu. Platí varování před bouřkami, zasáhnout můžou západ Česka. A zítra bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo a teploty o něco klesnou, bude kolem 30 stupňů Celsia. Odpolední zprávy a Vilém Branda, vítám vás. Kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu vyhlásili meteorologové v Pardubickém kraji smogovou situaci. Lidem doporučují, aby se hlavně v odpoledních hodinách vyhnuli větší fyzické námaze venku. Opatrní by měli být především lidé s dýchacími potížemi, seniori a malé děti. Vyplývá to z vyjádření Českého meteorologického ústavu. V sobotu je na programu další dostihový den. Jeho součástí je i třetí kvalifikace na říjnovou Velkou Pardubickou. Kvůli horkému počasí je celý harmonogram posunutý.
4: Na programu je celkem 8 dostihů. První začne už v 9 hodin ráno. Areál závodiště se otevře o hodinu dřív. Vlastní kvalifikace, ve které by se mělo představit 11 koní, má naplánovaný start 5 minut před 11. Poslední dostih by měl začít krátce po 13. hodině. Z Pardubic Otagu Tvěrt. Český rozhlas.
2: Fakultní nemocnice v Hradci Králové má novou lékárnu s rozšířeným sortimentem léčiv a doplňků pro onkologické pacienty. Dnes si zástupci nemocnice představili novinářům. Pacientům bude k dispozici od úterý po naskladnění léků. O to se plně stará robot, stejně tak o následný provoz, říká vedoucí lékárny Pavlína Pastyříková.
5: Máme tady výdejní automat, který pomáhá farmaceutům ve výdeji a zrychluje vlastně práci, kterou by ten farmaceut jinak musel udělat, než si pro lék dojde a než si ho přinese. Tenhle vzniklý prostor může využít na komunikaci s pacientem, na poradu se všemi obtížemi, které pacient má.
2: V západní polovině Česka se můžou večer a v noci objevit silné bouřky, informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Podle něj může bouřky doprovázet vítr v nárazech o rychlosti až 70 km za hodinu. Dnes navíc platí i na celém území Česka výstraha před velmi vysokými teplotami. Ve střední části Česka a na jižní Moravě můžou přesáhnout 37 stupňů Celsia. Na Moravě tropy vydrží i do zítra. Kramářova vila na Pražských Hradčanech se dnes otevírá pro veřejnost. Běžně nepřístupné sídlo premiérů si budou moct lidé prohlédnout zevnitř i zvenku. Kromě novobarokní architektury se secesními prvky se totiž otevírají k návštěvě i upravené okolní zahrady.
3: Počasí.
2: Později odpoledne čekáme v Pardubickém kraji slunečno a horko, večer můžou přijít ojedinělé přehánky nebo bouřky, teploty až 39 stupňů Celsia. V noci teploty klesnou na 21 až 18 stupňů, místy se objeví přehánky nebo bouřky. Zítra bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo, opět můžou přijít přehánky nebo bouřky, ojedinělé i silné a teploměr zítra ukáže 29 až 32 stupňů Celsia a povane mírný severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Provoz na trase z Pardubic na Vysočinu brzdí nehoda, konkrétně u obce Lukavice nedaleko na Sevrk, je to silnice číslo 37, tak opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Do Nasavrk se už za malou chvíli vrátíme za naším regionálním stopařem Terezou Brázdovou. Právě dnes v zemi Keltů totiž začal mezinárodní festival keltské kultury Lugdasat. No a přidáme i písničky, které nestárnou, zaspívají Jiří Korn a teď i Věta Bartošová.
3: Dobré odpoledne.
7: dopoledne s Petrem Seidlem.

0: počasí.
1: Za 4 minuty bude 4:15. Krásné odpoledne už v tuto chvíli přejeme do Hradce Králové. Na lince je pan Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dnešní den měl být nejteplejším dnem tohoto týdne. Padly už nějaké teplotní rekordy?
2: Dneska už v našem regionu na stanicích, které měří 30 let a víc, v podstatě většina z nich rekord pokořila. Když se podívám na Pardubice, tak ty vyrovnali rekord z roku 94, který byl 35,6 a v Pardubicích dneska bylo zatím maximálně 35,6. Nejvíc asi, co pokořen byl rekord, je v Žamberku, kde vlastně ta teplota je vyšší o 3 stupně, než byla v roce 2017.
1: Budou v průběhu dnešního odpoledne ty teploty ještě stoupat nebo spíš už půjdou dolů?
2: Ještě určitě teploty vystoupají o nějaký ty desetinky, takže ještě není všem dům konec, co se týká rekordu.
1: Na co se máme připravit v noci?
2: Tak ta noc, ta bude už relativně oblačná, nicméně očekáváme v tu noc, že z počátku té noci se budou objevovat nějaké srážky, budou to ve formě bouřek nebo přeháněk, ale během noci budou ubývat. Ty teploty budou v noci od 21 do 18 stupňů, vítr bude foukat od západu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, tam, kde budou bouřky, tak bude přechodně zesilovat. No a zítřek bude pokračovat dál v tom, co noc započala, to znamená oblačno až zataženo s tím, že první část toho dopoledne by ty srážky se měly objevovat pouze výjimečně, ale pak před obědem už by se postupně od severozápadu měly objevovat častěji, a to místy, a budou ve formě přeháněk nebo bouřek s tím, že výjimečně mohou být i silné. 29 až 32, takové by měly být teploty zítra, s tím, že na horách nejčastěji od 22 do 25. A vítr mírný od severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, s tím, že večer se bude měnit na severovýchodní a zase v bouřkách bude přechodně zesilovat.
1: Teďka se objevila zpráva, že kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu vyhlásili meteorologové v Pardubickém kraji smogovou situaci. Co to znamená prakticky pro nás?
2: V podstatě je to jenom zatím upozornění, zatím to pro neznamená de facto nějaký velký nebezpečí. Je to jenom upozornění na to, že ten ozon se prostě víc skoncentroval v důsledku toho slunečního počasí. Předpoklad bude, že potom zase po západu slunce bude pomaličku klesat.
1: Říká pan Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Moc děkujeme za aktuální informace a přejeme jen klidný zbytek dnešního dne a krásný víkend. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: No a v našem vysílání se teď vracíme do archeoparku Země Keltů v Nasavrkách, kde právě dnes začal Mezinárodní festival keltské kultury Lugdasad. Jde už o jubilejní 20. ročník, na který se sjeli milovníci keltské historie a obdivovatelé tohoto období. Ale festival určitě osloví i běžné návštěvníky, protože jeho program je velmi bohatý a doslova je vtáhne do historie, a to všemi možnými způsoby, což nám určitě potvrdí i naše reportérka Tereza Brázdová, kterou teď máme přímo v Zemi Keltů. Terezo, dobré odpoledne. Co jsi dnes už sama vyzkoušela, co tě zaujalo?
2: Hezké odpoledne. Tak já jsem si zkoušela vyrobit šamanský buben, ale pravdou je, že mě potom tak trochu zlákala ukázka souboje gladiátorů s komentářem, jak chodili třeba do arény v Římě a v římských provinciích vybavení. Bylo to velmi zajímavé. Taky jsem stihla ještě kousek přednášky o keltské keramice, ale samozřejmě těch stanovišť, workshopů je tu spousta. Já se na to zeptám Anny Frantalové z pořadatelského týmu, co si tady lidé, hlavně třeba děti, můžou vyzkoušet.
3: Je toho opravdu hodně. Z workshopu bych určitě vypíchla pletení obilné bohyně, která je symbolem Lugnasadu, výuku irských tanců, ta bude dnes i zítra, a děti si určitě mohou vyzkoušet i pečení keltských placiček.
2: Sledovat se tady dají taky obřady. Pravdou je, že spousta lidí to keltské období vnímá s takovou rouškou mystiky, třeba díky druidům. A já, protože jsem navštívila teď dvorec kováře, tak tu mám nejen kováře, ale dokonce pravého nefalšovaného druida v dobovém historickém obleku. Mají druidové svá jména?
4: Určitě druidové, jako všichni ostatní, mají své jména. Mé jméno je Petr Bílek a jsem znám též jako Lunver.
2: A vy na sobě máte vlněné kalhoty, vlněný oděv, vyrobený podle nějakých dobových souvislostí. Tak je horko, že?
4: Je to takový horký, většinou se říká, že ta vlna je výborná, že vám to v tom vytvoří to mikroklima, ale to mikroklima je furt horké.
2: Jaký obřad tu dnes představujete?
4: Dneska vlastně, nebo zítra spíš, se bude vlastně jako provádět klasický obřad dožímkový, to znamená přinesení bohyně, respektive schlídneme na to, jaká úroda byla, svážíme z toho snop a podle toho vlastně se dozvíme hned, jestli zima bude dobrá, nebo budeme mít problém.
2: No a sedí tu teď spolu s námi i kovář, keltský kovář. Odkud jste přijel?
5: A přijeli jsme v Udhoří. Dobrý den, já jsem Pepa Lukavec, říkají mi Ernan. A jak jsem říkal, přijeli jsme od Hořic, předvádíme kovářské řemeslo z doby železný. Prakticky, když lidi to vidějí, tak vidí, že to je sice primitivní výroba, ale stále dostačující.
2: Jak vnímáte tu atmosféru tady?
5: Jezdím sem strašně rád, vlastně, co se postavil skanzen, tak to je úplně o něčem jiným. Vlastně to je povýšený, jak se říká, o level vejš. Prostě to má svůj náboj.
2: Spousta lidí třeba přijede jen za hudbou, protože ta nabídka kapely je velmi pestrá. Anny Frantalové se zeptám na podrobnosti.
3: Kapel je tu hodně, v letošním roce je to dokonce 11 rekordních účinkujících. Určitě bych vypíchla harfenistická vystoupení, známou českou kapelu Asonanci, zahraniční taky velmi známý Tempus, anebo z těch, kteří zahrajou zítra, to bude třeba Fehu Pahan Folk, ty přijeli až z Itálie, a nebo třeba Five Leaf Clover, Vintage Wine, opravdu celá řada dalších.
2: Na závěr, jak si užíváte tu atmosféru vy?
3: Moc. Je to akce, na kterou se celý rok těším a doufám, že podobně to budou mít i návštěvníci.
1: Tak tolik reportérka Tereza Brázdová a její hosté přímo z Nasavrk, ze Země Keltů, kam zdravíme a zveme všechny na letošní svátek Lugnasad. Děkujeme za informace a mějte se tam moc hezky. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: roka.
1: Yes, we can.
0: Letní prázdniny jsou v půlce. Končí první prázdninový měsíc, červenec. Máme 31. A svátek dneska slaví Ignác. To znamená zlatiny, zapálený pro věc. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Zrůdný rozkaz ke genocidě Židů obdržel Reinhard Heydrich před 85 lety v roce 1941. Tím vyvrcholily přípravy na konečné řešení židovské otázky, jak hrůznou likvidaci nazývali nacisté. Kolem 6 milionů jich během následujících let přišlo o život. Prezident Spojených států George Bush starší a první a poslední sovětský prezident Michail Gorbačov podepsali přesně před 35 lety v roce 1991 smlouvu, která měla snížit stavy strategických zbraní. Dokument s názvem Start 1 ukázal, že ledy mezi Sovětským svazem a Spojenými státy začaly tát. Kubánský vůdce Fidel Castro před 20 lety po podstoupené operaci pověřil vedením země svého bratra a ministra obrany Raula Castra. I on už rezignoval ze všech funkcí. Současným kubánským vůdcem se stal po dlouhých letech od roku 1959 první ne Castro, Miguel Díaz-Canel. Před 4 lety zabil americký dron v bytě v centru Kábulu šéfa Al-Kaidi Aymana Zawahriho.
2: United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
0: Prezident Biden oznámil výsledek akce.
2: Justice has been delivered. And this terrorist leader is no more.
0: Terorista si vyšel brzy ráno místního času na balkon a tam ho našli dvě střely Hellfire. Při masivním ruském útoku na ukrajinskou metropoli Kyjev zahynulo před rokem 31 lidí. Na Kyjev letělo tu noc 309 dronů a 8 střel s plochou dráhou letu. V roce 1796, to je 230 let, se v našem Kolíně v kasárnách narodil francouzský mim českého původu, který položil základy nové pantomimy, legendární Jean-Gaspard de Biro. A já přeju hezký pátek a skvělý první srpnový víkend.

0: jsou určeny. U Ostružna na Jičínsku teď na své každodenní starosti zapomínají děti s vrozeným diabetem prvního stupně a na jejich zdravotní stav dohlíží zdravotníci v chatce, která je na první pohled obyčejná, ale uvnitř je zaplněná moderními technologiemi. Víc už nám prozradí Tomáš Lérinc, který se na tábor zajel podívat.
1: Na počítačových monitorech jsou aktuální informace o hladině cukru všech dětí. Ty sledují 24 hodin denně zdravotníci z Mladoboleslavské Klaudiánovy nemocnice, říká její mluvčí Jana Petrová.
2: Klaudiánova nemocnice poskytuje ten zdravotnický personál, ať už to jsou lékaři nebo zdravotní sestry, který tady mají 24/7 ten dozor nad těma senzorama a nad těma monitorama. Diáčků je 40. Plus ještě jako zdraví děti.
1: Právě určitá inkluze, propojení zdravých dětí a diabetiků je podle organizátorů hodně důležitá. Program mají společný, hry stejné a snahou je, aby děti s diabetem na své potíže aspoň na chvíli zapomněli. O monitorování hladiny cukru se právě teď starají Jana Soukupová s Vendulou Havrlantovou.
3: Každé dítě má připojený senzor na kontinuální měření glykemie, čili hladiny krevního cukru, a ta data jsou nám potom tady vlastně přenášena do monitoru a jsme schopni na ně případně reagovat.
4: Co všechno se děje, pokud se objeví hodnoty, které nejsou úplně ideální, řekněme?
3: Tak pokud se jedná o nízkou hladinu krevního cukru, tak potom samozřejmě děti potřebujeme nějak dosubstituovat cukrem, čili podáváme různé džusy, sušenky, různový cukr. V případě opačném, pokud mají vysoko, tak potom je korigujeme třeba přidáním nějaké malé dávky inzulinu.
4: Jak moc je to třeba pro ty děti omezující?
5: No, já si myslím, že právě to je super, že ty děti si v podstatě od toho monitorování můžou trošku odpočinout, protože to za ně monitorujeme my. A jinak to často prostě ve škole a tak, samozřejmě rodiče taky kooperují na dálku, ale většina dětí hodně se to i musí hlídat sama a my se snažíme o to, aby ten týden si odpočinul i od toho hlídání a mohli se věnovat spíš takovým víc dětským aktivitám než sledování cukru.
1: Za celým nápadem a organizací stojí hlavně tři lidi.
6: Ten Jakubev.
7: Jitka Zítková Povolná. Gabriela Jarešová.
4: Autoři té celé myšlenky.
7: Ano.
4: Je někdo z vás první, koho to napadlo?
7: Jitku.
4: Jak se to narodilo?
7: Mám vlastní dítě, který nemohlo na tábor nikam. A další druhý dítě je zdravý, že jo? Tak je rozděl tak. Pošlete každý nikam jinam, nebo jedno nechte doma. No tak jsem přišla s touhletou myšlenkou. První jsem přišla tadyhle za Gábinou. Ta první reakce byla, že jsem blázen. Že o tom nechce slyšet, ale do rána se jí to rozleželo v hlavě a šli jsme do toho.
1: Pořádání takového tábora je finančně náročné a část musí pokrývat dárci a sponzoři. Od rodičů celou částku organizátoři nechtějí. Z Jičínska Tomáš Lérinc, Český rozhlas.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my budeme tentokrát opět po čase podávat bez masa jídlo. Připravíme si těstoviny přelité omáčkou z červené čočky posypané parmazánem. A co vám ještě nabídneme? Další díl našeho letního seriálu s Radkem Pálkou. Opět si povíme něco o pohance a poradíme, jak si udělat čaj za studena. Ten se bude určitě hodit.
0: Český rozhlas Pardubice,

0: Přesně za 7 minut bude 16 hodin a do spotřebitelského servisu nám dnes píšete, protože vás překvapila cena za odeslání zásilky. Tady je váš dotaz i s komentářem spotřebitelského rádce Josefa Černého.
1: Pan Marcel si objednal přes e-shop drobnou součástku v hodnotě necelých 100 korun. Součástka se mu nehodila, proto ji chtěl vrátit, ale zarazilo ho, že poštovné bylo vyšší než ona součástka, tudíž by ho zajímalo, co v takových případech dělat. Pane posluchači, vzhledem ke stoupajícím cenám poštovného nelze dělat bohužel nic, než si takový nákup pořádně rozmyslet. Stejná rada platí pro nákup těžkých nebo rozběrných předmětů, se kterými je při vracení zpět zase obtížná manipulace.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Sečské přehradě se výrazně zhoršila kvalita vody. Horko komplikuje provoz na koridoru mezi Přeloučí a Pardubicemi, vlaky nabírají zpoždění. Starosta Bolné měl uvěřit podvodníkům, způsobil škodu přes 1 000 000 korun. A zítra bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo a teploty o něco klesnou, bude kolem 30 stupňů Celsia. Pěkné odpoledne u zpráv od Viléma Brandy. Kvalita vody v Sečské přehradě se výrazně zhoršila. Podle posledních testů už neodpovídá hygienickým požadavkům. Zákaz koupání tam ale vydaný není.
2: Hygienici ale upozorňují na možná zdravotní rizika a doporučují se vyhýbat místům, kde se hromadí synice. Lépe jsou na tom pastviny, i když i tam je zvýšená hodnota chlorofilu. Ideální podmínky si drží písníky Mělice, Hrádek a Březrad, biotop v Hlinsku nebo Březina na Svitavsku. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Provoz vlaků na hlavním koridoru mezi Přeloučí a Pardubicemi komplikuje horko a výpadky zabezpečení. Zařízení. Vlaky jezdí v tomto úseku v omezeném režimu. Technici se snaží závady odstranit, uvedl to mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kafka. Zabezpečovací zařízení se podle něj přehřívá a detekuje chyby. Informační tabule zprávy železnic na pardubickém hlavním nádraží teď ukazuje zpoždění v řádech i několika desítek minut u dálkových vlaků. 2letý trest s podmíněným odkladem na 2,5 roku dostal bezpartijní starosta Polné Jindřich Skočdopole. Podle obžaloby převedl víc než 1 000 000 korun z účtu mikroregionu a sportovního klubu Slavoj Polná podvodníkům s kryptoměnami. Informaci dnes zveřejnil server Deník.cz. Starosta potvrdil svoji vinu a uzavřel dohodu o vině a trestu.
3: Já jsem s něma mluvil, oni se mnou manipulovali. Dostali se do peněz mikroregionu a Slavoje. Já jsem se šel nahlásit na policii. Já jsem druhý den měl zaplacen mikroregion a do měsíce všechno ostatní, co na mě vyloudili podvodným způsobem. Sport.
0: Pardubičtí hokejisté mají třetí posilu pro novou sezónu. Útok posílí další navrátilec z NHL, 33-letý útočník Tomáš Nosek.
4: Nosek do severoamerické soutěže odešel právě z Pardubic a strávil tam celkem 12 let. S Dynamem má mistrovský titul. V Zámoří vyhrál Stanley Cup, Calder Cup, prezidentský pohár a stal se vítězem západní i východní konference. Toto dokázal jako jediný český hráč. V NHL odehrál celkem 582 zápasů a nejslavnější pohár získal v roce 2025 s Floridou. Z Pardubic Otagu Tvěrt, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Později odpoledne čekáme v Pardubickém kraji slunečno a horko, večer můžou přijít ojedinělé přehánky nebo bouřky, teploty až 39 stupňů Celsia. V noci teploty klesnou na 21 až 18 stupňů, místy se objeví přehánky nebo bouřky, zítra bude v kraji oblačno až zataženo, opět můžou přijít přehánky nebo bouřky a teploměr ukáže kolem 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehoda komplikuje průjezd silnicí číslo 37 u Nasavrk na Chrudimsku. Zdržení čekejte u odbočky na obce Svídnice a Lukavice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Tomsová. Dobrý den, vítejte.
6: Ahoj, já taky přeju krásné odpoledne, krásné chladivé odpoledne všem.
5: Ano, v závěru pracovních dní vás čeká zábava para dní.
1: Humoriáda.

0: Tak jsme se proběhli po schodech i v tomto počasí, po klimatizovaných schodech, dejme tomu.
1: A no, já se probíhám po schodech každý den několikrát denně, protože bydlíme ve čtvrtém patře bez výtahu.
0: No tak to je nutnost, že?
1: No,
0: pokud
1: musím
0: není
1: po těch schodech.
0: Lano z okna nevisí a nešplháme, že? Tak musíme po schodech.
1: To by mě už neuneslo.
0: To jste řekla
1: Ale
0: vy,
1: Marie. Ale mám trénink.
0: Jo?
1: Díky tomu mám pořád ty krásné nohy.
0: Jo, já je nevidím teď za stolem.
1: Já
0: vidím horní
1: ukážu,
0: část Marie Tomsové, ale věřím tomu, že je máte sebou. Pěkné.
1: Tak, mám je sebou, ano.
0: Kam vás nohy zavedly letos v létě, Marie? Prozraďte nám.
1: Tak nejdřív jsme šli po stopách naší svatební cesty, protože jsme oslavili 50. výročí.
0: Gratulujeme.
1: Zlatou svatbu. A tenkrát před 50 lety naši rodiče dali jako svatební dar cestu do Vysokých Tater. Mm-hmm. Takže jsme si to teď zopakovali. Byli jsme tam týden, bylo to úžasný. A pak jsme byli na Albeři, zase po stopách studentských kroků, protože Albeř je výcvikové středisko Univerzity Karlovy, kde můj muž hrál basket za Humanitu a já jsem jako studentka tam byla povinně. A pak jsme tam jezdili každé léto i s dětmi na prázdniny. Takže to jsme si zase zopakovali.
0: Vzpomínkové cestování.
1: Ano.
0: A máte ještě něco v plánu zajímavého?
1: Ano, za týden pojedeme na kola s partou. Já už teda mám elektrokolo, už si netroufnu na něco jiného.
0: Proč ne?
1: Bude nás 22 jako obvykle.
0: 22 elektrokol?
1: Ne, většina z nich má normální kolo. Mm-hmm. Já už jsem ta starší a pokročila, takže mám to elektro. Ale zaplať pánbu, jedeme po rovině kolem Řípu. Mm. A pak poslední víkend v srpnu, jako vždy, už několik let, do Alp po horách líst.
0: Ne, ta Marie je aktivní líst, i v létě, dá se říci. Tak krásný program máme. Co bude na programu teď v Humoriádě?
1: No tak já musím Ivana Mládka, protože tam mám všechny kamarády, se všemi se znám osobně.
0: No výborně, tak budeme čekat nějakou historku poté, co si poslechneme. Jak to vypadá na starém Bělidle?
2: Viléme, nevíš už, kdy přijede konečně babička?
3: Musí tady být každou chvíli, Jane.
4: Jsem zvědavá, jak bude ta babička vypadat. Určitě už bude samá vrázka.
2: Mám strach, že už nebude dobře chodit.
4: A asi už si ani nebude moc dobře pamatovat.
3: Hlavně, aby nesmrděla.
4: Možná, že už jí stářím upadly všechny zuby.
2: Možná, že jí stářím vypadaly všechny vlasy.
4: A možná už jí stářím upadly i ruce a nohy.
3: Prosím tě, Viktorko, vrát se k jezu a nekecej tady voloviny.
4: Jane, prosím tě, babička je maminka maminky, nebo maminka tatínka?
2: To nikdo neví, Baru.
4: Ani ona sama?
2: Ani ona sama neví, jestli je maminka maminky nebo maminka tatínky. Tatínka.
4: Spíš tatínka.
3: Já si myslím, že v tom věku ani neví, jestli je babička nebo dědeček.
4: Já už se těším, až nám babička zase udělá zemlbábu.
3: Mě víc chutná zemldědek.
2: Myslím vás, jaký je v tom rozdíl?
4: No zemlbába je z housek a zemldědek z rohlíků. Ne.
2: A jak se tomu říká, když se to udělá z chleba?
3: Tomu se říká blevajs.
4: Myslím, že už babička jede.
3: Slyšíš koně? Jo. Necítíš spíš krávy?
4: Ne, proč?
3: Protože máš ucho v kravinci.
2: Viktorko, přestaň s tím falešným zpíváním, kdo to má furt poslouchají, tě to hrozný. Já už vím, proč nejsou pod jezem ryby.
4: Já na babičce obdivuju, jak je pracovitá. Ona každý den pracuje do 3 do rána a vstává už ve 2 ráno.
3: To je divný, to by dřív stávala, než chodila spát.
4: No já nevím, jak to dělá, ale pamatujete se, jak nás dřív každý ráno budila? Tvrdila, že nejdřív se musí probudit duše a teprve potom tělo. A budila nás tak, že nám klepala na čelíčka.
3: Viktorku Kladívkova, proto je teď pako.
4: Myslím, že na obzoru už vidím babičku.
2: No jo, já ji vidím taky, jako kdyby na něčem rychle jela.
3: Jako kdyby letěla na koštěti.
2: No, jako kdyby to koště přesně opisovalo terén.
4: A asi má koště s plochou dráhou letu.
3: Co to zase kecaj za kraviny?
4: Je, na čem to babička přemýšlí?
5: Děti.
2: Babičko, co to pro boha má?
5: No, to vymysleli v Rusku, jo. Původně teda na lámání prstů zločincům, ale pak to nějak jednou náhodou otočili a zjistili, jestli tam to docela dá dobře jezdit.
3: Že? Ty asi čuměli, co?
5: Ty čuměli, no.
2: Babičko, jak se tomu přístroji říká?
5: No, tomu se říká samoubegajka a taky jednoduše kolo. Mimochodem, děti, víte, jaký je rozdíl mezi kolem a tady tím kravincem?
4: Ne.
5: Žádnej, šlápneš a jedeš.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik příjezd babičky Ivana Mládka a jeho kolegů. Tak co dodat k Ivanu Mládkovi, Marie?
1: No tak Ivan Mládek to byl takový, nebo je pořád multičlověk. Bavič, komik, malíř, textař, promovaný inženýr. Chodil do školy s Václavem Klausem, mimochodem. A ve svých 84 letech má o 40 let mladší ženu. Otec byl právník, tak jako je můj manžel. A v letech 67 až 68 hrál v ruských klubech ve Francii na balalajku a banjo. Věděl jste to?
0: Ne.
1: No vida. No.
0: Co ta Marie všechno nezjistila?
1: A mimochodem Lenka Plačková, která mu dělá takovou tu ošklivku, tak je ve skutečnosti velmi krásná a chytrá. A víte, jak se jmenuje příjmením?
0: Ne.
1: Hraj. Opravdu. Ona si vzala muže jménem Hraj, ale já se vrátím...
0: Takže Lenka Hraj Plačková?
1: Ano.
0: Výborně.
1: Ano, ano.
0: Dobře, dobře.
1: Úžasný. Mm-hmm. Ale já se vrátím k těm muzikantům, jak už jsem říkala předtím. Všechny jsem je znala osobně, ale nejvíc Víťu Marka, což je náš kamarád, protože on si vzal Markétu, což je... dcera, no tak teď jsem se do toho zamotala.
0: Podobně složité, jako ano, je to ty velmi babiččině příbuzní.
1: Ale jeho švagrová je Věra, která je matka Vojty Dyka.
0: Aha.
1: A tatínek Vojty Dyka chodil s mým tatínkem do školy do Křemcárny.
0: Já si to musím pak nakreslit
1: během písničky. No, je to velmi složité, ale já hlavně chci Víťovi Markovi teď popřát... aby se brzo uzdravil a aby se nám brzo vrátil do Kulovny, kde hraje senzačně swing.
0: Dobře, bezvadně. Pokud poslouchá, doufám, že ho humoriáda posílí. Přátelé, budeme dál s Ivanem Mládkem a spol na Starém Bělidle, anebo tu budou myslivecké anekdoty. To už je otázka na dámy a pány u rádia. Hlasujte SMS-kou jako vždy humor, mezera A nebo B na číslo 90 01 04. Posílejte teď, anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu Zámecké léto. Leto.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Dnešní posádka Humoriády, Marie Tomsová a Pavel Kučera, my vás opět zdravíme. Chtěl jsem se Marie zeptat na oblíbený zámek, říkala zámek ne, ale zámeckého pána mám oblíbeného jednoho a právě to je František
4: Kinský, kterého znám od svého mládí z Prahy. A vlastně ta Karlova koruna, na kterou zval, to stojí za podívanou. Byli jsme tam asi před 3 lety s naší cyklopartou a ten zámek opravdu je k vidění, je tam spousta zajímavostí.
3: Tak posluchači, vidíte to, nejenom na místo můžete zajet, ale i o něm si naposlouchat u nás v zámeckém létě. Všechno zajímavé. Tak, teď to bude zajímavé. Na telefonu 731 800 900 přidáváme vaše hlasy. Připomenu výběr Ivan Mládek a spol, anebo myslivecké anekdoty. Kdo pak je s námi? Dobré odpoledne.
5: Hezké odpoledne, i když teplé odpoledne, přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava.
3: A taky srdečně přeji.
5: Zdravím paní, děkuji. A srdečně zdravím paní Tomsovou, moji sousedku z Kobylis. No a přeji vám teda hezké dny, které vás čekají. A to všechno zvládnete v pohodě a bez nějakého úrazu. A
4: děkuju.
5: Vybírám Pavle Bčko.
3: Mějte mám zapsáno. Mějte se taky pěkně.
4: Vy taky, naschle.
3: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobré odpoledne, tady je taky z Kobylis, ale teď přijívá z Prahy 8.
3: Kobylis si dneska mají spojení přímé do humory, a to je fajn.
6: A pozor, jestli je to spojení, jak ta Majka říkala o tom Látkovi, tak Geza Gerengáš, ty pohádky, který Mládek vyprávěl, naposlouchal ve sboru Berona na Táboře, kde byl jako dítě hlavního vedoucího Jenis Pokorný, který to od Mikyho Sbírky.
3: No to je všechno propojeno.
6: Svět je malej. Takže byl jasný, bych pokračoval Ivanem Mládkem.
3: Dobře, máme zapsáno, Mílo.
6: Děkuju.
3: Mějte se hezky, naslyšenou. Papa. Dobré odpoledne, zdravíme vás. Ano.
7: Ano, dobrý den, já vás také moc zdravím. Děkuji, pěkně jsem si hned vzpomněla, jak paní Tomsová řekla Říp, tam jsem se narodila, tady Alena Ivanovice na Hanech. Oh. Takže prosím, pozdravujte Říp, mé rodné
3: od město. Od Řípu až na Hanou jste
4: Ivanovice na Hanech.
7: Ano, tady, já jsem měla babičku tady, mám v Ivanovicích jsem měla a babičku jsem měla v Roudnici.
3: No prosím. To. Tak jo. A kam dáme hlas? Kam dáme hlas? Ačko, Bčko?
7: Ačko. Určitě.
3: Dobře. Děkuji. I vám hezké léto. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Magdalena, já vás zdravím oba dva.
3: My vás.
8: A prosím, Látka, hezký den.
3: Zapsáno, Ačko.
4: Magdalena.
3: Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, přijdu tady Honza z Moravských Lázní. Já bych nechal hlasovat pro Ivana Mládka.
3: Děkujem. Máme zapsáno a děkujeme pěkně. Ano, vyspovídáme ještě dalšího. Dobrý den. Haló.
10: Dobrý den, Marie Duchcov, ale to čas v Ostravě. Hlasuju pro Ačko.
3: Děkujeme pěkně, Marie. Naslyšenou. se nám posluchači takto přemístují různě v létě. Jsme rádi, že nás posloucháte úplně všude. A Ivan Mládek pokračuje.
11: Ale dobře vypadáš, babičko. No, jak to děláš, že ještě nejsi mrtvá?
12: Ty vůbec nestárneš, babičko.
13: Ale děti, sama dobře vím, jak vypadám, prosím vás. A nemazejte mě pořád med kolem zadku.
12: Říká se, nemazejte mi med kolem huby a ne kolem zadku.
13: Ale Vilémku, v mým věku už je to jedno, kolem čeho mažeš med. Barunko, máš kluka?
11: No teď ne, ale před 10 minutama. No, to...
13: Celá maminka.
12: Barunko, to tady necháme s babičko, řekni nám, co dělá dědeček, už jsme ho neviděli léta.
13: O dědečkovi mě ani nemluv. Pěkně mi naštval blbec.
12: Co ti udělal tak hroznýho?
13: Se neptej, umřel.
11: Přirozené, babičko, to se může stát každému.
13: Tak přirozené by to bylo, kdyby umřel u své manželky, doma v posteli, že jo. Mimochodem, děti, kde jsou rodiče, kde máte maminku a tatínka?
11: Šli do kostela, prý se za tebe šli modlit, aby jsi to rozmyslela, že s náma chceš bydlet.
13: Tak proč psal, jak se strašně těší a s nimi budu bydlet, pane bože, víte co, už mi to tady nějak začíná štvát, asi se vrátím do své chaloupky na Slezském pomezí, tam mi nic nechybí, tam jsem spokojená, šťastná, potůček tam bublá potokny, ptáčkve tam zpívají, hned vedle mají chaloupku Rómové, víte co, já se tam vrátím, pozdravujte rodiče, ať si ten bordel po vás uklízej sami, ahoj.
12: To je dost, že už je pryč, že jo? To bylo zase kecu. Dobrý, drobty patří ohníčku, nebo dobrá hospodinka i přes plot skočí.
13: Nebo ukrojíš blbě chleba, už ukrojíš v Aláhovi paty.
12: A nebo jak nás porad budila tím klepáním do hlavy.
11: No ale nejen nás, ale všechny zvířata budila klepáním na čelíčko. Slepice, krávy, koně.
12: Jenom krtka nedostihla.
13: Ještě jednou by mě ve 4 ráno zaklepala na čelíčko a zabil bych ji babu. Všechno jsem to slyšela. Tak já jsem baba, Vilémku, jo? To by se vám hodilo, abych tady nebyla. Hasit vápno, kydat hnůj, Viktorko, ty přestaň dělat magora, ať ji nakrmí slepice. A Barunko, teď jdi do kuchyně a uklíď to hovínko, co je tam uprostřed místnosti, co tam udělal sultán nebo tyrl, šup.
11: Spíš tatínek.
13: Ježiš, ne. Spíš tatínek.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Marie Tomsová je dnešním hostem Humoriády a jako host je teď na řadě s dalším výběrem. Koho nabídneme posluchačům?
2: No, já bych si moc přála Vladimíra Menšíka. Ono se plete Ivanovice na Hané a Ivančice, on je z Ivančic. Takže je to Moravák, takže je to vlastně krajan. A hlavně Forman o něm řekl, že je do třetice nejlepší vedle Buriana a Vericha.
1: Ano, a my si ho dáme s jeho kamarádem Lubomírem Kostelkou a budou provádět revizi na vysokou, tedy ne na vysokou školu, ale vysokou zvěř.
3: Jenomže, Lenzo, s tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle a straší dělá velice dobře.
4: No a co?
3: No co?
4: A Jelena ne?
3: No Jelena ne, kamaráde. Vy mě každý pozná.
4: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
3: No já budu dělat Jelena v dálce.
4: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
3: Ne, Lenzo, to po mě nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembouch.
4: Zkusí to, je to jednoduchý.
3: Abych,
4: no.
3: Abych nespolk. Plže.
4: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
3: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Co když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
4: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
3: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
4: Kamaráde, já mám všechno promyšlený. Podívej se, co je to?
3: Kaviár.
4: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
3: Na mou duši. Jsou to jelení bobky a praví.
4: Hlava, hlava, kamaráde. Nesmali, tady to musíš být. No, postaví.
3: Lojzo. A kde z tolika tím množství přišel, prosím?
4: Kde jsem tolik boků nazbíral? No, kamaráde, nazbíral? Včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si.
3: No počkej, počkej. Počkej, najednou si zapomněl, že nemám parohy, kamaráde.
4: To si myslíš, papejta?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Vladimír Menšík, můžeme ho mít i dál. Tentokrát by to byla scéna ze seriálu Chalupáři. A když tu máme televizní hlasatelku Marie Tomsovou, uváděla určitě Chalupáře.
2: No jistě.
1: A s dobrým jinak? Pocitem.
2: No, vždyť to je nejoblíbenější seriál český všech dob, si myslím teda, podle diváckého ohlasu. Já si myslím, že vznikl v roce 1976 a to byl rok, kdy já jsem dělala konkurs na hlasatelku. A nastoupila jsem v roce 77 a mám takový dojem, že od té doby se nepřetržitě vysílá do teď.
1: Už 50 let, že jo, nějaký.
2: Pořád, pořád. Každé léto nemůže být bez Chalupářů. A je to tak hezký, chytrý humor s takovou plejádou slavných herců, kteří i v malých rolích předvádějí to nejlepší, co v nich je, protože to byli skvělí herci. Skvěle mluvili, jim je rozumět, na rozdíl od dnešních herců. Já si říkám, jestli jsem hluchá, anebo jestli špatně artikulují,
1: naštěstí
2: ale
1: se to dá, ano, naštěstí se to dá, pardon, pustit zpětně, takže některé scény, když jim nerozumím, tak si je vracím, dokud se nedozvím, co tam důležitého herci sdělili v současnosti.
2: Ale oni uměli mluvit a hrát.
1: No, ale nebudeme házet všechny do jednoho pytle. I když u vzpomínek zůstaneme, na Chalupáře to bude Ačko. Bčko, další vzpomínkový kus, Smích prodlužuje život, to je pořad, ve kterém se sešla plejáda Eva Klepáčová, Dalimil Klapka, Milan Mach, Luděk Kopřiva a mají putovní láhev jako scénku pro vás na Bčku, jo? Takže Ačko, Vladimír Menšík a spol v Chalupářích, anebo Bčko, zmíněná sestava. Humor mezera A nebo B, SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen

0: Přátelé, vracíme se k nám do hory, teď hlasujete, jestli chcete Vladimíra Menšíka ve scéně z Chalupářů, anebo scénku Putovní láhev se spoustou hvězdných hereckých jmen. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Honza z Vltavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Majku Tomsovou.
2: Děkuju. Zdravíme.
1: A já bych bez dlouhého váhání hlasoval pro Vladimíra Menšíka.
0: Děkujeme, naslyšenou, hezký víkend. Dobrý den.
3: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Tomsová.
2: Děkuju.
3: Dobrý den i pro vás, Pavle.
0: Dobrý.
3: A hlasuji taky pro Vladimíra Menšíka.
0: Děkujeme krásně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Jo, dobré odpoledne. Zdravím pana moderátora a paní Tomsovou.
2: Děkuju.
4: A bylo mě ctí, že jsem vás mohla vidět v Ivanovicích, když jsem šla na špitov a vy jste seděla na lavečce v zahradnictví.
2: Oh.
4: Hlasuji pro Ačko.
2: Děkujem.
0: Tak děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: No já taky přeju, Pavličku, dobrý odpoledne. Tady je Milan z Boleslavy, kuchař, zdravím.
0: Zdravíme.
5: Zdravím paní Tomsovou.
2: Děkuju.
5: Hrozně moc sympatická paní.
2: Díky.
5: To je jedna věc. Úplně dvojka, úplně jste se tam zase sešli úplně krásně.
0: Děkujeme.
5: Chtěl bych Ačko, ale ještě bych chtěl poprosit, jestli bych mohl pozdravit celou Sackou sestřičky doktorky, protože jsem na psychiatrii trošičku malinko psychicky jsem to nezvlád. Takže jsem teďka tady, ale mám tady super péče a chtěl bych pozdravit Péťu Šlejhara a Víťu.
0: Dobře.
5: A kamarády tady a super.
2: Držíme palce.
0: Jsme rádi, že vás můžeme takto doslova psychicky podpořit naším pořadem. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví paní Tomsomou. A já ji musím pochválit za to, jak vyhodnotila seriál Chalupáři, protože něco podobného už nikdo asi nikdy nenatočí.
2: Asi ne.
6: Jsem pro Chalupáře.
0: Dobře.
2: Děkujeme.
0: Děkujeme pěkně, mějte se hezky, naslyšenou. Tak, přátelé, došlo k součtu našeho hlasování a výsledek zní Romeo z autobusu, čili Vladimír Menšík je s vámi.
7: No, prosím, a jsem tady.
8: Co se stalo?
7: Nic, co by se stalo, vy jste mě pozvala na kávu, tak já honem zaparkoval vůz, hubky, dubky, no a jsem tady. To je překvapení, víte, pro vás.
8: No, to tady je.
7: Hrgot. To tady máte, ale nobl. No, tak ona je to novostavba, veliký okna. Neposadíme se? Víte, co mě paní celou cestu vrtalo hlavou? Jestli my se od někud neznáme. Nebyli jsme spolu někdy někde?
8: No, to nevím.
7: Já myslím, v Bulharsku, ne?
8: Tak já půjdu postavit na to kafe.
7: No počkejte, to nespěchalo. Teď to kafičko jsme si vypili potom. V Bulharsku jsem myslel.
9: Jako my dva?
7: Jako zájezd.
9: Ne, tak to ne, já jsem v Bulharsku nikdy nebyla.
7: Nebyla? Hergot, kde? A nebylo to v Polsku? Sopoti, Loď, to vám nic neříká?
9: Taky ne.
7: Ne? Poslyšte, víte to jistě?
9: Určitě. Aha. Vás bych si přece musela pamatovat.
7: To doufám. Prosím, posaďte se. No, vrazil. No, konečně, co nebylo, může ještě bejt. Totiž, abyste rozuměli, já každou chvilku někam jezdím. Kdybychom se pořádně domluvili, podívejte se. To bude nejjednodušší. Já vám dám, tohle čitelnější, svoje telefonní číslo do garáži. Jo? No? No, zavoláte mě. Poslyšte. Nešplouchá vám někde voda?
8: To je sprcha. Promiňte, já jsem přeslechla vaše jméno.
7: A to je jednoduchý. Tonda Čihák.
8: Tam Čihák.
7: Jo, ale kdybyste mě volala do garáží, tak ne jako Čiháka. Chtějte k telefonu Romea.
8: Romeo, jako podle Shakespeara.
7: Podle čeho?
8: Podle Shakespeara.
7: Ne, tohle je podle pohlednice. No to je taková historie, my jsme jednou jeli prostě já ves zájezd, víte, k moři. A vedle mě seděla taková štramanda, tak jsme tak laškovali, já jsem veselá kovat. Tak, no a prostě seznámili jsme se cestou, ona mě vám potom od toho moře poslala pohled. A napsala tam, škoda, že tu nejsi se mnou, ty můj Romeo, nebo tak nějak, víte, no a pojď to vyslo asi dva dny v garážích, že jo, a tak každý si to přečet a od té doby mě tam nijak neřeknou, já už na to taky slyším, ale.
8: A víte, že mi docela líto, že jsme spolu nikde nebyli.
7: Víte, no.
8: No, to musí být zážitek.
7: No jo, to vám řeknu. No, není vám tady horko?
8: Ani ne.
7: Ale připaluje dneska, já mohu bych si udělat pohodlý takový.
8: Pánové se neznají, že?
10: Dobrý den.
7: Já jsem.

0: Doktor Motl.
1: Já jsem...
2: Posaď se, Jiří.
0: Děkuju.
1: Přivez vaši...
2: S panem Čihákem je velká legrace.
3: Ano, já jsem ho slyšel.
1: Řekla vám paní, jak jsem já si jim pomáhal.
3: No, povídejte něco o veselí, jo, pane Čihák.
1: No, dovolíte. Prosím. Jak vyprahlo mě. Teď nic, abych tak řekl veselý, ona...
0: No, nestýjte se.
1: No, vlastně jo, počkejte. To je taková legrace od našeho skladníka, ten má vždycky jakou zásobu, on to i píše, ty. Jestli tohle neznáte o tom elektrickém vláčku, ne?
2: Já to neznám.
1: To je strašná lína, on. To je vlastně taková spíš legrační hádanka, víte? Jaký prej je rozdíl mezi elektrickým vláčkem a ženskýma ňadrama? No vlastně ňadrama, jiný nejsou, že jo, než ženský. Jaký, no?
2: No?
1: No žádnej! V obojí prej je myšlený pro děti. A hrají si s tím hlavně otcové. Tak, no, jsme se viděli, já jsem jenom se chtěl zeptat, jestli jste dobře došla. Já mám ještě spoustu práce, pač já musím ještě k nám na ředitelství, potom taky si chci, děkuju vám, ne, já kávu ne, když je takový horko, tak to já radši si někde. Těšilo mě moc, pane doktore, nashledanou. Kdybyste něco potřebovala, tak jenom mě zavolejte, paní. Číhák Anton.
0: Já jsem vážně legrace. Neříkal, kdy náhodou přijde zase.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Tak to byl trapas, jak se ano, říká, že jo, ano. Ale zábavný pro nás. Děkujeme panu Menšíkovi, chalupářům a všem, že je máme i tady v Humoriádě z archivu.
6: No hlavně Alena Vránová, hvězda.
5: Pan Adamíra.
6: Ano.
5: Jo, přesně jak jsme říkali. Hvězdy máme i dál, přátelé, myslivecké anekdoty v podání Jiřiny Bohdalové a spol, anebo Luděk Kopřiva, Eva Klepáčová a spol ve scénce Putovní láhev. To je závěrečný výběr pro vás. Hlasujte teď SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme sprintovali závěrečným hlasováním a ještě než prozradíme výsledek, Marie Tomsová by vás ráda osobně někam pozvala s naším dalším kolegou, humoriádníkem, mají něco společného.
2: No jo. Pavel Nový je náš kolega společný, můj kamarád a my zítra spolu jedeme do Habartova, ještě s Břeťou Sekáčem Čaněm a Danou Horákovou s pořadem S vámi nás baví svět. Takže zítra se s váma těším na shledanou v Habartově.
1: A to je důkaz, že Marie nejenom se rekreuje v létě, ale taky občas příjemně pracuje na něčem zajímavém.
2: Co mi jiného zbývá?
1: To už nebudeme rozvádět, potěšíme se dalším humorem. Myslivecké anekdoty jsou vítězem závěrečného kola.
3: Hajnák manželovi, který se nadšeně dívá na upečenou divokou kachnu. No vidíš, Pepo, na mě ses takhle nikdy něžně nedíval.
4: Potká se Hajný Drmota se svým známým. Víš, co jsem udělal? Dal jsem si nahrát hlas své ženy na magnetofonový pásek.
5: Prosím tě, co tě to napadlo?
4: Co mě to napadlo? Víš, co to je za požitek? Jakou já mám radost, když ji mohu uprostřed věty přerušit?
6: Poslyšte, v téhleté hájovně bydlí tři sestry. Co kdybychom se s nimi oženili, věk už na to máme.
4: No jo, ale budeme se muset rozdělit po hájovnu.
7: Za to budeme mít všichni tři jenom jednu tchýni.
8: Na taneční zábavě se třem kamarádkám líbí mladý lesník. Musím ho získat, povídá první. Má moc hezkou uniformu. Mně se líbí jeho urostlá postava, povídá druhá. Máte obě pravdu, říká třetí, jen kdyby v noci tolik nechrápal. Huberte, zítra je tomu 30 let, co jsme se vzali. Měl bys zastřelit bažanta.
5: Prosím tě, co pak ten chudák za to může?
4: Hajný si přivedl novomanželku do hájovny. Jako první jídlo chtěla mladá paní svého chotě překvapit a tak upekla koroptvičky. Muž převrací jídlo v ústech a s nechutí se zeptá: má to jakousi divnou chuť. Čím pak si ty korotve plnila?
8: Ničím. Uvnitř už nebylo žádný místo.
9: Letošního Silvestra budu slavit doma.
10: Ale co pak to? Proč pak to?
9: To víš, cárneme. Manželka už nemá tolik síly, aby mě otáhla z hospody domů.
11: Přijde Hajný domů, pověsí flintu na zeď a volá: miláčku, celý měsíc nemusíš kupovat maso.
8: To jsi ulovil nějakého divočáka.
11: A to ne, ale propil jsem výplatu.
12: Hajný Javor seděl od nedělního rána v hospodě a hrál s přáteli mariáš. Večer se vřítí do lokálu manželka a spustí: ty tady sedíš celý den v hospodě, hraješ karty, mě si ani nehledíš, ty nemáš žádný srdce, herde ženská, neprozrazuj moje karty.
13: Hajný takhle sedí s dívkou na čekané. Vidíš na špičce stromu ty dva ptáčky, jak se líbají? Dí nivě dívka.
12: A no jo.
13: No počkej, já nechtěl bys to taky zkusit, šeptá dívka.
12: No prosím tě, seš normální, co pak by nás taková slabá větvička udržela?
1: Z dnešní humoriády se loučí Marie Tomsová a Pavel Kučera. Děkujeme za pozornost. Krásné léto.
2: Taky vám přeju všem. Tobě, Pavle, i všem posluchačům a posluchačkám. Mějte se krásně letně.
1: Děkuji za všechny. Dobrý poslech dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Meteorologové vyhlásili v Pardubickém kraji smogovou situaci, kvalita ovzduší se zhoršila. Dobrovolní hasiči kropí ulice v centru Prahy, snaží se tak bojovat s vysokými teplotami. Hokejisti Pardubic mají třetí posilu do útoku, do týmu přichází Tomáš Nosek. A zítřek bude oblačný až zatažený, teploty kolem 30 stupňů Celsia. Aktuální zprávy a Vilém Branda, vítám vás. Smogová situace kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu platí v celých východních Čechách. Meteorologové ji dnes vyhlásili pro Pardubický i Královéhradecký kraj. Lidem doporučují, aby se hlavně v odpoledních hodinách vyhnuli větší fyzické námaze venku. Opatrní by měli být především lidé s dýchacími potížemi, seniori a malé děti. Vyplývá to z vyjádření Českého meteorologického ústavu. Lidé v Holicích na Pardubicku se dočkají otevření nového reuse centra za víc než 4 miliony korun nejpozději v listopadu. Skladovací hala pro opětovné využití nepotřebných věcí z domácností zatím není hotová. Podle města ale stavba pokračuje podle plánu. Zařízení bude fungovat v areálu sběrných surovin. Pracovník Martin Bartoníček přibližuje, jaké věci bude možné v reuse centru zdarma odkládat.
3: Ten sortiment bude různý, myslíme si, že by to mohlo být spíš jako sportovní věci, kola, cvičící, rotopedy, nebo i zimní lyže, snowboardy občas vyhoděj. Pak samozřejmě ta drobná věc, ta keramika, hrníčky, tohle do sbírek, třeba kdo tu starou keramiku má rád.
2: Teploty v Česku dnes na mnoha místech přesáhly hranici 35 stupňů Celsia. Rozpálené centrum Prahy se proto snaží ochlazovat dobrovolní hasiči, kteří kropí ulice užitkovou vodou, třeba i přímo před staroměstským Orlojem.
4: K hasičskému autu na staroměstském náměstí se seběhly desítky lidí, aby se ochladili pod rozprašovanou vodou. Ta je podle velitele jednotky dobrovolných hasičů Prahy 1 Zdeňka Čiháka nezávadná a zdarma.
5: Je to kvůli tomu, aby se ochladili trošku té ulice, aby se snížil ten pozemní ozon a trošku jsme ulevili našim obyvatelům Prahy 1.
4: Lidé můžou využít také mlžítka nebo pítka. Při vysokých teplotách jim totiž hrozí dehydratace nebo úžeh. Upozorňuje mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.
6: Základem je dodržovat pravidelný pitný režim. Ideální je vlažná minerální voda, naopak slazené a alkoholické nápoje mohou podpořit odvodnění.
4: Nejohroženější skupinou jsou seniori, lidé s chronickým onemocněním a děti. Josef Beneda, Český rozhlas. Sport.
2: Hokejisté mistrovských Pardubic mají třetí posilu do útoku. Do týmu se z NHL vrací 33-letý útočník Tomáš Nosek. V zámořské soutěži strávil 12 sezon a odehrál skoro 600 zápasů. K týmu se připojí později a vysvětluje proč.
7: Musel jsem trošku to upravit. Samozřejmě jsem počítal do poslední chvíle, že budu v Americe, takže ještě tam musím letět zabalit si věci, protože nemáme doma vůbec nic. Vlastně 12 let se vracíme jenom s jedním kufrem domů na léto a nemám ani pořádně zimní věci, takže musím se zaletět do Ameriky ještě pro to a pak vlastně od 17. srpna už budu nastálo každý den v kabině s klukama. Počasí.
2: I noc bude v Pardubickém kraji teplá, teploty klesnou jen na 21 až 18 stupňů Celsia, místy můžou přijít přehánky nebo bouřky. Zítra bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo, během dne čekáme od severu západu postupně místy přehánky nebo bouřky, ojedinělé i silné. Denní maxima zítra o něco nižší, 29 až 32 stupňů Celsia, povane mírný severozápadní vítr, rozptylové podmínky většinou dobré, aby ostály na třetím stupni zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehodu stále řeší na silnici 37 u Nasavrk na Chrudimsku a pozor taky v Lipolticích na Přeloučsku. Máme tu hlášenou nehodu autobusu a osobního auta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
8: Je pátek 17. července a už příští týden začne stavba sluneční pláže na břehu Labe v Pardubicích. Podrobnosti přidáme už za malou chvíli, taky vás pozveme na Dvořákův festival, navštívíme zemi Keltů, kde dnes začalo Lugnasad a přidáme pár pozvánek na nadcházející víkend. Tak taková jsou témata dnešního dne v kraji, který právě začíná.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji. S Petrem Seidlem.

0: Je přesně 9 minut po 17. hodině, připraven už je zpravodajský souhrn z Pardubického kraje pro pátek 31. července, který připravil Vilém Branda.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Přeju vám pěkné odpoledne. Provoz vlaků na hlavním koridoru mezi Přeloučí a Pardubicemi dnes komplikuje horko a výpadky zabezpečovacího zařízení. Vlaky jezdí v tomto úseku v omezeném režimu, uvedl to mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kafka. Zabezpečovací zařízení se podle něj přehřívá a detekuje chyby. V Pardubických Polabinách začne příští týden stavba sluneční pláže. Projekt za 3 miliony korun plánuje druhý pardubický obvod už od roku 2018. Proč se začíná stavět až po tolika letech od prvních plánů, vysvětlí naše reportérka už za pár minut. Městská knihovna ve Vysokém Mýtě se kvůli opravám přestěhovala do náhradních prostor. Od pondělka bude fungovat v prvním patře bývalého muzea českého karosářství. Budovu knihovny nechává město opravit za zhruba 45 milionů korun. Firma převzala staveniště na začátku července, uvádí starosta František Iraský ze sdružení Nestraníci.
3: Předpokládáme, že po roce a půl, až rekonstrukce a přístavba té stávající budovy skončí, tak se knihovna opět přesune do nových rekonstruovaných prostor.
2: Ve Starém Hradišti u Pardubic plánují v příštích letech předělat okolí obecního úřadu na náves s obchody, službami a zelení. V obci by tak mohlo vzniknout nové místo pro společenské akce a setkávání místních lidí. Radnice už má zpracovanou urbanistickou studii. V Chrudimi kvůli horku spustili samoobslužná mlžítka. Technické služby je zprovoznily u veřejných toalet, u divadla a taky v Palackého ulici a i u nákupního střediska Borzna. A ještě zpráva ze sousedního kraje. Fakultní nemocnice v Hradci Králové má novou lékárnu s rozšířeným sortimentem léčiv a doplňků pro onkologické pacienty. Dnes ji zástupci nemocnice představili novinářům. Pacientům bude potom k dispozici od úterý po naskladnění léků. O to se plně stará robot, stejně tak o následný provoz.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně. We'll be right back.

0: Po 8 letech příprav začne příští týden stavba sluneční pláže v Pardubických Polabinách. Na břehu Labe nedaleko Vonkova mostu nechá druhý městský obvod vybudovat dřevěnou terasu, schody do vody, nové posezení, lavičky a taky ohniště. A jak zjistila redaktorka Šárka Rusnáková, podobná odpočinková místa na nábřeží lidem v Pardubicích chybí.
1: 4-5 let, co sem jezdím, tak si myslím, že spousta věcí se jako zlepšila. No. Já většinou tady jen tak projedu na kole, jedu třeba se podívat na Kuňku, takže cyklostezka pěkná. Jo. Ale třeba by tady chyběla nějaká, nevím, malá plážička nebo něco takového na koupání. No.
2: Tak vnímá nábřeží Labe v Pardubických Polabinách David z Chotěboře. Podobný názor má i Martin z nedalekého sídliště, který tudy chodí v podstatě každý den na procházky se psem.
3: Tady je to nevyužitý potenciál, i by to bylo nějaký prostě koupaliště, protože je teplo, je nějaký mola, kde by se prostě mohli jako smočit lidi, trošku to tady sútulnit, jako je tady prostě jenom tráva, chodí sem rybáři a tím dokončí. Není tady vlastně vůbec nic.
2: To by se ale mohlo brzy změnit. Druhý pardubický obvod tady plánuje takzvanou sluneční pláž, jak potvrzuje starosta Radek Hejný z hnutí ANO.
4: Bude na pravém břehu Labe, nedaleko od Vonkova mostu, po proudu je to v podstatě v místě, kde je areál letního kina, tak přes protipovodňovou hrázku a dostaneme se k Labi a tam v těch místech zhruba bude ta naše sluneční pláž, kterou jsme někde pracovně nazvali. Někdo měl pocit, že vzniká konkurence sluneční pláži, která je u akvaparku v centru města, ale to vůbec ne, tohle je spíš místo, které vybídne lidi k tomu, aby se zastali u ty řeky, mohli si tam sednout, bude tam nějaké ohniště, že si budou moct v létě opéci, budou tam betonové schody do vody, podobně jako je to v parku na Špici, takže ty lidi to přitáhne blíž k té vodě. Možná, že někdo přijde s nějakým nafukovacím člunem, nafoukne si ho, dá si ho tam na vodu a bude jezdit po Labi.
2: Klasické molo na řece ale nebude.
4: Bude tam taková dřevěná plocha na tom břehu nahoře a od té plochy povedou ty betonové schody přímo k vodě, ale aby bylo ještě molo plovoucí na vodě, to tam zatím v plánu není. Budou tam nějaké lavičky, takže takový místo k zastavení a posazení u vody. Ti odvážnější, teďko nemyslím, že by to bylo nějaký zdravý nebezpečný, ale spíš jako jestli je voda studená nebo mají strach se koupat ve městě, tak určitě kdo bude chtít, tak se tam bude moci vykoupat.
2: O sluneční pláži v Polabinách mluví vedení druhé pardubické radnice už od roku 2018. Teď ale její stavba skutečně začne.
4: No ta příprava sluneční pláže fakt trvala neskutečně dlouho. Nechci říkat, že jsme na tom neměli nějakou vinu my, protože začalo to už dlouho před covidem, ještě za bývalého primátora Martina Charváta, kdy jsme se společně potkali s panem generálním ředitelem povodí Labe a tomu se ta myšlenka líbila, tak jsme to začali připravovat. Pak do toho vstoupili covid. Problém byl velký, že tady v těch povodňových pásmech kolem těch řek podle naší legislativy v podstatě nejde vůbec nic vybudovat. Takže ten boj s těmi úředníky v rámci povodí byl poměrně velký. Byť to vedení tomu vždycky bylo nakloněno, tak prostě to trvalo to roky. No. Ale nakonec se nám podařilo nějakým způsobem dopracovat k tomu výsledku a takže teď vlastně příští týden předáváme to místo jako staveniště a firma vysoutěžená bude realizovat ten projekt, který se opravdu připravoval mnoho let.
2: Sluneční pláž bude stát zhruba 3 miliony korun a hotová má být do konce října. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
3: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: počas.
1: Za 5 minut bude 17:30, je pátek 31. července a závěr tohoto týdne měl být podle původních předpovědí nejteplejším dnem tohoto týdne. A tak jsme se pana Jaroslava Tučka z Českého hydrometeorologického ústavu zeptali, jestli už dneska padly teplotní rekordy.
2: Dneska už v našem regionu na stanicích, které měří 30 let a víc, v podstatě většina z nich rekord pokořila. Když se podívám na Pardubice, tak ty vyrovnali rekord z roku 94, který byl 35,6 a v Pardubicích dneska bylo zatím maximálně 35,6. Nejvíc asi, co pokořen byl rekord, je v Žamberku, kde vlastně ta teplota je vyšší o 3 stupně, než byla v roce 2017.
1: Budou v průběhu dnešního odpoledne ty teploty ještě stoupat nebo spíš už půjdou dolů?
2: Ještě určitě teploty vystoupají o nějaký ty desetinky, takže ještě není všem dům konec, co se týká rekordu.
1: Na co se máme připravit v noci?
2: Tak ta noc, ta bude už relativně oblačná, nicméně očekáváme v tu noc, že z počátku té noci se budou objevovat nějaké srážky, budou to ve formě bouřek nebo přeháněk, ale během noci budou ubývat. Ty teploty budou v noci od 21 do 18 stupňů, vítr bude foukat od západu o rychlosti 2-6 metrů za sekundu, tam, kde budou bouřky, tak bude přechodně zesilovat. No a zítřek bude pokračovat dál v tom, co noc započala, to znamená oblačno až zataženo, s tím, že první část toho dopoledne by ty srážky se měly objevovat pouze výjimečně, ale pak před obědem už by se postupně od severozápadu měly objevovat častěji, a to místy, a budou ve formě přeháněk nebo bouřek, s tím, že výjimečně mohou být i silné. 29 až 32, takové by měly být teploty zítra, s tím, že na horách nejčastěji od 22 do 25. A vítr mírný od severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, s tím, že večer se bude měnit na severovýchodní a zase v bouřkách bude přechodně zesilovat.

0: Jubilejní 70. ročník Dvořákova festivalu znovu zavítal i do Pardubického kraje. Letošní ročník hudební slavnosti patří in memoriam kardinálu Dominiku Dukovi, který byl jejím dlouholetým patronem. Moderátor Jakub Malý si o akci povídal v dnešním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Záznam celého rozhovoru najdete na našem webu pardubice.rozhlas.cz a hostem byl ředitel akce pan Jakub Hrubý. Ten nalákal hned na tuto neděli, kdy se uskuteční jeden z koncertů na tradičním místě, a to v Lázních Bohdaneč. O co půjde?
1: Pravidelný koncert Pavla Herzoga, Petra Hostinského, vlastně regionálních zdejších skvělých umělců, kteří jsou také členy skupiny 100 zvířat, takže je to takový multižánrový a jsou to skvělí mladí muzikanti a v letošním roce tam předvedou hudbu 4 kontinentů, takže jste všichni zváni. Tento koncert bývá velice pěkně navštěvován.
2: Letos v Pardubickém kraji zbývají 4 koncerty a z toho skutečně 2 jsou v Lázních Bohdaneč, tak ještě zmíníme ten druhý rovnou 30. srpna. Jaký bude?
1: 30. srpna jsem pozval vlastně komorní orchestr Dvořákova kraje, který pochází z Kralup nad Vltavou a má svou obrovskou historii, myslím 50-letou a obrovskou tradici, a jsou to členové České filharmonie, ale i amatérští umělci, a je to moc, moc výborný orchestr se skvělým dirigentem panem Sedláčkem, který vlastně v loňském roce debutoval i na Pražském jaru.
2: A další koncerty na území Pardubického kraje jsou v Králíkách 16. srpna. Kdo tam dorazí?
1: Do Králík dorazí trumpetová legenda, která letos oslavila 85 let, a je to Miroslav Kejmar, bývalý první vlastně trumpetista České filharmonie. Opravdu legenda, který umí hrát od jazzu prostě po klasiku, přes Bacha, přes všecko, prostě geniální trumpetista, a hraje mu to úplně bezvadně stále. Takže na to opravdu srdečně zvu, protože to se neuslyší nebo neslyší tak často a nevíme nikdy, jak ještě dlouho to můžeme slyšet.
2: Je to tak? Kvarteto koncertů zbývajících v Pardubickém kraji doplní ještě Jablone nad Orlicí, i tam můžeme pozvat posluchače.
1: Jablone nad Orlicí, to je taky pro mě taková srdeční záležitost. Bývalý pan starosta vlastně se mnou zahájil spolupráci taky asi před 5 lety a byla to spolupráce moc hezká. Vzpomínám na něj a na pana Wagnera, často se scházíme. A vlastně v loňském roce jsme vymysleli, že dorazí do Jablonného rockharmonie, vlastně Česká rockharmonie, což je skupina 6 lidí, kteří prostě jsou členové České filharmonie a hrajou jinou muziku než klasickou, a je to moc hezký. A vymysleli pánové v Jablonném, že se sejdeme na Maláku. Já jsem to nemohl najít ani prostě na mapě. A je to bývalý skibar prostě na nějaké sjezdovce, která už dneska není funkční. A tak jsem byl takový dost měl jsem pochybnost, jako přijedu velká louka. Mají se tam zjevilo 250 lidí a byl to úplně úžasný koncert pod 4 nebem. Takže letos to zkusíme zopakovat a žánr jsme vlastně zachovali. Bude tam MIB kvartet, což jsou vlastně muži v černém, a budou hrát podobný styl hudby, rock, pop, filmovou hudbu a tak dále. Tak všechny srdečně zvu, přijďte, ať nás je ještě více, protože si myslím, že to stojí za to. Skibar, Malák, Jablone nad Orlicí.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: stopař.
1: No a teďka už se vypravíme na Mezinárodní festival keltské kultury Lugnasad, který dneska začal v Nasavrkách na Chrudimsku. Dějištěm se samozřejmě stal tamní archeopark země Keltů a letos jde už o jubilejní 20. ročník. Uprostřed všeho toho klání máme našeho stopaře Terezu Brázdovou a ptali jsme se, jakým způsobem se země Keltů dnes proměnila.
2: Tak je to velmi, velmi živo. Ten počet návštěvníků se blíží zhruba 2000. Všechny historické dvorce jsou tu doslova v obležení. Probíhají tu historické ukázky, workshopy, bude znít i hudba. Lidé si to můžou prohlédnout i nové části archeoskanzenu, projít se po nových cestách, navštívit čerstvě postavený dům Kameníka s archeologickou expozicí a v těsné blízkosti brány do parku si dokonce můžou vyzkoušet zlata.
1: Mezinárodní festival keltské kultury se jmenuje Lugnasad, jak už jsme říkali, ale řada posluchačů třeba neví, co si pod tím pojmem má vůbec představit. Můžeš nám ten název krátce přiblížit?
2: Určitě Lugnasad je jedním z hlavních keltských svátků. Je spojený se jménem galského boha Luga, boha slunce, řemesel a hojnosti. Je to svátek počátku sklizně pšenice a ječmene a slavil se vždy na přelomu července a srpna.
1: Kdo na festivalu keltské kultury ještě nebyl, nebo naopak byl a sleduje ho, tak ví, že každý ročník festivalu je vždycky na nějaké téma. Tak předpokládám, že i letos při tom 20. ročníku žádná změna nenastala. Je to tak?
2: Je to tak. Hlavním tématem letošního roku je příběh keltského bojevůdce Brenna, který podle historických pramenů dobyl Řím. Jakým způsobem ho pořadatelé zpracovali, tenhle příběh, tak na to se zeptám přímo ředitelky festivalu Karolíny Hanzlové. O co půjde?
3: Tak přednášky, především nás čekají přednášky o dobyvateli Brennovi, ty nás čekají ještě jedna dnes a jedna také zítra. Příběh Brenna se promítá i do celofestivalové hry pro děti, kde se děti mohou přenést a stát se součástí kupecké karavany, která cestuje s vojevůdcem Brennem. No a zítra bude takový pomyslný vrchol tohoto historického programu a to bude scénická bitva, kde se utká Brennus s římskými armádami.
2: Kolik hodin to bude?
3: Zítra bitva bude od 14 hodin.
0: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Pražské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude horský vůdce a taky husopas Janek Bednařík.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Začíná víkend, který v Pardubickém kraji nabídne sport, historii, dobré jídlo i hudební vystoupení. Zítra totiž začíná sportovní park, kde až do neděle 9. srpna můžete v parku na Špici v Pardubicích vyzkoušet desítky

ke sportu pod širým nebem. Pod ním si zítra užijete i porci skvělého jídla, pití a hudby. Bubeníkovy sady v Pardubicích totiž budou od 15 hodin hostit Summer Night Food Festival. A pokud máte rádi scénický šerm a dynamické souboje za burácejících rytmů bubnů, ale i okouzlující tanečnice, tak se nechte vtáhnout do dávných časů na nádvoří zámku v Moravské Třebové. Tady akce začíná ve 14 hodin. No a když už jsem na začátku zmiňoval hudbu, tak tu si užijete v neděli v 7 večer v letním kině na Konopáči, kde vystoupí kapela Merien s předskokanem z Bratislavy skupinou Rolničky. Tolik letmý pohled na kulturní akce v Pardubickém kraji a víc jich určitě najdete na našem webu pardubice.rozhlas.cz.

0: Za 9 minut bude 18 hodin, páteční den v kraji je za námi a hned po víkendu přivítáme ve studiu studentku Elu Doleželovou z Mikulovic, která se nedávno vrátila z letní školy v Americe a srpen stráví jako dobrovolnice v poutním místě ve Francii, kde bude pomáhat poutníkům z různých zemí. 5 minut po půl deváté se s ní popovídá Jakub Malý. V radioporadně hodinu před polednem vás vezmeme na letní výhled s bylinkářkou Radkou Svatošovou. Také si prohlédneme legendární sídlo pozemních staveb na dnešním Masarykově náměstí v Pardubicích, které prochází rozsáhlou rekonstrukcí a výsledkem bude multifunkční komplex s kancelářemi, ale hlavně byty. Jak stav pokračuje, se dozvíte z našeho vysílání hned po neděli. A taky vám řekneme, k čemu bude městská policie v Pardubicích využívat 10 nových dronů za víc než 600 tisíc korun, které nedávno převzali. No a pokud v pondělí některé ze zmiňovaných témat v našem vysílání neuslyšíte, tak si nás nalaďte po 17. hodině, kdy se k ním společně s Janem Vamberským vrátíme v pořadu Den v kraji.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu Radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: V Kladrubském Hřebčíně kvůli vedrům upravili výcvik koní. Zelená brána dnes a zítra nabízí vyhlídku na Pardubice v západu slunce. V Česku dnes padaly teplotní rekordy. A jaké bude počasí zítra? Oblačno až zataženo a teploty o něco klesnou, bude kolem 30 stupňů Celsia. Pěkný podvečer u zpráv od Viléma Brandy. Na vysoké teploty musel reagovat i národní hřebčín Kladruby nad Labem. Kvůli horku nezůstávají koně přes noc ve stájích. Posunutý je i začátek výcviku, aby se snížila zátěž u zvířat, jak vysvětluje zootechnička Jitka Rajchová.
3: Jsou přes noc venku, tak aby si na těch chladnějších pastvinách odpočinuli. Ráno je přiženeme do stájí a po nakrmení je potom výcvik. Ten pracovní režim je zhruba o 1,5 hodiny postrčený dopředu, tak aby ten výcvik neprobíhal v období toho velkého tepla.
2: Návštěvníci Pardubic můžou dnes a zítra vystoupat na zelenou bránu až do 22 hodin. Památka je otevřená obvykle pouze do 18 hodin. V pátek a v sobotu za dobrého počasí je ale její otevírací doba prodloužena. Důvodem je velký zájem o vyhlídku na město v době západu slunce a o večerní atmosféru města z výšky historické dominanty. V Česku dnes padaly teplotní rekordy. 5% měřících stanic zaznamenalo své absolutní maximum. Třeba ve Strážnici na Jižní Moravě teploměry ukázaly 39,2 stupňů. Za víc než 100 let měření tam doteď takovou teplotu nenaměřili. Během noci a zítřka by měla studená fronta přinést bouřky. Výrazněji se ale neochladí, pokračuje meteorolog Miloš Dvořák.
4: Zatím to vypadá tak, že by ty bouřky nemusely být až tak úplně silné, ty, které očekáváme dnes později odpoledne a večer, tak by byly zejména doprovázené nárazovým větrem, který by mohl dosahovat 70 až 90 km za hodinu. Už méně časté by byly kroupy.
2: I když bude pršet, lidé by se podle meteorologů dnes měli připravit na tropickou noc. Na většině území teploty ani nad ránem neklesnou pod 20 stupňů Celsia. Sport. Pardubičtí hokejisté mají třetí posilu pro novou extraligovou sezonu. Z NHL se po 12 letech vrací do dresu Dynama útočník Tomáš Nosek, který v roce 2025 získal Stanley Cup s Floridou. Sám 33-letý útočník popisuje, s čím se do nejvyšší české soutěže vrací.
5: Snad zkušenější, modřejší trošku. Myslím si, že jsem se jako takovej nezměnil a doufám, že to, co jsem si odnášel do té Ameriky, ty základy od té rodiny nebo prostě i s Dynama prostě, tak se vracím jako stejný, sice ne už kluk, ale snad chlap. A jak říkám, se na to těším a doufám, že se to zase tolik nezměnilo. Počasí.
2: Jak jste slyšeli ve zprávách, i noc bude v Pardubickém kraji teplá, teploty klesnou jen na 21 až 18 stupňů, místy můžou přijít přehánky nebo bouřky. Zítra bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo, během dne čekáme od severu západu, postupně místy přehánky nebo bouřky ojedinělé budou i silné. Denní maxima zítra 29 až 32 stupňů Celsia, povane mírný severozápadní vítr a rozptylové podmínky zítra většinou dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Komplikace čekejte na Pardubicku. Mezi obcemi Ráby a Brozany se motorka srazila s cyklistou.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte reprízu pořadu. Východočeské výlety.
6: Vítejte u poslechu východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Dnes vás vezmeme na samý sever Pardubického kraje, do městyse Kunwald, který je v celém světě známý jako kolébka jednoty bratrské. Vezmeme vás do domku na sboru, který nedávno od církve koupil Pardubický kraj a má s ním velké plány. Potom půjdeme naučnou stezkou Jednoty bratrské, navštívíme Jordán, Modlivý důl i Bratrskou lípu. A věřte, že Kunwald je v tomto ročním období krásným místem a rozhodně stojí za výlet. Tentokrát vás doprovodí Šárka Kuchtová.
0: Východočeské výlety.

0: Ještě jednou vás vítám, milí posluchači, o poslechu východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Dnes jsme v Kunvaldu a já jsem teď na obecním úřadě, který je v budově Sokolovny, a jsem tady se starostkou, s Danielou Bolečkovou. Paní starostko, my jsme v Kunvaldu, řekněte mi, jak se vůbec ten název, jak vznikl, ví se to?
1: Původní indicie směří k tomu, že je odvozen od rytíře Kuny, který na blízké osadě Sucha měl svou tvrz a vlastně od něj bylo odvozeno slovo Kunvald.
0: Kunvald je vlastně nejseverněji položené, nemůžu říct město, městys v Pardubickém kraji. Dále už na sever už nic víc není.
1: Ne. Vlastně my jsme poslední městys, hraničíme s Královéhradeckým krajem. Našimi sousedy je Rokytnice, Pěčín, Bartošovice a z Orlicko-Ústeckého okresu. S náma sousedí Klášterec nad Orlicí, Lišnice, Kamenična a hlavně Žamberk.
0: Vy v tomto roce budete slavit výročí?
1: Čeká nás výročí 150 let, kdy Kunvald byl povýšen na městys a zajímavostí je, že v roce 1876 bylo v Kunvaldě evidováno 2420 obyvatel.
0: Kolik má Kunvald dnes?
1: V dnešní době máme 937 obyvatel, což je silný úbytek.
0: S námi tady na obci sedí několik sokolů zasloužilých, mimo jiné také pan Jan Kalous. Pane Kalousi, vy určitě víte, kdy byla postavena Sokolovna?
2: 1920. Vedle jeviště jsme před asi 6-7 lety, nebo ještě díl, objevili při opravě jeviště ten základní kámen, kde je teda ten datum.
0: Dnes už není tolik sněhu, jako bylo, ale vy jste určitě taky strávili dětství na lyžích.
2: Taky. Někdy jsem zlámal dokonce troje za den. Šel jsem do dílny, otec předělal vázání a jelo se dál.
0: A váš tatínek vyráběl lyže?
2: Vyráběl, ano.
0: A to byla jeho živnost?
2: No tak jako nějaký čas jo, ale pak po 48. zkrátka to zabrali. Byl pod dřevotvarem Jabloný a pak dělal všelijaký věci, ale ještě v tom po 50. roce ještě chvíli vím, že vyráběl běžky, hikory, vozil je do Žamberka na dráhu a prodávali se v Praze.
0: No a tady v Kunvaldu byste to měli i skokanský můstek?
2: Ano, měli jsme skokanský můstek. Právě, že teďka se o to tak nějak zasloužil, že se postavil skokanský můstek, který měl, myslím, kritický bod kolem 40 metrů. No, na ten jsem teda jednou vylez, ale neodvážil jsem se, skákal jsem na menších, na tomhle jsem se neodvážil. Ale prostě bylo to v tehdejší době, takže jeho parametry toho můstku v dnešní době vůbec neodpovídaly, že jo. To se prostě vyletělo do vejšky a padalo se dolů. No a pak už Praž byla dřevěná věž rozjezdová, že jo, a když se o to nikdo nestaral, tak prostě chátala, až jednou spadla.
0: A zůstalo z toho něco ještě dneska v terénu?
2: No jenom to terén tam je takový, že jo, to se pozná, ale je to tak zarostlý, že to opravdu musíte vědět, kde to je. A jdi tam, ale prostě ten stůl odrazový a to tam je a dopad buben, ale prostě říkám, příroda si to vzala zpátky.
0: A konaly se tu i nějaké závody?
2: Konaly. Jezdili sem z Krkonoš, tady bylo živo a taky byla vyhlášená dost dlouho. Kunvalská padesátka, se jezdili běhecký závody. Mám doma fotku, kde tam závodí, jsem měl ještě staršího bratra Františka, a tak ty jsou tady vyfocený v cíli. Otec měl 14 a brácha 41.
0: A kdo dorazil první?
2: Tak to už vám nevím, ale já myslím, že brácha. To už taťko i bylo, no, hromadu.
0: Já se vrátím k paní starostce. Kunvald může zakládat na té své krásné historii, té kolébky, jednoty bratrské. Vy s tím jak počítáte v prezentaci třeba své obce?
1: Určitě návštěvníci naší obce můžou navštívit naučnou stezku jednoty bratrské, která odkazuje nejenom na tuto církev, ale odkazuje i na významná katolická místa a významná místa městyse. Pokud se vydáte po naučné stezce jednoty bratrské, tak určitě první zastávku, kterou navštívíte, bude domek na sboru.
0: No a tam my se teď přesuneme. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Řekni.

0: natáčí východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v Kunvaldu, v kolébce Jednoty bratrské a já jsem tu s ředitelem Městského muzea v Žamberku, s Jindřichem Žákem. A to kvůli tomu, že vlastně dnes už ten domek, před kterým my jsme, domek na sboru, patří pod vás. Vy se o něho staráte.
1: Je to přesně tak. Na podzim loňského roku domek na sboru od církve odkoupil Pardubický kraj a jeho správu a provoz svěřil právě do naší péče.
0: My jsme začali mluvit o domku na sboru dřív, než jsme vysvětlili, co to je. Takže my stojíme před krásnou historickou budovou, která má šindelovou střechu, pak takové i to volské oko v té střeše. A měli bychom vysvětlit, co vlastně to je za památeční místo.
1: Tahle chaloupka, která tady stojí, je kulturní památkou a je to domeček, který je z 18. století. Nicméně říká se mu dům na sboru, a to z toho důvodu, že v těchto místech se v polovině 15. století usadili zakládající členové Jednoty bratrské.
0: Kdy tedy ten domek začal sloužit jako muzeum?
1: Jako muzeum začal sloužit v roce 1929, kdy ho koupila nově vzniklá Československá evangelická církev. Do té doby zde byli hospodáři, měli zde maličké hospodáříčko a pracovali zde jako řemeslníci.
0: My bychom měli ještě možná vysvětlit, že Kunvald je velmi spojen s tou Jednotou bratrskou. Tak ty samé počátky Jednoty bratrské, někdy do toho 15. století, jak to bylo?
1: K tomu prvotnímu počátku bychom se museli vrátit vlastně na konec husitských válek, kdy samotní husité jsou rozděleni na několik táborů a okolo Petra Chelčického vzniká skupina lidí, kteří nejsou spokojeni s tím novým společenským řádem, s tím, jak vlastně husité žili, jak žijí teď, jak se chovali, a chtějí žít po vzoru prvotní církve, která měla být podle jejich myšlenek někde hodně daleko na východě za Palestinou. A protože se rozcházejí jak s katolickou církví, tak i se samotnými husity, tak hledají možnosti, jak žít někde v poklidu. A v tehdejší král Jiří z Poděbrad jim vlastně nabízí možnost, aby odešli na jeho panství do malé vesničky Kunvald. Takže oni se opravdu sbírají dohromady a několik desítek lidí opouští Prahu, odchází do malebné výsky, nebo dnes malebné výsky Kunvald, kde zakládají ten první sbor Jednoty bratrské.
0: Čeští bratři byli neustále pronásledováni, oni byli vlastně neustále na útěku a spousta jich odešla do exilu, kde také zůstali.
1: Je to tak, historie českých bratří je skutečně propojená s tím pronásledováním prakticky už od prvopočátku. Oni těsně poté, co vznikli, tak hnedka vychází svatojakubský mandát, kdy opět ztrácí svá práva a musí opouštět královská města, odchází do vyhnanství na vesnice, opouští královské državy, proto odešli i z Kunvaldu, odešli třeba na Rychnovsko, kde měli první synod, volí svého prvního biskupa, a vlastně na památku tohoto prvního synodu a volby prvního biskupa je zase u Rychnova nad knihnou zasazená bratrská Borovice.
0: Předpokládám, že vy teď, když tvoříte novou expozici v tom domečku na sboru, že budete připomínat celou tu historii českých bratří, ty mnohé exulantské vlny?
1: Je to tak, nové expozice tady vzniknou dvě. První se bude věnovat historii Jednoty bratrské jako takové, tomu, jak vlastně vznikala ta církev, jak žila, fungovala až do dnešní doby, a plynule na to budeme navazovat druhou expozicí, která se bude věnovat českému a československému exilu. A budou tam zvýrazněny všechny ty významné exilové vlny a právě jednou z těch prvních bude ten rok 1547. No a poté to bude klasicky známá pobělohorská exilová vlna, odchod Jana Amose Komenského z Čech společně se svými bratry a sestrami a další, až třeba do 19. století, kdy odchází z Čech a z Moravy odchází velké vlny takzvaných ekonomických exulantů, kteří odchází za lepším živobytím, ať už do rumunského Banátu, na Volyň, anebo třeba až do vzdálené Ameriky. No a poté budou ty další poslední exilové vlny třeba v roce 1948, v roce 1968 a tak dále.
0: Vy tu ale chystáte velkou přestavbu, tak jenom jestli můžete mírně nastínit, co se připravuje.
1: Celá ta zahrada, ve které my teď stojíme, tak se upraví, měl by tady vzniknout možná amfiteátr, nějaké posezení, tak aby tady mohly být kulturní akce, aby mohly být kulturní akce i v obci, aby ten domek se stal jakýmsi centrem i pro tu místní obec. A pravděpodobně by k domku mohla být postavená ještě nová přístavba, to je zatím v jednání, kde by bylo vlastně veškeré zázemí pro návštěvníky jako poklad na sociální zařízení, tak aby se nám ta původní kulturní památka očistila od možných přístaveb a zůstala jenom tím původním domkem na sboru.
0: Tady u domku na sboru začíná naučná stezka, která jde právě po stopách Jednoty bratrské, a my se po té stezce teď vydáme. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice.

0: po uši.
1: Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v Kunvaldu a jdeme po stezce Jednoty bratrské. A jsme na místě nad Kunvaldem. Kunvald je krásně pod námi. Na místě, kterému se říká Jordán. A já jsem tady s Václavem Michaličkou. Pane Michaličko, proč se tu říká Jordán?
2: Ke konci 19. století navštívili Kunvald, říkalo se jim tři kosmopolité, básník Jaroslav Vrchlický, doktor Albert ze Žamberka a prezident Masaryk, a bádali zde po stopách českých bratří. Takže i oni objevili, že původní sbor českých bratří byl, dnes se tam říká domek na sboru.
1: Tam už jsme byli.
2: Ano. Dále objevili, kde byl Jordán. Byl to přítok horského potoka. Tady v těch rovinách byl pramen toho Jordánu a nazvalo se to proto, že zde byli křtěni čeští bratři.
1: Dnes už tu žádná řeka, žádný potok, ani žádný pramen není.
2: Není tady. Začátkem 20. století bylo to zasypáno, zaveženo, prostě rozoráno a byli zde jen takový dolíček, na který se říkalo, že zde je toto místo. V roce 92 při oslavách výročí Jana Amose Komenského bylo toto místo obnoveno, přivedena melioracemi do tohoto rybníčka, ale dnes už voda není a jezírko zmizelo, zůstalo pouze místo a osázení typický pro tento kraj Lipami.
1: Takže to je Jordán. My se teď půjdeme podívat ještě do Modlivého dolu?
2: Ano, Modlivý důl, to bylo v podstatě místo, protože Kunvald v dobách, když sem čeští bratři do Kunvaldu přišli, tak to bylo převážně zalesněno, zpustošeno válkami. Kunvald leží v takovém údolí a kolem byly sami lesy a proto si vybrali toto místo. A měli v takovém bočním údoličku schromaždiště, kde oni se tajně scházeli. Jihozápadně od Jordánu.
1: Tak se tam pojedeme podívat, protože to je určitě zajímavé místo.
2: No, teď se tam pojedeme podívat.
1: Přešli jsme hory doly, přešli jsme potok a jsme v Modlivém dole. Co se tady dělo?
2: Zde stojíme u památečního kamene v Modlivém dole. Zde se tajně scházeli čeští bratři, tajně se zde modlili.
1: Proto Modlivý důl.
2: Modlivý důl. Vypráví se, když čeští bratři byli z Kunvaldu vyhnáni, tak ronili slzy a tady na břehu rostou bestrné růže, které vyrostly ze slz těch českých bratří. Ty růže tady na tom břehu vedle potoka trpěly, tak myslím, zasloužila se o to obec, že zde byly vysázeny oplégry těchto růží a čeká se, jestli se ujmou nebo neujmou. Já mám sám doma tuto růži, zřejmě ptactvo ji tam neslo a už ji tam mám 30 let.
1: Ale to je zajímavé, že v lese rostou růže, že?
2: A tato růže se taky nachází a myslím, stejná pověst je na růžovém paloučku u Litomyšle.
1: To ale není jen tak nějaká růže. Vy jste říkal, že je beztrná.
2: Ano, tato růže nemá trny, je beztrná. A nedá se jen tak lehce přesadit.
1: Ten Modlivý důl, to je vlastně takové úzké údolí, velmi malebné, klikatí se tu potok, je to moc hezké místo. Třeba na takové vycházky i pro samotné občany Kunvaldu, že to je oblíbené místo.
2: To určitě je ne ani tak Kunvalákami, jako z nejbližšího okolí. A když se pokračuje dál, tak už tam začíná Kunvald, osídlení. Je to nedaleko domku na sboru a tato část se jmenuje Betlém.
1: Takže my se teď vrátíme pomalu zpátky k domku na sboru a budeme pokračovat stezkou Jednoty bratrské. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice.

0: Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, dnes z Kunvaldu. A my jdeme po naučné stezce, ale tentokrát ne po naučné stezce, která se věnuje jednotě bratrské, ale naučné stezce, která je nazvána Žamberg Kunvald. Jsme před domečkem, který je zarostlý v lesíku. V tom domečku žil pan profesor František Bílek. A já tady teď stojím s jeho praprasynovcem, s Jaromírem Bílkem. Pane Bílku, vy jste ještě zažil svého praprasrýce?
1: Já jsem zažil svého praprasrýce dobře. Jako děcka jsme tady chodili do zahrady si hrát. Chodili jsme za ním, protože on tady byl pak už na důchodě, bydlel. Chodíval každý den na procházky tady po okolí kolem kopce, kolem Rokytenky se psem Prinskem, s boxerem.
0: A kdo on vlastně byl?
1: Profesor František Bílek byl zakladatelem a otcem české, dá se říct, evropské zootechniky. Se narodil roku 1885, pocházel tady z Kunvaldu, ze starého selského rodu. Od toho byl asi jeho vztah k hospodářským zvířatům. Vystudoval na, tenkrát to byla Karlo Ferdinandova univerzita, ještě z Rakouska-Uherska, přírodní vědy. V roce 1907 promoval, učil na tom ČVUT, na tom zootechnickém oboru a ve Vídni. A praktikoval v největších rakousko-uherských hřebčínech, to je v Kladrubech nad Labem, v Lipici, v Balbolně, v Bedihereši. A v roce 1917 byl jmenovaný docentem.
0: Vrátil se sem někdy, nebo až na důchod?
1: Vrátil se sem, jezdil jsem už od dětství, jsem jezdil, protože rodiče žili v Praze, od dětství celé prázdniny a veškerý volno trávili tady v Kunvaldě na statku. Proto k tomu měl velký vztah a začátkem 30. let tady koupil kus pozemku, postavil si tady tuto vilku, kolem měl dost velký pozemek, kam z průhonic navozil spoustu různých vzácných dřevin, měl tam velkou skalku se spoustou rostlin, měl tam pítka a koupadla pro ptáky, vedle měl velkou voliéru na ptáky. Takže vždycky na sobotu na neděli jezdil sem z Prahy, sednul na vlak, zastavil se na den ve Slatině a chtěl zpátky. K tomu bych dodal, že v roce 1933 vydal obecnou zootechniku, co je základ vlastně české obecné zootechniky vůbec. A protože ho zajímali koně, to bylo hlavní, a hospodářské zvířata, zasloužil se o záchranu starokrodoucích vraníků, protože po první světové válce to bylo absurdsky, bylo špatný a to byl rakousko-uherský ceremoniální kůň. Takže zachránil koncem 20. let v Praze v Průhonicích, dal dokupy posledních 7 zvířat a zahájil s ním regenerační proces, který byl posléze organizace UNESCO brán jako stěžejní pilotní projekt pro záchranu dalších ohrožených druhů. Postupně se stádo rozmnožilo a v roce 45 v srpnu, když pro ně hledají nový prostory, tak se uvolnil hřebčín velký stáje po Auspercích ve Slatiňanech. A tak potom v srpnu během 2 dnů těch 54 hlavý stádo po kopitě přešlo z Prahy až do Slatiňan. Zasloužil se taky o záchranu převalských koní, což nikdo moc neví. V roce 22 koupil od Hagenbecka, což byl obchodník se zvířaty, jedno hřebečka a 2 kobily převalských koní a umístili je v Praze v zootechnickém ústavu. A v roce 1931, když už mělo stádečko 14 kusů, tak je věnoval zoologické zahradě v Praze, která právě vznikla v té době.
0: A co tady na tom místě? Je tady něco ještě znát právě třeba z té výsadby těch speciálních dřevin?
1: No, do zahrady si pan profesor nechal navíc průhonit spoustu různých vzácných dřevin. Byla tady největší sbírka borovic ve střední Evropě. A postupem času, jak klima, plot spadnul, zvěř a věk, takže už z toho jsou pozůstatky. Bohužel vila zůstala prázdná, neobyvatelná.
0: I dnes je prázdná?
1: I dnes je prázdná, už řadu let po tom, co zemřela jeho druhá manželka.
0: On je tady pohřben?
1: Je tady pohřben v rodinném hrobě.
0: Takže to tu měl natolik rád, že?
1: Měl to tu natolik rád, jsou tu pohřbení jeho rodiče.
0: Připomíná se tady nějak osobnost pana profesora Bílka?
1: Jeho osobnost má na Slavíně, má tam desku. No.
0: Tak se pojedeme podívat na Slavín. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice.

0: Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v Kunvaldu a jsme na Slavíně, tedy za kostelem, a jsem tady s Václavem Michaličkou. Pane Michaličko, Slavín, to znamená, tady připomínáte všechny slavné osobnosti, které žily, nebo se narodily, anebo zemřely v Kunvaldu. Je to tak?
1: Ano, je to tak, které patřily svým způsobem ke Kunvaldu. Například je to malý Žvacátko, který je známý tím, že maloval prezidenta Masaryka na koně, známý to obraz. Dále profesor František Bílek.
0: No, o tom jsme už hovořili.
1: Antonín Koritek, ta první kronika, o které jsme také
0: hovořili.
1: Dále válečný letec František Trejtnár, plukovník František Trejtnár. Dále je tu první biskup jednoty bratrské Matěj z Kunvaldu. Jen tak mimochodem, posledním biskupem jednoty bratrské byl Jan Amos Komenský. Dále je zde Ignác Bílek, výhlasný farář. Prostavil se taky postavením chudobince pro nemajetné. Dále Jan Evangelista Mitvalský, vyhlasný oční lékař ve Vídni, a František Kalous, o kterém jsme taky hovořili, výrobce lyží a skvělý závodník.
0: Já chci říct, že tu máte ještě spoustu prostoru, to znamená, nějaké cedulky přibudou. Koho byste tu ještě rád viděl?
1: No, je tu ještě několik osobností, které by sem patřili, například František a Jan Michaličkovi spolu se synovcem, další František Michalička, byli to věhlasní hudebníci, zachovali se některé jejich skladby, celkem učili na kunvalské škole dohromady 100 let a ten František Michalička byl zakladatelem hasičsko-tělocvičné jednoty Sokol Kunvald, byl prvním starostou této jednoty a po odpojení hasiči od těch tělocvičné jednoty stal se starostou Sokola.
0: Aby jsme váš kunvaldský Slavín představili, tak je to vlastně takový kruhový amfiteátr, památeční destičky jsou po stranách, ale v čele, vlastně na místě oltáře, je umístěné sousoší, socha, taková, je to loď?
1: Loď, která převáží duše na věčnost. Autorkou návrhu je paní Vamberská.
0: Tak my odsud ze Slavína budeme pokračovat dál a půjdeme k Bratrské Lípě. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice.

0: Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v Kunvaldu a jdeme po stezce Jednoty bratrské. Já jsem tu teď s Václavem Michaličkou a stojíme u jednoho ze zastavení, stojíme u Bratrské lípy, říkám to správně.
1: Ano, stojíme u Bratrské lípy, je to jeden ze symbolů Kunvaldu jako památka po českých bratřích. Pochází tato lípa z roku 1547 a byla sazena, když byli čeští bratři vyhnáni z domoviny a tenkrát oni brali sebou prst půdu tady z obce Kunvaldu a sadili zde tři proutky, které měly znamenat láska, víra a naděje. Takhle se to vypráví a já nevím, v kterém roce přesně byl jeden kmen ulomen v Jichřici a neví se právě, který to byl, jestli láska, nebo víra, nebo naděje.
0: Takže oni zapustili všechny ty tři proutky, ano, a srostli v jeden strom.
1: Ano, spojili se v jeden strom.
0: Tento památeční strom je vlastně už téměř 500 let starý. Musí probíhat nějaká údržba, aby se nerozlomil?
1: Určitě v současné době je o to lípu velice dobře postaráno. Neustále se udržuje, je spoutána takovým drátem, aby se neopakoval ten rok, když se jeden kmen ulomil.
0: Co se stalo s tou ulomenou částí toho stromu, ať už to tedy byla víra, nebo láska, nebo naděje?
1: Z tohoto ulomeného kmene bylo použito na výrobu takových kalichů jako symbolu českobraterské jednoty.
0: Kde jsou ty kalichy?
1: Já bohužel nevím, kde tyto kalichy, jestli nějaký existuje, tady byl zachován v Kunvaldě, ale vím o jednom ve Varnsdorfu, ale bohužel majitel zemřel.
0: Tak třeba se do obce vrátí po tomto vysílání.
1: Třeba se jednou někdo najde, který tento kalich vlastní a ozve se.
0: Ta lípa je součástí naučné stezky po té historii Jednoty bratrské tady v Kunvaldu. Jak třeba sem hodně turisté chodí?
1: Návštěvy jsou velice časté, většinou jsou to ze zahraničí. Je možno tady vidět návštěvníky všech pletí, hlavně teda tam z oblasti Filipín, Japonska, z Ameriky. Tam je ta Jednota bratrská pořád živá a několikrát jsem zde viděl autobus a je, řekl bych, dost navštěvovaná.
0: Takže když už navštíví domek na sboru,
1: tak většinou tak ještě navštíví i tuto bratrskou lípu.
0: Je tu s námi také ještě paní starostka Daniela Bolečková. Paní starostko, přece ta bratrská lípa je hodně typická pro ten Kunvald. Pojí se s tím nějaké slavnosti tady vašeho městyse?
2: Bratrská lípa by měla svoji slavnost, se říct nedá. Většinou na jaře přijede škola Brandýs nad Orlicí, kde pořádají celostátní soutěž Komenský a my. A vlastně součástí těch třech dnů, kdy soutěž probíhá, tak mají návštěvu jak domku na sboru, tak i naší bratrské lípy.
0: A vy jako obec, co pro své občany připravujete?
2: Tak o Velikonocích bychom měli začít velikonoční stezkou, kterou připravuje spolek Sousedíme. Je to stezka kolem Krejzova kopce, potom by měl být koncert skupiny Duoťuk v kostele a z těch pravidelných akcí, které máme, tak 8. května pořádá Sokol tradiční pochod mufloní stopou. Přes léto vás můžu pozvat na kunvalskou lávku, rybářské závody, loučení s létem a na podzim Sokol připravuje půlmaraton.
0: Takže to máte celý rok v Kunvaldu co dělat. A tady u Bratrské lípy my skončíme dnešní východočeské výlety. Pokud jste celý pořad nestihli nebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, podívejte se na web Českého rozhlasu Pardubice. Tam tohle všechno najdete. A to je pro dnešek vše. Přeji vám, milí posluchači, hodně štěstí na rozcestí. Loučí se s vámi Šárka Kuchtová.
3: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Knihovna ve Vysokém Mýtě se přestěhovala do náhradních prostor. V několika krajích vyhlásili meteorologové smogovou situaci. Španělskou hranici v Seutě překročilo asi 60 tisíc migrantů. Armáda je postupně vrací zpět do Maroka. A zítra bude oblačno až zataženo, teploty kolem 30 stupňů Celsia. Zprávy a Vilém Branda, pěkný večer. Městská knihovna ve Vysokém Mýtě se kvůli opravám přestěhovala do náhradních prostor. Od pondělka bude fungovat v prvním patře bývalého muzea českého karosářství. Budovu knihovny nechává město opravit za zhruba 45 milionů korun. Firma převzala staveniště na začátku července, říká starosta František Jiraský ze sdružení Nestraníci.
2: Předpokládáme, že po roce a půl, až rekonstrukce a přístavba té stávající budovy skončí, tak se knihovna opět přesune do nových rekonstruovaných prostor.
0: Radní v České Třebové nesouhlasí s bezúplatným převodem kostela svatého Jana Nepomuckého v místní části Skuhrov z vlastnictví církve do majetku města. Rada doporučuje zastupitelům, aby převod neschválili. Podle starosty Zdeňka Řeháka z hnutí 3PK nemá město pro kostel využití. Mohlo by ale do budoucna přispět na jeho údržbu. Budova je od roku 1958 památkově chráněná. Bohoslužby se tam konají jednou až dvakrát ročně. Meteorologové kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu vyhlásili v několika krajích Česka smogovou situaci. Do odvolání platí v Praze a ve Středočeském, Ústeckém, Pardubickém a Královéhradeckém kraji, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Lidé by proto měli při pobytu venku omezit fyzickou zátěž. Smogová situace souvisí s aktuálními extrémně vysokými teplotami. Španělské úřady pokračují ve snaze vracet migranty z exklávy Ceuta zpět do Maroka. Do města od včerejška nelegálně vstoupilo asi 60 tisíc lidí. Armádě se podařilo jich asi 25 tisíc vrátit zpátky. Podle úřadů se všichni zpátky vrátili dobrovolně. Při snaze dostat se do Španělska zemřelo nejméně 57 lidí.
3: Na místě dál zasahuje armáda. Na fotografiích z přístavu jsou vidět břehy obsypané lidmi a pláže zaplněné záchrannými kruhy. Většina lidí obeplavala hraniční val, jen od čtvrtka jich do města dorazilo asi 60 tisíc. To je víc než 2/3 obyvatel španělského města na severu Afriky. Podle španělského premiéra Pedra Sáncheze se jedná o útok na územní celistvost Španělska. Situaci podle něj způsobila převaděčská mafie. Sánchez slíbil nelegální migranty vrátit zpátky. Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: I noc bude v Pardubickém kraji teplá, teploty klesnou jen na 21 až 18 stupňů Celsia. Místy můžou přijít přehánky nebo bouřky. Zítra bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo. Během dne čekáme od severu západu postupně místy přehánky nebo bouřky, ojedinělé můžou být i silné. A denní maxima zítra o něco nižší než dnes, 29 až 32 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehodu řeší mezi Kostelcem nad Orlicí a obcí Zdelov. Je tam převrácené vozidlo a probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce, tak opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Teď máte, milí posluchači, pár sekund na to, abyste si vybavili, co se vlastně skrývá pod významem slova certifikát. Tak přemýšlíte, co to všechno může být? Ono, tohle slovo je v poslední době docela frekventované a módní, dá se říct. Víte, paní magistro?
2: Máte naprostou pravdu.
1: No, tak, teď už váš čas vypršel a my teď řekneme, co může certifikát znamenat. Tak mně napadá nějaký takový klíč, vstupní klíč, který mě umožní přístup třeba do různých počítačových systémů.
2: Tak ano, to je v souvislosti s počítačovou technologií a všemi těmi ověřováními ve virtuálním prostoru. To je jeden z dnešních frekventovaných významů, ale jinak platí stále ten původní význam, protože slovo původně je ze středověké latiny, ze slovesa certificare, což znamenalo potvrzovat. Certus znamenalo jistý. Takže význam je osvědčení, potvrzení, průkaz a podobně.
1: Asi si říkáte, proč je to slovo tak módní? No, zkoušel jsem na to přijít, paní magistra určitě taky, a asi jsme se shodli na tom, že ono evokuje takový respekt a takovou vážnost trošku, než třeba nějaké obyčejné české slovo jako heslo nebo osvědčení.
2: Tak, dneska je velice módní, řekněme, i v dobrém slova smyslu, dělat si různé kurzy, získávat různé znalosti, vědomosti a podobně. No a pravděpodobně jim váhu dává právě to, že k tomu dostaneme ten certifikát, to potvrzení, to osvědčení, že jsme něco absolvovali, že něco extra víme. A já, když jsem se dívala, za co všechno a kde se vydávají certifikáty, tak jsem byla až překvapená, protože třeba certifikát může dostat bývalý kuřák nebo životní kouč a mentor.
1: Já jsem zase viděl kurz certifikované lektorky školy pánevního dna.
2: Tam dokonce za to dáme až 15 000 korun za ten certifikát.
1: No a certifikovaný projektový manažer za 28 000, taková písemná zkouška.
2: No, nekupte to.
1: Vánoční dárkový certifikát, to bude aktuální už za pár týdnů.
2: Myslím si, že ano. A bude to mít váhu.
1: Tak bohatého Ježíška dopředu.
2: Děkuji, může být i bez certifikátu u nás.
1: Určitě.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že rašeliniště mohou v dešti zvyšovat hladiny řek rychleji než běžný les? Horská rašeliniště jsou často vnímána jako přírodní houby, které nasají vodu a pak ji postupně uvolňují do krajiny. Nový výzkum ale ukazuje, že realita je složitější. Rašeliniště vznikala tisíce let akumulací rostlinných zbytků. Proto jsou jejich spodní vrstvy jen velmi málo propustné, takže voda nemá jak pronikat do hloubky a při deštích odtéká po povrchu nebo těsně pod ním. Tato takzvaná rychlá voda může způsobit i náhlé zvýšení hladin v potocích a řekách, které odvodňují oblasti s rozsáhlými plochami rašelinišť. Oproti tomu běžná lesní půda umožňuje větší vsakování vody a ta se tak do vodních toků dostává postupně. Díky tomu pomáhá tlumit prudké výkyvy průtoku. V zimě bývají rašeliniště opravdu chladná místa, ale v létě tomu může být naopak. V suchých a horkých dnech se někdy dokonce ohřívají víc než okolí. Nejvýznamnější oblast výskytu rašelinišť v České republice je Šumava. Nachází se zde rozsáhlé komplexy vrchovištních mokřadů, které vznikaly po skončení poslední doby ledové. Rašeliniště najdeme i v Krušných horách. Jedno z nejznámějších je Božídarské, které patří mezi národní přírodní rezervace. Unikátní horská rašeliniště, často propojená s prameništi a drobnými toky, nalezneme i v Jizerských horách a Krkonoších.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Trochu jsme se svlažili tím deštěm s Helenou Vondráčkovou v pořadu, kde si budeme povídat o slunci, o jeho účincích a hlavně o tom, když je prostě horko, jaké obtíže nám to dělá. Mimochodem existuje řečení, které říká, kam nechodí slunce, tam chodí lékař. Ovšem sluníčko dokáže nadělat na naší kůži i pěknou paseku. Co se stane s naší kůží, pokud se spálí? Na to se bude ptát naše redaktorka Renáta Filipi, kožní lékařky Evy Novotné.
1: Tím, že si spálíme kůži, můžeme si vypěstovat takzvanou alergii na sluníčko, tu odborně nazývanou fotodermatózu. To znamená, že pak se nám stane, že když opakovaně několik let po sobě jdeme k moři nebo jdeme na sluníčko, tak na těch místech výstřihu obličeje, paží se objeví taková nepříjemná svědivá vyrážka. Tak se nám potom může stát, že se 7denní dovolený nebo 10denní polovičku strávíme na pokoji s chlazením nebo ve stínu a neužijeme se té dovolené tak, jak bychom chtěli.
2: Nika, nechoďte veleblosti. Víte, že se neumíte prát.
3: Už s tím zase začínáte, Kelišová.
2: Toť, pořád to ukazují v televizi, že se tady perou.
3: A to je Irák a Irán. Tady jsme v Itálii.
2: To je jedno, to je taky od I.
4: Častý pobyt na sluníčku může znamenat i větší tvorbu pych. Barva pych je totiž způsobená pigmentem zvaným melanin. A čím více času trávíme na slunci, tím více melaninu se vytváří.
1: Pigmentová znamenka se objeví častěji ve větším rozsahu, jak do plochy, tak do výšky a tak, jak se jezdí víc a víc do té rovníkové oblasti, tak samozřejmě ta naše kůže není tolik uspůsobená a dochází k odkápnutí většího množství znamenek.
4: Spálit se můžeme snadno, a to dokonce i ve stínu nebo za pošmurného a vítrného dne. Škodlivé UV záření totiž proniká i závoje mraků.
1: Někdy, když fouká vítr nebo je pod mrakem, tak vám přijde, že se nemůže nic stát a na tom sluníčku jste další dobu, ale není to pravda. Věm není takový a pak jsme večer třeba překvapeni, že jsme hrudí v obličeji, ve výstřihu na zádech.
5: Jmenovat Borat, zde má země můj Kazachstán. Moje hobby, ping-pong, opalovat.
4: V průběhu dne bychom v určitý čas neměli na sluníčko chodit vůbec. Starším dětem a dospělým odborníci doporučují vyhýbat se pobytu na slunci v době od 12 do 15 hodin.
1: Když byla moje dcera malá, byly asi 3 roky, tak jsme byli na dovolené v zahraničí a teď se tam udělala tu partu známých dětí. No a já jako deformovaný kožař jsem mi vždycky říká, od 12 do 3 budeme na pokoji. A teď ona, jak jsme měli ten balkon, tak koukala těma žbrdlinkama v tu jednu hodinu a říká, už tam jsou všichni, máme všichni.
6: Vesele a zdravě.
7: Prej deformovaný kožař. Já myslím, že udělala dobře, protože já jsem byla ještě horší a to nejsem kožař a já jsem svým dětem říkala od 11 do 4, jo? Takže ona je o 2 hodiny hodnější, než jsem byla já. Jinak bývala siesta v Itálii, v Řecku, všude možně a ti lidé byli vlastně v tuto dobu doma. Mě by zajímalo, proč nemáme my siestu. Dobře, oni si ji zrušili, nemohli my bychom si ji zavést?
0: To je pravda, když už ta vedra jsou tady,
7: že jo?
0: Tak jako tam.
7: A bylo by to spravedlivé, protože oni měli letat, teďko ji nemají a my ji budeme za ní.
0: Ale je vám jasné, paní doktorko, že teď bychom vysílali v době siesty a všichni by možná spali?
7: No ať.
0: Aspoň by jim to...
7: Ne, šlo by jim to hezky do spánku a znáte to, jak se ty lidi učí ve spánku japonsky, španělsky. Třeba by si z toho víc pamatovali, co my víme.
0: Co nám ještě na té kůži to slunce může způsobit, kromě spálení? Jako
7: kromě spálení, tak my se potíme. A je velmi zajímavý fakt, že čím je větší venkovní vlhkost, tím méně my se potíme a tím víc my se přehříváme. Čili překvapivě, jako velké zvlhčování vzduchu v těchto vedrech není úplně dobrý nápad. Další, co se nám vlastně děje, ona se roztahuje, cévní vlastně struktury se roztahují v té kůži a výsledkem je, že klesá krevní tlak a on zase stoupne, když vlezem do příliš klimatizovaného prostoru. Takže zejména kardiaci, a to nemusí být lidi po infarktu, můžou mít v tuto dobu problém. Další, co se děje na kůži, tak o těch znamínkách se povídalo. A další jsou potničky, to jsou vlastně změny v záhybech kožních. A tam vlastně ta vlhkost se déle udržuje, vznikají různé typy pupínků a někdy se tam snáze uchytí infekce plísněmi. To znamená, že v tuto dobu sprchovat se, oplachovat se a pít, a my si o tom budeme povídat za chviličku.
0: V pořadu Vesele a zdravě na téma horko a jeho účinky na naše zdraví s doktorkou Kateřinou Cajhamovou.
6: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Já když poslouchám tuhle písničku, tak si vždycky v duchu říkám, kam tu podrážku obtisknout. Jo? To si člověk živě dovede představit.
1: Nevím, jestli hudební dramaturg vybíral záměrně ty písně, ale měli jsme tam ten Déšť od Heleny, teď tu máme Modré nebe nad hlavou do Libora Jandy. Co všechno se, doktorko Kateřino Zajdlová, děje v těle, když je horko?
0: Hodně věcí, to nejvíc, co se děje, a proto se potíme a proto máme hodně pít, se děje to, že stoupá tělesná teplota. A my jsme měli velmi zajímavou debatu se synem, jestli je člověk víc adaptován na horko nebo na zimu, a zjistili jsme, že daleko víc na zimu, protože naše stabilní tělesná teplota, která se pohybuje, řekněme, mezi 35 a 37 stupně Celsia, tak pokud stoupne o maličkatý kousíček, tak jsme na tom daleko hůř, než když trošku se ochladíme, a my máme daleko víc adaptačních mechanismů na ten chlad. Kromě toho, že se můžeme oblíknout, tak se nám svaly stahují a cévy stahují a centralizuje oběh, ale jak je vedro, tak je to velký průšvih a my musíme kromě tekutin pobývat ve stínu, ovívat se, nějakým způsobem se prostě snažit víc odpočívat, protože tlak nám klesá, srdce to zatěžuje, plíce to zatěžuje, kyslík se nám špatně dostává z krve. Prostě je to velký průšvih.
1: A je tedy nějaká limitní teplota, kde prostě to vedro, tak a teď už to tělo to nedá? Nebo
0: jako,
1: jenom chvíli?
0: Že umřeme?
1: A pak no nevím, nebo že se budou dít nějaké nevratné změny, nebo se dostaví nějaké obtíže všem, prostě bez rozdílu jako lidskému druhu?
0: Ano. A Patriku, já vím, že vy víte, která to je limitní teplota. No určitě. Jako ty velmi vážné stavy až smrt, přece víte, kde nastává.
1: Myslíte, to je, tak ale to je tělesná teplota.
0: No
1: to jsou ty 40 a tak.
0: Ano. Přesně tak, 40.
1: Počkejte, to chcete říct, že včera, když jsem naměřil při cestě autem na dálnici venkovní teplotu 42 stupňů, že mi šlo o život.
0: Ano, byl jste velmi ohrožen. No, doufám, že jste pil, že jste se pořádně potil. A doufám, že jste teda měl klimošku.
1: Jsem tady.
0: Jste tady, je to báječné. A tipněte si, nakolik jste měl mít nastavenou klimatizaci, jestli venku bylo 42, kolik jste měl mít nastavenou?
1: To podle mě ani nejde. To tam skončí někde u 30, no podle mě 37.
0: No ano, správně, no. A to byste ani
1: byl
0: nepoznal.
1: Jedinej.
0: No přesně. Takže to jsou všechno pěkné teorie, ale ty venkovní strašlivé teploty, to je hrozná praxe.
1: Jinak, pro naše posluchače, jak poznají podle nějakých projevů, příznaků, že prostě tohle je důsledek horka a tělo dává najevo, pozor, už něco dělej.
0: Ano, takže bolí nás hlava, samozřejmě se cítíme přehřátí, máme závrať, když se rychle postavíme, mžitky před očima, slabost, únava, studený pot, pocit na omdlení, klesání krevního tlaku, někomu otékají nohy, máme vlastně ten pocit, že najednou se nesoustředíme, jsme napadnutí, se tomu říká, proto se říká vedro napadnutí, ono to tak je. Takže můžeme i omdlít, a ten problém častěji mají malé děti a osoby nad 60 let. A já bych doporučila, radši než klobouk, nosme deštník. Je to velmi zajímavé.
1: Dějme ale z něj slunečník.
0: Slunečník, přesně tak. Je to jako lepší. Ten rozdíl je v tom, že nám ten vzduch proudí a ochlazuje trošku tu hlavu.
1: Takže, proč máme ve vedru pocit, že nám to hůř myslí?
0: No, ono se nám totiž zahřívá mozek.
1: Aha.
0: Problém s prokrvením je ten, že vlastně nám klesá krevní tlak a to soustředění. Tělo prostě říká, lehni si do stínu a na nic nemysli. Prostě to soustředění je práce, zvyšuje se nám obrat. Že jo?
1: Pij a pojď se.
0: Ano.
1: Jsou ale třeba i léky, které omezují pocení. Jsou některé skupiny ohrožené v tom vedru víc?
0: Jsou, ano. Lidé, kteří vlastně berou léky na odvodnění, lidé, kteří mají ledviné onemocnění, lidé, kteří mají změny krevního tlaku spíš dolů nebo skákavý krevní tlak. Lidé, kteří mají nepravidelnost srdečního rytmu, ti jsou ohroženi, pokud pijou obyčejnou vodu a nedají si do ní minerály. Lidé, kteří mají křečové onemocnění, ať už křeče končetin, anebo ty celkové epileptické křeče. No a samozřejmě říkala jsem o starších lidech nad 60 a o malých dětech, tak tím, že malé děti a novorozenci se pohybují nebo bývají uloženy v kočárku, tak ten velký problém je tehdy, pokud my jim uděláme vlastně nějaký ten, ještě na to něco položíme, aby takzvaně bylo ve stínu,
1: tak, plenku,
0: tak my jim můžeme v tom kočárku zvednout teplotu až o 4 stupně a to už může být problém.
1: To dnešní téma nám ještě připomene předtím, než dáme prostor zase další písnice a také informacím o našem vysílání, náš posluchač Petr.
2: Zdravý Petr, jazyk mám až na vestě, horní tlak snad na 200, k omdlení mě vedro tlačí, prosím, prosím, už to stačí.
0: Asi pil ledovou vodu, protože v okamžiku, kdyby pil vlažnou, tak mu ten tlak klesá, ale páč pil ledovou, tak mu stoupá.
1: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová. Dál se budeme věnovat vašim dotazům, které přišly přes naše stránky veseleazdravie.cz. Brzy se dostane i na vaše živé dotazy, které souvisí s horkem a sluníčkem.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Andra, že ona se smála. Čím to je, že na tom sluníčku je nám líp náladu a smějeme se víc?
1: My jsme fototropní organismy, neboli reagujeme na barvu světla. Je to, už jsme o tom hovořili v předchozích pořadech, je to vlastně tím, že jsme přírodní druh a přímo antidepresivně působí sluneční svit. To znamená to, co je vlastně jasné světlo, světle žluté barvy, tak to zlepšuje náladu.
0: Dnešní téma účinky slunce a hlavně horka na naše zdraví, ano, na náš organismus, pohodu a nepohodu. Ptali jste se i dopředu ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz. Co jste tam našla, paní doktorko?
1: Tak, paní Eva D. byla včera chvíli na přímém slunci bez pokrývky hlavy a píše, že večer jí začalo být slabo, motala se jí hlava, měla pocit na zvracení. V noci se přidala zimnice, neříká, jakou měla teplotu. I když jsem byla horká, takže takhle vypadá teplota, že jsme horcí, ale máme pocit zimnice, to je fáze, kdy ta horečka stoupá. Dneska ráno je mi divně, žaludek na vodě a hrozná bolest za očima. Je to úžeh, co mám dělat, když nemůžu udržet ani vodu. Takže to, co popisuje paní Eva D., tak je spíš úpal. Tady, pokud má člověk teplotu nad 40 stupňů, ona se neměřila, takže by se, kdyby se měla měřit, tak volat záchranku jinak. Uvolnit oděv, polít vlažnou vodou, vlažná sprcha, otírat namočenou látkou. Studená voda, prosím ne, protože cévy by se stáhly a člověk by se neochladil. A při teplotě, pokud je do 38 stupňů, tak jako ochlazujeme a pokud příznaky během hodiny ustoupí, tak se dá napít a nemusíme volat lékaře, ale je to vážná věc.
0: Další dotaz, není to poslední ani první, tak co
1: ano,
0: to máme?
1: Ano, Eva P., jakmile teploty vylezou na 30 stupňů, jsem nepoužitelná, šílený tlak v hlavě, bušení srdce, pocit, že nedojdu do obchodu, nepomáhá ani pití, ani větrák. Má to někdo takhle extrémní? Pravděpodobně se paní musí pokusit pít tekutiny, které mají trošku soli v sobě. Je to jako lžička soli na sklenici vody, protože že takhle to vypadá, že vlastně ona trpí minerálovým rozvratem, tam dochází ke změnám tlaku, mohou být i ty bolesti hlavy, takže paní Evo, prosím, vemte sklenici vody, dejte si do ní lžičku soli, zkuste do druhé sklenice třeba citron, zkuste třeba nějaké mineralizované vody, minerálky různého typu, prostě přidejte jonty. I to bušení srdce by mělo přejít a žádný lék od doktora bohužel na to nepomůže.
0: Pomůžou větráky nebo klimatizace nějaká
1: určitě
0: domácí?
1: Určitě ano, ano. Existují dva typy, jednak jsou ty větráky, jenom které prostě větrají.
0: Posílejí vzduch?
1: Ano, ano. Tam bych doporučila vlastně to namířit třeba na spící osobu, protože překvapivě, i když v noci ty teploty klesnou, tak pokud my spíme pod peřinou, tak my se zahříváme někdy víc než ve dne. To znamená, je strašně důležité vlastně ten větrák na sebe namířit. A pak existují takové větráky, které v sobě mají zásobník s vodou a zvlhčují vzduch. Tak tady bych byla opatrná, protože vlhkost vzduchu by neměla stoupnout nad 60%.
0: Další, ještě jeden dotaz, stihneme ano, z našich stránek.
1: Paní Hana píše, dceři se po celém tělíčku udělala červená krupička, má to hlavně v záhybech krku a na zádech. Nevím, jestli jsou to potničky z toho šíleného vedra nebo reakce na opalovací krém, který jsme dnes použili poprvé. Jak to od sebe rozeznám, doktorka má dovolenou. Tak u těch alergií nebo u těch nějakých reakcí to bývá vlastně svědivé. To znamená, že to dítě má tendenci si to jako škrabat. U potniček ta svědivost tak moc není a to, jak se to od sebe rozezná, tady babo, ráď, jsem baba, ale neporadím. Takže bych zkusila dceru oplachovat vlažnou vodou s tím, že bych vysadila ten opalovací krém a koukala, jestli to pomine. A pokud by to pominulo, tak potom na maličkou část těla bych ho vyzkoušela a pokud by se to tam objevilo, tak je to jednoznačné.
0: Radí tedy doktorka Kateřina Cajdemlová, poradí i dalším těm, kteří se dovolají už naživo do našeho pořadu a proberte své problémy s horkem, co vám to všechno způsobuje a jak z toho ven. Jsme tu od toho a telefonní linku právě otevíráme.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě už odpovídáme, řešíme s vámi dotazy ohledně horka v našem pořadu Veselé a zdravě. Je tu doktorka Kateřina Cajdemlová. Vy na telefonním čísle 731 800 900 se ptáte. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, Blanka. Prosím vás, chtěla jsem se vás zeptat. Já jsem byla na onkologické operaci a tam, když jsem byla potom na kontrole, tak se mě ptala paní doktorka z onkologie, co to mám na tváři. Já říkám, já nevím, mě rok sněžila paní doktorka, odborná kožní lékařka, bradavici na tváři. A potom řekla, že to už nic není, já si koupím cicaplast a mážu si to.
1: Takže víte, co to je. Je to zbytek po té bradavici, ne?
2: Je pak. Přišla paní doktorka z onkologie a říkala, zavolala kožní lékařku, ta přišla s takovým kukátkem a řekla, to je nádor.
1: Aha.
2: Takže mě okamžitě objednali na plastické chirurgii.
1: Ano.
2: A šla jsem na operaci.
1: Ano.
2: A když jsem potom šla vyndat stehy, tak mě říkal pan primář na plastické chirurgii, byl to zhoubný nádor.
1: Máme vedro, tak povídejte, jak to souvisí s horkem.
2: No, já nevím, já jsem se ráda opalovala. Já myslela, že to mám opalovala.
1: Tohle zní, podle toho, co říkal pan doktor, jako takzvaný bazaliom, to je nádor sice jako zhoubný, ale on se nešíří a nemetastázuje. Takže nemusíte mít starosti a samozřejmě s tím sluníčkem opatrně, ale to spíš vede k melanomům. To jsou nádory z toho pigmentu.
0: Odpovídá doktorka Kateřina Cajdemlová. Ptáte se dál na telefonu na horko a na ty problémy, které s tím souvisí. Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Prosím vás pěkně, já bych ráda, kdybyste to toho programu už nechala.
1: Oj, dobře. Já děkuju za názor.
0: Dobře, děkujeme.
1: Díky.
0: Vidíte, že se nezdráháme přijmout jakékoliv poznámky.
1: Ano.
0: Jenom nevíme ten důvod, proč. Ale paní už položila. Kdo tam je další? Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady Jižní Čechy. Já zdravím paní doktorku, je zkušená, chytrá, ano.
1: A vy máte puštěné rádio. Prosím, prosím, vypněte ho. No.
4: Teďka mi vysvětlete, když je někdo teplý, jako je mu horko v tom horku.
1: No, tomu musí být strašný hec. No, to víte, že jo. Určitě. Ano.
4: Nebo dejchát pes, jazyk venku.
1: No, jasně.
4: Jste šikovná, hezká, hodná. Děkuji za názor.
1: Ano, a vy jste upřímný a inteligentní, protože jste si toho všiml. Děkuji vám za zavolání.
0: Kdo další? Je to Veselé a zdravě.
1: Ano. Tak.
0: Kdo se ptá?
1: Ano. Halo, halo.
0: Propojení je?
1: A neslyšíme se.
5: Jsem se Věra.
1: Ano.
5: Čechy.
1: Ano.
5: Zdravím paní doktorku a chtěla jsem se zeptat. Dcera má nedostatek okysličení krve.
1: Ano. A důvod? Je to nějaká srdeční vada nebo co se děje?
5: Nevíme.
1: Aha. A kdo na to přišel?
5: Gynekolog a teď ji posílá na plicní.
1: Ano. Tak pravděpodobně si gynekolog myslí, že problém je na plicích, to znamená, že neprobíhá správně výměna plynů v plicích a uvidíte, co řeknou na plicním, ale dcera kouří nebo co?
5: Kouří, právě, no, že.
1: Jo, a to může být chronická obstrukční bronchopulmonální choroba takzvaná, takže uvidíte a držíme palce, ať je to lepší.
0: Tak věřím, že ještě dotaz poslední teď, který bude ve vysílání, se bude týkat problémů z horka.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, paní doktorko, já vás srdečně zdravím a mám takovou velkou radost, že jsem se dovolala.
1: A co byste ráda věděla?
6: Co dělat s lidma, když vlastně tím vedrem se jim tak prohřeje mozek,
1: ano,
6: a volají vám tedy do redakce takové hlouposti, jak ta posluchačka.
1: Prosím, já vám řeknu, já vám paní řeknu, co se dělá. Poděkuje se za názor a nezlobíme se. Jedna z věcí, my si velmi vážíme každého, kdo se dovolal, a znamená to pro mě jednu věc, že ta paní poslouchá ty relace a dokonce jako zavolá. Ano, mimochodem, já taky skáču, znám to, já jenom ještě dokončím větu. My jsme se ve školce učili, kdo to říká, tento je na tohoto pasuje, takže já...
6: Ano, no, tak to jo. No. Já jako zdravotník jsem to nepochopila, víte, ale tak mám velikou radost, jako že jste to přijala a ano, že také ale... umíte odpovědět.
1: Ne, právo na názor zadává listina práv a svobod. Já bych v žádném případě nechtěla někomu brát právo mít názor.
0: Jsme je otevření to všem. Ano. A dnes hlavně těm, kteří řeší téma horko, ano. Vedro a ty dopady na naše zdraví. Ano. Ptát se můžete dál, telefonní číslo 731 800 900.
7: Vesele a zdravě. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Stále čas ještě na povídání si o účincích horka na naše zdraví. Telefonní číslo pro vaše dotazy 731 800 900. Doktorka Kateřina Cajdamlová je tu se ve studiu. A kdo je na telefonu?
1: Dobrý den, tady je Bohumila a chtěla jsem se zeptat. Paní doktorko, manžel je silný diabetik a kardiak a oni mu otékají normálně nohy, ale teď mu otékají extrémně, ano. Že prosakuje ta lymfa, lítka má samou peteši.
2: Ano.
1: I když bandážujeme ty nohy.
2: Tak, já bych doporučila, je to důsledek těch veder, doporučila bych tři věci. Jedno by bylo, aby zkusil víc přešlapovat, když, aby dlouho nestál, jo? To znamená pohybovat nohama, i když třeba bude sedět, tak jako přešlapovat, aby zvýšil odtok z těch dolních končetin. Další, to, že bandážujete, je výborný, ale namočila bych to do vlažné vody. A třetí věc, zkusila bych zjistit, jestli jí dost bílkovin, protože říkáte, že je diabetik a u diabetiků nedostatek bílkovin může vést k úniku vody do vlastně mezi buněčného prostoru a zvětšení otoku.
0: Tak tady to ověřit a jinak zkusit ty rady, které zmiňovala paní doktorka Cajdamlová. Děkujeme moc a další dotaz na telefonu v této chvíli je od koho a na co, co se týká.
2: Ano, posloucháme, zopakněte to pro posluchače, prosím.
3: Tady Jirka, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Mám asi takovýhle dotaz. Když se cítím nějak tak v těch vedrech s nějakou slabost, nebo začíná se mi motat hlava nebo podobně, mám tady oximetr,
2: ano.
3: Kterým si teda změřím nasycenost, saturaci,
2: ano.
3: Kyslíkem a normální hodnoty by měly být tak na 90, 95, 97 ano. A třeba dneska ráno jsem si naměřil 60.
2: Ano.
3: Bylo to opakovaně.
2: Ano.
3: Tak jsem se trochu jako vyděsil, co to má znamenat.
2: Ano. Tak prosím pěkně, vy jste říkal, že vám je kolik let?
3: Je mi 71 ano. let a ještě jsem bych možná mohl doplnit, léčím se na kardiologii.
2: A berete nějaký lék na odvodnění?
3: Já nevím, beru léky na vysoký tlak a na sedění krve.
2: A teď byste nám je řekl, víte, z hlavy?
3: Vím je z hlavy, tak beru Valsakombi
2: ano,
3: na tlak.
2: Ano.
3: Beru.
2: No, dobře. Mrkněte. Ano.
3: No, Rivodaron.
2: No, tak nezdá se, že by něco bylo na odvodnění, ale doporučuju zkontrolovat pitný režim. Správný příjem tekutin je 30 až 40 ml na kilogram tělesné hmotnosti.

0: a pokud jsou teploty vyšší než 30 stupňů, tak je potřeba o polovinu to zvýšit, protože když je ta krev příliš hustá, ona vlastně nepředává dobře kyslík. Je důležité pít i hodinu před usnutím, to znamená dostatečně se hydratovat a hned po probuzení, ano?
1: Jo, čili nedostatek tekutin.
0: Ano, myslíte? Evidentně. Mhm.
2: Říká doktorka Kateřina Cajdemlová, ještě malé shrnutí ohledně horka, jak je přežít, co dělat nebo nedělat. I to nás ještě čeká v našem pořadu Vesele a zdravě.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Máme tady jednu ženu ve studiu, doktorku Kateřinu Cejdamovou, a teď ještě shrnutí k tématu, když jsou ta horka, jak se to podepisuje na našem těle, co dělat a nedělat, abychom je přežili, paní doktorko.
1: Takže pitný režim základ a pozor na ledové nápoje. Ty představují spíš teplotní šok a měli bychom se jim vyhýbat, to znamená vlažné, a občas zdravému středního věku neublíží, ale staří lidé a malé děti by ledový vůbec neměli pít. Takže další, co je důležité, tak nápoje by měly být mineralizované. Jednoduše do sklenice vody, lžičku soli, případně minerálky, ať už nějaké s magnéziem nebo nějaké s jinými minerály, potřebujeme ale i sodík. Další, co je důležité, tak pravidelně jíst, ale něco, co je dobře stravitelné, aby se nám příliš, takže ne těžká jídla, ne příliš tučná, ne moc masa. V době, kdy jsou tahle vedra, tak by člověk měl být vegetarián a to maso maximálně rybí a třeba jenom vejce, protože to jsou velmi dobře stravitelné věci. Chraňte se před přímým sluncem, to znamená pokrývka hlavy nebo ten slunečník, klobouk, šiltovka, světlé prodyšné oblečení, báječný je len, který výborně chladí, a vyhledávat stín. Dobře funguje, pokud jste někde, kde je vedro, vzít si ručník, namočit ho do vody, dát si ho na krk.
0: Tady dokonce volá paní, která se stěžovala na to, že když jsou vedra, tak se úplně orosí hlava a potí se příliš.
1: Se
0: to
1: má.
0: Pokládáte za výhodu.
1: Ano.
0: Máme si zavlažovat hlavu? Tedy?
1: Ano. Lejt na hlavu, lít na krk. Problémy, které vlastně vznikají, jsou, pokud ta voda je ledová, zase měla by být vlažná, takže rozhodně ne
0: je
1: ledová.
0: Je lepší pít i vlažné nápoje, tedy než ledová.
1: Vlažné, ano. A to množství, jak už jsem říkala, 30 až 40 ml na kilogram tělesné hmotnosti minimálně. Pokud berete léky na odvodnění, tak se poraďte s lékařem, zejména pokud vám klesá krevní tlak, nebo jak jsme slyšeli, klesá oxigenace, čili sycení kyslíkem. No a pokud se omdlí, no tak je potřeba vlastně toho člověka hlídat, ochlazovat a nedávat mu ze začátku radši moc pít až po hodině, když je mu lépe.
0: Takové jsou rady, když jsou horka, jak je přežít. Přežijte to ve zdraví, ať si zase poslechnete další díl za týden v našem vysílání, jak nás najdete na webu veseleazdravie.cz nebo můžete být našimi fanoušky na Facebooku. Paní doktorko, hezké léto.
1: Vám také, nashledanou.
0: Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Senioři mohou od srpna ukončit penzijní spoření bez sankce a dostat i státní příspěvky. Organizátoři festivalu Lety Troll kvůli silným bouřkám přerušili program a dočasně evakuují areál. Zítra bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami, teploty do 32 na východě Moravy a Slezska až 36 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Senioři budou moct od srpna předčasně ukončit penzijní spoření bez sankce, informovalo o tom ministerstvo financí. Začne totiž platit novela, kterou tento měsíc podepsal prezident. Taky budou moct získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit. Stát přestal důchodcům podporu ke spoření vyplácet loni v červenci. Zrušení bylo součástí konsolidačního balíčku předchozí vlády. Podle ministerstva financí kvůli tehdejším pravidlům zůstalo ve spoření zhruba 200 000 seniorů, protože by předčasným ukončením přišli o část peněz. Kvůli silným bouřkám pořadatelé přerušili festival Lety Troll u Mosteckého jezera. Zároveň dočasně evakuovali i areál festivalu. Podle ředitelky akce Míny Havlátové chtějí organizátoři minimalizovat jakákoliv bezpečnostní rizika.
2: Společně s odborníky aktuálně monitorujeme situaci a sledujeme vývoj počasí a dbáme samozřejmě hlavně na bezpečnost, která je pro nás na prvním místě. Proto jsme se rozhodli zaujmout tohleto preventivní opatření. Budeme situaci nadále sledovat a informovat naše fanoušky, návštěvníky i všechny zúčastněné v areálu.
0: Kvůli festivalu Prague Pride chystají policisté v hlavním městě na příští týden rozsáhlá bezpečnostní opatření. Už od pondělka budou hlídat všechny doprovodné akce. Na hlavní pochod v sobotu 8. srpna pak dohlédne několik stovek policistů z různých jednotek. Podle policejní mluvčí Evy Kropáčové se řidiči musí připravit i na dopravní omezení v centru Prahy.
3: Policisté zajistí celou trasu pochodu od Václavského náměstí až na Císařský ostrov. Již tradičně se pochodu zúčastní několik desítek policistů z antikonfliktního týmu, kteří vždy dokáží velmi dobře komunikovat a mírnit napětí při těchto akcích.
0: Země živitelka začne letos 20. srpna a potrvá 6 dní. Letos bude na výstavišti v Českých Budějovicích k vidění rekordní počet zvířat. Poprvé se tam představí třeba peršeronský kůň, mohutný chladnokrevník původem z Francie. Pokračuje obchodní ředitel výstaviště České Budějovice Jan Kuběna.
4: Výstava hospodářských zvířat nabídne letos rekordní počet zvířat, bude to přes 350 kusů, skot, ovce, prasata, koně, drobné zvířectvo. Novinkou je také, že se budou v průběhu výstavy střídat dvě plemena, a to limuzín a simmental v sobotu večer. Proběhne několik šampionátů.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, místy se přidají přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů na západě a severozápadě Čech kolem 27. Ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 a na horách většinou kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Kroměříže do Brna se vyhněte překážce za Ivanovicemi na Hané. Na kilometru 233 leží na vozovce upínací popruh. A na dálnici D6 vyšetřují nehodu před Prahou ve směru z Karlových Varů. U nájezdu od Hostivice na druhém kilometru se převrátilo osobní auto. Na místě záchranáři jsou v pravém pruhu, už je to ale bez kolony. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď už je tu Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
5: Co rozhodne o lásce? Osud? Náhoda? Touha? Někdy vám napoví šestý smysl.
6: Pomohl tehdy 22-letému mladíkovi, když potkal 17-letou dívku.
5: Lásku si slíbili před Bohem a každý den mu děkují, že v klidu, míru a pokoře prožívají svůj čas na tomto světě.
6: Vědí, že v životě je jen jedno štěstí. Milovat a být milován.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je pořadem opravdových lidských příběhů. Ze stovek přihlášených jsme dnes vybrali vyprávění Evy a Bohumila Chocholových.
1: Jemu je 82 let, ona oslavila už 77. narozeniny. Něžný dotek, hřejivé slovo a smích je jejich receptem na spokojené manželství, o kterém nám budou vyprávět.
0: Do Milevska v jižních Čechách se za nimi vydal náš milý kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Tak jdeme se podívat k vám domů.
4: Pojďte, já vás vítám.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, Chochole. Pojďte dál tady.
3: Dobrý den. Tak tady máme Evu, dobrý den.
5: Ano, dobrý den.
3: Evo, nesu vám kytičku.
5: Teda jste hodnej, takovou krásnou. Děkuji.
3: Vy si ji zasloužíte, ne?
5: Myslíte?
3: No, určitě za ten čas, co jste strávila tady s Bohumilem, ne?
5: To je pravda. Tak to je určitě.
3: Kolik už je to let, co jste svoji?
4: 57 let.
5: 8 to bude v listopadu.
4: V listopadu 8.
3: To je za chviličku už diamantová.
5: No pomalu.
4: No, tak já si to tak nevedu, jako spíš manželka si jak to pamatuje.
3: Jakože vám říká, Bohumile, za týden máme výročí, nezapomeň na mě, jo?
4: No, tak naznačuje to takovým nějakým způsobem milým.
0: V roce 1963 se mladý Bohumil vrátil z vojny do Přeštěnic a při cestách na své motorce Javě 350 se rozhlížel po okolí po nějaké dívce.
1: Pracoval jako dispečer v autobusové dopravě. Jednoho odpoledne se zastavil na svačinu ve vyhlášeném řeznictví u Vodňanských v Milevsku.
0: Spatřil nádhernou mladou prodavačku. A začal se psát příběh jejich velké lásky.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: A tak jsem si koupil svačinu, tak jsem na ní mrkal a ona nic. Vůbec si mě nevšimla. A já pám, no já takovej fešák a ona si mě nevšimne, no to je pěkn teda.
5: Vůbec nevím, že tam chodil pro svačiny, to si nepamatuju, vůbec jsem ho nevzala v potaz. Vůbec jsem nevěděla, že tam chodí pro svačiny.
3: Z pozice prodavačky, koukala jste po zákaznicích, po klucích?
5: Moc ne, moc jsem nekoukala po klucích.
4: No a tak mi nezbývalo nic jiného, než se tady teda po Milevsku podívat, nikde jsem ji nenašel, to mi bylo divný pořád, tak už jsem byl takovej nervózní, jo, a nakonec jsem jednou uviděl s kamarádkou, šli po městě, tak jsem jí oslovil a moje oblíbený slečno, nešla byste se mnou do kina? Tak jsem jí pozval do kina, ani nevím, co hráli, jestli nějaký válečnej, vůbec nevím.
3: A seděli jste jen tak jako nehnutě vedle sebe nebo ruce šátralky?
5: Drželi jsme se za ruce už a no, pak jsme spolu chodili už. A ještě, když jsem se dověděla, že se jmenuje Chochole, tak jsem řekla, takový blbý jméno, jak se může jmenovat Chochole?
3: Mimochodem, vaše tehdy svobodné příjmení za svobodné?
5: Jelínková.
3: No to chápu, Chochole Jelínková.
4: No moc to k sobě nejde, ale jinak teda musím říct, že tak nějak se mi líbila. A konečně to bylo v Sepekově na pouti, jak byly ty autíčka, tak jsem jí pozval na to autíčko, tak jsme jezdili na těch autíčkách. To se jí hrozně líbilo.
3: Na tom, řekněme, autodromu takovém?
4: Ano, na tom autodromu. No, tak já jsem byl v ČSAD, tak já jsem to znal, jak nemusela se mnou vás, že někde narazíme. A musím říct, že jsem byl spokojený. A no, byla hezká, tak líbala hezky. Hlavně teda na té motorce, když jsme jezdili, takže se mě pořádně držela. To mi jako dělalo dobře.
3: Kde se držela?
4: No, držela se mě všude.
3: Pevně. Ten lidský dotek je vlastně důležitý a trochu rozhoduje o tom, jestli ti dva k sobě pasují, ne?
4: Ano. A říkám, to je věc vždycky toho vztahu. A když ten vztah není, tak není ani ten dotek, no, jak bych to řekl. No.
3: Evo, sedět na motorce, předpokládám asi za Bohumilem tehdy, držet se ho pevně, objímat, cítit to jeho tělo, rozbuší se vám srdce, rozklepou se ruce, nebo je to jako příjemný pocit, že máte toho chlapa před sebou, můžete se ho držet, jaký to je?
5: Bylo to příjemné, užívali jsme si to, jezdili jsme na výlety, nebo jsme chodili do parku, to jako jsme taky jako chodili všichni, tyhle ty začátky, to je takový stejný. No a jezdili jsme tak jako po okolí tady, no, tak bylo to pěkný.
3: Těšila jste se na každou další schůzku rande?
5: Ano, na každou schůzku jsme se těšili a jsem se zamilovala. Líbil se mi, byl klidný, uměl povídat, no to povídá dodnes. Taky jsme se dotýkali, a za ty, když jsem ho vzala za ruku, jak jsem cítila, že je to jako dobře, nebo když mě obejmul, věděla jsem, že mě má rád, no tak jsme to prožívali, no prostě byli jsme šťastní v té době, chodili jsme spolu, no.
3: Jak se tehdy rande domlouvalo? Dneska jsou mobilní telefony, ty sociální sítě, jak se říká, tohle nikdy v té době nebylo, nikdo o tom neměl ani ánu, že to přijde, telefon byl jenom pevná linka. Jak se domlouvalo takové rande? Na konci toho předchozího nebo jak?
5: Ano, ano, když jsme někde byli, tak jsme se domluvili, že se třeba sejdeme zase za 3 dny, nebo podle toho, jak jsem měla službu v práci, nebo jak se to hodilo, tak jsme se zase sešli a šli jsme, domluvali jsme se, jak chce. Taky měl přijet na rande a nepřijel, protože se na motorce namlátil a nepřijel, tak jsem měla stek, že nepřijel, to jsem si říkala, kde zase je, no, pak jsem měla strach, byl celý odřený, no, protože to napral do nákladňáku nebo kam.
4: To jsou takový momenty, zase takový minusový toho vztahu, ale to vlastně ten vztah utvrzuje, jo? Protože to překonává ty překážky, který člověk v tom životě nebo v tom vztahu ho potkají.
3: Tam se asi pozná, že se ta láska rodí, ne?
4: Ano, to je přesně tak, jak jste řekl.
3: A teď vnitřně, kdy jste poznal, že ta láska už je hodně pevná, že by to mohl být vztah na celý život?
4: No, to je tak, já bych řekl postupně, jo. Postupně se to vyvíjí, já nevím, ono se to musí poznat na očích, nebo jak bych to řekl, jo. Ani nemusíte nic říkat, jo.
3: Jaký byl ten pohled tedy do jejich očí?
4: No, ten byl teda, protože ona má velký oči, jo. Tak, já říkám, ona, Eva teda, má velký oči, to má po svý mámě, jo, ta byla taky hezká. Tak jsem viděl, že to myslí upřímně. A byl jsem rád, no.
3: Kdy jste řekl poprvé Evě, že jí máte rád, nebo že jí milujete?
4: No, bylo to asi tak polovině toho vztahu asi. Bylo to někde tam na Hůrkách, to si pamatuju, v parku, jo, a byla tma. Aby na mě moc neviděla, že jsem byl trošku dojatej taky, no, tak to řekl.
5: Ano, vyslovil to opravdu po roce, v tom parku to teda vyslovil, jenomže Bohu se strašně rád dojímá u všeho, jo. Ten se hned rozbrečí nebo hned má slzy ve očí a tak mi to říkal takovým uplakaným hlasem, že mě má rád. Já jsem říkal, tak co u toho brečíš, nebo tak když mě máš rád, tak proč to takhle jako dramatizuješ? No tak to, tak jsme asi po roce, no.
3: Co jste mu na to řekla vy?
5: No, že ho mám taky ráda, že teda spolu budeme chodit dál, no a tak jsme spolu chodili, no.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: O své lásce a dalších citech se dnes rozhodli mluvit manželé Eva a Bohumil Chocholovi.
2: Po roce randění se Bohumil od kolegy v práci nakazil vážnou chorobou. Téměř půl roku ležel v plicním sanatoriu v Písku.
1: Zamilovaná Eva měla o něj velký strach. Navštěvovala ho skoro každý víkend.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: A ještě mi to všichni rozmlouvali, že když je stonavej, tak jsme svobodní, tak proč tam jezdím, že to nemá cenu, že třeba bude jako celý život stonavej. No ale jezdila jsem furt, jezdila jsem půl roku, pak se vrátil. No asi půl roku před svatbou jsme se domluvili, že se vememe, protože bylo to v letě a já jsem říkala, hele, vememe se na podzim, aby si zase v zimě nemusel chodit pěšky do Přeštěnic, protože on tady odsud chodil pěšky do Přeštěnic za maminkou. Já říkám, tak se vememe a budeme bydlet teda tady. No a tak jsme naplánovali svatbu a brali jsme se v tom listopadu. No.
4: Protože Eva ta byla, to jsem věděl, že Eva byla pevná ve svém postoji a už tím, že za mnou jezdila do nemocnice, to se nezapomíná. No. Já bych řekl, já jsem byl rád, že si ji vemu a tu její mámu, maminku jsem teda pak požádal o ruku a ona mi řekla jo. Tak tím to bylo tvrzený na 100%.
2: Bohumil nemohl požádat o ruku Evina tatínka. Ten zemřel rok předtím. To byl také důvod, proč svatbu odkládali. Drželi smutek.
1: Ale ani Bohumilův tatínek se velkého dne nedočkal. Zemřel na leukémii, už když bylo Bohumilovi 12 let.
2: Přišel podzim roku 1966 a dva mladí lidé se chystali navěky spojit své životy na radnici v Milevsku.
4: Bylo to 19. listopadu, pamatuju se, že bylo tolik sněhu, že u nás v Přešenicích tam nemohli vůbec zajet autem. Jo, tak jsem to nic, to se vyřešilo, to já jsem se šel dolů na návěs a přijel jsem to. Já jako bych přišel i pěšky býval.
3: A nejlepší bylo, když jsme přijeli k radnici a vyšla jsem z auta, tak jsem měla lodičky a měla jsem pod kolena sníh. Jo, takže jsem měla mokrý boty, nohy, které mě studily. Když jsme vyšli nahoru, tak si mi půjčili ručník, abych si je utřela, aspoň abych mi nebyla zima, protože to bylo fakt napadlo sněhu.
5: Co ta první pusa?
3: No, ta byla a to ještě jsem měla závoj a všichni říkali, ne, aby si ho jako zpátky sundával. Toho mu radili všichni, já sama sebou ho zase sundával, zase ho dával zpátky, což se nemělo, no, tak to tam zbrzal. No.
5: Tak co jste si ohrnula sama nahoru zase?
3: No a zase jsme se tomu všichni smáli a tak, no, odbyli jsme to dobře, to bylo důležitý, no.
5: Kdo byl nejvíc na měko?
3: Já bych řekla, že maminky obě, jo, že maminky se dojímaly asi víc než my, no. My jsme to brali jako tak běžně a ty se jako víc dojímaly, no, na tom, že se bereme.
5: Pak se podepisuje samozřejmě dokument, že obřad proběhl, vy už se musíte podepisovat jako Chocholová, jak vám to šlo?
3: Moc ne, protože jsem furt nevěděla, to je samý O, a, no pod asi jsem se podepsala taky nějak, no, podepsala jsem se Chocholová, oni mě tam napovídali, jak se mám podepsat.
4: No, pro mě byl velký zážitek v kostele, to musím říct, protože to mělo takovej, po té radnici, jo, takovej slavnostní slavnostní era. Já jsem věřící, Eva taky. Takže to bylo takový sváteční a mělo to takový pouto něžnosti nebo takový vzájemný úcty, nebo jak bych to řekl. Takže nás to jako umocnilo v tom vztahu. A pak jsme měli hostinu tady v klubu, tady vedle.
3: Měli jsme knedlíčkovou polívku z jedného talíře, to nám svázali, no měli jsme svíčkovou a pak byly hřízky. To bylo ještě, že jo, před těma lety nic jiného nebylo. Pekli jsme koláče, sami pekli jsme si cukroví, no tak sladký bylo, dort byl veliký, no.
5: Pamatujete si, co jste dostali za svatební dary?
3: Něco jsme dostali i dvakrát, co jsme vraceli, tak jako vždycky šlehače, nebo já nevím, hrnečky, skleničky, toho jsme měli fůr.
5: Máte něco ještě dodnes?
3: Jo, určitě. To jako by se ještě našlo, no, co jsme dostávali jako dary. No.
5: Když je potom obřadu, je po té svatbě, člověk si tak jako oddychne, nebo si řekne, tak a teď už jsme svoji a nic to nezmění a jenom na věky spolu. A tam se říká, že co Bůh spojí, to člověk nerozdělí. Vnímali jste to tak, že prostě vstupujete už tedy do něčeho, z čeho už nemá být cesty zpátky, že už musíte být spolu s předtím Bohem?
4: Ano, to je právě to nejdůležitější, bych řekl. Jo? Tam prostě slíbíte to, a jak jste řekl, přesně před Bohem. Takže To je slib, který se neporušuje. A kdo ho poruší, no tak je to jeho takový mínus, nebo já bych to řekl, ne, ochuzení tu lásku, nebo o ten slib. Takhle bych to řekl. No.
3: Přesně, jako, že co Bůh spojí, to jako se nerozděluje a tím jsme do toho šli a tím se řídíme, že prostě co Bůh spojil, už nás nerozdělí. Teď už vůbec ne v těchto letech. Tak jsme vychovávali i děti, aby jako věřili v Boha a aby taky, když vstoupili do manželství, aby se ho drželi. Když už se jednou berou, tak aby tam vydrželi. Jako my.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Už více jak 60 let se znají manželé Eva a Bohumil Chocholovi.
2: Po svatbě chtěli stavět svůj dům, ale kvůli smrti Evina tatínka se rozhodli, že raději budou bydlet s maminkou, aby nebyla sama.
1: Na jednu z prvních dovolených jeli do Německé demokratické republiky k Baltskému moři.
3: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Krásný to bylo, musím říct, nádherný. To bylo CKM ještě to bylo. A taky, že tam zrovna bylo příjemné prostředí, tak se nám tam nenarodila, ale jak se tomu říká, počala holka.
5: Ona sama ne, vy jste počali.
4: Jo, tak tam jsme se domluvili, že budeme mít dítě nebo děcko. No a tím, tak a pak jsme byli po druhé v Jugoslávii a tam se mi to taky dobře líbilo, tak tam se nám počala druhá holka.
5: Takže o narození dětí rozhoduje přívětivost prostředí.
4: Prostředí. Pomáhá to hodně, hlavně moře, to musím říct.
5: Ty děti jste plánovali, věděli jste, že chcete, a pak, když teda přišlo šplouchání moře, tak na to přišlo.
4: No to, ano, na to přišlo. Musím říct, že jako jsme plánovali dvě děti, já teda pocházím ze 6 dětí, takže vím, co to bylo za starost, hlavně pro tu mámu, když už teda byla sama, tak jsem si řekl, že budeme mít jen dvě děti. A to se nám podařilo. No. Takže myslím si, že jsme splnili, co jsme si přáli.
6: No, byla jsem ráda, byla jsem šťastná, že jsem přišla do jiného stavu, protože třeba holky nemohly přijít, že jo, léčili se nebo to, tak jsem byla ráda, že jsem přišla do jiného stavu hned a bylo to dobře.
4: Já jsem se moc těšil a řeknu popravdě, že jsem si přál kluka. Už proto, že mě zajímá letectví a vlastně doteďka jako nemám svýho pokračovatele, já jako mě mám koníčka jako lítání s modelama letadel, ale musím na druhou stranu říct, že jsem šťastný, že máme holky, že jsou zdraví a že jsou spokojený. A to je hlavní, jo. Takže tohle to moje, to je už vedlejší.
5: Cítili jste, že se něco změnilo, když na svět přijdou vaše děti, že najednou jakoby život dává větší smysl? Změní se vnitřně v člověku něco?
6: No jistě, protože tím už jsme nebyli sami dva, už jsme měli to dítě, tak už jsme se o něj báli, starali, že jo. No tak ta láska se přinesla trochu i na něj, no tak tu jsme milovali malou a pak jsme se milovali sami a bylo v pohodě.
4: Ty děti jsme vychovali dobře. Nerad se chlubím, ale zase na druhou stranu, když tady už dlouho nebudu, tak si říkám, že jsme snad neudělali chybu.
5: Já myslím, že to je síla toho vašeho vztahu, té lásky, že jste ji dali dětem, ty vám to oplácí, to, jak to vnímáte, jak se asi i o vás starají a mají dnes starost zase o vás určitě, tak to je jenom důkazem toho, že vám to v tom životě vedle sebe slušelo a šlo.
6: Ano, holky jsou opravdu hodný a ta nejstarší nás, byli jsme s nima v Karlových Varech, ta nás bere i na výlety, tam bylo krásně, tam jsme... Prostě my už na cestování nejsme, my musíme jet s nima, aby jsme někam se dostali, že jo, ten nemůže jezdit už, no tak nás vždycky někam vyvezou a tak je to pěkný, když se u nás starají, a, nebo jezdíme za nima zase a tak se pořád se stýháme, u nás je furt život tady. A když se sejdeme, tak je tu 15 lidí taky, jo, to je dobře, já říkám, dokud přibýváme, je to dobře, no.
2: Kdo si moudrý kdysi napsal, děti jsou jako zrcadla, která odrážejí naši lásku.
1: Eva a Bohumil Chocholovi prožili krásný život. ale také na ně občas dolehla tíha starostí a neklidu.
2: Jeden od druhého se občas i strachovali.
6: Manželi, když byl covid, tak byl týden v nemocnici. Vezli jsme ho tam ve Vysokých Horečkách, tak je strach, jestli se vrátí, nebo jestli to překoná, nebo že teď já jsem měla covid doma, holky se nemohly, byla jsem tu sama, tak ještě, že jsou ty mobily, já říkám teď už, že jsme si mohli volat, protože jsem nechtěla zase, aby jsme je nakazili, tak tím jsme, to byl týden jako opravdu krušnej, než se to jako srovnalo, no, než to odeznělo ten covid. No.
5: Je to tak, že i slzy občas přijdou?
6: To určitě, to bez slz to nejde, takovýhle věci. No, to jo, to... Já jsem tady byla týden sama, že jo, tak to bylo jako opravdu špatné. No.
4: No, musím říct teda, COVID, ale ten mě teda vzal silně, přitom jsem byl negativní v písku na té stanici, ale to byl začátek, jo, takže oni to nemohli zjistit. Tak jsme jeli do tábora, do nemocí, já jsem tam nechtěl. Ale řeknu vám, tam teda byla pomoc, ta paní primářka na tom oddělení. Hned mi nasadili nějaký lék, jo, ale to dají každému, ale musí to být ze začátku. A tím pádem mě vlastně zachránili. Já druhý den už jsem byl skoro fit.
5: To mě zajímá zjistit, jestli ten žal, tu bolest třeba, která přijde, strach, který občas s tím souvisí, z toho, co to může přinést, jestli ulehčí fakt, že vy, Evo, máte Bohumil a Bohumil má vás, když jsou na to dva, jestli si tak jako jdete pro tu útěchu, jestli se k sobě přivinete, dáte si pusu, nebo obejmete se a řeknete si, to zvládnem, nebo ty to vydržíš, ty to dáš, já nevím. Funguje to nějak takhle?
6: Ano, určitě, to je právě... Že jsme dva, tak furt se to musí překonávat v tom společnom. Kdybych byla sama, určitě bych to nesla hůř, že jo. Takhle prostě jsme jako dva a jde to jako ruku v ruce, bych řekla. Tyhle ty starosti a bolesti a všechno, no.
5: Je ten život lehčí ve dvou?
4: No určitě, ono, nemusíte si dávat pusu nebo se objímat, ale stačí si podat ruku. Stačí si podat jeden druhýmu ruku a je, víte všechno. V tom momentě, myslím, jo? V tom momentě. Nemusíte říkat, já tě miluju, nebo já nevím co. A... Takhle, no.
5: Přemýšlí v tomhle věku člověk takhle víc, že se ten čas krátí a jak ho prožít co nejlépe, nejklidněji, v radosti?
6: No, protože kolem nás se lidi umírají v tom našem věku, jo, tak si říkáme, kolik nám zbývá asi času, aby jsme tu byli spolu, tak nemá cenu se nějak přijít hádat nebo něco, ne? Než už, aby jsme byli v klidu, aby jsme to v klidu dožili a v radosti s těma dětma.
4: A zatím teda, pokud to jde, tak si vážíme, já říkám každého dne, které je, a to je vlastně to takový to, co nás posiluje ještě v tom životě. No. To, taková ta vzájemná důvěra, láska a hlavně z těch dětí radost. No. To je to, co jinýho, no. Nějaký peníze nebo to, nebo už to už nemá nějaký efekt a hlavně tohleto.

0: Eva a Bohumil Chocholovi už vědí, co je v životě důležité. Jsou moudří, pokorní, ale i veselí a stále zamilovaní.
1: Proto jsme se rozhodli je už dopředu odměnit dárkem v podobě velkého automatického kávovaru.
0: Mohou si tak zpříjemnit rána nebo odpoledne. Přístroj pro ně bude překvapením. V kuchyni jim ho tajně zapojil Patrik Rozehnal.
2: Ježiši, no.
3: Teda, to není možný. Děkujeme moc krát. Já vůbec nevím.
2: Myslíte, že to jak... budeme umět? Jako s tím pracovat?
4: Vypadá to nějak děsivě?
2: Ne, to ne, vypadá to krásně.
3: Krásný, krásný.
4: No kafičko si děláte, ne?
2: Ano.
4: Tak tohle umí italskou kávu, umí to čaj, umí to velké malé kafe, samo to mele čerstvou kávu.
3: To je pěkně, ale si drahý, že jo?
4: Něco málo to stojí. Máte k tomu i kafe.
2: Je, já koukám, no. Ne. Takže moc krát děkujeme panu Koskovi i paní.
4: Budu mít radost, že no, máte.
2: A že je pozdravujeme.
3: A moc děkujeme.
2: A jsou hlavně zdraví taky.
3: Já vůbec jsem překvapený, vůbec nemám slov dalších, než děkujeme.
2: Že tobě našli slova, jo, to je divný teď.
3: No, to jsem nečekal, aby jsem řekl pravdu.
5: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlataláska.cz.
1: Dnes nám svůj příběh vyprávějí Eva a Bohumil Chocholovi, kteří za pár dnů oslaví 58. výročí svatby.
2: Za tu dobu o sobě musí vědět téměř všechno. My si je proto vyzkoušíme v malém manželském testu.
1: Patrik Rozehnal si přichystal několik nevinných otázek na jejich společný život a partnerské návyky.
2: Odpovídali každý zvlášť. Netušili, jaké otázky dostanou. A my si jejich odpovědi poslechneme dohromady.
3: Když má špatný den, co mu tak nejvíc pomůže? Co ho z toho dostane?
4: Co dělá? Spí.
3: Vyspí se z toho.
4: Vyspí se z toho.
5: Většinou přemýšlím, jak se z toho dostat. Jo?
3: Máte přehled o tom, kolik má Eva párů bod?
5: Těch je hodně, takových 9.
4: Mám je spočítat? 10.
3: Na koho se nejvíc usmíváte?
4: Na pravnoučata teď.
5: Eva? Na svoje děti, na svoje vnoučata.
3: Jaké máte rád pivo?
5: Pivo mám rád, který je laciný.
4: Řekla bych, že každý, ale pije Budvar.
3: S čím si rád dáte guláš?
5: S čím? S chlebem.
4: S knedlíkem.
3: Kdo vstává dřív?
4: Manžel.
5: To já v každém případě.
3: Co vaší ženě nejvíc sluší ve vašich očích?
5: No, šaty, jo, a účes.
3: Co si myslíte, že vám nejvíc sluší? A co si o tom myslí Bohumil?
4: Šaty. Normální šaty, bych řekla.
3: Kdo zajišťuje nákupy?
4: Já. Manžel si chodí kupovat pivo, to zásadně nenosím, teda. Ten si dojde pro pivo, jinak všechno přinesu v ostatní já.
3: Kdo zajišťuje nákupy?
5: Oba. Eva to naplánuje, já to donesu domů.
3: Co si nosíte sám?
5: Pivo.
3: Jak často se u vás luxuje?
5: Každý týden.
4: Každý týden. Někdy dvakrát, no. Podle toho, jak přijdou děti, tak.
3: Jste ten typ, co je při řízení klidný?
5: Ano, ale nesmí je nikdo rušit.
3: A co ostatní řidiči, nevytočí vás někdy?
5: No málo kdy. To, když mi vjede třeba z vedlejší, já jako dávám pozor i na vedlejší, protože i když jsem na hlavní, tak dávám pozor.
3: Zanadává si třeba někdy, nebo zanadával při řízení auta?
4: To jo, to nadává taky. To, když nás někdo předjíždí blbě, tak nadává, ano, to umí.
3: Kde jste si nejčastěji v těch dobách dřívejších dávali rande? Měli jste nějaké to svoje místo, kde jste se potkávali?
4: V parku. Kousek od nás je park, tak v tom parku jsme se potkávali.
3: Bylo tam nějaké konkrétní místo, jako pod nějakým stromem lavička nebo tak?
4: Lavička, na lavice.
5: No, asi někde v parku, na lavice, někde v parku.
3: Kdo byl nejčastěji iniciátorem milování?
4: Manžel.
5: Asi já.
3: Asi?
5: Ne, určitě.
3: Která část vašeho těla si myslíte, že je pro něj nejhezčí, nejkrásnější, na kterou se upíná, která se mu nejvíc líbí?
4: Oči, bych řekla.
5: Obličej.
3: Jak líbá?
4: Normálně. Dobře.
3: Jakým stylem líbáte?
5: No, teď už samozřejmě jako líbám jako babička, jo? Ale dřív, no, tak jsme se líbali dost. No, to ona má pěkný rty, takový vyzývavý. To je na ní cením. Jo? To já zase ne, já jsem taková jak slepička. Ona je hezká, takhle jako na polibek, takhle to řeknu na rovinu. Je to pravda, no.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Zajímalo nás také, jak žijí Eva a Bohumil Chocholovi po 60 letech společného života.
2: Jak se k sobě chovají?

0: A dokáží si dělat radost?
1: No, my si spíše děláme takový, já bych to řekl, ne schválnosti, to neříkám, takový legrácky, jo, že prostě něco, co jí dám pod polštář, nebo to, aby, jo, třeba jabko, nebo tak, jo, a tak nějak, aby to bylo pestřejší, aby to bylo veselější.
2: Bohumil vám dělá takovéhle klukoviny občas?
3: Dělá, to má nejradši takovýhle věci, ale jinak se sebere a chodí lítat, když je počasí, veme model a jde tamhle na to a jinak na té zahrádce jsme na dvoře, tak jako takový prostě běžný to je.
2: Já musím říct, že vy máte ve svém pokoji obývacím dvě krásná křesla, ušáky, mezi tím stoleček, u každého křesla lampičku. Tady trávíte čas, co luštíte, čtete si, povídáte si?
3: Ano, tak já tady, tohle je moje křeslo, hodně čtu, luštím, nebo to, nebo koukáme na televizi, no, tady odsud. No.
1: A já rád tancu, ale s manželkou, se svojí ženou, nejradši, jenže ona nechce, protože jí bolí koleno teď, jo.
2: Jste ji utancoval?
1: No, tak. Tak to mě jako mrzí, no, že musím pak tancovat s nějakou jinou ženskou. Ale musím říct, že nejradši tancuji s Evou, teda to je pravda, jo.
2: Kdy vám Evo řekne naposledy, že vám to třeba sluší?
3: No, tak já nevím, není to tak dlouho být. Někam jsme šli a ty si řekl, já jsem měla šaty a ty si řekl, tobě to sluší, ale už nevím. Není to tak dlouho, 14 dní řeknu, někam jsme vyrazili.
2: Je ve vašich očích Eva pořád taková kočka, jako když jste ji poznal?
1: No, pořád. To musím říct, protože já se za jinýma neotáčím, ani je nehledám, jo? Takže mně se líbí, protože je hezká. Jo? To jako musím říct pořád. Jo? A nedám na ní dopustit, není na tom, co měnit, takhle bych řekl, není. A nejhorší je, kdybych viděl, že třeba slzy ve očích, že jí se jí něco dotklo, jo. To by mě ranilo snad, to bych nesnes.
2: Jak to prožíváte vnitřně? Berete to tak, že Bůh to stvořil tak, aby i ta láska byla, abyste ji tady na zemi poznali?
3: Aby jsme poznali tady tu lásku a s láskou jako zemřeme vlastně. Půjdeme do země, no, děti tam budou chodit a budeme v zemi. A pak co bude dál, jestli půjdeme někam na nebe nebo nepůjdeme, to nikdo neví. Ale určitě se nevrátíme.
2: Jste vděčný za to, že jste mohl třeba i díky Bohu poznat tuhle lásku, lásku k Evě?
1: Já myslím, že jo, že to nás prostě posiluje v životě, ta láska jednou druhým. A s tím taky pak odejdeme a tak nějak spolu, že skončíme, nebo jak bych to řekl.
2: Vy užijete každé minuty na tomto světě, abyste byli spolu.
1: Ano, ano. Tak ještě tak si furt říkám, buď rád, že jsi ještě dobrý a že tady můžeš aspoň něco druhému pomoct. No prostě ne sobě ne, ale těm druhým, no, když potřebují pomoc. To je, no, to je tak ten motor, nebo jak by to řekl, do života dalšího ještě. No, je to intimní takový, ale je to pravda, no.
2: Je i v tomhle věku důležitý ten tělesný kontakt?
1: Jo, ten je vzácnější, já bych řekl. Je důležité, je vzácnější. To znamená, když někoho třeba za tu ruku nebo pohladit po ramenu, tak si toho člověk víc jako váží, nebo má to větší účinek, než třeba dřívávejc nějak víc se muchlovat, nebo jak bych to řekl, jo, tohle to stačí takovejhle jednoduché pohlazení po ramenu, stačí. A ví druhý, co to znamená.
3: Já bych řekla, že ta láska, nemůžu říct, že je stejná jako ze začátku, protože to se furt jako prohlubuje, že si ho víc vážím, že jako vím, že je na mě hodnej, nikdy mě neubližoval a že se furt jako prostě dovedeme spolu žít. No.
2: A milujete Evu?
1: Jinak by to nešlo, to nejde. Prostě to se musí vidět na očích.
3: Máme se rádi a jsme šťastní.
2: Jste šťastný, že ona je šťastná?
1: Ano, ano.
3: No mám ti pořád ráda, jako jsem měla. Nebo možná víc, no protože už jsme si na sebe tak zvykli, že už bych nechtěla být bez něj, že jo. Už ten život bez něj už by nebyl takovej.
1: Jsem rád, že jsem s tebou prožil celou tu dobu, no prostě za všechno. Děkuji ti za všechno a jsem rád, že jsem s tebou mohl žít.

0: Eva a Bohumil Chocholovi už poznali, že láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska umí být jen čistá a umí potěšit.
1: Jakoby o jejich životě věděl už spisovatel Hermann Hesse, když napsal: Když vím, co je láska, je to kvůli tobě.
0: Ani vy nezapomínejte na své milované kolem sebe. Zahrňte je láskou, pomáhejte jim, buďte jim na blízku. Oni udělají to stejné pro vás. To všechno je láska.
1: To dobře vědí i Carmen Majerová.
0: A Petr Kostka.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, zprávy.
3: Přes Česko přejde během noci a zítřka studená fronta. Přinese déšť, teploty ale výrazně neklesnou. V horní Novomlýnské nádrži se objevily sinice. Zítra bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami, teploty do 32 na východě Moravy a Slezska až 630 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. V Česku dnes padaly teplotní rekordy. 5% měřících stanic zaznamenalo své absolutní maximum. Třeba ve Strážnici na Jižní Moravě teploměry ukázaly 32,2 stupně. Za víc než 100 let měření tam doteď takovou teplotu nenaměřili. Během noci a zítřka by měla studená fronta přinést bouřky. Výrazněji se ale neochladí. Pokračuje meteorolog Miloš Dvořák.
4: Zatím to vypadá tak, že by ty bouřky nemusely být až tak úplně silné, ty, které očekáváme dnes později odpoledne a večer, tak by byly zejména doprovázené nárazovým větrem, který by mohl dosahovat 70 až 90 km za hodinu. Už méně časté by byly kroupy.
3: Kvalita vody v horní nádrži Nové Mlýny na Břeclavsku se zhoršila. Krajská hygienická stanice potvrdila výskyt sinic. Hygienici doporučují se hned po koupání osprchovat. V ostatních přírodních koupalištích v kraji je voda v pořádku, situace se ale může měnit. Vedra a snížený průtok vlivem sucha napomáhají k množení sinic.
5: Hygienici pravidelně sledují kvalitu vody ve více než 20 vodních plochách v regionu. Hodnotí ji na 5-stupňové škále, kde číslo 1 značí nejčistší vodu vhodnou ke koupání. V lagunách na Nových Mlýnech nově platí 3. stupeň. Naopak v Brněnské přehradě, v lomu Janičův vrch u Mikulova nebo na Vranovské přehradě je voda v pořádku. Stupeň 1 dostala i vodní nádrž Letovice na Blanensku. Andrá Němcová, Český rozhlas.
3: Hygienici v Ústeckém kraji během července provedli 30 kontrol dětských táborů. Dosavadní průběh sezóny hodnotí jako klidný a bez závažnějších událostí. Výsledky přibližuje mluvčí krajské hygienické stanice Eliška Buřičová.
6: Při kontrolách byly zjištěny pouze 2 jednotlivé závady. Jedna se týkala provozní hygieny ve stravování dětí a druhá ubytování. U ostatních kontrolovaných parametrů nebyly nedostatky zjištěny. Byla uložena 1 pokuta ve výši 1000 korun. Žádný tábor nebylo nutné uzavřít ani omezit jeho činnost.
3: Hygienici zároveň zaznamenali jeden hromadný výskyt zažívacích potíží na dětské akci. Jeho příčinou se teď zabývají epidemiologové.
0: Sport.
3: Fotbalisté Zlína dál čekají v novém ročníku fotbalové šance ligy na první body. Po porážce s Baníkem Ostrava totiž ve druhém kole prohráli na stadionu Sparty Praha 1-3.
0: Počasí.
3: Zítra čekáme oblačno až zataženo, místy se přidají přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů. Na západě a severozápadě Čech kolem 27. Ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 a na horách většinou kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D6 před Prahou ve směru z Karlových Varů vyšetřují nehodu osobního auta. Na půltém kilometru je uzavřený pravý pruh, je to ale průjezdné bez výrazného zdržení. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: To byly poslední dnešní zprávy a teď už je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Cože? Co říkáte? Tady je špatně slyšet v balónu. Ano, ano, dnešní divadlo vám totiž nabídne přelet balónem z Prahy až skoro k Baltickému moři. Nevěříte? Tak klidný poslech přeju. Nebo spíš klidný a ničím nerušený let.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Z Prahy k Baltickému moři v balonu, tak se jmenuje slavná literární reportáž, která vyšla poprvé už v roce 1891. Ostatně o všech detailech jejího vzniku ještě uslyšíte. Pro nás je důležité, že tenhle několika stránkový spisek zaujal rozhlasové dramaturgy hned několikrát v historii, a tak vyprávění o našich vzduchoplavcích nebo větroplavcích uslyšíte dnes jako takovou prázdninovou četbu na pokračování. A možná si přitom vzpomenete i na Cimrmanovu proslulou poznámku o 7-hodinovém letu vzducholodí Karel na Brusel, kdy nakonec pod vlivem špatné povětrnostní situace přistáli nedaleko Varšavy.
2: Počátkem posledního desetiletí 19. století vedla obyvatele Království českého národní hrdost a snaha předvést vyspělost země v rámci Rakouska-Uherska, ale i Evropy, k uspořádání zemské jubilejní výstavy. Brány nově vybudovaného pražského výstaviště se pro ní otevřely v pátek 15. května roku 1891. Zemská jubilejní výstava se pyšnila i množstvím atrakcí. Největší z nich tvořily balony. František Křižík, spiritus agens výstavy a její elektrický divotvůrce, ve svých pamětech vzpomíná na Wolfa, který za přiměřený poplatek chtěl provádět s obecenstvem jednak volné lety, jednak výstupy do vzduchu v baloně upoutaném k zemi lanem, balon captive.
3: Pražané dychtivě očekávali slibovanou produkci. Balon byl podroben zkouškám. Do výšky s ním vystoupil dokonce i zemský místodržitel Thun, když odložil paleto a šabli. Tedy balon byl podroben zkouškám, ve kterých obstál, takže vše mohlo začít. Začalo, ale brzy skončilo. A jak dodává Křižík, nebojí balon s logem minerální vody Kysibelka svému osudu neušel. Nikoliv z důvodů nekvalitního materiálu, ale z neznalosti jeho provozovatele, protože vzduchoplavci bezstarostně vystoupili s balonem do velké výše nad výstavu a ani je nenapadlo, že musí postupně, jak stoupají, otvírat ventil plnící trouby balonu, a tak balon praskl a spadl se vzduchoplavci na střechu Reisenzahnovy továrny. Byla to událost, o níž se dlouho a s gustem mluvilo a která natrvalo utkvěla v paměti. Egon Erwin Kiš v Tržišti senzací vzpomíná, jak se zpívalo, že ve Stromovce na Agátě visí kaptiv na špagátě. Kapitán Wolf v obavě před vyšetřováním utekl, balonová ohrada osiřela a nejen pražská veřejnost, ale i venkov si kladl otázku, jak dlouho ještě, což se nenajde nikdo schopný nahradit Kysibelku, co dělá v této věci výstavní výbor. Výstavní výbor musel jednat rychle, proto pozval k účinkování člena národa francouzského, nám sympatického Messie Godarda, takto věhlasného vzduchoplavce, v naději, že tento muž přímý a gentleman napraví to, co zkazil lehkomyslný a neznalý Němec.
2: A tak šišatou obludu nebohé Kysibelky nahradili ladné zjevy balonů páně Godardovi. Po půlročním nadšení výstavou nastaly všední dny, stichly pavilony, zhasly vodotrysky Křižíkovy světelné fontány, osiřela balonová aréna. Ale ještě tentýž večer se jeden z pilných vzduchoplavců, nakladatel Josef Richard Vilímek syn, nechal unést představou nočního výletu balonem.

Bylo to 18. října 1891, v den loučení se s naší krásnou výstavou. Nesčíslné množství lidu proudilo v povznešené náladě po výstavišti a o 16:00 odpolední nebylo téměř možno projít poblíž balonové ohrady. Byla to hodina ustanovená k poslednímu oficiálnímu výletu obou balonů do říší nadzemských. Jakkoliv neradi jsme se loučili s jásajícím lidem, přece jsme dosáhli svědomitě povinnosti, kterou nám ukládalo členství záhy proslulé školy suchoplavecké. Skočili jsme do připravených povozů a ujížděli úprkem, tentokrát naposledy, za volně plujícími balony. Jak jsme je dostihli ve Vinoři a jak tam ještě jednou sloužil Viktor Hugo jako balon kaptiv, je dostatečně známo z denních listů. Že jsme ale na zpáteční cestě do Prahy ujednali tajný plán, nebylo a není známo asi nikomu. Večer, jakkoliv chladný, byl překrásný. Hvězdné, bezmračné nebe s lunou právě v úplňku na nás se usmívající. Což přirozenějšího, než že pod vlivem této nálady vyslovil jsem náhled, že plavba vzduchem za takové krásné noci, jako je ta dnešní, musí být něco nádherného. A dodal jsem, že bych chtěl takový noční výlet i hned podniknout. Godard se šelmovsky usmál, poklepal mi na rameno a pravil: Ce ne dépend que de vous, mon cher ami. Chcete-li, můžete to zkusit, a to hned pozítří. Dříve ještě, než své balonky spakují. Odjedeme o půlnoci a nesestoupíme dříve, nežli v Moskvě. Chcete-li, on se ptá, chcete-li. Rozumí se, že jsem chtěl a chtěli také druzí, kteří se s námi nalézali ve voze, totiž sestřenka mé choti, paní Vilma Novotná a pan Josef Novotný, velkostatkář ze Drast. 20. říjen k odjezdu ustanovený byl zde, než jsme se nadáli, a též půlnoc, kterou Godard k odjezdu určil, blížila se kvapem. Asi hodinu před půlnocí jsme vyjeli do balonové arény. Všude temno, pusto a smutno. Kolem nadýmajícího se temného kolosu balonového míhalo se jen několik lidí. Po Praze se sice něco proslýchalo o umluvené noční jízdě, ale určitého nevěděl nikdo nic. Do opuštěné výstavy pak nemělo širší obecenstvo přístup, a tak mimo francouzské větroplavce a nás, účastníky výletu, dostavilo se jenom několik nejbližších přátel páně Godardových. Jako tmavé, neurčité stíny pohybovali se větroplavci kolem balonu, který pomalu vzrůstal do své známé podoby a v temnu zdál se být stále větší. Godard přes tu chvíli díval se na oblohu, sleduje bedlivě led hustých mraků. Celý den až do večera vál dosti ostrý západojižní vítr. Pojedeme na Rus, možno-li až do Moskvy, a sneseme se Báťuškovi na Kreml, řekl zcela vážně milý náš kapitán. Dobře tedy, na Rus, souhlasili jsme z plného srdce, a poněvadž mimo ruský kaviár a sardinky těší se u nás také ruská zima dobré pověsti, učinili jsme přípravy a dostavili se do balonové arény s náležitými kožichy. Než po hříchu, či bohu díky, kožichům těm nebylo dopřáno vzdorovati nefalšované ruské zimě. Ve vzduchu byla zatím nastala změna, jež naše dispozice zvrátila. K večeru změnil se směr větru, který počal váti přímo na sever. S Bohem, milá Rusi, s Bohem, bílá Moskvo i s tvým Kremlem, nemáme tě spatřiti. Vítr tomu nechce. Kam vítr, tam i balon. Nemůžeme-li na Rus, pojedeme do Němec. Nemůžeme-li k matičce Volze, poletíme ke Sprévě. Godard je Francouz, my ostatní Češi, budou z nás míti naši němečtí sousedi. Aspoň radost.
Po ukončení všech přípravných akcí vstoupili jsme do koše. Kromě kapitána byli jsme, jak již výše řečeno, tři. Pan Novotný se svou chotí a já. Naši přátelé podávali nám do koše věci, jimiž jsme se zásobili na cestu. Kožichy račte nechat dole, povídá pan kapitán. Nebudeme je potřebovat. Byly by zbytečnou přítěží, které by bylo zajisté škoda, kdybychom ji cestou měli vyhodit. A co plédy, ptáme se. Plédy necháme také dole. Všechny, pane? Ano, všechny, řekl Godár a přitom se smál našim kyselým obličejům. Ukázalo se i zde, jako při každé příležitosti, že Godár svému povolání rozumí. Dokázal nám, že naše plédy, kterými jsme se dostatečně zásobili, byly by skutečně obtížným balastem. K důkazu neměli jsme daleko. Balon byl již naplněn a připraven k odplutí. Vše čekalo jenom na kapitánův povel.

Lašetů, vzkřikl Godard, pusťte všichni. Ruce, které držely okraj koše, povolily. Balon? Nic. Lašetů! Balon se ani nehnul. Patrně jsme byli i bez plédu, dek a kožichů příliš těžcí. Balon se ani nenadnesl a kymácen jenom nárazy větru kolébal se ze strany na stranu. Do výše se mu nějak nechtělo. Já jsem ani nehlesl. Tížilo mne svědomí, že obezřetného Godarda, který počítal s každým gramem tíhy, tak ošemetně klamu. Vlastnoručně a přísně vybíral věci, jež nám dovolil vzíti sebou. Pozastavil se nad každou lahví šampaňského, obtěžkával každou koroptvičku a já jej hanebně a podle oklamal a pod svrchníkem pod paží propašoval jsem zahradní skládací stoličku, abych si mohl udělat v koši pohodlí. Pochlubil jsem se oklamanému kapitánovi k nemalé veselosti vážených spolucestujících, až když jsme byli vysoko nad výstavou. Jako přítěž pro manévrování bylo na dno koše položeno 7 pytlů písku, vážícího dohromady 140 kilogramů. Po hříchu však nehnul se balon s tímto obtížením ani z místa, takže jsme museli dříve dva z nich odstranit, než bylo znát, že se koš poněkud nadzvedá. A teprve, když i třetí pytel byl do posledního zrnka odsypán a když tedy ubylo celkem 60 kilogramů, balon se citelněji pohnul a pomalu se vznášel do výše nad arénu a výstaviště. V té chvíli se nás zmocnil divný, nevylíčitelný pocit. Pocit zvláštní a nezvyklý. Vypluli jsme tedy. Jsme odpoutáni od země, která pod námi v temnu mizí a visíce na plynové bublině plujeme velikým, širým nekonečnem. Kam? Kdož to ví? V malé chvíli dosáhli jsme výše asi 500 až 600 metrů. Dívali jsme se na Prahu. Byla zatažena mlhami, z nichž jen matně probleskovaly řady světel. Bylo již pozdě, mnoho světel dávno pohaslo a ta sporá iluminace ztrácející se v mlhách nečinila takového dojmu, na jaký jsme se těšili. U Troje přenesli jsme se přes Vltavu, která se hluboko pod námi jevila jako pás mlhy. U Rostok nesli jsme se nad ní po druhé, po třetí minuli jsme ji u Klecan a po čtvrté a naposled rozloučili jsme se s ní mezi Dušníky a Vepřekem. Náhoda tomu chtěla, že letěli jsme zrovna nad domisilem manželů Novotných, nad Drastami. Haló, to musíme tam dolů ohlásit, řekl Godard a hlasitě zatroubil na trubku, kterou jsme měli sebou. Poslouchali jsme chvíli, potom ještě jedno, dvoje zatroubení. Hle, tam dole ponocný nám odpovídá. Vyrušil spícími, viděli jsme dole míhati se lidi. V tu chvíli byli jsme dost nízko, nejvýše 300 až 400 metrů. Není pochyby, slyšeli nás, viděli balon. Paní Novotná poznala i hlas své kuchařky Rozárky. Co volala, jsme nepoznali. Volala-li ruku líbám, nedalo se s určitostí říci. Ta malá epizodka uvedla nás do výtečné nálady, ze které nás však brzy vyrušil Godard, když nás upozornil, že balon rapidně klesá.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Krásné vyznání textaře Dušana Vančury a Karla Zicha plátnům malíře Kamila Lhotáka. Co říkáte? Mimochodem Lhotákovi balóny, Lhotákovi kresby samozřejmě. Jedno to vydání Vilímkovy cesty z Prahy k Baltickému moři v balónu doprovázejí. To je vám taková malinká knížka. Kolibřík, zrovna tak akorát do kapsy. Přečtenou ji budete mít co nevidět. To jsou takové ty malé literární poklady, které vlastně už dnes najdeme snad jenom v antikvariátech.
2: Po skončení zemské jubilejní výstavy v Praze podnikl nakladatel Josef Vlímek spolu s přáteli let v balóně vzduchoplavce Louise Godarda. Jejich úmysl letět na východ překazil vítr, otočil se na severozápad. Balón zvolna stoupal nad Prahu. Psal se rok 1891.

0: Nudesandong, klesáme.
1: Netajil se tím, že pro noční plavbu by potřeboval jednou tolik přítěže, než jsme měli, a že co dnes máme sebou, stačilo by sotva pro jednoduchou jízdu z balonové arény do Košíř a ne pro noční plavbu a pro plavbu tak dalekou, jakou jsme měli v úmyslu. Nevšimli jsme si totiž, že atmosféra, ve které plujeme, je daleko vlhčí, než byla těsně nad zemí. Vždyť jsme brázdili v mlze a mračnech, v nichž balon brzy nasákl vlhkem, čímž pořádně přibral na váze. Klesání pokračovalo. Godard začal pomalu odsypávat písek z jednoho pytle, a to po malých troškách, jen aby balón udržel stále ve stejné výši. Já dostal na starost odhazování lehkých cigaretových papírků, pomocí kterých jsme pozorovali, zda klesáme nebo stoupáme. Bohužel jsme stále klesali. Louis odsypal už druhý pytel a začal se třetím. Zbývalo jen 30 kilo přítěže. To je daleko méně, než je potřeba pro případ rychlého, neočekávaného sestupu. V tu chvíli se před námi objevil říp. Pluli jsme zvolna k němu a zdálo se, že narazíme o jeho tvrdé boky. Blížili jsme se po čtvrté k Vltavě.
0: Nechcete-li dolů, není jiné pomoci, než vyhodit nějakou další přítěž. Je to sice dražší, ale jinak to nejde.
1: Ukrutný ten muž vzal, srdce mi krvácelo, lahev šampaňského, plnou, zapečetěnou lahev, naklonil se z koše a... Šampaňské, to výborné, ohnivé šampaňské, se snášelo dolů do vln vltavských. Poslouchali jsme bedlivě a teprve za dlouhou dobu ozvalo se temné plesknutí. Naše srdce se svírala lítosti, ale Godard vzal lahev druhou, třetí, čtvrtou a hrůza i pátou. Vím, že posluchačstvo s námi cítí a děkuji mu. Nebylo však jiné pomoci. Mlčky jsme se dívali na vandalské řádění našeho kapitána. Po šampaňském došlo i na studená masa, koroptve, kuřátka a selátko a vše, co nám starostlivá paní kuchařka do ubrousku zabalila, letělo za ním až na skromné trosky, které Godard ustrnuv se nad námi v koši ponechal. Pro každého z nás sotva sousto. Viktor Hugo, tak se náš balon jmenoval, poněkud vystoupil, ale na trvalé udržení ve výšce nebylo pomyšlení.
0: Připravte se, mezami, za půl hodiny sestoupíme.
1: V první části mého vyprávění jsem se vám přiznal, milí posluchači, že jsem oklamal našeho kapitána a pod kabátem propašoval do koše zahradní skládací stoličku. Hověl jsem si na ní vždy, když se Godard nedíval. Ale teď, když nám oznámil, že přistaneme, zklamaně jsem na ní klesl. Godárův orlý zrak se podíval na stoličku, pak na mě a řekl s úsměvem:
0: Milý pane, vstaňte trochu.
1: Poslechl jsem a mé oči viděly novou zkázu. Praktická židle se za nás obětovala. Nejprve z ní odtrhl popruh a pak lámal celou její konstrukci a tu po kouskách metal do všech úhlů světa, přesně mezi Ctiněvsí a Černouškem, v bezprostřední blízkosti posvátného řípu. A tak se díky mé stoličce, tedy vlastně i díky mně, podařilo vystoupit do výšky asi 500 metrů. Otevřel se nám rozkošný pohled na litoměřické středohoří. Z panorámy vynikaly vrchy Ostrý a Milešovka. Pojednou jsme ucítili silné zavanutí větru, znamení, že měníme směr letu a už nás unášel silný jihozápadní vítr směrem ku Štětí a dále k České Lípě. Avšak, co se to pojednou děje? Krajina, kterou jsme ve skvostné měsíční noci rozeznávali do nejmenších detailů, se najednou zahaluje závojem, jako kdyby strojmistr národního zatáhl gázovou oponu. A město, dle všeho roudnice, které jsme ještě před minutkou jasně viděli, se úplně ztrácí. Hustá mlha pod námi, bledý jasný měsíc a chvějící se hvězdy nad námi. Ze strany od Litoměřic a Terezína dolétala k nám píseň, kterou kdosi vyluzoval na postilionskou trubku, a nás přepadl teskný pocit osamělosti. Sotva píseň dozněla, zvedl se silný, neobyčejně prudký vítr a hnal nás vpřed. Chvílemi se zaleskla červeně ohnivá světla ujíždějících vlaků a na Labi, na temné vodní hladině, obrážela se světla vlečných parníků a rudý dým vycházející z komínů.
0: Jestli se mlha rozestoupí, okamžitě přistaneme. Všichni dávejte pozor. Spusťte lano, jakmile uvidíte pevnou zemi. Attention!
1: Zavelel kapitán, ale mlhy se nerozestupovaly. Jako na schvál stávaly se každým okamžikem hustšími a hustšími. Godár, drže v ruce pytel s pískem, stál v rohu koše a jako ostříž hledal příhodné místečko, kde bychom vypustili plyn a snesli se na pevnou zem. A balón letěl dál a dál. Pozor, před námi se kupí a roste něco jako hora a my se zběsilou rychlostí jsme hnáni přímo na ni. Už narazíme, vždyť už jsme u ní a teď se ozve strašlivý náraz. Teď. Ale v tom se hora rozestoupí a cítíme nepříjemné vlhko a jsme v oblaku a letíme dál. Byli jsme jen 300 metrů vysoko, když počal vát stejně silný jihovýchodní vítr, mnohem teplejší. V několika minutách se pod námi i kolem nás vyjasnilo a mlhy zmizely. Míříme k České Kamenici a k Českému Švýcarsku. Balón v teplejším vzduchu osychal a pomalu stoupal. Mohli jsme se odvážit dále. Pod námi rychle ubíhá krajina za krajinou, vesnice za vesnicí, osamělá stavení, pole, kopce, lesy, zahrady a pláně. Za chvíli jsme se octli nad Binsdorskou planinou, těsně kolem kuželovitého Rosenbergu, jehož vyhlídková věž vypadala strašidelně. V divokém letu, stále asi 95 km v hodině, jsme se blížili k hranicím. U Hřenska jsme znovu překročili Labe a tím také hranice saské. Velmi jsme si libovali, že nám neprohlíželi zavazadla ani průkazné listiny. Godár se vyšvihl do hořejšího Lanoví a připevnil na pozdrav vřele milovanému Německu nádhernou vlajku trikoloru francouzskou. Minuli jsme Žandov a blízký Králův kámen a letěli nad nesčetnými vodopády a prapodivnými skalními útvary.
0: Uvědomte si, mezami, že letíme rychlostí 95 km v hodině, což je nepoměrně více, než za tu dobu urazí rychlovlak. Jehož největší rekord u vás je 65 až 70 km za hodinu.
1: Řekl pyšně náš kapitán Godár. V tom jsme spatřili v dálce obrovský oheň, který ozařoval celou krajinu široko daleko kolem. V první chvíli jsme mysleli, že hoří nějaký velký statek. Když jsme přiletěli blíž a letěli přímo nad ohněm, zjistili jsme, že je to továrna obrovských rozměrů. Továrna na porcelán, železárna nebo hutě. Při rychlosti, jakou jsme letěli, nám továrna brzy zmizela z očí. Blížili jsme se do míst poněkud obydlenějších a zde jsme chtěli sestoupit. Jakmile jsme se blížili k nějaké dědině, upozorňovali jsme na sebe trubkou, protože sestup bez lidské pomoci při panujícím větru by byl nebezpečný. A dopadlo to vždycky tak, že než lidé vyběhli ze stavení, my už byli daleko za vsí. A tak to šlo stále. Vrchy, údolí, lesy, vesnice, trumpeta, lesy, dědina, trumpeta, pole, háje, vesnice, trumpeta, údolí a tak stále dále. Neměli jsme zkrátka štěstí. Podle toho, s jakou rychlostí se míhaly stíny stromů ve vodách, odhadoval Godard rychlost větru, jaký panuje při zemi, neboť vítr není všude stejný, a lze říct, kolik proudů, tolik rychlostí.
0: Teď dávejte pozor. Udělám z papíru kouli a vy názorně uvidíte, jak se větry mění a kolik jich je. Regarde!
1: A kapitán vyhodil papírovou kouli z koše a ta, jak se snášela, tu zůstávala pozadu za balónem, tu zase balón předletěla o 10 či 20 metrů, nebo chvíli s námi držela krok. Za Žandovem jsme nanovo změnili směr, tentokrát přímo na sever. Vlevo na obzoru jsme v dálce viděli záplavu bílého elektrického světla. Drážďany.

má každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou elegancí.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: V hereckém životě se to tak někdy stane, že se prostě herec potká se svou rolí na jevišti opakovaně. Je to asi výjimka, ale stává se to. Třeba takový Ladislav Pešek, ten hrál Chlestakova v Gogolově revizorovi 3x za život. A tak se i Viktor Preiss tady u nás v rozhlase s tou proslavenou cestou v balónu z konce 19. století potkal po čase ještě jednou. Ale to už bylo v jiné dramatizaci. Tam ho jako ten známý větroplavec Louis Godard doplnil Petr Nárožný.

0: své podivení, a to tím více, a na nás sám před dobrou půlhodinou připravil na brzký neočekávaný sestup.
1: Mon cher, vous avez de la chance. Můj milý, vy máte štěstí, spekla. To, co je nyní, to není nikdy často.
0: A nyní s vážným obličejem učeného profesora vykládal nám, že Země přijímá ke konci léta a na počátku podzimu, pakli den hodně teplý byl, teplotu slunce do sebe a vyzařuje jí zpět mezi druhou a pátou hodinou raní. A tu se děl s balonem naším ten pozoruhodný úkaz, že Země sama teplotou již za předcházejícího dne v sebe pojala a nyní opět ze sebe vydávala, balon náš, který v tu dobu ne výše 250 metrů se nelézal, stále vyhřívala a nedopustila, aby týž níže klesl. Godard, dříve mrzutý a zamlklý nad hrozícím nezdarem svého plánu podniknouti cestu dalekou, stal se najednou veselým a švitorným.
1: Půjde-li to tak dále, nespatneme před slunce východem a potrvá-li víto, jaký teď panuje, budeme mít k snídani baltické ryby.
0: A Godard vytáhl svoji trubku a začal pronikavými tóny troubiti na poplach. Proč tak činí? Tázali jsme se ve spolek. Účel vysvětlil se nám v brzku. Blížili jsme se k nějaké vesnici, kterou špané Godard celou zburcoval. Na sestup jsme teď více nemysleli. Přeletěli jsme Sasko a západní cíp pruského Slezska a vletěli jsme do Dolní Lužice. Zde očekávalo nás divadlo, na něž nikdo z účastníků nebude moci do smrti zapomenouti. V dáli ohlásil se nám nastávající východ slunce slabým vyjasněním se obláčků, jichž okraj začal se slabě červenati. Není proto slov, co začínalo se chvěti a svítati na východě. Celý východ pojednou se vyjasnil. Chvělo se na něm cosi, co prsa plnilo divnou rozkoší. V lidské řeči není snad výrazu pro to, co se před našimi zraky dálo. Celou hodinu mezi tím, co my neseni jsme byli dál a dále, odehrávalo se na východě kouzelné divadlo, k jehož vylíčení snad ani básníku nedostávalo by se slov a obrazů, právě jako malíři chyběly ty přepodivné tóny barev, kterými sálalo celé nebe. Zlatě a rudě počínal tam pláti okraj mráčku, zlatě a rudě, a Bůh ví, jakými odstíny barev chvělo se tam a zářilo celé to vzduchové moře, co Země pod námi dávno a dávno ještě ponořena byla v spánek hluboký. A pojednou celá obloha víc a více počala se zardívat, jako by zlatý prach naházel na ně. Zachvěly se všechny červánky, tlumeným světlem zaplavovalo se nebe vdál i šíř a zdálo se, jako by již měl z toho chvění, z toho zlata a z té červeně trysknutí plamen prodrati se první zářící paprsek. Dívaje se na to vše, téměř jsme nedýchali. Není to frází, řeknuli, že na obraz takový a na takovou chvíli není možno zapomenouti nikdy. Nikdy. Stáli jsme v němém úžasu, jejž nikdo neopovážil se porušit ni slovem. Mimoděk, vkradla se mi do očí slza. I sám Godard, který již vícekrát viděl východ slunce z balonu a jemuž divadlo to nebylo více novým, stál němý a tichý. První přerušil ticho opět on.
1: Dávejte pozor na slunce. Jakmile objeví se první direktní paprsek, musíme i hned dolů, a to kdekoliv. Nahoru se odvážit za žádnou cenu nemůžeme. Kdyby nás slunce zachytilo ve

0: Vzduchu? Vyšvihneme se rázem do výše 4 až 7 tisíc metrů. Což vzhledem k nepatrné prítěži, jakou máme, nesmíme se odvážit. Neboť právě jak rychlý by byl vzhled, tak rychlý byl by i pád. A dopadnutí k zemi bylo by terrible, no hrozné.
1: V tu chvíli měnila se červeň až dosud po nebi rozlitá bezlatý jas. Znamení to, že chvíle, kdy slunce majestátně samo se ukáže, není daleko. Okamžik byl dosti kritický. Nalézali jsme se tou dobou nad krajinou bařinatou, která táhla se snad do značné dálky. Dívali jsme se dolů na nehostinný ten kraj, nad kterým jsme byli neseni, a na mapu, abychom věděli, kde se nalézáme. I na mapě, i na krajině objevovala se k naší malé radosti nedohledná řada jezer a rybníků. Snad k 50 jsme jich odhalili. Kde neleskla se voda v hladině, tam bylo husté a vysoké rákosí, jež vyrostlo z vlhké močálovité půdy, kam noha lidská nesměla by bez nebezpečí vkročit. Na vrcholky stromů se snesti bylo rovněž nemožno, a tak se přiznám, že jsme se nacházeli ne právě v příjemném rozčilení a nejistotě, podařili se nám kde najít místečko, kde by přistání bylo možno. V té chvíli měli jsme dvojí věc na vybranou. Buď při východu slunce nahoru, či ve chvíli do jezera dolů. Na rozmyšlenou času nebylo. V 5 minutách mohlo se rozhodnout i vše. A první paprsek již se prodíral. Zachvěl se na lemu červánku, zaplanul čistým, hořícím, chvějícím se zlatem.
0: Dysolej, dolů, dolů.
1: Slunce, zvolali jsme jako jedněmi ústy. Nepodařilo se slunci stihnout i nás ve výši. Při prvním, nejprvnějším jeho paprsku, jejíž viděli jsme pouze my nahoře, mezitím, co dole na zemi bylo ještě šero, snesli jsme se šťastně u Gros Rýcu, blíže Frankobrodu nad Odrou. Stačilo slabé, sotva znatelné zatáhnutí za ventil a balon poklesl tak, že lano, které bylo vypuštěno, ploužilo se po poli. Chytil je nejdříve chlapec asi 9 letý. Jako klíště se chytil a držel provaz, který jej unášel a vláčel snad 100 metrů po polích. Ale hochovi všechna čest, nedal se. Nadskočil od země a zase utíkal. Přiběhli jiní, muži, ženy, děti, celý zástup německých sedláků nás obklopil. Balon se zlehka snesl, sotva, že se koš země dotekl. Nevím, jestli se nám jenom tak zdálo, ale připadalo nám, že všude u nás na venku i ten nejprostší lid je jiný a nějak chápavější, nežli tito Němci. Dívali se na nás beze všeho záblesku inteligence v tupých očích, jako by jak živi o balonu vůbec ani nebyli slyšeli. Byli jsme opět na zemi. Za každého z nás vstoupili do koše 2 lidé ze zástupu a teprve, když byl balon z dostatek zatížen, vystoupili jsme my a ucítili jsme pod nohama pevnou půdu.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Tak nechme už pro dnešek naše statečné vzduchoplavce alespoň chvíli nohama na pevné zemi před jejich dalším putováním skoro až k břehům Baltického moře. A nebo víte co? Zkusme se každý sám za sebe vrátit do doby, kdy Verneovky patřily k našim nejoblíbenějším knížkám. A svět kolem nás ten byl plný nespoutané fantazie. Dobré dny a zase brzy naslyšenou, přátelé.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: A jako vždy přesně na čas, noční linka právě otevírá, právě začíná krásný pozdní, stále ještě poslední červencový večer vám všem, kteří jste na příjmu, přeje Jitka Lukešová, moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit, společně se přehoupneme nejenom do nového dne, ale i do nového měsíce, v podstatě relativně dá se říct za chvíli, no ale ještě předtím, než se přehoupneme do toho nového měsíce, tak nás čeká povídání, písničky, to všechno jako vždycky a tak, jak jste zvyklí v našich nočních linkách a otázkou ještě je, o čem to dnes bude. Budeme konstatovat, prázdniny jsou v polovině. Jaké jsou vaše dosavadní prázdninové zážitky? Kde jste byli, co všechno jste stihli a nebo nestihli? Co všechno jste navštívili, viděli a zažili? Byli jste s vnoučaty, byli jste hlídacími babičkami a dědečky a jaké to bylo? Užíváte si zatím letní dny v pohodě nebo se spíše schováváte před horkem a hledáte úkryt před horkem nebo zavařujete, zahradničíte, výletujete, houba vaříte, pracujete na zahrádkách. Zkrátka je toho mnoho, co se v tomto období samozřejmě dělá. No a co si budeme povídat o letních prázdninách? Čas letí ještě rychleji než kdykoliv jindy. Tak jaké pak je, bylo a trošku třeba i bude, protože plánujete to vaše letošní léto. Telefon k nám i tentokrát je 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. I sám se na vás budu moc těšit, tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak Michal David na úvod se svou písničkou Pár přátel. No i pro prázdniny je docela fajn mít pár přátel, co říkáte. Každopádně jako první se dovolal Jarda z Peleřimova. Jardo, krásný večer přeju.
1: Taky dobrý večer, paní Tuško. Zdravím všechny posluchače v první řadě a paní Danu z Blatné, jestli poslouchá.
0: Děkuju mnohokrát za všechny pozdravy. A už se ptám, no Jardo, prázdniny jsou v polovině. Jaké tak jsou
1: to,
0: pro vás?
1: Tu polovinu. Tak ti vadí ty horka, že nemůžu chodit na tere, že tam bych byl jak na Australii Open, že jo? To by bylo úplně jako jistý.
0: No.
1: To by máme přílený, říkám, odehraju 10 minut a jela by tam hned sadecka. Musím počkat zase na nějaký trochu klidnější počasí, nebo jít večera až k večeru.
0: Ano, no, nebo k večeru, anebo brzo ráno, musíte si dát budíka, no. Vystřelit z postele. No.
1: A že ten sport nějaký, spíš ten tenis a teď jako by nějaká ta muzika už taky proběhla, nějaký ty koncerty, ty
0: letní. Open air scény si užíváte, jo?
1: Prosím?
0: Open air scény si užíváte, jo?
1: No úplně nějaký festivaly, že teď je vlastně přejdu k tady další části, co mě ještě čeká v srpnu.
0: Mhm.
1: To mě teď čeká, jsem vyhrál vstupenky v Country Rádiu na jejich 35. narozeniny.
0: Tak
1: mají
0: to bude velký koncert určitě nějaký, ne? No, to se těšíte, no je.
1: On tam vlastně on vás tenkrát pracoval, že jo, myslím, že něco povídá hezky v rádiu, že tam je. Takže tam se moc těším, je to v Praze, pojede se vláčkem.
0: No krása.
1: A všichni moderátoři, vlastně veškeré skoro moderátoři jsou nějak hudlemí nadaný, že vlastně jakoby zpívají, mají kapely, takže tam vlastně zařídějí program.
0: Ano.
1: V vlaku bude hrát už kapela Šlapeto, a že bude to moc hezký, si myslím.
0: No tak to určitě, bude to veselá jízda vláčkem a veselý koncert, já myslím, že si to užijete a bezva počasí k tomu vám přeju už teď, aby to klaplo.
1: Všechno. A všem posluchačům taky přeju krásný léto a budu se těšit, budu poslouchat asi až do konce.
0: Vydržíte.
1: A budu se rád těšit, co povědějí naši posluchači a všem přeju, aby se jim to ve zdraví všechno vyplnilo a aby neměli žádnou zdravotní újmu.
0: To je
1: a to hlavně nestojí moc peněz.
0: No a mimochodem, Jardo, chystáte nějaký třeba výlet takový dlouhodobější, nejenom třeba na nějaký ten festival?
1: Jaká dovolená?
0: No, třeba další týden.
1: Já na to moc nejsem.
0: Nejste?
1: Já na to moc nejsem, jako spíš to, jako k moři se bojím a tak do zahraničí, to jsem taky jednou povídal a spíš po republice a nějak není s kým.
0: Takže spíš ty festivaly a koncerty a tak si
1: Jak je člověk nemá přítelky, tak spíš tak není s kým plánovat. Tak kdyby jste byli dva, tak je to možná lepší.
0: No. Jo, že by vám to bylo příjemnější. Dobře, no tak každopádně přeju je třeba s nějakýma kamarádama, když zatím není ta přítelkyně. Každopádně, moc si to užijte hezky. Tyhle akce.
1: Ještě jezdím také v krátkosti, ještě jezdím také na chatu, tady kousek zase Sedlická přehrada tady na Vysočině.
0: No prým.
1: Tam trávíme většinu času. A teď tam je není možnost koupání, to je špatná voda.
0: Špatná voda, jakože synice a tak, jo.
1: Přehradě, ano, přesně tak.
0: U nás s tou vodou vůbec, já vám řeknu, my to tady nějak, dneska jsme se zrovna o tom odpoledne bavili, že to tady s tou vodou prostě nějak neumíme v téhle zemi.
1: A taky vůbec a hlavně bude asi dlouho zase sucho, já asi ještě teď nějaký o víkendu, jestli přijdu nějaký bouřky, tomu plaváky, vůbec to nic nebude zase. Máme celý týdny a se pak sucho a to je to špatný s tou
0: uvidíme.
1: Musíme se nechat překvapit a přát, aby teda víc zapršelo. Aby ty houbaři se taky dočkali.
0: Tak to je pravda.
1: Jituško, krásné vysílání.
0: Děkuju.
1: A šťastnou cestu domů.
0: Hezký večer vám přeju, hezké
1: taky,
0: léto, hezkou dovolenou, hezké výletování a zase příště, Jardo, mějte se hezky.
1: Taky,
0: naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Miroslav Žbírka, Můr našich hlások, krátce po 23. hodině v noční lince a teď už můžeme na sever Čech pozdravit Andreu. Krásný večer, Andreo.
1: Dobrý večer i vám, Jitusko.
0: Děkuju.
1: Krásný večer, zlatovlásko naše. Já vám moc děkuju, že jsme se dostali i dnes do nočního vysílání, do show s vámi.
0: Není vůbec zač?
1: Děkujeme. Já bych jenom chtěla pozdravit všechny posluchače právě ze severu Čech,
0: ano.
1: Ze Zagrádosu, což je kousek od Ústí nad Labem. Jak jste už řekla správně, je to Stradov, krásná malebná vesnička a doufám, že si všichni první polovinu náramně užili a doufám, že i vy, protože vy se ptáte, ale doptaná nikdy nejste, tak doufám, že i vy máte krásné léto.
0: Zatím ano a zrovna teď přemýšlím, protože jsem měla takový trochu karambol s kotníkem, že už by byl čas na to vyrazit s kolem, tak doufám, že se mi to povede. Teď už v nejbližších dnech.
1: Jituško, já bych vás velice ráda pozvala sem k nám, protože my tady na Zagrádosu máme úžasnou partu lidí. A říkala jsem si, že vy jste taková sympatická bytost a říkám taková zlatovláska naše, rádi vás posloucháme.
0: Děkuji moc.
1: A tady u nás na Zagrádosu, říkám, my tady máme snové léto, máme 6 týdnů dovolené, doufám, že se posluchači nebudou zlobit, že máme tento benefit docela dlouhé nadstandardní dovolené.
0: To je krása, ano.
1: Já si myslím, že ano. A navíc máme tady krásné na Zagrádosu sklípky, kde se nám drží stála teplota, takže nás nepřekvapí ani vedro, ani zima. Máme tady pořád prostě krásnou teplotu, jak ve sklípkách bývá. Mm-hmm. Navíc krásně se nám tady daří úrodě. Máme tady teďka raritu za krásný prázdninový první měsíc červenec se nám podařila metrová okurka, což si myslím, že je veliká rarita. A
0: no
1: teďka vlastně
0: jo.
1: V srpnu, že ano, já si myslím, že je opravdu o co stát a co vidět. A teďka v srpnu aspirujeme zase na rekord a rajské jablíčko kilové by se nám jako líbilo a přálo, ale uvidíme, jak vlastně tady strejdíkové, co vlastně pěstují a zalévají a starají se, jak to jakoby dopadne. Ale Jituško, opravdu říkala jste, že zahylo se vám vlastně kotníček, kolínko.
0: No, nebylo to zrovna na kolo a na pěší túry, no asi tak.
1: Na pěší túry. Jak to máte k nám daleko? Já se omlouvám, že otáčím jako
0: voláte do Prahy.
1: Ale...
0: Voláte přímo do Prahy.
1: Do Prahy. Mm-hmm. Rozumím. Tak na kolo ani na pěší by to úplně nebylo, ale kdyby se to posunula vláčkem k nám, sklípek je připravený a já si myslím, že by vám s náma bylo ale sakra dobře tady.
0: No určitě tomu věřím a třeba na to i někdy dojde, ale řekněte mi ještě něco málo k těm maximálním výrůstkům, co tam máte, obrovská rajče, obrovská okurka, to jsou nějaké, co to je, to jsou nějaký hračky, doplňky, nebo fakt je to jako vyrostlý takhle?
1: Ne, je to opravdu vyrostlý, my jsme tady normálně takový kolchozníci, protože tady Aha. Na severu Čech se nám krásně daří. My tady máme totiž prima partu, jo. My tady máme totiž dva pepíčky, jednoho Libánka, pak tady máme pana Rybára, jo, pak tady máme Janíčku a Martinka a to je taková prostě jako parta lidí, kteří se opravdu o ty záhonky starají. Střídají se tady na tom, jak jsem říkala, nad standardní dovolená 6 týdnů, takže tady se zalévá, i když to nejde z nebe, tak to je prostě ze studny, že jo. No a co si budeme říkat, my máme tady takovej jako tajnej recept, čím to tak jako zalejt a z toho sklípka, když tam někdy pustíte nějaký ten merlotek, když zrovna těch pár litříků nepadne k vám, ale padne to třeba na tu okurku a rajčátko, tak právě se takhle rodí takovýhle krásný giganti.
0: No tak to velká poklona, velká gratulace, tak ať vám to tam takhle stále vychází a doufám, že
1: já
0: to klapne někdy,
1: bojím,
0: abych to viděla na vlastní oči někdy. Dobře.
1: Přesně tak, proto vás k nám zvu a mm-hmm. doufám, že jsem neprozradila právě ten náš rekord a raritu a aby z toho našeho malého ráje na zemi, jak my tomu říkáme, se teďka nestala velká náplava toho, že to budou všichni chtít vidět a chutnat. Ale vy, Tuško, zlatovlásko, vy jste zvaná.
0: Děkuju.
1: A klidně jsem na Zagrádos, dorazte za námi a pojďte si užít léto s námi.
0: Děkuju, moc si toho vážím, moc si toho cením, samozřejmě, jinak vám přeju hezké dny. A kdo ví, jak se říká? Kdo ví? Každopádně, Andreo, přeju...
1: Přijďte na okurku, na rajčátko. Děkujeme.
0: Přeju krásné dny, mějte se moc hezky. No a zvesela zase na to zahradničení, ať vám to tam pěkně roste a pěkně se to zelená.
1: Moc děkujeme a zdravíme všichni a i 7 litrů našeho merlotku. Mějte krásné
0: Dobře.
1: Letní dny druhé poloviny.
0: Taky. Naslyšenou. Nápodobně zdravíme na sever Čech, Andreu a samozřejmě i ostatní a popojedeme.

0: byla zpěvačka Anna K. a písnička Cowboy. Dospívali jsme, dohráli jsme a za 9 minut půl 12. pozdravíme do Olomouce Roberta. Krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Moc vás zdravím.
1: Já vám chci, paní Jituško, poděkovat, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač, Roberte.
1: Tím začnu, to je zvyknost. No a teďka k tématu, ty vedra jsou příšerný, tak se modlím, aby po Olomoucu nějaké ten den prešelo.
0: Tak tím začnu. Vyražte do přírody někam. Jo? Na procházku, jinak, mezi stromy. Co?
1: Jinak už jsem to vymyslel, občas z práce mám takové výlet, že my máme v Olomouci udělanou novou náplavku, takže jdu k Moravě, vlezu do řeky, dá se tam krásně plavat,
0: no,
1: a hned tak do řeky nevylezu.
0: A jak je čistá voda u vás?
1: Cože?
0: Jaká je voda u vás v Olomouci?
1: Normálně jsou tam ryby, tak asi nebude špatná.
0: No tak to by neměla být, to je pravda.
1: No a chtěl jsem se zeptat, jestli už jste se koupal ve Vltavě. Vy tam máte v Praze větší řeku, tak si musíte věcí zaplavat.
0: No, přiznám si, že jsem se dlouho ve Vltavě nekoupala, teda upřímně. Ale koupou se a dokonce slyším tak ze svého blízkého okolí, že je překvapivě čistá, tak se zkouším,
1: no,
0: nebo pokouším uvěřit.
1: Tak to můžete vzít v Vltavě s tím teplem, no akorát si vemte něco, kdyby něco do ruky a teďka si už začnu taky dělat, protože chodím, mě se žena utopila, jako, a to už je 3 roky, to asi ví o všetci linkaři, takže možná bude rozumný, když jsou na bazéně, to něco jiného, je tam paní učitelka, paní plavčice, ty mě ohlídají.
0: Jasně.
1: Ale v té řece nikdo není, tak jestli by nebylo rozumný si vždycky vzít sebou nějakou tu pomůcku, aby se měl čeho chytit, kdyby se mě zatočila hlava nebo něco, protože on je tam lobka, že já na dno nedosáhnu.
0: Jo. No.
1: A ještě musím dávat teda pozor na vesla, že když jedu, tak radši se držet u břehu, protože kdybych dostal veslem po hlavě, tak se můžu aj utopit. Dobrý. Ale jinak je tam parádně koupání.
0: Tak to je dobře. To je dobře, že tam máte tuhle tu možnost a že ta voda je použitelná a příjemná k rekreačním účelům také. No, takže zatím si užíváte v podstatě prázdninové dny a letní dny.
1: Ještě jsem se vás chtěl zeptat, máte teď plánu, že jako s tím koupáním, že byste zajela k té Vltavě, nebo jsem vám nasadil brouka do hlavy? No,
0: nenasadil, já se přiznám, že přes Vltavu jezdím každý den, když, třeba když jedu sem do Karlína, do našeho rozhlasového studia, ale zatím jsem o tom nepřemýšlela. Jo, takhle, přemýšlela, ale do Vltavy trošku za Prahu dál, to ano.
1: Jakože máte strach, že byste se utopila, jo?
0: Ne, spíš si říkám, že kus za Prahou, kde jsou ty rekreační oblasti, bude přívětivější prostředí i čistota vody.
1: Tak to jo. A jinak chci teda pozdravovat linkaře, paní Ludmilu z Brna sympatěčku, paní Vlastičku z Trnova, Olina, ten vždycky toho napovídá, ale jinak je to taky sympatěč. No úplně. A moc vám teda děkuju, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač.
1: No a zítra jdem s klukem na bohoslužby, tak na to už se těším, to je taky moc primo program tom.
0: Jo, už ráno si užijete, jo?
1: Za dva, protože je to zajímavý, tam si vždycky čtem z Bible, pak se studuje a to, je to taky zajímavý.
0: Strach. No určitě, věřím, že tam najdete spoustu zajímavého, určitě jo.
1: Jo, no a tak taky věřím tomu, jak řekl pán Ježíš, že než přijde podruhý na tento svět, takže nastane naprosté chaos. Že? Když si zapneme televizní noviny, tak vidíme, že ten chaos ve světě je. Jo. Takže já si myslím, že už Ježíš brzy přijde, ale to zase by bylo na jiný téma, ale třeba byste to mohla zařadit jako téma, víte, druhé Ježíšův příchod. A nebo o mravencích, to jsem taky...
0: Jo, to už jste mi říkal, ano.
1: To jsem vám říkal, ne? Takže sleduji mravence na proced, a když to spolkal doprostřed velkoměsta, je to nádherný, jo?
0: Jo.
1: No, zkrátím, to je to lepší než nějaký mobil, nebo tablet, nebo televize, nebo kino. Prostě mám to v přímém přenosu a je to ve skutečnosti.
0: Ano. Jo.
1: Tak se mějte moc hezky, ať nezdržuju.
0: Nezdržujete, Roberte, jinak vám přeju krásné dny, hezký víkend.
1: A jestli chcete na něco zeptat, tak se klidně zeptat.
0: Já myslím, že všechno, co jste chtěl prozradit, jste nám prozradil. Jestli chcete něco dodat, co chystáte třeba za nějaký hezký výlet u vás do okolí, jestli tam máte nějaký nápad.
1: No, my jezdíme s klukem do Mohelnice na bazén a tam je to moc prima kolektiv.
0: No, vidíte to, tak máte možnosti taky tam.
1: Jo. Takže vždycky 1 za 2 týdny kluka beru. On je rád, zaplavem si spolu.
0: No tak to je krása.
1: Naše kamarádíme s paní učitelkou a i s její mužem, oba jsou moc prima. Jim říkáte to a strejdo, on je má moc rád a oni ho mají taky rádi.
0: Tak to je dobře, to je dobře.
1: Je to taková, jak kdyby napůl druhá rodina, i když jsou to jako v podstatě trošku cizí lidi, ale vycházíme spolu velice dobře a jsou moc prima. Takže kluk si našel vlastně tetu a strejdu, no. Tak se mějte moc hezky a jak říkám, pozdravujte linkaře a moc vám teda děkuji, že jste mě vzala.
0: Taky vám moc děkuji za návštěvu, Roberte. Užijte si hezky víkendu i koupání a výlety a mějte se hezky, budu se těšit příště, jo? Naslyšenou. No a my si dáme jednoho zmrzlináře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl zmrzlinář Milan Chladil, jinak zmrzlinu, co se týče povídání, si dáte zítra s kolegou Honzou Macounem, ale to bude až v sobotu večer. Teď to máme prázdninové výletování, plány, povídání, můžete přidat samozřejmě i pozvánky, kam se ještě chystáte, nebo můžete konstatovat, kde to bylo naprosto úžasný. A teď máme na telefonu Jarču, krásný večer.
1: Já přeju krásný večer i všem lidičkám, jsou z Úru.
0: Dobře.
1: A já zítra jedu na výlet teď do Nového Města,
0: no.
1: Protože mám tady se stanici od pondělka z Moravy. Viděli jsme se před rokem naposledy, takže se tam na ní těším. A budeme mít zítra, bude nás tam mít hodně. Protože ona tady má, teta tady má 3 děti, že jo, takže jsou to 2 sestřenice a bratrany s rodinami. Takže se na ně strašně těším, až se uvidíme.
0: No výborně, tak to bude určitě výlet, který bude stát za to, já myslím, ne? To užijete?
1: Ano, užiju, ano.
0: No a jinak doposud, Jarčo, jaké to bylo, kde jste třeba byli, jestli chodíte do lesa koupat se, já tady mám takový obrovský dárek v přímém přenosu od kolegy Honzy Macouna, který mě tady přepadnul. Počkej na mě, ne, že mi utečeš, milý kolego. Tak, Jarčo, poslouchám, ano, poslouchám.
1: No, víte, tož já jsem, teďka nemůžu moc chodit ven do lesa, protože mám chycený ledviny.
0: Aha, takže pěkně odpočívat.
1: Takže musím odpočívat a hlavně být, mít teplo na zádech.
0: Mm-hmm.
1: I když teda je teda teplo, tak já musím mít teplo na zádech, abych zase neměla hned zánět.
0: Opatrovat se, aby to bylo v pořádku. Mm. Tak držím palce a hlavně přeju hodně zdraví a moc si užijte ten výlet zítřejší víkendový a potom i další dny. Jo?
1: Ano.
0: Tak
1: ano.
0: Jo,
1: Jarči. I vám všem přeju pěkný večer a pěkný ráno, až pak pojedete domů, tak aby jo. Se vám dobře dojela domů.
0: Děkuju moc krát, krásné dny.
1: A zdravím všechny lidičky. Vám taky.
0: Jarče, zase příště, naslyšenou, hezký večer.

0: Tak tolik David Koller, skupina Lucie a jedna Daniela. Krátce po 11:30 tady u nás v našem vysílání na vlnách Českého rozhlasu a samozřejmě stále v noční lince, kamž telefon je stále stejný 731 800 900. No a protože se mi teďka někdo ztratil z telefonní linky, tak se pustíme do e-mailu, kde se píše: bývaly časy, kdy jsme touhle dobou pořádali tábory, vyvezli jsme děti do jeseníků a nechali je zdivočet. Vymýšleli jsme pro ně hry na témata z Bible nebo z církevních dějin. Hrál jsem proroka, Mojžíše nebo svatého Metoděje a kolega dělal Cyrila. Dneska už jsou děti dospělé a doufám, že si z toho něco pamatují, kdežto já jsem starý a v pečovatelském domě i do chrámu mě musí vozit. Tak přeju všem krásné prázdniny a všechno dobré. Mojmír Kříž ze Svita. Pane Mojmíre, moc vás zdravím, přeju také všechno dobré. Pevné zdraví, hezké dny a moc děkuji za váš e-mail. Mějte se moc hezky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak krásně nám přišel zaspívat Valdemar Matuška písničku Ráno do rána, ještě alespoň z mého pohledu trochu daleko, ale máme další hosty ve vysílání a tím dalším hostem je František z Plzeňska. Františku, krásný večer.
1: Krásný večer přeji.
0: Děkuju mnohokrát, moc vás zdravím, tak prozraďte, jak si užíváte nebo dokážete užívat a co jste zatím stihnul, co se týče letošních prázdnin, léta, dovolené, výletů, akcí nebo pracovních činností, to všechno sem patří, prozraďte, vemte to z nějakého úhlu pohledu podle vás.
1: Takže já bych začal tím, že už jsem volal minulý rok, mm-hmm. takže jsem si řekl, že s to udělám takovou tradici mm-hmm. a zavolám vám i letošní rok, protože pořádáme rokový festival Farák Fest a my to teď připravujeme.
0: No.
1: Tak jsem zavolal a vlastně slyšel jsem otázku na léto.
0: No.
1: Asi co se dělo v létě. Tak máme takovou veselou příhodu, že jsme byli za mými příbuznými v krásném kraji slovenském. Mm-hmm. A když tam vlastně přijedete na to Slovensko, tak se vás samozřejmě ptají, jak se tady máme a tak dále.
0: Ano.
1: Tak jsme řekli, že třeba můj tchán, že je nemocný, že jsem dala do kloub artroza, tak to jsme popovídali mm-hmm. si. A pak jsme jednoho dne jeli do termálního koupaliště mm-hmm. a zavolala nám tchyně. A my jsme dětem u tchyně nechali hlídat papoušky.
0: No, tam měla asi radost, co?
1: A oni jsou v pohodě, oni jsou zlatý. A co se nestalo?
0: Tchyně, já vím, než přes ně hodíte útěrku nějakou, no.
1: Tchyně zavolala manželce, manželka měla telefon na hlas a tchyně řekla, prosím tě, Luci, jestli máš telefon na hlas, dej se ho potichu. A manželka vytřeštila oči, samozřejmě, že to viděli děti, takže děti zbystří, co se děje. A prostě jsme se dozvěděli, že nám umřel jeden z dvou papoušků.
0: Ježiš, to byla určitě, ale to je samozřejmě smutná věc, ale hlavně tragédie, že to nebyly vaši papoušci, co?
1: No, oni to byli naši papoušci, jako dětí mých dětí, to byly papoušky, ale tady nejde o ty papoušky úplně, tady šlo o to.
0: No.
1: Samozřejmě, jak se to dozvěděli děti, tak začali brečet.
0: No jasně, děti. Smutno.
1: Takže já jsem ty děti začal, jakoby jsme začali uklidňovat, aby nebrečeli, že prostě se to děje. A já jsem se otočil na ty svý příbuzní na tom Slovensku, co máme, a oni brečeli taky. Tak já si říkám, ty Vogo, ty Slováci, ty jsou takový, jakoby, že nám umře papoušek a oni nám brečí tady i Slováci, ne? A oni si mysleli, že nám umřel tatoušek.
0: Jo. Špatně slyšeli navíc ještě.
1: Špatně slyšeli, takže jsme se tomu jakoby, teď se mi vysvětlili, že nám neumřel tatoušek, jakoby tchán, ale že nám umřeli papoušek, že nám umřel. Takže samozřejmě ta chvíle se odlehčila a děti se začaly i tomu taky smát, takže to jakoby,
0: jo.
1: To byla taková jakoby nešťastná chvíle s takovým jakoby legračním koncem.
0: Trošku, to je pravda. No a povězte nám trošku o tom festivalu něco, jak jste to nakousnul na začátku. Ten budete teďka někdy nebo na konci prázdnin?
1: Ten bude zítra.
0: Aha, zítra. Jo, už teďka hned, no.
1: No už teďka první víkend v srpnu.
0: Mm-hmm.
1: Je to festival Farák Fest v Plzeňském kraji.
0: Moc
1: je to
0: jednodenní
1: rokový festival.
0: No krása, no.
1: A teď vlastně, my teď máme tady takové, jako, že to tady hlídáme, už to máme postavení a zítra už se těšíme na hosty a doufám, že to bude jako každý rok.
0: No tak hlavně žádnou bouřku, protože trochu to tam nějaké hlášené hromy třesky jsou, ale snad vás to nepotká, aby to všechno dopadlo dobře a dobře to hrálo a všem se to venku líbilo. Jo?
1: Tak doufám, že to bude fajn a lidi se pobaví. A...

0: František Nedvěd a Franky Louhán. Tak, tolik pěkná písnička, kterou jste si možná notovali i vy, protože určitě třeba k takovým těm tábornickým ohňům tahle písnička vždycky patřila. Předpokládám, že patří i teď, pokud jste zrovna na nějaké takovéhle akci. No a co si dáme dál? Podíváme se na náš web, jak píšete, ale jinak stále můžete telefonovat, samozřejmě 731 800 900, a píše nám třeba taky František ze Židlochovic z Moravy, dodává k tématu: dobrý večer, Jitko a posluchači Noční linky. Naše prázdniny jsou si velmi podobné. Já i s manželkou vždycky ujedeme tak na 3 dny do Luhačovic. Tam se občas potkáme také s nějakými našimi známými, kde si potom povykládáme, povyprávíme o všem možném, a taky jsme třeba navštívili Zlín nebo místo, kde havaroval pan Baťa. Pravnoučata, ta nás navštíví tak jednou za týden, no a tak mám ty prázdniny, tak nám ty prázdniny ubíhají a je tady skoro podzim. Tak takhle je to se mnou, František ze Židlochovic. Tak Františku, přeju vám krásné dny, nádherný výlet do Luhačovic, tam si to moc užijte, po Lázeňsku samozřejmě, protože jak jinak, a tak trochu taky výletově. No a hezké dny i s rodinou vaší velkou, i s dětmi, s vnoučaty, a budu se zase těšit v Noční lince, že se uslyšíme.
1: Noční linka.

Oldaří a starý dobrý katapult a já nesnídám sám. Blížíme se k půlnoci, no a těsně před půlnocí se podíváme do pošty a pak se společně s muzikou a písničkou od Chrisa Normana přehoupneme do nového měsíce a také nového dne. A kdo pak nám to píše, jestli se dobře dívám, tak paní Iveta z Mělníka a dodává k tématu: hezký večer všem i vám do studia, všechny moc a moc zdravím. Naše prázdniny jsou zatím ve znamení výletování s dětmi, které se samozřejmě radují ze svého volna. No a v červenci jsme užili jeden týden na severu Polska, kde jsme měli i kola a tak jsme opravdu výletovali, sportovali a hlavně také užili přímořskou atmosféru, protože speciálně nám tady ve středu Evropy zkrátka moře chybí. No a musím říci, že nám přálo i počasí a prostě se to celé povedlo, tak máme na co vzpomínat. No a srpen uvidíme podle času, podle nápadů a zkrátka podle toho, jak to všechno klapne. Všechny zdravím a všem přeju krásné letní dny. Iveta Mělník. Paní Iveto, ať si užijete i ten další čas, který je před námi a před vámi taky. A jinak děkuju moc samozřejmě tady za e-mailový odkaz. No a my popojedeme, jak jsem říkala, připraven je Chris Norman.

0: Tak s písničkou od Chrisa Normana, frontmana britské skupiny Smokey, jsme se přehoupli do nového dne, ať už chceme nebo nechceme, přátelé. Je tu sobota s datem 1. srpna, takže popřejme si nejenom do toho nového dne, ale do celého tohoto nového prázdninového letního určitě krásného měsíce všechno dobré, ať se z něj umíme radovat, ať si užijeme zkrátka letní dny, krásné dny, které jsou opravdu dlouhé, plné světla, takže samozřejmě nejenom tento víkend a tento den, ale prostě i ty všechny dny, které jsou před námi, ať máte opravdu jako malované. No a co se týče noční linky, tak nás čeká samozřejmě ještě až do 1 hodiny povídání na téma prázdniny jsou v polovině. Jaké jsou vaše dosavadní prázdninové zážitky? Kde jste byli? Co všechno jste stihli? Co všechno jste viděli a zažili? Byli jste s vnoučaty? Byli jste hlídacími babičkami a dědečky? Jaké to bylo? A užíváte si zatím letní dny v pohodě? No a co vás čeká ještě v měsíci srpnu? Bude to třeba zavařování, houbaření, výletování, zahradničení, práce kolem domu, třeba rekonstruujete, protože nejsou prázdniny, jenom že se výletuje a procházkuje, ale léto také mnozí využívají k tomu, aby se udělalo to, co je potřeba, a to, co třeba v zimních měsících pak nelze. Takže i na toto téma můžeme pohovořit. No a pokud se třeba chystáte i u vás v těchto dnech, prázdninových dnech na nějakou zajímavou akci, tak samozřejmě můžete pozvat také nás ostatní. Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900, pak je tady také náš web rozhlas.cz/linka a je tu i náš e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak tolik na úvod nového dne a druhé poloviny noční linky a můžeme směle pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, skupina Olympic a písnička Hrál. No a na telefonu máme paní Emu z Javorníka. Krásnou noc, Emo.
1: Vám taky všem. Zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju moc.
1: Volám vám z krásného horkého Javorníka, i když před chvilkou trošku tady sprchlo.
0: Jo, dokonce, vidíte to.
1: Ovlažil se vzduch.
0: No je.
1: Je to úplně superové. I pejsek je můj spokojený. Není tak horko, ani to, mě ne.
0: To je prázdniny, dobře.
1: Jako, to je úžasné téma. Já je miluji, protože ještě stále, když jsem v důchodě, chodím do práce.
0: Ano.
1: Pracuji na zahrádce, jako servírka, to už možná víte.
0: Mm-hmm.
1: Nebo váš kolega už jak zavolal, říká, jo, paní servírka. No, prázdniny prostě miluji, je teplo, já jsem rád, já miluji teplo, vodu, všichni nadávají, že je horko.
0: Jo, a vy si to užíváte, prostě to je dobře.
1: Užívám, no, ale...
0: Paní Emo, když se staráte o ty lidi v těch restauračních zařízení, jsou i o prázdninách takový třeba jako milejší, veselejší? Je to na nich vidět?
1: Záleží na hostovi, jsou hosté, kteří prudí, ale to
0: i o prázdninách,
1: je 20. A i o prázdninách, no. To mi nevadí, jako já jsem profesionál.
0: Jste zvyklá, jasně.
1: To, ale to jsem chtěla říct, že hrozně se mi líbil ten, jak jste četla, že ten pán ty děti do Jeseníku vzal a zdivočil je, no to bylo úžasné.
0: Jo.
1: No, a vzhledem k tomu, že mám vnoučata už velké a pravnoučata malinké, takže jenom přijedou občas na návštěvu.
0: Ano,
1: takže já prázdniny trávím, takže ráno vstanu, vymenším pejska, sednu do auta a jedu tady 25 kilometrů do Polska, do Nisy na jezero. Písečná pláž, modrá voda, nikde nikdo. Skočíme s Diankou do vody.
0: Tak to je krása.
1: Zaplaveme si.
0: No nádhera, jestli tam máte tohleto v dosahu, tak to je paráda.
1: No opravdu, to Nisské jezero, málo kdo ho zná, ale je úžasné. Já s ním už poprvé se tam byla, když jsem měl 3 roky, teď už má 36. A když, jak jsem byla svobodná, jsem jezdila na Korfu za spolužačkou.
0: Ano.
1: Do Řecka a do Soluně. Jako Korfa byla úžasná, moře bylo skvělé.
0: No je.
1: Ale to Nisské jezero je boží prostě. Modrá voda, písečná pláž. Přijedeme ráno, nikde nikdo. Pěkně si zaplaveme z Janko, pak jedu domů. No a pak jedu do práce do Jeseníku. A lítám kolem lidí. A co jste dělala? Já říkám, já jsem ráno 7 hodin plavala v jezeru. No to nemyslíte vážně? Já říkám, to myslím naprosto vážně. Tak jsem mi ukázala fotky, všechno. No a už tam byli si taky turisti zaplavat. A přijeli večer na večeři a říkali, no úžasné místo. Už nejezdíme k moři, jezdíme do Nisy k jezeru.
0: No vidíte to, tak to je fajn, že je tam něco pěkného ke koupání a není to žádný takový nějaký zkrátka zelený kačák, jak se tady občas stává, no.
1: No, my třeba tady v Javorníku máme nádherný rybník.
0: To je dobře.
1: Já tam chodím krmit s Diankou, to je můj pesek Dianka. Je ze Špice, už jí mám 12 let. Jo, ale tam se moc nedá plavat, že tam jsou rybáři a nadávají. Neplavejte tady a to. A já miluji vodu, já prostě jsem, já jsem rád, já miluji vodu horko a čím víc vody. Už se mi dvakrát stalo na tom Nisském jezeře, že mě jezerní stráž vrátila zpátky, že jsem strašně daleko od břehu, aby se náhodou neutopila.
0: No jo, tak buďte ráda, že jste byla hlídaná.
1: Pokud, tak jsem se radši otočila, plavala jsem zpátky.
0: Jo, to je dobře, z bezpečnostních důvodů. Takže si užíváte zkrátka léto a teplé léto a slunečné léto a tak.
1: Ježiš, já to miluju.
0: Tak to je dobře.
1: A přijde podzim, první sníh a věřte, nevěřte, jsem to jednou říkala vašemu kolegovi. Napadne sníh a já mám normálně psychickou depresi.
0: Slyšela jsem hodně od lidí, že pak potom spíš jak ten den se zkrátí a je málo vlastně takového toho denního světla a slunečního svitu, takže na mnoho lidí padne taková jako divná melancholická někdy nálada, no. Jo, věřím tomu.
1: Já se půl hodiny oblíkám ven, až se obleču, tak dám Diance obleček, vyjdeme ven, ona se vyčura, udělá potřebu a jdeme za 5 minut domů. A já se za půl hodiny vyzlíkám všech svetů
0: a všeho. Než to v létě na sebe člověk hodí
1: takové počasí,
0: jedno triko a je to. Ano, přesně
1: a běhám.
0: Tak. Přesně.
1: Všichni nadávají a já jsem úplně v sedmém nebi.
0: To je dobře. Tak paní Emo, moc vám děkuju. Přeju vám krásné léto. Zdravím do krásného Javorníku. Ať se vám to tam zkrátka všechno daří.
1: Měli byste se nám podívat na zámek a vůbec na okolí.
0: No věřím, že to tam je krásný. Určitě, určitě, určitě. Tak třeba mi taky jednou
1: vyjde. No, váš kolega mi slibil, že přijede ke mně do práce.
0: Mhm.
1: Tak jsem zvědává.
0: Že vás přijde zkontrolovat, jo?
1: Klidně může.
0: Jo, no je jen. Tak
1: na
0: jo.
1: To se těším.
0: Tak jo, Emo, děkuji vám moc krát.
1: Tak jo, posluchačům přeji krásnou noc, teplou. A si užívám dneska 1. srpna.
0: No.
1: Mám hodně přátel, kteří se dneska narodili, takže jim přeju ještě jednou narození nám všechno. A prostě mějte se rádi všichni a užijte si to teplo a sluníčko. Prostě
0: uslyšíme se zase v noční lince. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Určitě zavolám, jak bude super téma.
0: Tak jo.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zagorová a její hudební přání, kdyby se vrátil čas. No jo, tak máme hosty, právě teď na telefonu paní Magdalena z Hradce Králové. Krásnou noc, Magdaleno.
1: Já přeju taky krásnou noc.
0: Děkuju.
1: Trochu ovlaženého, bouškou zalitého Hradce.
0: Já jsem koukala teď z okna, taky nám malinko poprchává, vlastně relativně v centru Prahy.
1: Byl svajvák. Jo. Mě to uspalo a málem jsem se ani na linku neprobudila. Což bych snad ani nepřežila.
0: Tělo si ale řeklo, co chce, no jo.
1: Já jsem letošní první měsíc prázdnin si musím přiznat, že jsem tak jako proflákala, protože marně čekám, že přijedou pravnoučata a oni se zapomněli u strýce v Itálii,
0: jo.
1: Takže tady přijdou příští týden a já se hrozně těším,
0: věřím.
1: Protože pro děti a pro děti našich známých a vnoučata pořádáme různé soutěže, výlety a tak dále.
0: Aha.
1: Já s dětma zpívám národní písničky.
0: No krása.
1: A máme takový sedánky podvečerní, kdy hrajeme hry a soutěže a kvízy. A dokonce si dovolím říct, že je i týrám při zkoušení z jazyka českého, protože letos tady byli poprvé, nebo budou poprvé, jiní tady jsou několikrát do roka.
0: Ano, ano.
1: A protože s jejich maminkou udržujeme, aby mluvili česky, a takže tady s nima probírám různé kvízy, kde se učí.
0: Jo, oni obdavují. Vyrůstají jako dvojjazyčné děti, jo? Jako bilingvní.
1: Ano,
0: tak to
1: ano,
0: je krása, to nádhera, jako průprava. No.
1: No, jako vnučka snad jako třijazyčná, protože
0: no, krása.
1: Její tatínek je z Afriky.
0: Ale
1: už se na to hrozně těším, protože i si trochu zasportujem, já už toho moc nezmůžu, ale pak si dám odměnu ještě před volbama, protože už se chystají volby, takže máme nějaké už povinnosti, mám ve své straně.
0: Jo, pracujete ve volební komisi, jo? Nebo?
1: Ne, ve volební komisi ne, ale
0: za někoho zkrátka.
1: No, na petičních stánkách a tak.
0: Jasně, jasně.
1: A jako odměnu za letní prázdniny si dám aspoň čtyři dny pobytu v Poděbradech.
0: No krása. No tak. Krása, tak si užijte krásné Poděbrady potom a tam nějaké procházkování.
1: Začne podzim, já teda podzim můžu, horší pak je zima,
0: jo.
1: Ale tyhle ty vedra, to je něco strašného.
0: To úplně nechcete.
1: A doufám, že jakmile přijedou děti, že opadnou tyhle ty vedra a že si dostatečně užiju.
0: Že vám nedělají dobře, zkrátka ty vysoké teploty, jo?
1: No.
0: Tak je fakt, že někomu to opravdu dobře nedělá, ať už kvůli zdraví, no, anebo celkově.
1: Dneska vůbec jsem trpěla, jak sedím u větráku, střídám to, připadám si jako lehkoživka, že nic neudělám.
0: No, tak to tak prostě je. No. Někdo je jako ryba ve vodě, mě třeba to, já, když to vemu za sebe, tak já se raduju z těchto dnů, ale rozumím tomu, že někomu to fakt nedělá dobře.
1: Ale já bych si šla zaplavat, ale prostě já nemůžu ani vylíst ven.
0: Jo, je to na vás moc.
1: Já, tam je dusno a já, jak se mě blbě nechá, tak se o sebe bojím.
0: No, to děláte dobře, že se o sebe staráte, no. Samozřejmě, to víte, že jo.
1: Tak všem přeju hezký zbytek prázdnin.
0: Napodobně, moc si to užijte, až přijedou děti, vnoučata, tě veselo.
1: Vedra, aby jsme si to víc užili. A hlavně, aby si to všichni užili, kdo mají vnoučata a pravnoučata.
0: Jo.
1: Protože si myslím, že to je nejkrásněji zabitý čas. Že se s nima vracíme do dětství,
0: který
1: většinou jsme měli krásný. A brzy naslyšenou.
0: Budu se těšit.
1: Já trošku taky přeju.
0: Děkuju moc krát.
1: Pokud jste neměla dovolenou, tak si hezky užijte.
0: Děkuju moc krát. Já to tak po kouskách celoročně vždycky drobím.
1: No jo, vy to máte složitější.
0: Paní Magdalena, moc vám děkuju, jinak samozřejmě přeju pevné zdraví, hezké dny a užijte si to taky.
1: Díky.
0: Jo? Mějte se krásně.
1: Děkuji.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Luxemburg nám tenkrát hrál. Možná mnozí pamatujete na dobu dávno minulou. No a paní Vlastina Skrnova se k nám dovolala právě teď. Hezkou noc, paní Vlastino.
1: No, dobrý večer. Díkám po.
0: Nápodobně, moc vás zdravím.
1: Já vás moc zdravím.
0: Děkuju.
1: Moc ráda, že jsem se dovolila. Že jsem ráda, že jsem se dovolila na vás.
0: No to já jsem ráda, že to klaplo. Ano.
1: Já jsem zůstala na vozíku. Zůstala jsem na vozíku, tak, že nemůžu nikam jet.
0: A chodí nějací přátel nebo nějaké kamarádky, zastaví se na kus řeči?
1: Nemám tady nikoho.
0: Nemáte, aby vám zpříjemnili chvilku, zkrátka někdo nebo...
1: Oni jsou, víte, tady sedí, já jsem v ten pečovatelský domě.
0: No, a tam nemáte kolem sebe nějaké kamarádky?
1: Jenomže musíme dávat pozor, protože tady jsou hrozné brny.
0: Jo.
1: To je horší, jak nevím co.
0: Jo.
1: No, a tak, ale mě to nevadí. Já mám každou ráda, mě to nevadí.
0: Tak to je dobře, že vyjdete z mnohým.
1: Já si jdu posnímá o toho. Nikomu neublížu a mám pokoj.
0: No a jak si užíváte tyhle ty dny, třeba když je horko, tak máte to tam třeba klimatizované ty prostory, nebo máte?
1: Nemám nic.
0: Tak je to
1: já
0: pro vás těžší teď.
1: Já normálně jako byt.
0: Mm-hmm.
1: To je jako byt tady.
0: Rozumím.
1: Jo, mám jednopokojový byt veliký, balkon tu mám, jo, to jo, jenom,
0: tak to je
1: že bohužel... Já už jsem na vozíku, že?
0: Že se nedá vyjít ven a tak to je blbý. To je špatný.
1: Tak nic nenadělám, ale to chci říct. Ta paní z toho Javorníku, jak říká, že ty polské hranice a že tam to moře je. To je pravda. Protože já jsem bývala v černé vodě, a to není o tam tu daleko.
0: Takže to tam znáte.
1: Mám tam bráku, žena pijo v Javorníku.
0: Aha, no vidíte.
1: Ženka dělala v domově. A v normálním domově dělala. Teď už je na důchodě. Olina a tak brácha zase si pořídil rybičky ve Starém Lomě. A dělají si tam přátelama, ohýnky, to byl dřív pionýrský tábor. A brácha to všechno koupil, ten nejmladší. To zůstal měl jenom on, že? Tak on si to koupil, napěstuje rybičky, pak přátelé přijedou a tak dělá hostiny a vyrábí krásný penízky ještě v důchodě. Tak se mají jak prasata, když to je, jak se říká. Ale já mu to přeji ze srdíčka pak.
0: No jasně, to víte, že jo.
1: No, ale že nemá na mě čas, no to je chyba.
0: Jo.
1: Není to daleko, jo, je to asi tak 10 km a nemá čas.
0: Jo, tak přijet, třeba to dopadne nějak příště. Moc vám přeju, aby to tak bylo.
1: To nevadí. No, má to svoje, no tak nejsou, ale mám kamošku, ona tam jezdí taky a na ní vždycky povykládá, jak se tam měli a všechno zabavá mě a povykládá mě.
0: Jo.
1: Takže mi to potěší.
0: Tak se dovíte, co se tam
1: kde. Mám takový obrázku aspoň. Jsme zůstali sami dva, no. A zítra je pouč ke Karlovici.
0: Aha, no vidíte to.
1: No,
0: budíš to pozvánka pro ty, kteří tam budou někde poblíž.
1: Já si tam chtěla jet a bohužel, kdyby mě tam vezli otu, tak by mě to strašně peně stalo.
0: Jo.
1: To mě neopratilo, jo. Takže bohužel, no. A byla jsem tam mě to asi 5 roků, takže jsem zase klidnější a volají mě kluci od bratránku. Kluci mě volají, jeden je postižený, druhý Ne, já jen prožil růzu, to někdy vám řeknu, třeba se dočkám.
0: Dobře.
1: Že budete někde blíž, že vás ucítím.
0: Jo, dobře, dobře. Tak paní Vlastino, moc vám děkuju.
1: Poslouchejte, nevíte, kde je...
0: Nevím, vy už jste se mě na to jednou ptala, vůbec netuším. Fakt netuším, já jsem ji asi 25 let neviděla, takže nevím. No, nevím, nevím. Každopádně, paní Vlastino, moc děkuju. Přeju vám krásnou noc, pevné zdraví v rámci aspoň možností, ať máte radost z léta prázdnin a uslyšíme se, jo?
1: Hlavně to zdraví.
0: Přesně tak, přesně tak. Mějte se hezky, děkuju, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Radek Tomášek a jeho boxer. No a krátce po půl jedné se k nám dovolal pan Josef od Zlína. Je to tak, Josefe?
1: Ano, je to tak, jmenuji se Josef Janča a bydlím v Malenovicích u Zlína.
0: Moc vás zdravím do Malenovic, já jsem vám za začátku špatně rozuměla, ale už jsme doma, už jsme si to všechno ujasnili, aby to bylo v pořádku, takže do Malenovic máváme. A už se ptám, jak jste si užil zatím to letní období, dlouhé dny a to všechno, co k tomu patří.
1: Užívám si toho letního času na maximálně.
0: To je dobře.
1: A ten čas trávím takovým způsobem, že pozoruji ženy.
0: Ale.
1: A je na to se dívat.
0: No to já doufám, že určitě ano.
1: No to je prostě opravdu krásné všechno, co teď prostě ty ženy odhalují. Ale tak si říkám, že
0: no.
1: Když se tak odhalují už třeba v těch trolejbusech nebo na ulicích, takže už svým mužům nebudou moc něco nabídnout v nějakých intimních chvílích.
0: No tak počkejte, máte pocit, že u vás v Malenovicích jezdí v trolejbusích ženy nahatý, nebo jak?
1: To skoro.
0: No co vám na to mám říct, no? Já na to nemám odpověď.
1: A zvláště mladým děvčatům rodiče neřekli, jak se mají oblékat a je vidět všechno prostě.
0: Opravdu. Jo, jo, jo, tak byste doporučil trošičku zahalit šatičky, jo?
1: Trošičku to by neškodilo, protože jsem znovu opakuj, při těch intimních chvílích potom nebudou něco nabídnout těm mužům.
0: Ne, ale máte pravdu, že samozřejmě lepší alespoň kousek hadříku než úplná nahota, protože vždycky je to takové nějaké poutavější, než když zkrátka...
1: A jak to myslíte úplnou nahotu jako...
0: Nevím, nebo téměř úplnou nahotu, jak jste popisoval vy.
1: Jasně, téměř.
0: No, nikdo
1: nahý nechodí samozřejmě toto. Takže tak nějak...
0: Tak vy si užíváte léto takovýmhle pozorováním, jo?
1: Ano, to si užívám na maximum teda. Tady.
0: No dobře, a ještě něco k tomu, nebo vystačíte s tímhletím? Co?
1: Nemám k tomu nic náhradního.
0: Nemáte žádný náhradní
1: Nemám
0: program?
1: Nemám žádnou ženu.
0: To budete mít blbý, až přijde podzim a holky navlečou svetry a bundy, no.
1: Tak se to zvyknu taky na tu situaci.
0: Jo, jo, jo, no to věřím, ono má nic jiného nezbyde v tu chvíli. Tak Pepo, třeba nějaký výlet tam u vás, Malenovice, tam musí být hezky na Zlínsku, ne?
1: Ano, máme tady nádherný hrad v Malenovici, který se rekonstruoval zhruba 2 roky, takže všem doporučuji prostě u nás přímo v Malenovici u Zlína.
0: Krása.
1: Perfektní historický hrad. A potom jsou i krásné chvíle na návštěvy kostelů třeba.
0: No určitě, ten, kdo třeba nemá rád to horko, tak se může jít podívat do kostela a schladit se ještě navíc,
1: tam je
0: že jo?
1: Příjemný chládek.
0: No, nejenom na prohlídku, ale i tak, no.
1: Třeba v tom Zlínském kostele jeden bývají celé dny otevřené dveře a jsou tam průvodci, takže je možné i takovým způsobem to léto trávit, jako je to opravdu velmi příjemné a velmi sympatické.
0: Jo, jo, jo.
1: Průvodky tam jsou v tom kostele Zlínském třeba, takže i taky možné ten čas trávit.
0: Ano, ano, ano, máte pravdu, určitě krásná pozvánka i pro ostatní, kteří by si říkali, kam se třeba tam poblíž vás kraj podívat.
1: A takový dojem, že od 13 do 17 hodin v tom Zlínském kostele je možnost nahlédnout. Já si to ještě říct, že mi líto těch lidí, kteří jsou z hůru do teďka. Já jsem šel kolem 8 hodiny spát, tak jsem se samovolně probudil.
0: Aha.
1: A mám možnost teda vás poslouchat, jste skvělí prostě.
0: Děkujeme.
1: I ode mě a toto všechno jsem nejlepší.
0: Děkujeme a máte náskok, už máte naspáno trošku, no, na rozdíl od nás některý.
1: Ano, a ty jsem dávám pes husu právě na zítřek zvu mladé, takže dávám pes husu, zelí teď budu chystat,
0: no
1: takže tak
0: po
1: té druhé hodiny.
0: Nebude vám těžko v tom horku? Husa je teda...
1: Ne, není mi,
0: husa
1: je to vůbec
0: těžká.
1: To horko, vůbec nic nedělá, vůbec nic.
0: Nedělá, tak to je dobře.
1: Tak já se opaluju, prostě když čekám na trolejbus, tak si stoupnu na slunko a nechám se opalovat.
0: Ne, já myslím to jídlo, jestli to nebude těžké jídlo do žaludku, jako v velkém teplu.
1: Určitě ne, já to prostě tak připravím, že vytavím z toho to sádlo.
0: Odlehčená husička. No tak vy jste šikovný kuchař. Takže vy jdete teď vařit, jo?
1: No, už jsem husu dal do trouby, bude se péct celou noc, teď do rána.
0: No.
1: Aby si zachovala takovou svěžest.
0: Ano.
1: A zelí teď budu chystat. A takže... Říkám, jsem sám, že nám je opustila před 20 lety.
0: Jo.
1: Co chci říct, mám obrovskou radost, že se nebudu muset starat o vnoučata letos. Mám 3 vnoučata, celkem mám 5 vnoučat, ale s tím synem se nestýkám. A s těmi 3 vnoučaty se nebudu stýkat taky, protože máme rozdílné pohledy na výchovu těch dětí. Rodiče říkají, že nejlepší je, když jsou na mobilech, na počítačích, oni mají 6, 8 a 10 let ty děti. A já s tím nesouhlasím, takže se rozcházím, ale já mám volný prostor pro sebe, sleduji filmy v televizi a opravdu stojí za to třeba na té Nova Gold nebo Prima Max. Prostě unikátní americké filmy, já jsem to odsuzoval vždycky a ty filmy jsou skvělé, prostě nejlepší,
0: najdete
1: co může
0: se
1: existovat.
0: Tak to je dobře, že si umíte najít.
1: Dobře, zahval. Už končím, už jsme přejáni ten čas. Díky za vás.
0: Každopádně moc Josefe děkuju za návštěvu, za povídání, ať se vám ta husa vydaří, jinak přeju krásné dny, hezké léto a zase někdy v noční lince, jo?
1: Říká, na koupaště nemůžu chodit, to by mě rozhodilo totálně teda.
0: Dobře, tak jo, tak zůstaňte doma a vařte. Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou zdravíme do Malenovic, tolik Pepa, tak jste to slyšeli. No a teď už zpěvačka Kristýna.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to bylo Hore Hronie a Kristýna zpěvačka. No a teď máme na telefonu Štěpána od Pacová. Krásnou noc, Štěpáne.
1: Krásnou noc.
0: Moc vás zdravím. Slyším mladý hlas, nebo se pletu?
1: Ano, ano, je to tak, je mi 25 let.
0: Takže mladý kluk. No tak jak vypadá? Mimochodem ještě student nebo už hotovo?
1: Už hotovo, ale budu pokračovat a k tomu se dostanu.
0: Jo, takže máte opravdu klasické prázdniny.
1: Ano, je to
0: výborně.
1: Tak.
0: No a jak pak vypadají?
1: No tak moje prázdniny už začaly od poloviny června, kdy vlastně jsem měl úspěšně složený zkoušky 8. června, takže jsem úspěšně diplomovaný specialista. Takže z stejného oboru, nebo z mediální studií, když to takhle povím, A jinak půlku června jsem, jak se říká, profákal.
0: No tak odpočinek musí být, taky člověk potřebuje nic nedělat prostě někdy, no.
1: Já jsem se učil co týden, co každý den na zkoušku a bylo to strašný. Ale ono mě to čeká za rok zase, takže to...
0: No a kam teda, teď už po tomhletom titulu, kam míříte dál ještě na podzim?
1: Ještě na vysokou školu, na, nevím, jestli to můžu říct, jestli by tam nebyla reklama.
0: Já myslím, že škole můžeme určitě pověst.
1: No, tak na Metropolitní univerzitu do Prahy.
0: Aha, a obor jste si vybral média také, nebo?
1: Média, stejně. My to máme vlastně spojení se školou, že si můžeme udělat na rok bakaláře.
0: Takže... Jasně, takže si ještě dopřejete nějaké to studium. No výborně, tak držím palce, ať to všechno klape, ať vás to baví hlavně. A potom, abyste si vybral něco, co vás bude bavit, jak se říká v reálu, no.
1: Jo, to 100%. Já jsem si teďka vybral nějakou pracovní pozici, co mě baví v televizi, takže...
0: Tak už, máte směr, zkrátka, tak to je dobře. No a Štěpáne, co takové ty, protože studentstvo taky rádo praxe v zahraničí a tak, nechystáte se někam na zkušenou do světa?
1: No, to u mě nehrozí, protože moje angličtina je na úrovni bodu mrazu.
0: No tak tím spíš, aby se to rozhejbalo a rozehřálo, co?
1: No, uvidíme.
0: No, přeju.

0: Na mou duši, no tak až vás práce baví, hlavně ať to něco sype taky, že jo, při té brigádě.
1: Děkuju. No a no, vlastně ještě na konci jako mi srpna mám týden, kde myslím, že to sponzoruje i letos vaše rádio.
0: Aha.
1: Letní žurnalistická škola, Havlíčko jen pro ně.
0: Aha, no vidíte, to ani nevím, no tak ještě se to takhle dovím od vás, našich hostů, no.
1: No a...
0: A ne,
1: no
0: jak dlouho to je, jak to trvá dlouho?
1: Týden.
0: Krása, tak to já myslím, že byste si to mohli užít tam všichni, co se dostavíte, no. A co se tam tak sejdete, že jo?
1: No, my se tam povídáme o různých tématech, co se děje ve světě a to.
0: Mm-hmm. Ano, proberete zkrátka něco z toho oboru, kterému se věnujete a chcete věnovat. Ano. Výborně. No tak, Štěpáne, přeju všechno dobré. Co byste si tak přál ještě od prázdnin, kromě té brigády?
1: Vás prakticky nic, jenom mě teďka čekají ty příjemnější povinnosti, jako je třeba ty promoce, pardon, promoce.
0: Už máte sako?
1: Mám.
0: To už od zkoušek vlastně, to byla špatná otázka, že jo? Dobře, no tak samozřejmě přeju pěknou promoci, ať se to vydaří a potom příjemnou oslavu s těmi nejbližšími nebo s přáteli, nebo jak to plánujete. No a držím palce, ať to všechno vyjde a hlavně, ať vás to baví. Jo? Mějte se moc hezky, Štěpáne, krásné léto.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Pavel Bubek dospívá, má jedna hodina ranní nebo noční, jak chcete, klepe na dveře a to znamená, že jsme ve finále páteční sobotní noční linky. Ještě přidám velice stručný e-mail, kde se píše, my si užíváme, co to jenom jde, jsme na

pěveckém táboře a máme celé dny na pilno. Soutěže, hry, výlety, večer zpěv a táborák, no prostě se radujeme v přírodě ve středních Čechách a myslím, že si to všichni moc užívají. Za všechny praktikanty a celý táborový tým všem přejeme hezké léto a všechny zdraví. Helča, milá Helčo, přeju krásné počasí, ať vám to tam vydrží a samozřejmě, ať je to zkrátka vyvedená akce od začátku až do konce, no a jako vždycky na táborech hlavně taky bez úrazů. Tak přátelé, a protože jsme na konci, patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeji vám krásnou noc, pokud jdete spát, já třeba jo, pokud budete bdít a vařit, jako třeba pan Josef před chvílí se přiznal, tak ať vám jde práce dobře od ruky a pokud budete napřímo našeho vysílání, tak hezký poslech všech našich dalších nočně ranních pořadů. No a já se budu těšit jako vždycky brzy naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Tím dnešním pořadem bychom měli poděkovat těm, kteří se starají o to, že se máme dobře, můžeme se smát a žít ve zdraví. Říká se jim lékaři, doktoři, felčaři nebo také mastičkáři. Ti všichni se dnes objeví v televizních, rozhlasových i filmových ukázkách a písničkách. Ta následující hodina může být pro vás takovou pilulkou na špatnou náladu. Berte ji každý den a budete zdraví a veselí. To doporučuje Patrik Rozehnal. No a vyrazíme do první ordinace, ne? Pane doktore, já vám řeknu, z toho archivu jsem někdy tak unavený.
2: No to já taky, co tam máš dál?
1: No, mám pocit, že z toho, jak furt klečím u některých těch polic, tak mám křečový žíly.
2: Podívej se na moje. Gumový punčochy nosíš?
1: No nosím, ale to nepomáhá.
2: A na venol bereš?
1: No beru.
2: Tak dál.
1: No tak třeba někdy paní knihovnice zavolá, už jsem pro vás našla ten starý analogový pás. Já se otočím a už tu hlavu nedám nazpátek.
2: A celý se otočit můžeš takhle?
1: To jo.
2: Tak neotáčej hlavu, otáčej se celý. No povídej.
1: Nespím. V noci se probudím, začnu uvažovat o tom, co použiju v dalším díle tohoto pořadu a nemůžu na to přijít. No a pak už neusnu.
2: To je v tomhle věku normální a nespím od půl čtvrtý. Co dál?
1: Klouby. Kolikrát ani nemůžu vstát od těch polic v archivu, kde jsem skloněný nad tím, jak hledám nejrůznější ukázky.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, protože musím. Kdo by to udělal a kdo by vysílal?
2: Tak si nestěžuj. Jsou lidi, co nevstanou.
1: Pane doktore, vy to zlehčujete. Má to být pořád o doktorech a vy si furt z toho děláte legraci. No jo, ale vlastně o to půjde.
2: Další.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: To dnešní povídání a ukázky ze všech možných archívů se budou točit jen a jen kolem doktorů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: S doktory máme zkušenosti už jako děti. Mnohdy si to ani nepamatujeme, že nás kontrolují, váží, dávají nám injekce, otevírají ústa a kontrolují reflexy. Když už si to uvědomovat začneme, bývají to také okamžiky hrůzy, na které vzpomínáme celý život. Dokáže vám to i Mirek Donutil v ukázce ze svého pořadu. Vzpomínat bude na své dětské lékařské peripetie.
2: Jednou jsme lezli sousedce na hrušky a já jsem se napíchnul na plot. Oni měli na špičkách toho plotu takový hroty vlastně, možná si to pamatujete, byly tu kovový ploty a bylo to velmi ostrý a jak jsem uklouznul, tak jsem se napíchnul a kluci mě chtěli pomoct a tahali mě neustále dolů. Takže to zajíždilo dovnitř a já řval jak tur a maminka to slyšela přes 6 ulic a nechala tam žehličkou a přišla si pro mě. Pak mě to šili a do dneška tam mám velkou jízvu. Nebo si vzpomínám jenom třeba na to, jak jsem vlastně začal s divadlem, když mě byly 2 roky, protože jsem měl naučených několik vět, které byly velmi osvědčený. Maminka na to byla pyšná, vždycky za mnou přišli nějaký lidi a říkali, kolik pak je tím vědečku roku? A já jsem říkal, v únou 2 roky. A to mě pak 5 let vydrželo. A to už maminka zase tak pyšná nebyla. No a pak těch úrazů samozřejmě přibývalo, že jo. Dospěl jsem do stádia, kdy už jsem hrál fotbal a basketbal a už toho bylo víc, pak mě operovali meniskus a tady byl výborný doktor v Brně jeden, vynikající doktor. Oni mě tam k němu vedli tenkrát, já jsem měl zaseknutý ten meniskus, nohu nenarovnáte, ani neohnete, bolí vás to strašně, otec mě tam vynesl, seděli jsme na chodbě, rozrazili se dveře, vyjel vozíček, na vozíčku ležel děda, takovej, tlačila to sestřička a vedle toho vozíku šel doktor, který měl takový velký chlupatý černý ruce a takhle s něma mával podél těla a najednou uprostřed chodby se zastavil, rozhlídnul se, vzal tomu dědkovi ruku a vorantl toho vozíku ji zlomil. Ten děda udělal a omdlel. A můj otec říká, to je ten pan doktor, co tě bude operovat. Já jsem málem omdlel taky, že jo. A pokračovalo to dál, on mě vzal do ordinace a tam mě prohlížel, říkal, kouřil doutník a pil rum, jo. Úžasný doktor to byl. A říkal,
3: říkáš meniskus?
2: Říkám, ano, meniskus, vnitřní nebo vnější. Říkám, já nevím, tak si šáhneme. Šáhnul mě tam, já zařval, on řekl, neřví hajzle, řví doutník. A takhle mě léčil těma dle metodama a nebyl sám, že jo, tam byla i, on na to měl celou metodu vypracovanou. Byl to skutečně perfektní doktor, za 14 dní jsem byl zdravý z té nemocnice, ale tam třeba přišla sestra, usmála se, přišla do pokoje a řekla, Donutil na převaz. Já jsem si říkal, no převaz, no co to může být, jo. A tak mě naložili na vozík, odvezli mě a ona měla jeho metody v krvi, vzala ty nůžky, nasadila to, udělala. Já jsem zařvala, ona, nechte toho, přece nebudete řvát, že jo. A šli jsme na rehabilitaci a tam on měl jiný sestřičky. Zatímco ty sestřičky, co byly u něj, to byly takový ty normální sestřičky, jak je všichni známe, tak ty rehabilitační sestry měly obrovský výstřihy a byly krásný. A my jsme tam chodili všichni takový ty zbídačili po těch operacích a neměli jsme svalstvo a oni nám zavěsili ty sestry 10 dekagramový závaží na nohu a řekli, zvedněte to. A já jsem dělal, já to nezvednu. No to nemyslíte vážně. To letělo nahoru. Ani nevím, čím jsem to zvedl.
0: Léčebné metody doktorů někdy bývají opravdu zajímavé. Mezi začínajícími doktory a na školách také koluje spousta doporučení od těch starších. Mezi základy terapie řadí takové poučky jako leukoplast dokáže hotové zázraky. Diazepam také dokáže zázraky. Čím exotičtějším názvem prý lék nazvete, tím účinnější bude. Na složení vůbec nezáleží. A mladí doktoři také slýchávají radu, smiřte se s tím, že blbost je nevyléčitelná. Vrátíme se ale do dětského období, ve kterém se s doktory trápil i Jiří Lábus. Vzpomínal na to kdysi v pořadu Všechno párty u Karla Šípa. Režii měl v televizi Viktor Polesný.
4: Teda já byl v nemocnici před strašně mnoha lety. To mě bylo 2,5 roku a... Musím teda zaklepat, nevím teda na co, že tam jsem byl zatím naposled v nemocnici a to bylo tak, že jsem měl kýlu. Operace kýly, protože jsem u babičky zvedl žehličku. Ale takovou tu krejčovskou, opravdu to hodně těžkou žehličku jsem zvedl. A Víte, ale že to jsou zážitky, co řekneš tak 2,5 roku, že to si můžu pamatovat. A víš, že to byl pro mě tak intenzivní zážitek, že si to opravdu do dneška pamatuju. Určitý situace, jak mě tam otec do té nemocnice přines, jako takhle, jo. Pak jak jsem tam moc nejdřív nechtěl bejt, že jo. No a potom se stalo to, že člověče po té operaci, mě se tam strašně nějak zalíbilo. A já jsem tam člověče, to, když pro mě pak rodiče přišli po týdnu, tak já jsem začal řvát, že nechci domů, že tam chci bejt dál, protože já jsem už od dětství byl takový zvláštní jedlík a oni vám tam měli strašně dobrý kokosový sušenky. A na to, ale skutečně tu chuť toho kokosu, já tady nevěděl, že to je kokos, ale pak jsem se to dověděl po 15 letech. Takže vlastně já jsem si tu chuť pamatoval a mě to tak strašně jako, a řval jsem, a teďka ty sestřičky říkali, no co to je za rodiče, teď každý dítě se těší domů a tenhle ten řve, že chce být u sestřiček a že chce jít z kokosový sušenky. Ano, ano. Takže to opravdu, tak to bylo taková pro ty rodiče, to bylo hrozný v té chvíli, že jo.
5: A ty jsi od té doby opravdu nebyl v nemocnici?
4: No byl jsem tam třeba na návštěvě. Jako to jo, ale jo, já nebyl. Jako
5: nebyl.
4: Ne, nebyl.
5: A přesto máš takovej strach o svoje zdraví?
4: No tak já to mám jako prevenci. Víš, jako, že co, já užívám léky, já ti řeknu.
5: Řekni, co užíváš.
4: Tak ne? Užívám troje na tlak, pak mám na podagru, já mám dnu taky, víš, to je dna. Potom beru na cholesterol taky léky, pak beru ještě vitamíny, pak beru preventivně na prostatu, pak beru...
5: Ty bereš všecko preventivní.
4: No, tak ono to je dobrý, ale že pak se to nepřekvapí nakonec. No, takže, no, proto jsem byl jednou v nemocnici zatím taky ano. Možná. No.
5: A ty bereš 8 druhů prášku různej?
4: Asi tak, no, po barvách 9, takhle, to mám jako složený. Jednou se mi stalo, já všel do lékárny, mě se strašně líbí lékárny, já mi to přitahuji, oni to mají dneska jako hezký designy, že jo, ty krabičky všechny a takový, já tam přišel a říkám, prosím vás, co je tam toto, to je nějaká novinka, to se ještě, a říká, to je na menstruaci. Takže tak to jako ne, tak to jsem, takže, no, takže.
5: To byl prášek, který jsi neznal.
4: Ten jsem ještě právě neznal.
5: A chtěl jsi ho zobnout.
4: Chtěl jsem si zobat.
5: Chtěl jsi ho zobnout, no. Ale ty máš...
4: No já ho stejně u jedny známý ochutnal.
5: A zastavilo se to, jo?
4: Jo,
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Řekněte, doktore, co vám vlastně závidím? Tu spoustu černých káv,

0: anebo dětský smích, co k vašim vrázkám náleží. Posuďte sám.
1: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Doktoři by měli pomáhat. Skládají taky kvůli tomu Hippokratovu přísahu.
3: A já přísahám, že se nad jejich činy budete i dál na vlnách Českého rozhlasu bavit. Právě jim je věnován ten dnešní díl.
2: Když to tak člověk slyšel u těch ukázek předchozích,
3: kdy Jiří Lábus a Miroslav Donutil vzpomínali na svá dětská léta a zkušenosti s doktory, bylo by asi lepší naučit se v případě potřeby ošetřit své zranění sám nebo umět pomoci i druhým. Od toho jsou takzvané kurzy první pomoci. Na jeden takový pozval i ve svém semaforském pořadu Miloslav Šimek, Luděk Sobota a Petr Nárožný. Jak to dopadlo, to si poslechněte právě teď. Instruktorem byl Miloslav Šimek. Figuranty si sehráli Luděk a Petr.
4: A vidíte, jak nám to jde, už se nám to rozbíjí.
5: Co pak, zrovna na odlehlém místě a v takovém hlubokém lese a tady se válí někdo jak raněné zvíře. To bych poskytl nějakou tu první pomoc. Nejste v bezvědomí?
4: Zatím ne.
5: To je škoda, kdybyste byl, tak bych se vás nemusel ptát. Takhle se vás musím zeptat. Tak co pak, jak se máte, dobrý muži? Jak se máte?
4: Ale ani se neptejte, dobrý muži, dobře. Ještě ke všemu jsem se nechal zapsat do kurzu první pomoci. Máme tam hodného pana instruktora.
6: Čeče, takovýhle nesmysly si vykládejte někde u kafíčka v kavárně. A ne v hlubokém lese. Vyberte si zranění a pokračuje.
4: No tak, já mám...
6: No co máte?
4: Mě bolí... Mně se dělá...
6: No co se vám dělá?
4: Já nevím.
5: Jak ho mám ošetřit, když neví, co se mu dělá?
6: A vidíte stranou, tak mu vyberu zranění sám. Ostatně, přátelé, to bývá běžným zjevem, že raněný je tak trochu v šoku a nedovede přesně stanovit diagnózu svého poranění.
4: No tak vidíte.
6: Vy mlčte, vy jste v šoku a jestli ne, tak já vás do něj brzy dostanu. Abyste to věděl, máte běžný druh zranění. Máte trojitou zlomeninu lýtkové kosti, komplikovanou navíc ukopnutým palcem. Tak, jděte mi na ní.
5: Co pak, zase v hlubokém lese. Na odlehlém místě se tady válí nějaké raněné zvíře. Jak se tady válí jako raněné zvíře. To abych poskyt nějakou tu první pomoc. Tak co vám schází, dobrý muži?
4: Dobrý, ani se neptejte, dobrý muži, jsem tady na ohlodaném místě. Na odlehlém místě v lese jako to zvíře a když a jdu takhle v lese
5: ano.
4: A nic nečekám a když to v tom najednou bum prásk a z ničeho nic, jak když utne na třikrát ukopnutá líková kost.
6: Lítková? Nejsme v sadu, jsme v lese.
4: Na třikrát lítková a když jsem to viděl, tohle to všechno, dobrý muži, tak vstekí kopnu do prašivky.
5: Ano.
4: Byla to muchomurka hlízovitá, zelená, naše nejjedovatější houba.
6: Čověče, nevykládejte nám tady o houbách a nechte se ošetřit.
4: A uchopnu si palec. To už se mi dlouho nestalo. Taková vám smůla. Ošetřte mě, prosím, děkuji pěkně.
5: To já vám musím říct, že to je hotový neštěstí. Víte, to se stát mě tak nevím. No, na druhé straně možná, že se vám to zahojí. Podívejte se, kolikrát se v životě stanou horší věci. Požár leze do baráku, lidi přijdou o majetky. Naschledanou.
6: Taky naschledanou, kvůli čemu jste asi v lese?
5: No kvůli houbám, jak jsme říkali.
6: To si myslíte vy, kvůli poskytnutí první pomoci. Tak to si počínáme.
7: Ale, neklesejte na mysli, milí raněný, vaši nohu znehybníme, k čemuže ovšem zapotřebí dlahy. Pokud dlaha není, stačí ku příkladu toto pravítko, které mi laskavě podáte, tak...
5: Kdo by se v lese vzalo pravítko?
6: Vymlčte! Asi šel před vámi nějaký roztržitý profesor, který pravítko ztratil.
8: Hlavně, že máme dlahu. Přivažte mu to.
5: On sebou škube.
8: Škubejte sebou, raněný, nebo vám to špatně sroste.
4: Mně už to srůstá.
8: No, tak to rád slyším. Vidíte, výsledky jsou tady. Tak. No, už se mi postavte hezky. Tak. Noži. No, to nevadí, že se to uvolnilo. Nožička je v pořádku. Budeme pokračovat, máme málo času. Dalším běžným druhem zranění máme co? No, v letních měsících...
5: Omrzliny!
8: Ale prosím vás.
4: V letních měsících...
8: No, vy sám, mladík, u vody.
4: U vody hmyz, štípa.
8: No, štípa, hmyz, ale to si ošetříte sám. U vody utonutí přijde.
5: Utonutí.
4: U vody utonutí.
8: To je zásadní.
5: Utonutí, jak
8: to
5: je tady.
4: U vody utonutí.
8: Tak copak, dobrý muži, snad se mi tady netopíte.
4: Ale kde pak, dobrý pane instruktore, já už mám okončetinu na třikrát zlomenou, tak topit se zase může někdo jiný. Tak
8: ne, já jsem z dálky viděl, že se někdo belhá po hrázi rybníka, říkám si, asi bude mi něco s nohou, pozor, aby se neutopil, najednou už blunka, už se mi topíte. Jsem zdejší plavčík a dlouho jsem neměl oběd.
4: Já už jsem taky neměl dlouho oběd, pane instruktore. Já jsem vás viděl a z dálky jsem vás viděl, říkám si, kamaráde, jestli tamhle stojí Auserecht, ne, zdejší plavčí, tak musíš dát velký pozor, aby jsi se netopil, nebo by se ještě utopil.
8: Vy se mi musíte topit, nebo s váma zatočím, vy jste model, vybraný model.
4: Tak až se topí on, já už to mám dost nohou.
8: Tak dobře, topte se vy, to je nápad a vy ho budete zachránit.
5: Hoďte mi korky, plavčí, topím se.
8: Já vás vytahuji, vy si leháte na břeh a vy ho zachráníte. Koně, zachraňujte ho, rychle.
4: Teď už je na břehu.
8: No jo, ale není oživen, oživujte, nasaďte mu umělé dýchání. No neváhejte.
4: No. Odkuď kam?
8: No odkuď kam, z úst do úst, ne? Člověče, dělejte, každá vteřina je drahá.
4: Nešlo by něco udělat s tím jeho knírem.
9: Prosím vás, proč?
4: Ono mě to asi bude šimrat.
9: Šimrat. Utonulý, bude ho to šimrat.
5: Šimrat? Nešimral to jiný, nebude to šimrat jeho.
9: No, tak prosím, po něm.
4: Mě to bude šimrat.
9: Ale mladíku, tady jde o život a vy podá šimrat.
4: Ale o jeho život, ne o můj. Tak ho napře oholíme a pak ho teprve zachráníme.
5: Pozor, mě tady nikdo holit nebude. To by dopadlo jako před rokem, kdy jsme probírali tržnou ránu na hlavě. To bylo furt stříhat. Jak to dopadlo, vidíme všichni. Mě už tady nikdo holit.
4: A mě taky ne, mě tady všechno šimrá.
8: Vraťte mi pravítko. Vy jste mi vzal pravítko.
4: To není vaše, to je roztrženýho profesora.
8: Přátelé, prosím, klid, to je neuvěřitelné. No ale vy, kteří jste tady zbyli a máte o věc, jak vidím, skutečný zájem, dostavte se mi příští čtvrtek na ruzínské letiště. Budeme probírat první pomoc při náhlém vypadnutí z letadla. Abychom předešli trapným omylům jako dnes, připravte si předem, kdo by chtěl být modelem. Nebo s váma zatočím. Nashledanou.
3: Také máte hrůzu přijít na takový kurz pomoci? Někdy je i ošemetné natrefit na takového pacienta v čekárně, když vám začne vyprávět o tom, co všechno byste mohli mít. Začnete se pak sami o sebe bát. Něco podobného se stalo i v čekárně bakalářů, kde čekal Lubomír Lipský. Režijně ho tehdy vedl Dušan Klein. A povídka pochází z roku 1997.

0: kamaráde, kdyby si viděl, jak my jsme tě krásně zapili, celá hospoda, čověče, každý vždycky jednu rundu nažal, víš? A já jsem říkal chlapům, kde pak Oldík, ten se má, ten si teď leží na pitevním stole.
1: Boha, co jste pili?
0: Co jsme pili? Všecko, kamaráde. Všecko, soudně podle kocoviny. A jsme ti probrali věci, hoj. Hele, ty jsi říkal, že máš horečku.
2: Jo.
0: Tak si představ. Tam v té hospodě seděl harmonikář a jeho brácha taky dostal najednou z něčeho nic takovouhle horečku, ze který se pak vyklubala rakovina varlat. Věřil bys tomu?
2: A neříkal, jak se to pozná?
0: Říkal. Vůbec nijak. Hele, ať tě pošlou rovnou na urologii. Poměr štěstí, že přišel včas a zachránila ho, víš co? Amputace. Šmik, fik, hotovo. Ty můžeš mít kliku jako on. Šmik, fik, hotovo.
3: Rychle hotový budeme i s anekdotami, které vám tentokrát pouštíme z lékařského prostředí, tak jak je odvysílala kdysi televize Nova v jednom ze svých úspěšných Silvestrů. Uslyšíte například Dalibora a Adélu Gondíkovi, Josefa Vinkláře, Stelu Zázvorkovou a další.
4: Paní doktorko, neustále slyším hlasy, ale nikoho nevidím.
5: Ano, a kdy se vám to děje?
4: No, vždycky, když telefonuju.
6: Paní doktorko, problém je v tom, že moje žena si myslí, že je slepice.
5: Ano, to se stává. A jak dlouho to trvá?
6: No, nevím, asi 2 roky.
5: No, ale proč jste nepřišel dříve?
6: No, když my jsme ty vejce strašně potřebovali. Slečno, už jste byla někdy v agonii?
5: Ne, já v zimě zásadně nikam nejezdím.
7: Přijde pan k doktorovi a stěžuje si, že když se s manželkou miluje, je mu jednou horko a po druhé zima. Než začnu s nějakou léčbou, pošlete mi sem manželku, ať znám i její pocity. Žena přijde a na dotaz odpoví. Pane doktore, až sem zas ten můj doveda přijde, tak ho vyžeňte, protože se se mnou miluje jednou v létě a po druhé v zimě.
8: Co udělá blondýnka, když jí doktor předepíše recept? Objedná si kuchaře.
9: Na kožní oddělení se řítí muž s kyticí. Tak co, už tu byla? Ptá se dychtivě. Kdo? Nechápavě sestřička. No taková nádherná ženská blondýnka. Mám tady s ní schůzku. Tady? A nespletl jste si to? Ne, no určitě tady. Jasně si pamatuju, jak říkala. Sejdeme se na kožním.
10: Tak, pane Kouba, a ještě raní moč. Běžte si za paravan a nahoře na poličce jsou pohárky.
2: Hrgot, sakra.
10: Máte nějaký problém?
2: Když já se nemůžu tak vysoko trefit.
11: Tak, paní Koubová, sluch máte naprosto v pořádku. Dostanu 200 korun.
10: 500 korun.
11: 600 korun.
10: Vy jste na mě tak hodnej. Na ten strychnin vám budu muset napsat nový recept. Pau.
2: A nestačilo by, kdybych jim v lékárně ukázal fotku tchyně?
10: Promiňte, pane doktore, prosím vás, nezapomněla jsem si tady u vás kalhotky.
2: Ne.
10: Tak pardon, to bylo asi na zubním. Neplačte, pane doktore. Jak to se mnou vypadá?
2: Já bych si na vašem místě už nekupoval ani dlouho hrající desku.

monologi. Zdravíme i patologi. Samozřejmě a nejvíce pozdravujeme bohnice. A my, co jsme churaví, napíšeme.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Lékařské prostředí láká i televizní tvůrce proto, aby vytvářeli inscenace, seriály a zábavné pořady z tohoto prostředí. Důkazem byla už na konci 70. let Dýtlova nemocnice, ve které si nejoblíbenějšího doktora zahrál Miloš Kopecký. Vzpomenete si ještě na okamžik, kdy sestra Huňková přišla oznámit problémy s pacientem a musela nechtěně později přiznat i svou chybu v podání léku?
2: No dál.
3: Pane doktore, já jsem volá, vy to neberete?
2: Já jsem se byl vyvenčit.
3: Ten zlomený krček na device. Nemůže usnout a ona říká, že mu hučí v hlavě.
2: No, hudej mě naučilo. Až vám budou v 670 rovná zlomenou hnátu, tak vám bude taky hučet. Dali jste mu, co jsem říkal?
3: No jistě, po operaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin.
2: Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgit.
3: No, ten jsme dali taky.
2: Já neřekl taky, já řekl tentokrát.
3: No jo, ale my dáváme vždycky...
2: Herdot, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.
1: V nemocnici na kraji města ještě zůstaneme, i když vrátíme se tam po letech v ukázce z Novot, ale nejdřív chvíli vydržte. Uslyšíte Petra Novotného a Josefa Alojze Náhlovského. Hezkou zábavu vám přeje Patrik Rozehnal.

0: și prosim! Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Svlékněte se. Ne, ty nemusíš. Tobě nic není.
1: Košiky si, pane Novotný, pořád se mě dáte hypochondra. To je ono, simulanta, já už se nikde nechytnu. Mě nikdo nevěří, já jsem opravdu nemocnej, paní. No, já když jsi do nemocnice, já se vám musím vloudit. No, jistě tajně, tak proto to nosím pořád, vždycky přijdu do nemocnice, vlezu tam. Tudy na mě přišli až po třech dnech. Při vyšetření, já byl na gyně. Opravdu to už není, to přechází legrace, jo? Ale my opravdu nechtějí žádný nemocnici ošetřit, pojišťovna mě nechce pojistit, pohřebáci mě nechtějí pohřbít.
0: Ale jak prosím tě, to už jsi přehnal.
1: To jsem přehnal.
0: Co máš tohle?
1: To je moje ošetka zdraví, tam nosím vlastně lék.
0: Výborně, ano, kápu, ano.
1: Jedinou ani nepředepíše. Dokonce tuhle napsali, na jakým plakátě bylo napsáno, pozor, změna programu. Místo skupiny těžký pokondr, vystoupí těžký hypokondr. Podle toho, prosím tě, ty mě zničíš, já jsem opravdu nemocnej.
0: Nebuď hysterický, ale, hysterický nebuď.
1: Já jsem hysterický, ano.
0: Co ano?
1: Já jsem hysterický, že to je taky nemoc hysterie, no a co? Tak se mnou teďka ty chytrý něco dělej, dej mi nějakou injekci, nebo prášky, to tady rozmlátím.
0: Klid, klid, říká, uklidni se.
1: Novoty, já
0: tě vzpůlu. Sestro, Novoty.
2: Ino, jste tu vy? Vy ještě žijete? Božská Ina, víte, že vy jste byla leta předmětem a objektem mých erotických nocí. Já jsem se kvůli vám nenaspal. Já jsem se odkopával. Já jsem se nadřel v noci. Jak jsem na vás myslel?
1: Ina, která hovoří jenom očima. Hele, vy hovoříte opravdu očima. Vy byste nemohla dělat Esmeraldu.
0: Sestřičko!
3: Vy jste pan doktor Blažej?
4: Co?
1: Ino, víte, že já jsem si vás jednou málem vzal, teda v podstatě jsem si vás vzal za ženu, protože já, když jsem se, poslouchat mě, já, když jsem se ženil, tak se mě odávající ptal, berete si zde přítomnou dobrovolně, já jsem řekl, no, Inu, ano. Jděte od něj.
4: Ino.
3: Ano.
4: Ano, Ino.
3: Co ano?
4: Co asi ano, Ino?
3: Ne.
4: Ne, ano.
3: Ne, ne.
4: Takže ano. Inu.
1: Hele, moment. Já bych to už cítil. Prosím vás, tady, nechte toho. Domuckáváme se tady. Tady umírá člověk. Vy mě nechci žádný doktor. Na tož bylo, že vy jste u mě normální cvok.
5: Volal mě někdo?
1: Cvok, já jsem říkal cvok.
5: Taky na vás přijde. Sestro Ino, co právě aplikujete? Pane doktore, vy se takhle připravujete na atestaci? A teď vy?
1: No.
5: Co? Na co se léčíte? Máte nějaké kontraindikace?
1: No, tak co, čeho? No. Indikace, no. Víte, já mám takový pocit, že já vám doktorům v poslední době vůbec nerozumím.
5: Nerozumíte doktorům?
1: Nerozumím.
5: No to je ovšem skvělý předpoklad pro to, abyste mohl být ministrem zdravotnictví.
1: A to je dobrý nápad. A co injekce?
3: Pane doktore, dejte mu tu injekci.
5: Co prosím?
3: Abyste mu dal tu injekci.
5: Sestřičko, to jsem neuměl už před 20 lety. Já bych to mohl teď, a kromě toho já nepracuju momentálně. Já stávkuju za zlepšení platových podmínek lékařského personálu.
0: Aha, už jsem pochopil, vy už jste z těch nových dílů Nemocnice na kraji města.
2: Pane doktore Cvachu, já mám takovou malou nesrovnalost. Vy jste mě předepsal ty prášky,
5: ano.
2: Tu Viagru, a ono to nefunguje. Já jsem si vzal dva prášky a nic.
5: Jak to?
2: Holky nepřišly.
6: Kazit tenhle hezký seriál, tak já z něho odejdu.
2: To není špatný nápad. Já už vím, kam byste mohla. Do jiného seriálu. Krásný pro vás má vymyšlený.
6: No?
2: Pobřežní hlídka. Malinká operace. A mohla byste dělat maminku tomu Mitchovi Buchananovi.
0: Prosím vás. Tohle to je ortopedie, to není psychiatrie.
5: No.
0: Je tady vůbec někdo normální, prosím vás?
7: Volal mě někdo!
8: Tak a už máme skoro kompletní sestavu původní nemocnice. Doktor Cvach, Ina a teď i primář Sova.

0: Doufám, že se nemusím představovat.
1: Kapitán Dabač.
2: Pane primáři.
0: Ino. Co je u vás nového? Jste šťastná? Takže u vás nic nového.
1: Pane primáři, jsem rád, že vás vidím. Nemohl byste pomoct zachránit naše zdravotnictví v troskách, kdybyste to pomohli?
0: Vám říkám. U vás nic nového.
3: Pane primáři, kdybyste věděl, jak jste nám tu chyběl. Kde jste byl celou tu dobu?
0: V Bratislavě.
3: Bratislava je zvláštní, já jsem tam nedávno byl, ale nikde jsem vás nepotkal.
0: Já jsem vás tam potkal v posledních letech tolikrát, že tomu nebudete ani věřit.
4: Pane doktore, my tady máme podobný problém. Hodně cvachů a málo sov. Vítejte v Praze, pane primáři.
5: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

zardenky kašel spála. Teploměr mamince nahání, vždycky se tolik bála. Kdo to k nám pospíchá po schodech? Trochu mě ty kroky děsí. Pan doktor popadá sotva dech a volá marode, kde jsi?

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Ta poslední část naší hodiny věnované doktorům se bude točit kolem peněz. Těch je ve zdravotnictví vždycky málo. A mnozí doktoři žehrají na to, že těch peněz se jim stále nedostává. A nezůstává jen u doktorů. Jen si to poslechněte v ukázce z komedie Doktor od jezera hrochů, kterou režíroval Zdeněk Troška. Žehrat bude hlavně Eva Holubová.
2: On by umírá, zase jste mu dala něco tlustýho.
3: Jo, dá, ale on tlustý tak rád.
2: Dobře.
3: A teď budu čistá na nic.
2: Ano, tak běžte na pohotovost.
3: Ježišmarad, on exce takovou dálku a pan doktor je tak hodnej a má tak zlatý ruce.
2: Není hodnej, je to trauma. Ne.
3: Pane doktore. Pane doktore, smilujte se.
2: Šeňko, nikam nepůjdeš, ty jsi doktor medicíny a ne poskok pro líný partaje, ty nemáš zapotřebí, aby tě někdo čikanoval.
3: Pane doktore, můj starý nikoho jinýho, než vás nechce, to prej radši umře.
2: No, žádná škoda, aspoň bude o jednoho mochvelku víc nebo
3: míň. Pane doktore, buďte humanista, ten můj starý tam leží a řve jak postřelený kanec.
2: Zuzano, odveď si svýho muže do ložnice a vysvětli mu laskavě, že není vhodné, aby bedne léčil ve špitále a v noci lítal v pyžamu po baráku.
3: Jaký lítal? Vidě to tady lekouce.
4: Puste mě, maminko, toho Hradskýho určitě zase bere žluč.
3: Bere, pane doktore, bere. A kdybyste věděl, jak půjdete se podívat, jak ho to bere. Půjďte, pane doktore.
2: No. Někdo se holt narodí jako doktor, někdo jako pohůnek.
3: Pojďte, pane doktore, vy jste zlatý, pojďte dál.
5: Kdo to pořád bere? Jako bys ho neznala, prosím tě.

0: Martio. Mami, prosím tě, prokádrujeme až ráno, jo?
1: Každý se zmáhá. Hrabek nemůže. Jenom my trčíme na pleku. Auto máme pořád to samý. Odřený. Na dovolenou místo k moři jedete do Nymburka. Tady v baráku jsme učiněná chudina. Šípová ze druhého šla na vytažení huby. Lightnerovic holka letěla někam s ESO Travelem k moři na celý prázdniny. Fričovi zase poslali kluka do Ameriky študovat. A paní domácí si koupila barák v Třeboni. Samozřejmě hned vedle Aurory. No to si přijde, že si ho zrychlujou a budou ho pronajímat Němcům. Každý tady má peněz jako šlupek. Ale jakmile je píchne v zádech, zavolej panu doktoru ze čtvrtýmu a ten se může přetrhnout, aby nehověl. Všem! A samozřejmě zadarmo. A já ti říkám, tohle není normální.
0: A co si mám jako asi dělat? Pokud vím, tak rozvody neschvaluješ.
1: A kdo tady mluví o rozvodu? To by tak ještě scházelo, abyste nakonec rozvrátili šťastnou a spokojenou rodinu.
2: Malé upozornění. Řádí nám chřipka, tak si vemte nějaké ty léky. Pokud by i vám se nedostávalo peněz, pomůže vám Jiřina Bohdalová v ukázce z pořadu Za oponou s Jiřinou. Přizvukovat jí bude i Karel Šíp, který k pořadu napsal scénář.
3: Vy už jste jistě slyšeli, že v zákulisí nám žádní chřipka, tak já jsem vám přinesla pár acilpirinů, jo, abyste něco nechytli, že jo. Tak kdo chce, klidně se hlašte, já je budu po vás házet. Tak, no, bez rady. Tak, no, dejte to tý slečně, vy taky, ano, vy taky, já to vemu takhle. Ale můžete i ty zdraví si vzít, jo? Protože já jsem slyšela, že prý se bude na léky v lékárnách strašně doplácet. Prý až 1000 korun na jeden acilpirin. Tak chytejte, no. Tak.
4: Co pak, Jiřinko? To pak jako nějaký problém zase?
3: Ne, já jsem tady rozdávala léky. Oni prý budou strašně drahý.
4: Jo, vy tady otevřeně kritizujete zdravotnictví, jo?
3: Ne, to já bych si nedovolila. To taky proč? Tomu nikdo nerozumí.
4: No, to je pravda. Ale to se nějaký chaos prý tam je. Mně jako pacientovi nejvíc líto těch doktorů. Ty si to podle mě opravdu nezaslouží, jako jí zmatek.
3: Ne, to ne, já si doktorů taky vážím. Já to povolání přímo obdivuju. Já obdivuju i to, jestli jakou noblesou. Oni třeba dovedou sdělit špatnou zprávu.
4: No tak, helejte, no, ne všichni tohleto, ale ovládají, víte? To se mě připomněla, mě vyprávěl jeden známý. Jeho manželka podstoupila několikahodinovou operaci v nemocnici a on čekal, jak ta operace dopadne, seděl venku před tím sálem a vyšel ten chirurg, ten operatér, sednul si k němu na lavičko a říká mu, podívejte se, pane Jeburek, tak vaši manželku se nám podařilo stabilizovat, ale upadla do hlubokého komatu. A v takových případech je prognóza, že v tom komatu ona zůstane třeba i několik let. Čili vy budete muset manželce pravidelně podávat hadičkou výživu, no tak 3x denně. Budete ji muset po několika hodinách vždycky obracet na tom lůžku, aby nedošlo k proleženinám, víte? Taky ji budete muset pravidelně měnit pleny, taky ji omývat žínkou, víte? A přitom všem na ní budete muset něžně a vlídně mluvit, protože je docela pravděpodobné, že i v tom komatu ona všecko slyší a vnímá, tak je možný, že ona se třeba po několika letech z toho komatu na chvíli probere, otevře oči, pozná vás, usměje se na vás a zase upadne do toho komatu na několik let. No a když ten doktor viděl, jak ten můj známý úplně bledne a mění barvy při představě, co ho čeká, tak ten doktor se tak usměje, vzal ho kolem a říká, ne, já se vám omlouvám, nezlobte se, to byla jenom taková legrace. Samozřejmě umřela.
2: Co nad touhle tečkou dodat? Snad jen, že naděje umírá poslední a tak věřím, že se uslyšíme i u toho dalšího pořadu, snad plného optimismu. Mějte se pěkně. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal.

Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.